choď do kláštera krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

čteš v ulicích tvé vlasy mezi pšenicí, tvou vůni mezi tisících.

mě se ztratilo. Stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu. Po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan. Pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký šéf. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku. Novověku vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly, barvy olejovky, potápiče do sodovky, struhadlo na mrkev.

krásné paní Marilyn. A k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku, ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem, má vnuk křídly a uletím všem.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, zdravím vás všechny, kdo posloucháte Český rozhlas, ať je to kterákoliv rozhlasová stanice, pořad Rozhlas jede za vámi, je po prázdninové pauze opět s vámi, vyjíždíme po 25. Jsme v muzeu RAF generála Emila Bočka a takhle vás zdraví Ivančice. Děkujeme za vlídné přijetí. Milí posluchači, když se řeknou Ivančice, Vladimír Menšík se vám vybaví asi určitě, ale po tom dnešním vysílání se toho o vančácích, říká se vám pořád vančáci, jste vančáci, sympatičtí vančáci, během té hodinky se toho o vás dozvíme mnohem víc, protože jsme v tak netradičních prostorách, já jsem řekl, muzeum RAF generála Emila Bočka, zajďte se sem podívat, vy kdo jste právě teď na příjmu Českého rozhlasu, anebo si během toho našeho povídání najděte na internet, tam si to zadáte. Hravě najdete a podíváte se, v jakých nádherných prostorách my právě teď jsme a odkud vysíláme. Moc děkujeme, že tady smíme být dneska. No a já už vás nebudu napínat. Vy, naši pravidelní posluchači a diváci, víte, že vždycky přivezeme nějakého známého zpěváka nebo zpěvačku a také někoho z kolegů rozhlasáků. Dámy a pánové, přichází opravdová legenda českého a československého rozhlasu, člen síně slávy Českého rozhlasu a muž, který vlastně k vám na Moravu taky tak trochu patří, protože se nenarodil přímo v Ivančicích, ale v Ivanovicích. On to vysvětlí. Dámy a pánové, pan Jan Rosák. Honzo, krásný dobrý den. Vítej tady v Ivančicích. Podívejte se, legenda přibíhá.
2: Dobré odpoledne. Mám radost, že jsem tady mezi vámi. Velice často dostávám otázku, ty jsi se taky narodil v Ivančicích, viď? Já říkám ne. Bohužel tam se narodil někdo úplně slavnější než já. Já jsem se narodil jenom v Ivanovicích na Hané, ale i na to jsem pyšnej samozřejmě, že jsem Moravák a Hanák. Ty jsi říkal, že jsme tady v muzeu Emila Bočka a já bych chtěl, protože jsem měl tu příležitost se seznámit se dvěma osobnostmi, které k němu hodně patří. Takže bych tady rád přivítal, no možná i vaším jménem, zetě a vnuka Emila Bočka. Dobrý večer. Kde pak jste? Támhle.
1: Pánové, je nám velkou ctí.
2: Já měl takovou radost, když jsem si procházel tím muzeem. Viděl jsi ho celý už?
1: Celý ne ještě, samozřejmě. Ještě mě toho hodně čeká, ale je to nádhera. No.
2: Honza Dašovský už mi to ukázal, taky se hezky chlubil, ale to je důležitý. Chlubit se člověk má, když je čím, samozřejmě. A ono je čím. Já miluju letadla. Mám doma 40 letadílek, hlavně miluju ty dvoublošníky, ale mám taky Spitfirey. A tady jsem viděl strašně moc věcí, co se těch Spitfireů a těch pilotů a těch letadílek týká. Já to miloval už od dětství, kdy jsem četl úpadkovou literaturu jako pilota Biglese a podobně. Takže já jsem opravdu vychovaný těma krásnýma letadlama a pilotama.
1: Tak to si tady na správném místě. Já jsem ještě měl popsat, viděli jste, jak legenda přiběhla, popí něco málo vody, to je místní ivančická.
2: Tohle jo?
1: Vážně? No jistě, no to jsme nevezli z Prahy, prosím tě.
2: A ten citron je taky vypěstovaný v Ivančicích?
1: Samozřejmě. No, samozřejmě, že jo, no jistě.
2: Promiň, ano. Ale já mám takový pocit, možná, že jsem se seknul, ale já měl pocit, že se tady narodil taky Alfons Mucha. A mimochodem, a taky Ivančice jsou slavný pěstováním šparglu, neboli chřestu. Vidíš to, co já všecko vím o Ivančicích? No, já jsem se učil totiž doma, víš?
1: Michal bude mít radost, protože si pečlivě připravoval soutěžní otázky na dnešní pořad a v tuto chvíli si je může přepracovat, že? Ale to nevadí, zase si ukázal na začátku.
2: No měli jsme to říct.
1: No, ne, to je v pořádku, to je v pořádku.
2: Já nevím, co bych ještě prozradil z těch otázky.
1: Já prozradím, prosím vás, týhle legendě, můžu to říct? No. Bude příští rok 80. To není legrace, to je, rozumíte tomu, to je...
2: Mimochodem, to už mi říkal Petr Novotný, nikdy si neber jako hosta moderátora. Ukecá tě, překecá tě. To je prostě připomínka. Ale my budeme slavit doma 130. protože s manželkou ještě dohromady 50 zítra. Ne, zítra, příští rok teda. Ne, zítra. Takže slavíme 130.
1: Pro mě je to totiž strašně zajímavá situace, protože když bychom se bavili o dětství, já už jsem to Honzovi několikrát řekl, jako normální chlapci si hráli na popeláře, nebo já nevím, na Indiány, na Vinetu a tak podobně. Já jsem si jako dítě hrál na Rosáka. Fakt. Já jsem rozesadil plyšáky, dělal jsem jim videostop, týral jsem rodiče tím, že každou neděli odpoledne měli zábavný pořad. Já jsem vždycky koukal, jak to děláš, a pak jsem to dělal taky a snil jsem o tom, že tě jednou malý chlapec Alešek z Chodova, že tě někdy uvidím živý.
2: A nezanechalo to na tobě stopy?
1: Zanechalo. Podívej, jak jsem dopad.
2: No, právě.
1: No, jistě. Fakt, no, ale jo.
2: Ale jo, tak to je dobře. To mám radost, že teda si dopadl takhle chlapče dobře.
1: Ale. No, jistě. Ale víš, jak je strašný jako před tebou moderovat? To je legenda, která jako není u nás větší moderátorská hvězda než si ty.
2: Ne, to přeháníš to opravdu.
1: No to opravdu, ne, to je opravdu pravda.
2: Přeháníš to, ale já si myslím, že já už se dneska učím i o těch mladších. Opravdu, protože takovou vyřídilku, jako máš ty nebo Ondra Sokol, tak já vám to závidím, protože ten věk pochopitelně jaksi na mě zanechává stopy hlavně v jménech. Já si, Karle, někdy opravdu nemůžu vzpomenout na jméno toho, kdo sedí přede mnou.
1: Kdy je na tom blbě, myslíš, že jsem Karel Čáslavský? Z toho videostopu úplně vymyšlel. Ano.
2: Já už jsem na tom tak špatně skoro jako jeden rozhlasový moderátor, se jmenoval Pepa Podaný, u toho jsem já byl kdysi jako student a člen divadelního souboru VIA, jako host mikroforu, a on měl před sebou napsaný to jméno, Josef Podaný. Já jsem si říkal, proč tam má svoje jméno. Pak mě říkal, chlapče, kdyby si někdy dělal v rozhlase, tam můžeš zapomenout dokonce, jak se sám jmenuješ. Měl pravdu.
1: Škoda, ještě, že mi nevidíš tady do té mé přípravy. Mám tam i své jméno. Ale pokud se učíš od mladších, Honzíku, dneska máš výjimečnou šanci, sleduj, jak to my mladý děláme.
2: Budu ti koukat do not, ano.
1: Dámy a pánové, ještě mám to jméno napsané. Počkejte, ještě se zeptám, jak se ta zpěvačka, teda zeptám, kouknu, jmenuje. Pamatuju si to. Jsem šel daleko, musím být blíž, abych se tam kouknul. Už mám tvoji nemoc. Dámy a pánové, je nám velkou ctí, že v tom 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, bude naším hostem a zaspívá vám Ilona Čáková. Ilonko, krásný dobrý den. Vítej tady v nádherném muzeu. No a než se posadíš, že bychom dali, Honza ti galantně nabízí sesličku, jsme tady na takových barových židličkách, že by si dala rovnou první písničku. Co nám zaspíváš?
3: No tak já myslím, že bych měla zaspívat hlavně písně, které vaši posluchači znají, a jedna z těch písní je Zavři oči, když se červenám. A samozřejmě pak, když ji znáte, máte ji rádi, tak si ji klidně se mnou zabékejte. Já budu šťastná.
1: Ty budou békat. Zavři oči, když se červenám. Jednoduchý návod já ti dám. To nejhorší máte za sebou, teď už uslyšíte originál.
3: Člověče, ale ty bys to mohl vzít klidně za mě.
1: Podívej, já si to taky.
2: To ne.
3: No. A nebo klidně duet.
1: Já ti budu dělat kahovcovou, gerlovou, víš, takový ty šubidubiny vzadu. Jako, no.
3: Dobře, anebo můžeš aspoň leštit.

0: Milí posluchači, dámy a pánové, Ilona Čáková a sbor Vančáků a Vančaček.
1: Děkuji, dámy a pánové.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Ilonko, prosím tebe, první otázka, ta je na snadě. Ivančice, byla jsi tu někdy, jsi tady poprvé, kam jsme tě vyvezli s rozhlasem?
3: Ano, mám to vlastně, jsem skoro přes kopec. Přijela jsem z Brnéčka za vámi, velmi ráda. Já jsem se tady už tak domestikovala na té Moravě, že když přijedu do toho práglu nebo kapitlu, jo, do toho štatlu tam, jak se říká v Brně, tak si dělám legraci v konverzaci s mými přáteli a používám takové ty brněnské výrazy a hantec a oni čumí jako jitrničky.
4: Prajzli, co nám říkáte.
3: Prajzli.

0: k důležitému tématu, proč jsme vlastně i tady, a to je rozhlas. A začnu u Honzy, tam asi i historicky to bude mnohem hlubší vzpomínka. Honzo, já jsem o tom mluvil a teď teda bez legrace, že jsi rozhlasovou legendou. Vzpomeneš si, a teď mě teda zajímá přímo jako den, měsíc, rok, kdy jsi fakt poprvé prošel tou historickou vrátnicí ve Vinohradské 12, aspoň rok.
1: Prosím tě, ale už mi přestaň říkat legenda, protože si představuju něco vytesaného do kamene.
0: Ale to jako... ty skoro jsi.
1: Jo, no tak díky. Taky si někdy připadám úplně kamenej, ale já jsem prošel poprvé asi tehdy, když jsem přišel do toho mikrofora, to bylo někdy v 60. letech, to se nepočítá. Opravdu vážně a seriózně jsem vstoupil do rozhlasové budovy tím hlavním vchodem ve Vinohradské 12 1. března roku 1971. A tam čekal na mě pan Štrál, což byl takový trezér rozhlasových hlasatelů. Ten nás učil potom, jako správně mluvit a cizí jména a podobně. A ten se mnou něco natočil na magnetofon a říká, no, my se vám ozveme. Tohleto, my se vám ozveme, je strašná věta, kterou slýcháváš takhle občas na castingu, že jo? No, my se vám ozveme. Tak já jsem na to zapomněl, jsem si říkal, že se mi asi nevozu. Oni se ozvali a už jsem tam 55 let. No.
0: To je fascinující. Ilonko, já jsem tady mluvil před chvílí o tom, že jako malej jsem si hrál na Rosáka, že jsem chtěl být ten moderátor a hrál jsem si na to doma. Než se dostaneme k tomu rádiu, zpěvačky to taky mívaly. Teď jsem zjistil, že zpěvačky se dělí na švihadlové, kvrdlačkové a tak podobně, co měli jako místo mikrofonu. Některá zpívala do švihadla, některá do vařečky a tak různě. Ty jsi byla švihadlová, kvrdlačková nebo jsi měla něco jiného v Chebu? Hrávala jsi na zpěvačku?
2: Hrávala.
0: Že jo, já to úplně vidím.
2: Byla bych divná, kdybych si nehrála na zpěvačku. Já jsem chtěla zpívat od malinka, to je pravda. A teď se mě zarazil, já přemýšlím, co jsem držela v té ruce jako mikrofon.
0: No.
2: Hele, je možný, že to asi možná byla i nějaká měchačka, anebo jenom takový ten imaginární, jenom jo. Ta pěstička možná. Jo, protože než jsem od zrcadla stačila doběhnout do kuchyně, do šuplíku vlastně s vařečkama, tak by mě to už třeba přešlo,
0: no,
2: jako
0: jasně.
2: Ta můza v tu chvíli, že jsem se chtěla vidět jako ta zpěvačka v zrcadle, takže většinou jsem možná měla imaginární mikrofon, ale dělala jsem to taky.
1: Promiň, ne, jenom jsem chtěl, že moje žena taky si hrála na zpěvačku a zpívala do kastrolu, aby to mělo echo, víš?
0: Jo,
1: hal.
0: Takhle.
1: To je rafinované.
0: Ovšem, to je sofistikovaný vynález. Ilonko, a co rozhlas? Vzpomeneš si na svoje dětství, mládí, pubertu, jakou tam hrál roli? Ať už to byl třeba ten československý rozhlas, někdo vzpomíná na Hajaju, někdo na Pozor zákrut a někdo na hry, někdo už potom třeba na začátek privátních stanic. Co rádio?
2: Já jsem ho vlastně byla nucena poslouchat, když to tak řeknu natvrdo, každé ráno vlastně kvůli vstávání do školy, protože rodiče odešli do práce a já jsem měla ten tikající budík tenkrát a v podstatě mě každé to ráno vyprovázelo rádio do školy. No a já nevím, co se tam tenkrát vysílalo, asi nějaké písně,
0: stav
2: zprávy.
0: Vody, stav vody na českých tocích,
2: zákruta,
0: ano.
2: Zákruta, myslím, ne, určitě.
1: Je, pak to bylo v jednu hodinu.
2: To bylo až v jednu, tak
0: nevíš,
2: ne.
0: Nevíš, kdy stávala dívka do školy.
1: Když do školy, tak to bylo tadadadán, milí ranní cvičenci, vítáme vás.
2: Aha, ano, asi jo. No a mezi tím jsem si dělala asi svačinu a snídaní a chystala jsem se, balila jsem si učivo, takže bohužel neuspokojím.
0: Ne, vůbec, ale bylo tam to rádio, bylo tam to rádio. Tohle je důležité, že to s tím má člověk spojený, že to rádio tam hrálo,
2: a samozřejmě
0: stanice.
2: Na prázdninách u babičky v Chebu vždycky hrálo rádio, takže vím, že se tam vysílaly ty různé povídky a patřilo to k tomu, mělo to svoji skvělou atmosféru.
0: No a teď si představ, že někde na příjmu Českého rozhlasu je právě teď nějaká malá holčička, která si hraje na Ilonu Čákovou a ty jí teď zaspíváš a ona pak řekne, já jsem jí slyšela v rádiu, v tom pořadu, rozhlas jede za vámi, moderoval to pan Cibulka, pan Rosák, že jo, tam taky ještě byl, dej mu pámbu. A
1: cože?
0: Ne, to je malá holčička, která na to bude za 40 let vzpomínat, rozumíš tomu?
1: Teď si tu malou holčičku vyděsil k smrti.
0: Ne, to... Tím jsem chtěl neotřele uvést další píseň, kterou nám dneska zaspíváš a to bude další ohromný velký hit z tvého repertoáru. Amsterdam, můžem o něj poprosit?
2: Ano.
0: Milí posluchači, milé malé holčičky, vezměte si do ruky kvrdlačky, švihadla, kastroly, pokud jste movitější domácnosti.

0: Děkuji.
1: My děkujeme. Ilona Čáková na vlnách Českého rozhlasu.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi. Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů. Všechny díly a bonusový obsah najdete na webových stránkách rozhlasjede.cz.
1: Dámy a pánové, milí posluchači, 25. díl pořadu Rozhlas jede za vámi dnes z muzea RAF generála Emila Bočka v Ivančicích. A já jsem rád, že i dnes je tady společně s námi generální ředitel Českého rozhlasu, pan René Zavoral. Krásný dobrý den, pane generální. Vítejte. René Zavoral usedá vedle Honzy Rosáka, Ilonky Čákové. Mikrofon je před vámi a je tady opět má smrtící otázka, protože z těch 24 měst jich byla celá řada, kde náš pan generální nikdy v životě nebyl. Co Ivančice?
3: Tak po 25. Ivančicích jsem nikdy nebyl. My opravdu už trošku žertujeme, že jsme si tu show udělali proto, aby já se projel po českých zemích a trošku si udělal takovýhle výlety. Není to tak, ale v Ivančicích jsem opravdu prvně. Krásný večer vám všem. Děkuju, že jste dorazili v takto hojném počtu. A já mám na srdci jednu věc. Já opravdu chci poděkovat tady panu Dašovskému za to přijetí v těchto nádherných prostorách. Já jsem o tomto domě slyšel, neuměl jsem si to úplně představit a jsem opravdu nadšený. Je to nádherné, krásné místo, takže panu Dašovskému děkuji. A je vidět, že je srdcař každopádně. Stejně jako rozhlasáci, to tak taky platí. Dneska už tady padlo několikrát.
1: Pane generální řediteli, jak se má Český rozhlas? My máme díky tomuhle pořadu jednou měsíčně šanci zeptat se na cokoliv přímo generálního ředitele. Budete mít šanci ptát se za malou chvíli na cokoliv i vy, ale jak to vypadá teď aktuálně?
3: Tak já řeknu, že Český rozhlas se má skvěle. Skvěle se má proto, protože má opravdu, řekl bych, rekordní poslechovost, kterou kdy v životě měl. Stanice Radiožurnál je pořád tou nejposlouchanější rozhlasovou stanicí v českém éteru. Ekonomicky si vedeme dobře, hospodaříme vyrovnaně několik let za sebou a troufám si říct, že děláme krásné, nádherné věci, včetně různých projektů a že opravdu rozhlas, a teď budu trošku ješitný, je v tuto chvíli ve formě, ve které nikdy nebyl, či ve skvělé. A když u nás něco hezky funguje a všemu se daří, když třeba i ta platební morálka vás, kteří platíte velmi poctivě rozhlasové poplatky, a my jsme vám za to nesmírně vděční, tak když tato platební morálka ještě jedna z nejlepších vůbec v Evropě, kdy se opravdu tyto věci vlastně ukazují v i západu evropským zemím, že jsme v tomto duchu, v tom středním a východním prostoru evropském na špici, tak je třeba vždycky, aby přišel nějaký politik a měl pocit, že je třeba toto rozbít. A to je ta situace, ve které teďka jsme. A vy víte, že my velmi hlasitě bojujeme proti té změně financování, nechceme být financováni ze státního rozpočtu z jednoho prostého důvodu. Máme pořád za to, že opravdu to, že vy nám platíte a my pro vás vysíláme, pro vás vyrábíme, takže ta přímá vazba mezi posluchačem, poplatníkem a přijímačem je ta nejlepší možná. A navíc máme pořád pocit, že opravdu ta politická kultura u nás je tak trošku vždycky vachrlatá, nejsme úplně na té špici jako ve Skandinávii a tak dále. Tudíž ta snaha potom ovládat to médium, snažit se někde zatlačit, trošku ho přiškrtit a podobně skrze peníze, skrze státní rozpočet, této snahy, která evidentně je patrná z vládní koalice, tak té my se opravdu obáváme a bojíme. Takže my proti tomu horujeme, uvidíme, jak se ty věci budou dařit. My budeme určitě dělat všechno pro to, abychom to zvrátili. Pořád máme za to, že nemá smysl rušit něco, co opravdu skvěle funguje. A vám všem, kteří opravdu poctivě platíte a kteří máte rádi rozhlas a myslíte, že opravdu jsme, a my se to snažíme, vaším partnerem, průvodcem, tak za to nesmírně děkujeme, velmi si to vážíme a my se budeme snažit prostě trošku zlobit tu vládu v tomto duchu, aby opravdu ty věci, které fungují, prostě neměnila.
1: Děkuji za ta slova, děkuji i za vaši podporu. On zase chopil mikrofonu, chtěl jsem se tě právě zeptat.
4: Já to musím říct, já bych nikdy netušil dřív, že někdy veřejně do rozhlasu řeknu, že velice fandím svému generálnímu řediteli.
1: No a vy víte, že pokaždé máte šanci ptát se i vy, samozřejmě našich hostů, i generálního ředitele. Ptám se, jestli je někdo odvážný, kdo by rád vznesl dotaz. Pozor, pan starosta se hlásí.
5: Dobrý večer. Dotaz na pana ředitele. Když jsem slyšel ty vaše slova, které jsou nicméně pravda, jak dlouho si myslíte, že za tohoto pravdivá slova budete ještě dlouho ředitelem?
3: mám ještě mandát asi rok a asi 2-3 měsíce plus minus, abych měl v lednu 20. ledna 2028 ukončit můj druhý 6letý mandát, či 12 let završit v rámci vedení Českého rozhlasu, co bude pak neumím vůbec předjímat. A já pevně doufám a přeji si a vždycky říkám dálí Pán Bůh a Rada Českého rozhlasu, že ten rok a ty 2-3 měsíce ještě dokončím. A já pořád věřím, že žijeme v zemi, kde si ten názor říct můžu i takto do éteru a dovolit a pevně doufám, že za to nebudu ostrakizován, že ten mandát budu moci dokončit.
1: Děkujeme za otázku, samozřejmě i za odpověď. To bylo slovo do pranice. Mikrofon může putovat dál, stačí se přihlásit. Je někde ruka nahoře, nestyďte se a zeptejte se. Ano, tamhle je hrdá ruka nahoře. Dobrý večer, vítejte na vlnách Českého
0: rozhlasu. Dobrý večer, já jsem z Brna. Mě by zajímalo, proč bylo zrušeno country v 9 hodin večer ve všední dny. Je to škoda teda. A taková zajímavost, 11. ledna by měl 80 let Michal Tučný. Připravujete nějakou oslavu nebo nějaký hold, dík a prostě tak. Děkuji.
3: Děkuji za váš dotaz. My jsme přesunuli celé to noční vysílání do jednoho bloku, respektive všechny ty regionální stanice mají stejné společné noční vysílání, což je dáno hodně samozřejmě nějakými úspornými opatřeními v té minulosti. A tento pořad ho neobstál při té, řekněme, inventuře, které pořady tam necháme, které naopak nově vytvoříme a podobně. Čili mrzí mě to. Nicméně country určitě v našem vysílání slyšíte. Nevím, jak moc a silně v Brně. Myslím, že něco málo určitě ano. No a Michala Tučného my určitě nezapomeneme 11. ledna, ať to budou regionální stanice, ať to bude dvojka Českého rozhlasu, tak já myslím, že na tohoto velikána určitě nezapomeneme a uděláme krásné hezké vysílání ten den. Děkuji za ten námět.
1: Děkujeme velmi. Ano, tady je ruka nahoře.
6: Dobrý večer. Já jsem chtěla moc poděkovat za návrat pořadu s Jiřím Andrlem. Mám ho moc ráda a těším se na to. Děkuju.
3: Děkuju, že jste připomněla mistra Andrleho, protože on oslavil své 90. Takže opravdu obrovská také persona, tak je dobře, že jste to připomněla. Děkuju za to.
1: Pane generální, zeptám se na to, a možná jste se to taky dočetli, že vy jste podepsali jakési memorandum hasiči, policisté, záchranáři s rozhlasem. Co to znamená?
3: Český rozhlas i Česká televize v době jakýchkoliv povodní, mimořádných, krizových situací opravdu jsou těmi médii, na které se občané obracejí, protože ví, že ty informace jsou ověřené, objektivní a skutečně věrohodné, nejsou to žádné, jak dneska se říká fake news a dezinformace a podobně, že lidé si hodně od nás slibují silnou roli právě v těch krizových situacích. My jsme nelenili a byť léta samozřejmě logicky s hasiči, s policisty, s záchrannou službou spolupracujeme, tak jsme si přece jen řekli, že to chce povýšit na nějakou úroveň, opravdu ten projekt vyšpičkovat, tak abychom byli schopni kdykoliv, nejpozději od jakékoliv mimořádné události do 13 minut skutečně jednak tu informaci dostat do vysílání, aby byla opravdu ověřená, věrohodná a do 40 minut pak, když si to žádá situace, spustit opravdu mimořádné vysílání ne na stanici Radiožurnál, ale případně i na jiných dotčených stanicích. A řada našich reportérů je vyškolená v oblasti první pomoci, jak zvládat ty krizové situace. Pořídili jsme našim reportérům v terénu speciální takové boxy, takové casey, kde jsou potravy na 24 hodin. Jsou tam speciální baterie, jsou tam léky, tam turniket, mimochodem na zastavení krvácení a tak dále. Čili naši reportéři jsou vybaveni touto krabicí do svých automobilů, aby byli schopni 24 hodin denně vydržet v těchto kritických situacích a přinášet permanentně našim spoluobčanům informace. No a to všechno samozřejmě je v úzké kooperaci se záchrannou službou, s hasičským záchranným sborem, s policií a tak dále. A jsem velmi rád, že se nám to podaří, že se nám to daří. Mám skvělého kolegu Martina Pařízka, který to vede celý tento projekt s panem ředitelem zpravodajstvím Ondřejem Suchanem. A my jsme právě opravdu to tak trošku slavnostně letos podepsali, takhle odstartovali, ale jsme na začátku, my se pořád vlastně v tom chceme zlepšovat a opravdu pro nás je základem, aby vy, když se cokoliv stane, tak jste věděli, že se můžete obrátit na Český rozhlas.
1: Děkujeme velmi. Teď se stane něco, Ilonko, co bude pro tebe naprosto skostné, protože pro zpěváka je to vždycky úžasný zážitek, protože tento pořad Rozhlas jede za vámi je vysílán na všech 14 regionálních stanicích najednou. To znamená, že ty teď budeš zpívat v jednu chvíli na 14 stanicích. Milí posluchači, pokud jedete v autě a řeknete si, já nechci slyšet Čákovou, přeladím, je to zbytečné? Bude všude. S stejně jako tenhle ten dnešní pořad. A bude to Tornéro.
7: Děkuji.
1: My děkujeme.

0: Děkuji moc krát, dámy a pánové, vážení posluchači.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Rozhlas jede za vámi.
2: Ilona Čáková živě na vlnách Českého rozhlasu. V 25. dílu pořadu Rozhlas jede za vámi, který dnes natáčíme v Ivančicích, a já přináším hned několik dobrých zpráv. Ta první, vy když jste přicházeli, tak jste samozřejmě platili vstupné, ale já bych vám rád řekl, že tahle ta parta, tahle kavalerie rozhlasová přijela zcela zdarma pro vás, takže ty penízky, které jsme tady v muzeu vybrali, necháváme v muzeu.
3: Aleši, můžu to vniknout maličko?
2: Samozřejmě.
3: Ještě. Pan Dašovský mi to vnuknul. Víte, že z toho vstupného poputuje na nemocnici tady v Ivančicích.
2: No tak to je nádhera.
3: Vím, že mezi námi sedí paní ředitelka Jitka Hálová.
2: Paní ředitelko, no to tak je nádhera, to jsem vůbec netušil. Co vy na to?
4: Perfektně, já mám hroznou radost. Já děkuji všem, že jste nám naplnili kasičku, která je veřejnou sbírkou na naše pacienty LDN. Děkuji.
2: Děkujeme velmi. Druhá dobrá zpráva. Vy vidíte, že tady na jevišti jsou společně s námi dvě daprádia. A my si je neodvezeme zpátky do Prahy, ale obě vám tady necháme. Ale to už není na nás. Blíží se Vánoce a proto mi dovolte, abych pozval našeho rozhlasového Ježíška i s maskotem našeho pořadu. Přicházejí Michal Jagelka a Vipet Tobiáš.
5: Krásný dobrý večer, milí milovníci Českého rozhlasu. To je slovutná společnost, to je nádherné. Samé legendy. A protože vy jste dnes přispěli na dobrou věc, tak my bychom vám to chtěli malinko vrátit a oplatit. Tato dvě rádia získají dva z vás dnes večer, kteří se zúčastní naší tradiční klasické soutěže, která je tu už po 25. Já budu potřebovat dva dobrovolníky z vás, dámy a pánové. A to nejlépe jednu dámu a jednoho pána. Tamhle pán se hlásí, co miluje country. Pojďte za náma, dobrý večer. S kým máme tu čest?
6: Dobrý večer, já jsem... Teda Honza.
5: Z Brna, víme, ano, Brna, ano, máte rád country. A Honza tedy.
6: No, Honza.
5: Tak, chlapa bychom měli a teď nějakou dámu. Co vy? Že jo?
7: Určitě, protože já už si představuju, jak doma řeknu, co se tady stalo, a mi řeknou, no to se dalo čekat.
5: Výborně, tak pojďte za náma. Mám z vás radost, potles pro vás. S kým máme tu čest? Já jsem Michal, kdo vy?
7: Tereza.
1: Rozhlas jede za vámi. Soutěž.
5: Důležitá věc. Kdo se první přihlásí, první odpovídá. Pokud to bude správně, získáváte bod. Pokud špatně, dáme šanci soupeři. Pět jednoduchých otázek. Nebojte se toho nic. Tak, Ivančice se krom vína proslavily jednou zeleninou. Ona zelenina má ve městě dokonce své vlastní slavnosti a Ivančice byly i dvorními dodavateli této komodity do kuchyně císaře Františka Josefa I. Co pak to je? Věděli byste? Tereska se hlásí?
7: Byl to chřest.
5: Byl to křest? No, byl to křest. Vidíte, já vám ani nestihl nabídnout kedlubny nebo okurky, Teresko. Výborně. A takhle to bude celý jednoduchý a rychlý. Je to 1-0. Tak, otázka číslo 2. Jsme v muzeu, které nese jméno válečného hrdiny Emila Bočka. Ten se dožil úctyhodného věku. Stihl oslavit své za A 80. narozeniny, za B 90. narozeniny, anebo stihl za C oslavit z té narozeniny? Honza se hlásí?
6: 95.
5: Honzo, vy filuto. Říkám 80, 90 nebo 100, takže 95 tam není. Mně se to líbí, váš přístup. Ale Honzo, musíme tedy ctít pravidla, takže Teresko, typla byste si 80, 90 nebo 100?
7: Jelikož nevím, tak mezi 90.
5: 90. Přátelé, neudělíme bod. Emil Boček se narodil 25. února 1923, zemřel 25. března 2023 a bylo mu tedy rovných 100 let a jeden měsíc. My vás zdravíme, pane Bočku, tam někam nahoru, do toho nebe, našeho slovutného slavného hrdinu. Opravdu z té narozeniny nicméně bod neudělujeme. A je to 1-0 pro Teresku. Tak, a je tu otázka číslo 3 a ta se mi moc líbí. Teď totiž půjdeme k našim hostům. Začneme Janem Rosákem. Ten často žertuje, že si vzal svou manželku Jiřinku kvůli penězům. Co zatím ale mohlo být konkrétně? Co byste řekli? Tak za A, Jiřina byla jedinou dědičkou továrny na cihly? Nebo za B, snoubenci chtěli stihnout novomanželskou půjčku? A nebo za C, šlo o sázku s kamarády? Teď jsem na vás vydají. Honza se hlásil první, Honzo?
6: Já bych řekl ta sázka.
5: Vy myslíte sázka s kamarády?
8: Já se o svou ženu nikdy nesázím, člověče.
5: Takže Honzo, to byla odpověď, zda je to správně nebo ne. Teresko, zbývají dvě možnosti, zkusíte to?
7: Protože já jsem taky zhané jako pan Rosák, takže bych řekla, že za B, že ta novomanželská půjčka
8: tomu. O samozřejmě. I když já jsem se narodil vedle cihelny, tak to i ta první by nebyla možná špatná.
5: No je to skutečně tak, novomanželská půjčka se totiž tehdy poskytovala jen do 30 let a oni jednoduše potřebovali prachy, tak se vzali. Honzo, bylo to tak?
8: Úplně přesně. Děkuji ti, Michale, úplně přesně.
5: No tak my vám tleskáme, Teresko, 2-0. Jak jednoduchá soutěž. Tak, otázka čtvrtá se bude týkat Ilony, pochopitelně. Zpěvačka Ilona Čáková začínala s hudbou už jako malá holčička. Učila se hrát na kytaru, ale ve školním orchestru v Klášterci nad Ohří hrála na zcela jiný nástroj. Věděli byste na který? Za A to mohly být bicí, za B fagot, anebo jí za C svěřili pouze triangle. Honza se hlásí velmi opatrně.
6: Já už se teda bojím.
5: Nebojte se, Honzo. Jste dobrý.
6: Řekl bych fagot.
5: Fagot, B.
8: Hergot, fagot.
5: Hergot, fagot. Honzo, já bych vám to tak přál dneska nějaký ten bodík. Ale fagot to není. Dovedete si představit tamhle tu křehkou dívenku jako malou holčičku s fagotem. Teresko, zkusíte to? Bicí a triangle, tak podívejte se na paní Čákovou, co to mohlo být.
7: Tak já bych nepodceňovala zase ženy za bicími, takže... Ale bych zkusila ten triangle, tě sranda.
5: Ilonko, prosím tě, jak to bylo? Na co jsi hrála? Byl to fagot, triangle nebo bicí?
9: Prosím tě, nebyly to úplně bicí, nebyla to taková ta klasická souprava, jo. Byly to takový 3-4 tympány. Ale patří
5: no, nestýď se za to, byly to bicí.
9: Normálně ano, jsem tam ano. Mlátila do takových tympánů, no.
5: Takže bicí.
9: Takže bubny, no.
5: Za
9: bubny. Ano, za A.
5: Ano,
9: za A,
5: no,
9: za
5: triangle,
9: A.
5: To bych nepodceňoval paní Čákovou,
9: ten,
5: ale s tím fagotem
9: jsem teda taky ale hrála.
5: Jo? Svěřili ti ho.
9: Ale hergot na fagot, ne. To ne.
5: Děkujeme, Ilongo, každopádně tedy neudělujeme bod. Takže jestli se nemýlím, tak je to stále 2-0 pro Teresku. Dáme si pátou otázku. Ta se bude týkat asi nejslavnějšího rodáka z Ivančic, tedy Vladimíra Menšíka. Ten měl tak trochu netradiční zálibu, kterou na něj prozradila jeho maminka. Tušili byste, co Laďa Menšík rád dělal jako dítě? Za A si mohl hrát na sirotka a chodil tajně žebrat? Nebo za B sám se pokoušel vyrábět pálenku a tu potom prodával? A nebo za C, kradl mamince švadleně zbytky látek a šil si panenky. Tak co byste řekli?
6: No,
5: Honza se hlásí, tak Honzo.
6: Můžu. Aha. Já jsem si stačil přečíst, že pan Menšík, což mě zamrzelo, jak si hodně to pil.
5: Počkejte, to nás zajímá.
6: Pil.
5: Jo, pil.
6: Pil.
5: Tak to není tak hrozný.
6: Proto bych dal Bčko, opatrně.
5: Ale vy na to jdete, Honzo, dobře. Ta úvaha je velmi správná a odpověď je to špatná. Tak Teresko, zkusíte to?
7: Je to byl takový fiškus, takže já bych typla to Ačko.
5: Ačko, to znamená, předstíral, že je sirotek a žebral ano. Po Ivančicích. Přátelé, rozhlas je kouzelný v tom, a už to tady zaznělo, že disponuje velkým rozhlasovým archívem, kde jsou neuvěřitelné skvosty. My si teď poslechneme maminku, pana Vladimíra Menšíka, a ta nám na svého synáčka prozradí, jak to bylo, a vlastně nám tím prozradí i správnou odpověď.
10: Manžel si koupil auto a měl z něho velkou radost. No a myslel si, že i jako každý chlapec rád vidí auto, že to bude i Vladíček rád. Jenomže jeho vůbec auto nezajímalo. Ten, když byl trošku větší, tak si šil panenky, loutky a hrával loutkový divadlo. Já jsem byla švadlina, tak jsem mývala dost ostříšku takový, tak on to vždycky pozbíral, sedl si pod stůl a sám si ušil panenku a večer zavolal děti a hrál jim loutkový divadlo. Vymýšlel si takový nesmysly, ale děti se bavili. No a když už potom už byl zase větší, no tak manžel pořád chtěl, aby se podíval aspoň do garáže, jaký to auto máme. Tak jako by jiné dítě to chtělo vidět, že? A on vždycky říkal, tatínku, nevoď mě tam, mě to nebaví. Tati to mrzelo, a tak když ho tam nemohl dostat, tak mu řekl, já ti dám 5 korunu a můžeš se jít podívat. No tak za tu 5 korunu šel, taťka otevřel bránu, on se podíval a říkal, no je pěkný. Za 5 korunu a odešel.
5: Tak tolik paní Menšíková. Teresko, Honzo, ani jedna z těch odpovědí nebyla správná, i když tedy jako šli jste na to dobře. Takže já si myslím, že je to 2-0. Přátelé, byli jste úžasní, my vám tleskáme. No a Honza s rukou generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala právě teď přebírá to menší DAP rádio. A my poprosíme o fanfáru, protože zvítězila Tereska, která právě teď drží nad hlavou to velké DAP rádio, které jí předal generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral. Jemu děkuji a děkuji samozřejmě i vám. No vidíte, nic to nebylo. Hraje to hezky a můžete si na tom pouštět všechny stanice Českého rozhlasu, včetně tedy té místní slavné brněnské.
2: Děkujeme, dámy a pánové, pan Michal Jagelka, náš novis, a rovnou tady zůstaň s námi. Máme vítězku. Tradiční závěrečná otázka pro naše hosty, když se rozejdeme. Ilonko, co chystáš, kde budeš k vidění, kde budeš ke slyšení? Teď je ta správná chvíle v našem pořadu pozvat nejenom hosty, vančáky, ale samozřejmě i posluchače Českého rozhlasu.
9: Já budu velmi stručná. Říká se tomu sociální sítě. Tam se všechno, pakliže budete mít zájem si přijít poslechnout můj koncert s kapelou Tornero Band nebo mě samostatně, můžete si to vyhledat na sociálních sítích. Já si to všechno nepamatuju z hlavy. Každopádně vás ráda uvidím. Já doufám, že se budete mít dobře, ve zdraví a v radosti. Brzy na viděnou a naslyšenou hlavně.
2: Děkujeme moc, Ilona Čáková.
11: Já to mám jednoduchý. My se uslyšíme ve šťastné cestě. Třeba můžete i zavolat, protože my jsme kontaktní pořad. Já mám hrozně rád právě takové ty pořady, kam se někdo dovolá a má hezké otázky. Třeba jedna taková paní zavolala do rozhlasu, do pořadu Dobrá zpráva. Říká, dobrý den, prosím vás pěkně, volám teď správně do pořadu Dobrá zpráva. Ano, voláte přesně tak. A co byste potřebovala? No já bych ráda věděla, jestli je mě slyšet všude, po celé republice. Jo? No ano, teď je vás slyšet úplně všude v celé republice. Prosím vás, je mě slyšet i v Ivančicích? No jasně, i v Ivančicích vás slyšet, tak to je dobře. Láďo, prosím tě, nekupuj to máslo, koupila jsem mu ve slevě v Brně. Naschledanou.
2: Honza Rosák. Ano, je nás slyšet všude. No a budeme se těšit opět za měsíc, 26. výjezd, a tentokrát město, které navštívíme, bude Lipník nad Bečvou. Budou tam společně s námi kolegové z regionu Alex Minářová a Patrik Rozehnal a zpívat bude Radim Šváb. Mrkněte se na rozhlas.cz a tam se dozvíte veškeré další podrobnosti. Dovolte mi, abych sem k nám na jeviště pozval kompletní tým naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Kateřina Dvořák, Markéta Šteflová, loučí se generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral, Jan Rosák, Ilona Čáková, Michal Jagelka, od mikrofonu se loučí Aleš Cibulka a za měsíc Lipníka nad Bečvou naslyšenou a můžeme poprosit o závěrečnou písničku. Velmi děkujeme. Ilona Čáková na všech regionálních stanicích Českého rozhlasu.
9: My budeme tady takhle společně tančit s děvčaty, že jo?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné páteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Aleš Cibulka. Dobrý den, ahoj, víte.
2: Hezký dobrý den, zdravím vás všechny na příjmu Českého rozhlasu, tebe zvlášť.
1: Děkuji.
2: Chtěl se na něco zeptat ještě.
1: Ne, chtěl jsem dát verš.
2: Jo, jedej.
1: Dám verš, je jednoduchý, jak se to říká, přiléhavý.
2: Ano.
1: Naše hodinka společná, zábava výtečná.
2: To jsi napsal sám. Mm-hmm. Milí posluchači, to bylo to nejhorší, co jste mohli slyšet. Teď už se bude kvalita jen zvyšovat.
3: Můžete si všichni známe

0: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka, všechno máme. I Aleše Cibulku dokonce ve studiu, tak Aleši, jak se máš, co dělá?
1: Mám se krásně, hekticky, podzimně, ledva skončily prázdniny a člověk se vrátil z chaloupky, tak to tak rychle začalo ten fofr, hodně cestování, ale samá hezká, příjemná práce, samá hezká, příjemná setkání.
0: Použil si krásné slovo ledva, měli bychom to mladší generaci vysvětlit možná?
1: Ne, ale já, když řeknu ledva, tak si připadám hned o něco inteligentněji a víš, jako když tam hodíš nějaký ten přechodník, i když je to blbý, to je jedno, tak někdo si třeba řekne, hele, to je chytrej kluk, řekl ledva.
0: Má načteno. Dobrá, tak rozhlas jede, to jsme zaznamenali, budeme vysílat také záznam ze zábavného večera s panem Rosákem, Silonou Čákovou.
1: Ano, ano, to byly Ivančice, to bylo nádherně.
0: No. A co jste tam vyváděli, to co vždycky?
1: To co vždycky, ale mě fascinovalo to muzeum RAF, které je věnováno letcům druhé světové války. Nádherný prostor, bývalá továrna, které místní mecenáš úžasný dal dohromady. A vždycky, když přijedeme na nějaké místo, které je jiné než třeba kulturní dům, kino, divadlo, tak je to zážitek. A já teda musím říct, že většinou, když se řekne Ivančice, tak se vybaví samozřejmě Vladimír Menšík, ale vybaví se nově těm, co si poslechnou, i Alfons Mucha. A dokonce díky rozhlasovému archivu si ho poslechneme. No a potom muzeum RAF a vůbec letci RAF, co mají co společného s Ivančicemi a tak podobně. No Honza Rosák byl taky nadšený, když to tam viděl.
0: Naši posluchači to nakonec uslyší, budeme zvát i v této hodině, máme anonci, takže dobře poslouchejte, ať vám nic zajímavého neuteče. A teď mi neutečeš, teď mi rovnou vybereš, tedy nám i posluchačům, prvního účinkujícího
1: a
0: z archivu.
1: Mě zaujalo povídání o studiu herectví. To by mě zajímalo, jak to měl Miroslav Donutil. Tak tím bych možná dneska startoval, může bejt? Jo, výborně. Tak ledva
2: tím pro mě slastně končila střední škola, ale během té střední školy my už jsme se začali pasivně i aktivně kontaktovat s divadlem. Pasivně, protože jsme chodili, jak jistě víte, na výstavišti bylo takové divadlo, do divadla Julia Fučíka. To bylo divadlo pro mládež a mládež tam chodila povinně. My jsme tam chodili opravdu neradi a to divadlo nás bavilo jenom tehdy, když s námi ve tmě spolupracovali naše spolužačky, jinak nám to bylo celkem ukradený a v těch chvílích jsme stříleli po hercích fazole a hrách a boby, no prostě jaká luštěnina zrovna byla po ruce. Na bocích jeviště toho divadla svítily dva neskutečné nápisy. Skutečně tam byly, pokud jste tam chodili, tak si to pamatujete, tam bylo napsáno nerušte herce. Pořád to takhle blikalo. To mělo svoje opodstatnění, že jo, pač my jsme skutečně rušili, že jo. Já jsem tam zažil situaci, kdy jsem poprvé v praxi viděl scizovací Brechtův efekt. Tam byla herečka, která hrála stařenku, já, když dovolíte, vám to předvedu. Takhle chodil a potom jevišti prostě dělala takovou tu rozklepanou stařenku a najednou dostala zásah prostě tou fazolí někam sem, jo. Ono řekla, děcka, tak ale teď už mě to přestává opravdu bavit. Já vám to fakt říkám na rovinu, ještě jednou někdo vystřelí a já nebudu hrát, opravdu. Nebudu. A už to říkám naposledy, opravdu. Já jsem tě dobře viděla. A zase se vlomila do té postavy takhle. To jsem si uvědomil, že to divadlo je obrovská legrace vlastně tenkrát, ale co pak to, ale tam tenkrát přišlo k takové situaci, že ten náš ředitel cítil povinnost nás napomenout a přišel o přestávce na jeviště a řekl všem, jestli se okamžitě nepřizná ten, který herečku, dejme tomu Kratochvílovou, střelil fazolí do čela, tak celá škola dostane dvojku, trojku schování. Dostal pochopitelně zásah taky, že jo, jenomže on neznal ten divadelní prostor na rozdíl od těch herců, takže on udělal 4 kroky dopředu a tam bylo orchestřiště potaženo jemným tylem. On nakročil na to orchestřiště a zahřměl do něho. A ještě dneska vidím, jak ta ručička takhle z toho orchestřiště hrozí, jo. No tak na tohle divadlo vzpomínám velmi rád. To byla taková pasivní konfrontace s divadlem. Aktivní, to bylo to divadlo, o kterém jsem mluvil, když jsem šel na ty přijímačky. To divadlo se jmenovalo Debakl. Mělo patřičný název, protože my jsme si byli vědomí jistého riskování při experimentování, které jsme v tomto divadle prováděli. A kdyby to náhodou nedopadlo, tak máme takový název, tak co se divíte, že jo? No, ale já jsem skončil střední školu, přešel jsem na Janáčkovu akademii muzických umění a musím říct, že znovu jsem se začal potkávat s fantastickými fantastickými pedagogy. Například jeden z vynikajících pedagogů byl Antonín Julina. To byl vynikající jazzový kytarista, skvělý kytarista, koncertní kytarista, jezdil po celém světě a my mu tam drnkali. Ten z nás musel šílet. A my jsme to nevěděli, že to je takovejhle gigant, že jo. My tam byli dokonce spolužáci, kterým jsme vždycky takhle nastavili C-dur akord. Verili jsme jim ho tam takhle, jo. Oni s tím vešli a začali zpívat. Lidé o ní říkají, že je v lásce nestála, ale ona potají jediného v srdci má. Krásná bláva, krásná bláva. Diana, naschledanou, pane profesore.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Miroslav Donutil o studiu herectví, naťuknul to. Aleši, ty jsi taky studoval toto řemeslo?
1: No jistě ano, já jsem studoval.
0: Prozradíš něco?
1: Studií? Já jsem to herectví studovat jako čistokrevně nechtěl. Já jsem chtěl studovat moderování, ale tenkrát i u nás na vyšší odborné škole herecké a moderátorské to šlo ruku v ruce. Takže to herectví tam muselo být. Mí třídní profesoři byli Olda Wiesner a Veronika Žilková. A teď jsem zrovna nedávno vzpomínal na to, že oni vlastně vzali nás do ročníku 30. A kantoři se rozebírali do tří tříd. V jednom ročníku třeba byl Standa Zindulka s Lenkou Skopalovou, třídní. Vždycky to byla takováhle dvojice a oni si vybírali z té třicítky lidí tak, aby v každé té třídě byly různé typy. Jemná dívka, drsná dívka, milovník a tak podobně. A my jsme vlastně předvedli na jevišti divadla, co jsme dělali u přijímaček a oni si nás rozebírali. A mě si ten Olda s Veronikou vzali jako prvního. A já jsem celá ta léta žil v přesvědčení a byl jsem si tím jistý, že uviděli ten briskní talent, tak mě okamžitě šahli, aby si mě nevzal nikdo jiný. Po letech, když už jsme dostudovali na jednom večírku, mi Veronika prozradila, že to bylo naopak. Ale že viděli ve mně takové pole neorané, opravdu jako neotesánka, kluka z Karlových Varů, který přišel v takový tý bílý košili se zlatým řetízkem, který jsem si koupil někde u Vietnamců a měl jsem bílý černý mokasín
0: prostě
1: na nohou.
0: Intelektuální vzezření na první pohled.
1: Vzal jsem si to nejlepší, co jsem ve Varech po poďáku sehnal. A oni, když mě viděli, tak se v nich probudil ten Higginsovský takový put a řekli si, tak jestli z tohohle chlapce z venkova něco uděláme, tak to bude jako stvrzení naší pedagogické činnosti geniální, tak proto po mně šahli jako po prvním, že si řekli, hele, z tohohle kluka, jestli něco uděláme, tak to jsme dobrý.
0: No tak udělali.
1: No tak podívej.
0: Jinak lepší. By si to s námi nebyl.
1: Vždyť to je pravda, jako to je pravda. No. No jo, to je fakt. No,
0: Žilková sem nechodí ani Wiesner, takže...
1: Podívej se, když žák přeroste své učitele a dostane se na rozdíl od nich do humoriády.
0: Tak přátelé, vraťme se do archivu, máme tady úžasnou nabídku, Velká S.A. Miroslav Donutil anebo Jiřina Bohdalová jako učitelka Lídlová.
1: No tak to bych ani nedával hlasovat, dej Anešku Lídlešku, ne. To je nejúžasnější, dej Anešku Lídlešku.
0: Musíme to udělat podle pravidel.
1: Výborně, ale já budu zvedat telefony a prosím vás všichni, co zavoláte, řekněte Anešku Lídlešku. Omlouvám se panu Donutilovi, ne. Ale Aneška Lídlová.
0: Nebojte se nic.
1: Zachránili tonoucího spolužáka.
0: No jasně.
1: Ve Strážnici.
0: A Drážďany tam byly.
1: Drážďany, no jo.
0: Teď ti to můžeš říkat místo paní Jiřiny.
1: Ne, Bohdal,
0: to bys
1: si
0: nedovolil. Dobrá, humor mezera A, humor mezera B, to jsou SMS, buď Miroslav Donutil nebo Jiřina Bohdalová. Hlasujte na 90 011 04 SMS-kami, anebo zavolejte na 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát chirurg Tomáš Šebek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Během léta jste s námi poznali více než 50 zámků a zjistili jste, jak se žije na šlechtických sídlech dnes. Příběhy zámků a jejich majitelů si můžete nadále poslechnout na webu zámeckéléto.cz a už teď pro vás připravujeme nový zámecký speciál. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tady je páteční humoriáda, Aleš Cibulka a Pavel Kučera vás zdraví. Pojďte si zahlasovat, jestli chcete pana Donutila nebo paní Bohdalovou. Tak co vy na to? Dobrý den.
3: Dobrý den, milí pánové.
4: Dobrý den.
3: A Aleš by vůbec mě nemusel přesvědčovat, protože já jsem pro paní Bohdalovou. Navíc je to moje jmenovkyně. Yeah.
4: Tak to je úžasný, Jiříko, zdravíme a děkujeme, ano.
2: Mějte se.
3: Rádo se stalo.
4: Mějte se krásně, díky.
2: Dobré odpoledne.
5: Dobré, hezké páteční odpoledne.
4: Dobrý den.
5: Dobrý den, Aleši. Zdravím pana Pavla.
2: Dobrý den.
5: A srdečně zdravím i vás, pane Aleši.
4: Děkuji, děkuji.
5: Poslouchám na všech stanicích, kde se vyskytujete. A chtěla bych takovou poznámku, jenom že jste se vašim rodičům povedl.
4: Je.
5: Tím pádem je zdravím.
4: Výborně, já si to píšu a vyřídím. Ledva to bude možné. Víš, co to ledva udělalo?
2: Já bych si ledva zapsal hlas.
5: Děkuju. A mějte se hezký víkend, přeju vám oběma a dála bych tu Lidlovou.
4: Ano, no jistě, no samozřejmě.
2: Děkujeme.
4: Ano. Děkujeme a děkuju za ta slova.
2: Tak jo, a jdeme dál. Kdo pak je s námi? Dobrý den.
6: Dobré odpoledne. Standa Zemník vás, Pavle, zdraví. A pana Cibulku taky.
4: Zdravíme.
6: Protože v českém jazyku jsem nikdy nevíkal, šlo by slovo liva nahradit sotva, no, nebo jenom?
4: Ano, já myslím, že obojím.
2: Sotva
4: obojím,
2: určitě.
4: Přesně, sotva určitě.
2: Takže ledva jste to řekl, už to víme, že ano. To může být sotva. A kam s vaším hlasem?
6: A já dám na návrh panu Cibulkovi.
2: No že jo, Jiřina má protekci.
4: No
2: dobře.
4: Jistě, ano, ano.
2: Tak děkujeme. Ne. Děkujeme pěkně.
4: Učitelka Lidlová.
2: Naslyšenou.
4: No a budeme telefonovat tak dlouho, než zvítězí Aneška Lidlová. Kolik je to teďka už, jako
2: počkej,
4: kdo vítězí?
2: Já myslím, že jsi herec, moderátor, že jsi režisér, to si mi neřekl.
4: Ne, to jsem, ale amatérský.
2: Aha, tak dobrý den.
7: Dobrý den. U telefonu Milan ze Soběsuk.
4: No. Dobrý den.
7: A

0: chtěli bych taky tu Lidlovou, abych udělal panu Cibulkovi radost. Jo? Mm-hmm. No a když tak, jestli můžu poprosit, ať pan Cibulka zastupíná za nějakého svého oblíbeného prvorepublikového herce. Děkuju moc, mějte se hezky, naschledanou.
1: Určitě, to si píšu.
2: Děkujeme.
1: A sotva bude troška času, tak můžu.
2: A nechceš rovnou?
1: Rovnou?
2: No rovnou.
1: To bych bylo hodně, ale krásné vzpomínky jsou tak třeba Oldřich Nový, anebo počkej, já bych... Ale Oldřich Nový krásný, asi vzpomínám, že když se Zity Kabátové ptali na jedné besedě, jestli někdy měla něco s Oldřichem Novým. Zita nádherně vyprávěla takové velmi necudné historky, ale cudně, krásně. Byla to přece jenom dáma, které táhlo na stovku. A někdo se jí ptal na té besedě, jestli někdy něco měla s Oldřichem Novým. A ona říkala, milé dámy, to nešlo. On měl svoji manželku Alici a ta s ním všude jezdila na natáčení, na zkoušky do divadla, na premiéry. Všude s ním jezdila, ano, všude s ním jezdila, ta ho hlídala, ale ne. Uhlídala. Decentní dáma to ano, byla. Takže kratinká vzpomínka.
2: Děkujeme pěkně, pojďme dál. Máme tu výsledek hlasování, sečetli jsem.
1: Ano, počítej správně.
2: Je to Jiřina.
1: No.
2: Je to Jiřina Bohdalová, takže učitelka Lidlová nám něco řekne.
3: No tak mluvte.
4: Jmenuji se Aneška Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž zvítězili ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strážnice. Letos vybudujeme nové hřiště. V tom nám velice vychází vstříc náš městský národní výbor, jmenovitě jeho předseda, soudruh Mlčoch Antonín.
3: To je celý. Takže rozsvítíme a pojedeme. A mladenci, hoďte sebou, pač musíme ještě stihnout tu volbu svačinářky v Drožďárnách, jo? Dělej, čas letí, hele, podívej se, čas letí. Soudružko Lidlová, prosím vás, budete mluvit, až vám ukážu.
4: Ano, jako rukou.
3: Rukou. Takhle, jo?
4: Jmenuji se Aneška.
3: Moment. Já vám ukazuju, jak vám ukážu. Pozor. Kamera. Jede. Klapka.
5: Učitelka poprvé.
4: Jmenuji se Aneška Lidlová. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka, byli vyznamenáni školským inspektorem a rovněž vyhráli soutěž ve sběru léčivých rostlin. S naším žákovským orchestrem jsme byli až v Drážďanech. Náš taneční kroužek se zúčastnil strašnice...
3: Stop, Soudružko Lidlová, je to bezvadný, ale je to trošku strojený, víte, takový jako škrobený, bych řekl. Tak my říkáme štrenk, víte. To by to chtělo přirozenost, bezprostřednost, víte, jako když si povídáte s diváky.
4: Nebo jako se žáky, že?
3: No, spíš diváky, spíš diváky. Tak pozor na to, bezprostředně, jo, pojedeme. Kamera.
6: Jede.
3: Klapka.
5: Učitelka po druhé.
4: Jmenuji se Aneška. Již 14 let učím na zdejší devítiletce. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího spolužáka. Byli vyznamenáni.
3: Co se děje? Co je, Pepo?
6: Paní učitelce se děsně, ale děsně leskne nos.
3: No tak přepudrovat, jo, a honem.
7: Už jo, zasnu, jo.
3: Nezasínej, jdeme dál. No, nos je dobrý, Pepo.
6: Jo, dobrý.
3: Tak pozor. Kamera.
6: Kamera jede.
3: Klapka.
5: Učitelka po třetí.
4: Jmenuji se Lídleška Aneška. Promiňte, já vím, že se jmenuji Aneška Lídlová, učím 14.
3: Přeřeknout se může každej, že jo, to...
7: Ale že to zasvíjí.
3: Nezasvíjnej, vítě, jdeme okamžitě dál.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Nezasínáme, jedeme dál. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Dvořákem anebo slovenský Silvestr 1965. Tak to je výběr pro posluchače.
1: No, humor to mezera. Není výběr, dopustíme si Anešku Lídlešku, rozumíš tomu? To je jako, tady demokracie neexistuje, omlouvám se slovenskému Silvestru. Ale mimochodem, když jsme si s Jiřinou Bohdalovou o téhleté scénce povídali, protože ta je opravdu jedna z nejslavnějších, tak se mi svěřila s tím, že to byla taky jedna z nejsložitějších, protože ono to vypadalo, že tak jako plácá a páté přes deváté, že to motá, jak se jí chce. Ne, to byl přesně daný scénář a vtipné je to právě v tom, že tam doklapávají všechny ty věci, které jakoby tam mají být. Jak měli. Tak to jsem jako jenom, když něco vím, tak to povím.
2: Co nevím, nepovím. No, takže, ale vím, že humor mezera A a humor mezera B jsou SMS, které pošlete na 90 011 04, Ačko Jiřina Bohdalová, Bčko slovenský Silvestr, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Aleš Cibulka, náš dnešní host, je host činorodý. Kromě akce Rozhlas jede, určitě má v plánu další věci. Na co se můžeme těšit?
2: No, je toho hodně. Je tady podzim, takže na světě vlastně už je 19. Cibulkův kalendář pro pamětníky. Už po 19. Mě můžete mít na nočním stolku, na ledničce nebo na pracovním stolu.
1: Kde pořád čerpáš inspiraci pro ty kalendáře?
2: Já mám vždycky hrůzu na konci každého roku, že už mě nic nenapadne, ale poslední roky je to tak, že jsou to vlastně vzpomínky těch kolegů, kamarádů, kteří ještě pamatují tu zlatou éru, a tentokrát Carmen Majerová a Petr Kostka a jejich vzpomínky na hvězdy pamětnických filmů. No a současně s tím vlastně vychází i třetí díl trilogie, tentokrát Věčné tváře českého filmu, a nádherná fotografická knížka, která je doplněná právě vzpomínkami, takže to jsou takové novinky. No a potom jezdím po vlastech českých i s jinými pořady, s Michalem jezdíme s pořadem Tři chlapy nejen v chalupě. Jezdíme my dva a náš vypet Tobiáš, tam vyprávíme historky. Kromě toho s pořadem sejdeme se na Cibulce, po vlastech českých, vždycky kdo si koho objedná, tam ho přivezu. Teď jsme byli třeba v pondělí v Ostravě a tam jsem vyrazil s Janou Švandovou a s Andreou Čunderlíkovou, nesmrtelnou seriálovou Inou. Největší šok pro všechny diváky, a na tom jsme se shodli, ale Andrejka je nesmírně, hezky řečeno, ukecaná dáma. Všechny vždycky překvapí, že Ina mluví.
1: Ano, to jsem chtěl říct.
2: Že Ina jako mluví.
1: Protože ty pětiminutové záběry na její přemýšlení a nic.
2: Ano, ale ona vyprávěla krásně, že pan režisér vždycky říkal, ona vždycky říkala, já jsem tam byla jak kráva, teď jsem koukala na toho Blažeje, on se mě zeptal, jestli ho miluju. Odpověděla jsem za strašně dlouho, pan režisér to zastavil, říká, výborně, Andrejko, a teď ještě dvakrát tak dlouho. Dvakrát tak dlouho. A ona říkala, jako, že to byla pro ní velká muka, jakože už tenkrát byla velká štěbetelka, velká jako mluvící, ale její text, její role z těch 20 dílů se vešel na A4. Být krásná, ano, ale chlapi na to tenkrát samozřejmě letěli. Kdo by nechtěl mít doma Inu?
1: Neupovídanou manželku.
2: Ano, ale dokonce jedna z dám tadyhle na té besedě se jí i ptala, kdyby se měla jako žena rozhodnout mezi Blažejem a mezi tím, co hrál Jaromír Hanzlík, tak to byla zajímavá otázka, která padla z pléna. Řekla, že by chtěla toho nevěrného Blažeje, jako tedy Andrea Čunderlíková.
1: No, jenomže život to všechno zamotal, takže Libuška měla svého Josefa doma.
2: Ano, a pozor, Andrea Čunderlíková příští týden slaví zlatou svatbu se svým manželem. 50 let je s ní, ten se s ní seznámil a vzal si ji v době, kdy ještě nebyla Ina. A pak byla hned v jiném stavu.
1: Ina je jiná. Už.
2: Ina je jiná. Tak to bude jen tak drby
1: za zákulisí. Kdo tomu ještě rozumí a ví, kdo je kdo, tak může s námi pokračovat. V tuto chvíli hlasujte Jiřina Bohdalová anebo slovenský Silvestr. Co si vyberete, kterou zábavu pro pátek? Dobré odpoledne. Haló, haló.
3: Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Tady se ze Štětí. Zdravím pana Cibulku.
2: Zdravíme, dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím vás, pane Cibulka. Bylo to krásný v Dubí.
2: Je, výborně. No tak to je úžasný, ano, vy jste krajan, tak to je paráda.
3: Ano, ano, a já jsem ten, co po vás chtěl tu uzenou kýtu.
2: Ano.
1: Ty jsi měl uzenou kýtu?
2: V tombole, prosím tě. Já nejezdím s masem po poutích. Ano, vím samozřejmě.
1: A cukrovou vatu nemáš?
2: Ne. No všecko tam je samozřejmě, tak i langoše.
3: Tak,
1: no, Pepo.
3: Tak jedničku za...
2: Ano.
1: Ačko, Jiřinu, děkujeme,
2: děkujem,
1: krásně.
2: Děkujeme, mějte se krásně a těšíme se v Dubé.
1: Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne.
2: Dobrý
4: je
2: den.
4: Robert Holomouce.
2: Dobrý
4: můžu
2: den.
4: Můžu hlasovat, tak bych hlasoval po ten Silvestr, paní Bogdala je sympatiačka, ale teďka už jsme slyšeli tak, aby to byla rovnováha.
1: Děkujeme pěkně,
2: ano,
1: mějte
2: děkujem.
1: Se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tu?
5: Haló, haló.
2: Dobrý den.
5: Krásná Plzeň.
2: A, zdravíme.
5: Já vás zdravím. Oba dva, Pavle, i vás, Alešku. Viděli
2: děkuju.
5: Viděli jsme se na besedě.
2: Ano, ano.
5: Jo? Červených šatech.
2: No, jistě.
1: Ty jsi měl červené šaty?
2: Jo, červený šaty a kejtu v podpadí, prosím tě.
1: Tak to si někdy zajdu na ten tobogán.
5: Neodcházejte od rozdělaného díla.
2: Ano.
1: Takže Jiřina.
2: Děkujem, děkujem, mějte se krásně.
5: Víkend,
2: taky, taky.
1: Děkujeme. Děkujeme krásně. Tak, já myslím, že můžeme sečíst hlasy i tyto pro ilustraci, které jsme slyšeli, a vítěze už máme.
2: Ano.
1: o Drážďanech to bude a nejen
2: dojde,
1: o nich.
2: Dojedem Lídlešku, děkuji.
6: Kamera jede!
7: Lapka.
8: Učitelka po čtvrté.
9: Jmenuji se Aneška Lídlová již 14 let.
6: Já jsem vám nemávnul, já jsem vám jsme se domluvili, že vám ukážu, ne? No tak. A úsměv trošku a bezprostředně, přirozeně, jo? Kamera.
7: Kamera jede.
6: Kapka.
8: Učitelka po páté.
9: Jmenuji se Aneška. Již 9 let učím na zdejší 14 let. Žáci z mé třídy zachránili tonoucího předsedu Mlčoka Hamzovina s naším tanečním kroužkem vybudujeme hřiště ve Strážnici. Náš...
6: Vy jste mi tam zapomněla ty Drážďany.
7: Mně dochází materiál.
6: Se vejde ti to cancourek, prosím tě.
7: Ten
6: maniak s tím zasíláním porád. Když se soudružka soustředí, nezapomene na ty Drážďany, taky máme za minutu odraženou. Jo, prosím vás, soudružko Lídlová, ty myslí, nehraj si tady, čas letí, člověče. Prosím vás, neříkejte mi Mlčocha Antonína, jo?
9: Ale on se tak jmenuje.
6: No on se tak jmenuje, on se jmenuje Antonín Mlčok, ne? Jde o tu jeho přirozenost. No tak. Kamera.
7: Kamera jede.
6: Kapka.
8: Učitelka po šesté.
9: Jmenuji se Antonín Mlčok a učím ve sběru léčivých inspektorů na tonoucím hřišti. Letos vybudujeme taneční kroužek Národního výboru Drážďané. To nám velice vychází vstříc zdejší 9letá strážnice Lídlová.
6: Stop!
7: Pro mě dobrý!
6: Berem!
0: Humoriáda.
10: Život je šatna v kabaretu.

0: Vratišská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje v tuto chvíli výběrem našeho hosta Aleše Cibulky. Co to bude?
2: Ano, já se tady probírám těmi ukázkami a tady mě zaujalo, ano, Šesmervědou s Cibulkou, podíváme se do cirkusu, protože povídky Šimka a Grossmana, troufnu si říct, docela mám naposlouchané, ale návštěvu cirkusu si teda nevybavím, já mám normálně mezeru ve vzdělání, čili návštěva cirkusu Šimek a Grossmana.
1: Je to tady, prosil. Ano.
3: Naše rodina patřila již po několik generací ke smetánce města. Táta uměl číst, máma psát a snad proto se dali dohromady, aby rodili vzdělance. Přivedli nás na svět 7 a pečlivě dbali, abychom od malička nevynechali jediný kulturní podnik. Nás děti proto mrzelo, že jsme dosud, ač nejstarší z nás se měl za týden ženit, neviděli cirkus. Nesnad, že by do města nikdy nezavítal, ale náhoda tomu chtěla, že plakáty viděl vždy jen otec sám bez maminky a styděl se požádat kolem jdoucí, aby mu zapsali, kdy a kde se pořad koná. Až se na nás usmálo štěstí. Maminka dostala v práci za odměnu vstupenky pro celou rodinu a tatínek nám doma přečetl, že jsou právě do cirkusu a pojízdného zvěřince a to na příští neděli. Radost nás dětí neznala mezí. Také na rodičích bylo vidět, že jsou s dárkem ROH navýso spokojeni. Snad jen prvorozený bratr Čenda nezdílel naši radost, neboť si uvědomil, že návštěva cirkusu koliduje s termínem jeho svatby. Když nám to připomenul, všichni jsme zesmutněli a hleděli na tatínka, který jako hlava rodiny měl rozhodnout. Otec to postavil politicky. Svatba musí ustoupit, řekl po chvilce, neboť návštěva cirkusu je věcí kolektivu a navíc za ní stojí odbory. Koncem týdne vyrostl na kraji města plátěný stan. V klecích, které mimochodem nevypadaly nejpevněji, se tísněla zvířata a snědí chlapci v baringotkách dodali našemu městu cizokrajný ráz. Také noční život nabyl na zajímavosti. Půdky v hospodách byly na denním pořádku a lékárník Turma si kvůli krasojestkyni Agnes rozemlel do pribináčka krabičku algen. To přispělo k tomu, že od cirkusová představení byl mimořádný zájem a za lístek se dávalo pod rukou prý i celé sele. Proto si jen málo která rodina mohla dovolit navštívit cirkus v plném počtu. Obyčejně program schlédl jen jeden vyvolený šťastlivec a ještě v noci pak ostatním předváděl, co ve stanu viděl. Smůlu měli u Bártu, kde jako vyslance určil los silně krátkozrakého strýce Síbu a doma se pak museli spokojit pouze s představením zvuků a melodií cirkusové kapely. Ještě hůře dopadli Fulínovi, i když zprvu jim bylo hej a vzbuzovali závist. K návštěvě představení vybrali bez losování otce, nadaného vypravěče a artistu amatéra, jehož v mládí proslavil trik zvaný chobotnice. Občan Fulín, totiž seděl na polštářku, dovedl rozkmitat naráz všechny své údy do tak závratných vibrací, že skutečně připomínal mořskou obludu a nikdo nebyl z toho spočítat, kolik má ten člověk vlastně končetin. Fulínovi si tedy mohli být jisti, že jejich delegát nejen představení věrně popíše, ale leckeré to číslo i precizně napodobí. Šli ve své píše tak daleko, že dokonce v okolí svého bydliště prodávali vstupenky na cirkusové show z druhé ruky, které se mělo konat u nich v bytě. Akce jim však nevyšla a s hanbou vraceli vstupné. Uskutečnili sice slibované představení svého otce, ale během něho vyšlo najevo, že Fulín nejenže v cirkusu hned na začátku zhorka usnul a nic si nepamatoval, ale navíc mu přepadla ve spánku do manéže ruka a lev mu ji ukousl, na což přišel až doma, když chtěl situaci zachraňovat trikem z mládí, to jest chobotnicí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím návštěva cirkusu s Miloslavem Šimkem. Aleši, cirkus, říká ti to něco? Měl jsi to rád, nebo máš to rád? Zvířátka nebo artisti? Chtěl jsi být cirkusák?
2: Jako dítě jsem cirkus miloval. Potom samozřejmě, jak člověk dál proniknul do toho a slyšel ty různé zvěsti o tom, jak se cepují ta zvířátka a tak podobně, tak už jsem to nemusel. Ale co mě se moc líbí, je ten takzvaný nový cirkus, to znamená ten bez zvířátek. Nepotřebuju vidět panáčkujícího slona ani žirafu, jak žongluje, ale to, co dokážou ti mladí, tak to je fascinující a byl jsem několikrát na Hagiboru, kde vlastně během zimy vystupují ti nejlepší artisté v cyklu Cirkus Cirkus a to teda vidět, co ti mladí dokážou, tak to je fascinující, takže v tomhle ohledu se mi cirkus líbí, ale vrátím se k tomu Šestmedvědu s cibulkou, což je čistě cirkusový film. Jako dítě mě otázka, kterou jsem slyšel asi pětkrát denně, kde mám šest medvědů, dokázala i rozplakat. Já byl týraný dítě v tomhle ohledu. To se ptal pořád někdo.
1: A už náplast už byla, ne? Životní už to přešlo, ne?
2: Všechno, já nevím, zkus se na to zeptat.
1: Vidíš, jinak,
2: no. Zkus nebudu se na to zeptat ptát. A uvidím, jak budu reagovat.
1: Ale kuchařka Cibulková byla bezvadná.
2: Jo, ta byla výborná, ta byla výborná. A co je zajímavé, potom jsem po letech mluvil s Lubomírem Lipským a tak jsem říkal, tak konečně se setkává pravej Cibulka s klaunem a on mi říkal, nebudete tomu věřit, ale já jsem nikdy žádného opravdového Cibulku neviděl. Takže já jsem byl první Cibulka, kterýho tato paní Cibulková, pan Lipský viděl.
1: Tak to je nádhera. No. Tak přátelé, popojedeme dál. Návštěva cirkusu může pokračovat, anebo si dáme fotografování mobilem s Markem Ebenem. Co by nám na to řekl? Fotíš se rád?
2: Já prakticky nedělám nic jiného. Já hned jak to
1: já
2: že
1: si myslím,
2: jsem
1: že ty
2: nefotil.
1: Jdeš ulicí a přiskakují lidé a prosím vás, selfiečko, Alešku. Ne, tak to není.
2: Je pravda, že jednou, když jsme byli na jednom koncertě s Michalem, tak se mě zeptala jedna paní a říká, můžu vás poprosit o fotografii? Tak jsem si začal sundavat bundu, jako abych tam nebyl v té bundě a ona mi vrazila do ruky mobil a objala manžela, ona chtěla vyfotit s tím manželem a to jsem tam opravdu stál velmi zahamben.
1: Prosím vás, když už potkáte Aleše Cibulku, tak se fojte s ním. Jo, no, teď Michal David.
2: Samozřejmě, ano.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak, tady máme už finální výsledek. Miloslav Šimek nebo Marek Eben byl závěrečný souboj. A my už víme.
2: Ano.
1: Máme sečteno, že je to...
2: No?
1: Pane Eben.
2: A fotografování mobilním telefonem. To mě zajímá, jestli Marek se fotí nebo fotí.
3: Dneska nikdo nechce podpis. Dneska chtějí se všichni fotit. A chtějí se fotit celé rodiny. A chtějí se fotit zvlášť. Takže nejdřív se fotíte s dětmi, pak se fotíte s rodiči. Teď z kraje to vypadá, že to půjde hladce, pokud to fotí ten člověk, kterému patří ten mobil. Ale pak se vlastník toho mobilu přesune na druhou stranu a ten, co ho veme, vůbec netuší, jak se ta věc obsluhuje a neumí to. Takže vy tam stojíte jako panák a ten vedle vás se už taky tváří, ale marně. Ten zápasí s mobilem, řekne, mně to nejde. Tak ten zase vás opustí, jde zpátky k mobilu, vysvětluje mu to, vrátí se zpátky, tváříte se. A pak, což vůbec nechápu, to je přežitek z dob, kdy se fotilo na film, že oni řeknou, pro jistotu ještě jednou. Jaký pro jistotu ještě jednou, když to vidí na tom mobilu, jak to je vyfocené? No.
1: Tak pro jistotu ještě jednou se vyfotíme s Alešem za chvíli tady v Humoriádě. Tak máme dofoceno, máme dovysíláno. Mm-hmm. Aleši, co tě čeká dnes aktuálně? Na co se těšíš?
2: Dnes aktuálně?
1: No,
2: jdeme večer po velmi dlouhé době do divadla na Filipa Raimonta se dívat. Ano, na Klec bláznů.
1: No výborně.
2: To je místo, kde on naprosto exceluje a už nás mnohokrát zval a my jsme konečně našli volný termín, takže jsem rád, že se přijdeme podívat do divadla. No a zítra já se moc těším, protože to bude tobogán věnovaný Honzovi Nedvědovi a osmdesátinám, takže já ve studiu 1 dopoledne už tam přijdu tady brzy ráno, abych rozdělal oheň, připravil špekáčky a dáme si stánky na kameni kámen, kohouta a budou tam Nedvědovky, takže zítra osmdesátiny Honzy Nedvěda v toboganu.
1: Tak to jsou pozvánky Aleše Cibulky, vidím, že jeho zábava pokračuje, Humoriádou to začalo a směle dále.
2: Podívej se, já pokračuju dál, protože hele, je kolem nás tolik lidí s blbou náladou, že proč si jí kazit?
1: Veselý víkend všem přejeme, loučí se i Pavel Kučera, naslyšenou.
2: Mějte se krásně, hezký víkend.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Velká část obchodů dnes zůstane zavřená. Turnov si vezme úvěr kvůli dostavbě sportovní haly. Transfuzní stanice v Jilemnici rozšíří počet odběrových dní. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ve větších obchodech v Česku dnes nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Na investiční akce v příštím roce si Turnov vezme 100-milionový úvěr. Splácet ho bude 10 let, navíc město zaplatí 27 milionů korun, informoval starosta Tomáš Hoke ze Starostů pro Liberecký kraj. Většina peněz úvěru půjde na dostavbu sportovní haly v lokalitě Turnov 2. Ta bude stát 218 milionů bez daně.
2: Při výběrovém řízení na banku, která úvěr poskytne, jich radnice oslovila 7. Nejvýhodnější podmínky měla Česká spořitelna. Takto vysoký úvěr si město mohlo vzít i díky tomu, že už v minulosti úvěry splatilo. Zbytek peněz ze 100-milionové půjčky půjde na přestavbu největší školní jídelny ve městě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Odběrové místo pro dárce krve v Jilemnici na Semilsku rozšíří provoz. Další odběrový den chce přidat na přelomu října a listopadu. Středisko od loňska spravuje transfuzní stanice krajské nemocnice Liberec poté, co původní provozovatel přesunul odběry krve do Vrchlabí. Podle primářky Renaty Procházkové musela liberecká nemocnice rozjet jilemnické odběrové místo od nuly. Přesto tam postupně dárců krve přibývá, říká Renata Procházková.
3: Jenom za letošní rok máme 45 prvodárců v Jilemnici, což jako je velice pěkný. Máme tam zatím 3 odběrový dny a plánujeme na podzim, že otevřeme další odběrový den, protože se nám podařilo získat personál, sestřičky, takže se tam stabilizuje tým.
0: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation. Sport. Hokejisté Liberce v 5. kole extraligy přenechali body třineckým ocelářům. Bílí tygři na domácím ledě prohráli 1-3. Za rozhodující pro vývoj utkání uznačil liberecký trenér Jiří Kudrna 2. inkasovaný gól.
4: Soupeř přidal 2. branku a ještě 3. a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili. Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinile mlhy a nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do září příštího roku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré pondělní ráno s Českým rozhlasem Liberec přeje Jana Fričová. Máme netradičně volné pondělí, takže mnozí z vás se třeba vypraví na své zahrádky, aby je připravili na podzim, no a sklidili nějakou tu úrodnu. Obecně ovocnáři v Česku přišli kvůli jarním mrazům o velkou část úrody. Ztráty podle odhadu výrazně přesáhnou 1 miliardu korun. Zbylou úrodu navíc někde ani nemá kdo sklízet, no a my vám víc už řekneme za chvíli.

0: 10 minut po 5. hodině ranní posloucháte Český rozhlas Liberec. Je pondělí, netradičně volné pondělí, my přesto začneme opravdu pracovně. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Ovocnářská unie uvádí, že jarní mrazy způsobily škody za téměř 1,5 miliardy korun a téměř polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%. Vůbec největší propad hlásí pěstitelé jablek. Například v Dolanech na Náchodsku přišli především o zimní odrůdy.
1: Jeden ze sadů ovocnářského družstva Dolany na Náchodsku. V minulých letech tady stromy bývaly běžně obsypané jablky. Teď tady široko daleko žádný plot není.
2: No je to především způsobeno těmi jarními mrazy, které tu proběhly v takových dvou vlnách.
1: Kristýna Michalková, vedoucí ovocnářství.
2: Zasáhlo to teda významně zimní odrůdy, v sadě bréburnu, red prince, topazu, tam nenajdeme jablko.
1: Ročně jste sklízeli zhruba 6 000 tun jablek na 120 hektarech. Jak to bude letos?
2: No letos čekáme úrodu do 2 000 tun.
1: Přijeli jsme do dalšího ze sadu ovocnářského družstva Dolany. Tady sice jablka jsou, ale momentálně nemá kdo sklízet.
3: No dneska nás bylo 13 jenom. A dřív bylo 30, no, přes 30. A odešli, no.
1: Říká kvalitář a polský zaměstnanec zemědělského družstva Kamil.
3: Či co zbyli, či co tam ostali, tak či časej slušně, no.
1: A ty, co odešli?
3: No, či, no, nechtěli makať, no, nechtěli. No. Víc u toho kecali, kužili, jedli, zpěvali.
2: Poslední dobou se to stává čím dál častěji. Opravdu je těžký sehnat pracovníky, který by sklízeli v nějaký kvalitě a výkonu.
1: V sadech sklízí především zahraniční pracovníci, tady v Dolanech převážně z Ukrajiny. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio.

0: počasí.
1: Tak mohu vám určitě slíbit, že dnešní sváteční den bude prostě slunečný a poměrně i teplý. Podle meteorologů se ještě teď ráno ojediněle mohou vyskytnout mlhy, jinak bude většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia. Ty nejvyšší na horách dosáhnout hodnoty 18 stupňů Celsia. No a povane mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Tak to byla v krátkosti předpověď počasí pro dnešní den pro Liberecký kraj. No a my vás už za chvíli pozveme k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka. Posloucháte Český rozhlas Liberec a my vám přejeme dobré ráno.
0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
2: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
2: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
2: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
2: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

0: Vzkaz v láhvi na vlnách Českého rozhlasu Liberec posílala Lucie Vondráčková. No, máme pondělí 28. září a jako každé pondělí po 13. hodině, tak i dnes pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude známý chirurg Tomáš Šebek. No a tady je malá ochutnávka.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
2: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitě ta ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak.
0: Tak to byla ochutnávka toho, co můžete slyšet dnes odpoledne po 13. hodině. Chirurga Tomáše Šebka přivítá Oskar Hess ve svém pravidelném pondělním pořadu Osobnosti Česka, a to i v našem vysílání, tedy v Českém rozhlase Liberec. No a kam budeme po 17:30? Tak my se vydáme do světa filmu, a to skutečně po celou půl hodinu. Navštívíme například velký sci-fi festival snímků tohoto druhu, anebo zavzpomínáme na jednoho známého herce.

0: A co se stalo nebo co nás čeká, nám prozradí Miroslav Holubec.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to řekla šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Ministerstvo podle ní také zvažuje zdanění investičních bytů, některých návykových látek a zavedení sektorových daní. Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu, zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené pro tiché studium, jsou odhlučněné a zvuk nepropustí dovnitř ani ven. Srbský prezident Aleksandr Vučić rezignoval na funkci. V zemi se tak budou konat předčasné prezidentské volby. Na konci října bude kandidovat v předčasných parlamentních volbách s ambicí stát se premiérem. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v samostatné historii bojovali v týmové soutěži sedmý titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 na zápasy završila v Číně Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojediněle mlhy a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tato půlhodina ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec bude patřit filmu. Zatímco chvíli před 18:00 zavzpomínáme na herce Jana Libíčka, už za chvíli se vypravíme mezi tvůrce velkých sci-fi snímků, které můžeme potkat i osobně, a to na festivalu Future Gate. Tam přijede například režisér Star Treku nebo střihač Duny. Více už za chvíli a dobré ráno přeje Jana Fričová.

0: Kromě toho, že láska je věc kouzelná, tak samozřejmě také patří k písním, které nestárnou. No a vy posloucháte Český rozhlas Liberec, je 5 hodin 38 minut. Sci-fi filmy nemusí být jen o mimozemšťanech a robotech. Řešit mohou také velmi současné problémy, jako je třeba klimatická krize, nedostatek zdrojů nebo umělá inteligence. I o tom budou snímky, které budou promítat na letošním ročníku festivalu vědecko-fantastických filmů, festivalu FutureGate, který začíná v Praze právě dnes.
1: Kultovní snímek Blade Runner s Harrisonem Fordem v hlavní roli. Dokument Digitální tsunami, který popisuje, jak velké technologické firmy obchodují s osobními daty uživatelů, nebo Bot Love o vztazích mezi člověkem a umělou inteligencí. Nejen to nabídne festival FutureGate, který podle jednoho z organizátorů Filipa Schauera přivítá i hvězdné hosty.
2: Na letošní 13. ročník festivalu zavítají hned dvě významné osobnosti. Jednou z nich je dvorní střihač Denise Villeneuve a držitel Oscara Joe Walker, který usedne i ve festivalové porotě, a druhou osobou je režisér Nicholas Meyer.
1: Právě americký scénárista a režisér Nicholas Meyer zavítá na promítání svého sci-fi filmu Star Trek 2 Kánův hněv, a to jak do pražské Lucerny, tak pak i do brněnského kina Art. Nejen tam uvidí návštěvníci i nejnovější vědecko-fantastické studentské snímky z FAMU, Baťovy univerzity ve Zlíně nebo Slezské univerzity v Opavě.
3: Co to máte?
4: Jen takovou maličkost do sbírky.
2: Kromě tradiční tematické dekorace, která bude viděný ve všech městech, tak já mám velkou radost z putovní výstavy, která odstartuje samozřejmě v pražském kině Lucerna na kavárně, která bude prezentovat takový přehled českých startupů, které se inspirovaly filmovými sci-fi klasikami. Dozvíme se tak třeba o tiskárně, která tiskne programovatelné jídlo, projekt, který je takovým trenažérem pro stavbu vesmírných habitatů a podobně.
1: Festival FutureGate zamíří z Prahy a Brna pak také do regionu. Za sci-fi filmy tak můžete vyrazit třeba i v Hradci Králové, Olomouci nebo Ústí nad Labem. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Před námi je volný den, a tak si pojďme říct, jaké počasí nás čeká. Tak tedy bude poměrně slunečno a také poměrně teplo. I když se ráno ještě ojediněle vyskytnou mlhy, tak bude pak v celý den většinou jasno nebo skoro jasno. Teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni, na horách pak mezi 15 až 18 stupni. Povane mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Dnešní počasí vlastně nebude až tak hluboko pod rekordem z roku 1874, kdy teploty vystoupaly až na 26,3 stupně Celsia. Naopak v roce 1939 bylo nejchladněji. Tehdy bylo pouhých 2 stupně a 1 desetina. Tak to byla předpověď počasí pro pondělní ráno. Teď je 5 hodin a 45 minut a vy posloucháte Český rozhlas Liberec. No a my vám přejeme samozřejmě dobré ráno.
2: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
0: Dopoledne pod Ještědem.
2: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Tak to byla Eva Farná, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. No a jak už jsem po půl šesté slíbila, tak tahle půl hodina je ryze filmová, takže filmový bude i ten další příspěvek. Dnes si totiž připomínáme nedožitých 95 let herce Jana Libíčka, který byl svou objemnou postavou a baculatou dobráckou tváří přímo předurčený pro komické role. Za svůj nedlouhý život, zemřel totiž ve 43 letech, stvárnil těchto rolí značné množství, a to jak na divadelních prknech, tak ve filmu a také v rozhlase. Poslední Libíčkovou rolí byl vodník Alois ve filmu Jak utopit doktora Mráčka aneb Konec vodníků v Čechách, kterou již ale nestačil dokončit, neboť zemřel v době natáčení. Jeho nejvýznamnější filmovou rolí však byl fasádník Petr Týl v komedii Světáci z roku 1969, ze které je také následující ukázka.
1: Tak o co jde, pánové?
2: No. My bychom chtěli...
3: Ne? Nějaký šaty, no. Šaty.
1: Oblek?
2: No. Oblek.
1: Ušít?
3: Jo. No, ušít? No ušít, počkej.
1: Ale my šijeme jenom na objednávku, pánové.
2: Já vím.
1: A jsme podnik první třídy.
3: No to je vůbec blbost, pojďte vedle.
2: Já vím, dražší podnik neexistuje.
1: V Praze? Těžko.
2: No tak to je v pořádku, tak já bych prosil třikrát oblek do společnosti.
3: Ale na co třikrát? To jednou na zkoušku, ať vidíš, co se bude dít.
4: To je něco volnější.
2: Třikrát oblek do společnosti tady pro chlapce a pro mě ale něco kvalitního.
1: Prosím, 420, 530, 680.
3: To je jasný, stole a třikrát.
4: No, každému něco jinýho, ať nevypadáme jako sestry Alanovi.
2: Nic lepšího nemáte?
1: Momentálně vám nemůžu posloužit, prosím.
2: No tak tohle si vezmeš ty.
4: No jistě.
3: Blázíš, víš, co to bude stát? Na něj? Já kolik oblíkáš cirkus?
1: 4 metry.
2: No tak si to vezmeš ty a já si vezmu tohle.
3: Ale tu utěrku se budou potřebovat na tebe, to stačí.
1: 2,80 m.
3: Prosím.
2: Tohle, no.
1: A já vás upozorňuji, pánové, že látky se zálohově platí předem.
4: Jo, oni nám nevěří, tak to jdeme odsud.
2: No nepřirozeně, to je tady zbytky. Bude stačit 2500? A stříhněte toho víc, aby bylo taky na vestu.
1: Vestičky se letos nenosí, prosím.
3: Krucifix! To přece už ví jako každý blbec, že se letos zase vestičky nenosí. Jo, bez vesti.
2: Margot, neříkej mi blbec v takovýmhle podniku.

Tak určitě jste poznali pěveckou trojici Iva Janžurová, Jiřina Bohdalová a Jiřina Jirásková. Píseň samozřejmě z komedie Světáci. No a já mám pro vás v Českém rozhlase Liberec ještě jednu informaci. Dnes na státní svátek budou mít některé instituce po celé republice zavřeno a v Josefově dole to budou Muzeum místní historie a informační centrum. No a více informací najdete na webu města nebo obce josefovdůl.eu. No, vy posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou se otevře v polovině října. Do Harachovského kostela se vrátil ampírový skleněný lustr. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2,50 Kč za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou platit do konce října. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít řádu několika týdnů, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: Předpokládaný termín je do té půlky října. 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
4: Do kostela svatého Václava v krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr. Slavnostně se rozsvítí dnes o 1:30 odpoledne v rámci svatováclavských slavností. Ampírová památka z konce 19. století byla dosud uložena v muzeu, říká historik Jan Luštinec.
6: Takže vrací se zpátky, krásně vyčištěn, on nebyl nějak zvlášť poškozený a doplní ten nádherný interiér. Je to krásná ampírová práce, myslím, že takový lustr jsem dlouho neviděl tady široko daleko.
4: Po ruském dronovém útoku na tržnici na předměstí Kyjeva zemřeli dva lidé, asi 10 dalších je zraněných. Na sociální síti Telegram o tom informovali úřady kyjevské oblasti. Další 3 lidé včera zemřeli v jiných částech Ukrajiny. Rusko útočilo například na Sumy nebo Charkov a celý den také na hlavní město Kyjev, kde je podle starosty Vitalie Klička nejmíň 9 zraněných. Sport. Tenisté týmu Evropy ovládli po 6. exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menčík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár de minor Fritz 7-5 a 6-3. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Rezidentům je vjezd povolen. Uzavírka platí do konce tohoto roku. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nejen svátek svatého Václava si dnes připomínáme. Jaké jiné události se staly v dnešní datum, tak to nám před 6:30 řekne Petr Jungmann. Za chvíli však přineseme informace o tom, jak se zlatá olympijská medailistka Zuzana Maďarová připravuje na novou sezonu. No a teď vám přejeme dobré ráno.
1: s Janou Fričovou.

0: Hned dva Petrové, Rezek a Novák, zahájili další hodinu ranního vysílání Českého rozhlasu Liberec. No a tu další reportáž přinese třetí Petr, a to Petr Pavel. 8. únorový den letošního roku vybojovala česká snowboardistka Zuzana Maďarová zlato na zimních olympijských hrách v italském Livignu. Závodnice liberecké Dukly ovládla závod v paralelním obřím slalomu. Teď už se připravuje na novou sezonu, například i v hale. Povídal si s ní o tom Pavel Petr.
1: K vašemu sportu je potřeba samozřejmě sníh. Tak jaká je aktuální situace a kdy je nějaká šance, že se na sněhu objevíte?
2: Aktuální situace moc dobrá není ve světě. Bohužel ledovce tajou a je to horší a horší se sněhem, ale je tu pár možností, kam se na sníh dostat, a my máme odjet na ledovec 5. října. Zatím tam není moc sněhu, ale máme v záloze jiný varianty, a případně já už jsem byla teď v září v hale v Belgii a je tu varianta, že bychom se ještě do haly do Belgie vrátili.
1: Jak se trénuje v hale? Je to něco jiného samozřejmě než venku, tak jaké podmínky tam člověk nachází?
2: Na trénink jako takovej, tam jsou podmínky skvělý, to je fakt super a dá se to úplně srovnat s tréninkem normálně na horách. Vlastně je to zvláštní, ale možná je to i lepší v tom, že máte ty podmínky furt stejný konstantně a nejsou tam ty vnější faktory, jako že může začít chumelit nebo naopak bude moc teplo nebo to měkký. Takže ten sníh je furt stejný a furt perfektní pro trénink. Zároveň na hlavu je to trošku těžší, protože prostě jste zavřený v mražáku, kde venku je 25 stupňů a ve výře najednou minus 4 a je to takový stísněný tam, nejsou tam žádný výhledy, není tam nic, je tam prostě jenom zářivky nad váma a je to takový zvláštní, ale co se týče tréninku, je to perfektní.
1: Co nadcházející sezona, je už hodně v hlavě, protože do ní pojete jako závodnice, kterou bude chtít každý porazit.
2: Zatím to v hlavě úplně nemám, protože je to za dlouho relativně, ještě furt před sebou máme velkou část přípravy, uvidíme, jak bude ještě ta část, protože na tom bude hodně záležet, jak se budu cítit před tou sezónou, a určitě tam nějaký takovýhle myšlenky budou, ale myslím, že se nám je s mým mentálním koučem podaří odstranit a věřím, že půjdu do závodu s čistou hlavou.
1: To znamená, jaká očekávání od té sezóny budete mít? Prozradíte to?
2: Já mám očekávání furt stejný, ať už to bylo v minulých sezónách nebo to bude na příští. Já prostě chci přijít na závod a jet co nejlíp a chci přijet do cíle svědomím, že jsem udělala maximum a že líp to prostě už nešlo. A to, jaký to budou výsledky, jestli to bude v první trojce, jestli to bude v první desítce nebo to bude 30. místo, zjistíme až během prvních závodů, kdy se zvládnu porovnat se soupeřka a uvidíme, jak se povedla letní příprava.
1: Už jste trošičku mluvila o tom, co bude následovat, kdy ale přijdou první závody.
2: První závody nás čekají na začátku prosince v Číně.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je pondělí 28. září, je státní svátek, čili volno, a tak očekáváte, jaké že bude dnes počasí, tak bude slunečno a poměrně teplo. Teď ráno se ještě ojediněle vyskytnou mlhy, ale jinak bude většinou jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni. Na horách pak vystoupají k 18 stupňům Celsia. Většinou mírný jihovýchodní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu se na horách přechodně změní až na čerstvý vítr o rychlosti 4 až 8 metrů za sekundu. No a takhle příjemné počasí vám mohu slíbit i na zítřejší den, kdy budou teploty podobné 20 až 23 stupňů na Českolipsku, ojediněle až 24 stupňů. Posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme dobré ráno.
0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
3: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
2: Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru, z toho 450 metrů obsahuje mokrá část. Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
4: Paní Soutlova s dcerou Drobienou.
2: Jan Libíček, dožil se jen 42. A já přeju hezký sváteční den.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec a pokud jste zvědaví, co je nového doma i ve světě, poslouchejte. Miroslav Holubec je tady.
1: Je 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Nejpozději do 30. září je potřeba podat žádost o papírové oznámení o valorizaci důchodů, pokud ho seniori chtějí mít fyzicky. Žádosti je možné poslat zprávy sociálního pojištění poštou, donést fyzicky nebo podat online. Cestující v Libereckém kraji musí ode dneška počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Corit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola. Navštěvníci galerie N v Jablonci nad Nisou můžou vidět výstavu šperků s názvem Časozber. Připravili ji manželé Jana a Petr Machatovi ze Slovenska. Ve své tvorbě využívají stříbro, porcelán, dřevo i plexisklo. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas z Anaheimu. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici číslo 38 mezi Jestřebím a Bezdězem na Českolipsku se dnes bude pohybovat pomalu jedoucí vozidlo údržby. Až do 17 hodin tam budou v pravém pruhu upravovat travní porost.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Dobré sváteční ráno přeje Jana Fričová. Před 7 hodinou budeme v Českém rozhlase Liberec mluvit o nejhlubší zatopené jeskyni na světě. Předtím však pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Rady, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují.

0: O otevření další půl hodiny svátečního ranního vysílání se postarali dvě pěvecké dámy, Marcela Holanová a Anna K. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec. A ať už jste sváteční řidiči, anebo jezdíte naprosto pravidelně, myslím, že ani pro jednoho z vás nebude na škodu osvěžit si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Celý tento týden vám každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem před námi. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud jste si na dnešní den sváteční naplánovali nějaký ten výlet, pak směle do toho, neboť meteorologové tvrdí, že dnes bude slunečno a poměrně teplo. Odradit vás by neměli ani ranní ojedinělé mlhy, jinak totiž bude většinou jasno nebo skoro jasno. No a nejvyšší teploty, tak ty se budou pohybovat mezi 20 až 23 stupni Celsia, na horách pak vystoupají až k 18 stupňům Celsia. Tak taková je předpověď počasí, pokud chcete vědět podrobnosti, tak za hodinu budeme telefonovat do Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem a dozvíte se více. Teď vám však s Českým rozhlasem Liberec přejeme dobré ráno.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló. No co je?
7: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Malotraktorem dospívala právě teď kapela MiG-21. Je 6 hodin 50 minut, vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Je 28. září a před 10 lety právě v tento den potvrdili badatelé česko-polské expedice, že hranická propast na Přerovsku s hloubkou 404 metry pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. A nutno dodat, že pozdější výzkum za pomoci robota naměřen hloubku ještě překonal, a to s výsledkem 450 metrů. Tak vzhůru do jeskyně, tedy do té pomyslné, s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je jeskyně?
2: Jeskyně je z kamenů.
3: Jeskyně je taková věc, kde je tma.
2: A tam můžou být i medvědi. Zvířata tam jsou.
1: Jenom medvědi?
2: I netopíři. Netopíři i. Tam můžou být. I blouci.
1: A žili v jeskyních třeba někdy lidé?
2: Pasověky.
1: A nebyla mi tam zima?
2: Kdy tam objevili oheň.
1: Báli byste se sami v jeskyni?
2: Jo.
4: Jo.
2: Já bych tam si vezmu lampičku.
1: A jsou lidé, kteří ty jeskyně prozkoumávají třeba?
2: Můžou být.
1: A jak to dělají?
2: Vemou si batelku a svítějí se na to.
1: A jak ta jeskyně může být hluboká?
2: Hodně.
4: A můžou tam být pasti a díly.
1: Ale bydlet byste tam nechtěli, co?
2: Ne, tak ne. To teda ne.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nikdo nepřekládal, ublíží, když na mě očinu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem pil, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve do hrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim klodníků, jako já, jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na huconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho.

tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem, jo, ho, ho.

0: Dramatik, dizident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
5: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
4: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
5: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
6: Je 7 hodin.
0: Český rozhlas Liberec, zprávy.
6: Zítra začne výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Výstavba depozitáře v Českém Dubu pokračuje i o víkendech. Na registraci do služby do dražby jablaneckých medailí zbývají poslední dny. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Cestující na Jablanecku musí od zítřka počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem, informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava trati a přejezdu v Jiřetině pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárků bude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách čd.cz. Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Aby stavbaři termín stihli, musí dělníci pracovat na více než půlmiliardové zakázce i o víkendech, říká za sdružení stavebních firem Jan Siruček.
7: Ty týmy se tady střídají, takže určitě víkendy, svátky, prostě normálně se pracuje. Je tady to podloží takový jílovitý, takže se musí hodně hluboko, pilotama dolů, takže takový trošku oříšek. Samozřejmě pracujeme s tím harmonogram, který je součástí smlouvy a ten mluví o 60 dnech. To vychází na 7.12.2027.
6: Lidem v Jablonci nad Nisou zbývají poslední dva dny do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději ve středu 30. září v poledne, informoval jablonecký magistrát. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se budou dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Výtěžek poputuje na opravu budovy.
8: Dražit bude město celkem 110 medailí. Zájemci se můžou registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Dražební jistinu 1500 korun musí zaplatit do 1. října. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. Dražit bude město formou anglické dražby s minimálním příhozem 250 korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
6: Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus. Uvedla také, že metody pachatelů podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější. Pohraničníci také dodali, že podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenali poničení kabelů, rozvodových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusů o nelegální překročení této hranice.
0: Počasí.
6: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinile mlhy a nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: Ve Cvikově na Českolipsku opravují silnici třetí třídy číslo 26 836 mezi obcemi Velenice a Svitava. Jízdní pruhy jsou tam zúžené.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Dobré ráno s Českým rozhlasem Liberec. Je 7:04 a to znamená, že se budeme věnovat v následujících minutách sportu. Hokejisté Liberce v pátém kole Tipsport Extraligy podlehli Třinci 1-3. V tabulce jim patří předposlední 13. příčka. Uslyšíte o tom už za pár minut a příjemný poslech přeje Jana Fričová.

0: 10 minut po 7 hodině nás redaktor Českého rozhlasu Liberec Pavel Petr vezme na ledovou plochu. Liberečtí hokejisté se v tabulce Tipsport Extraligy propadli na předposlední 13. příčku. Bílí Tygři totiž na domácím ledě podlehli Třinci 1-3. Oceláři naopak vévodí tabulce nejvyšší soutěže, když v 5 utkáních netratili ani bod.
1: Já si myslím, že jako hodně my kluci se snažíme hrát fakt jako zodpovědně, že si až tak neděláme úplně, co bychom chtěli, ale že se dokážeme nějak podřídit tomu systému a určitý moment jako reagovat v tom zápase. No.
2: Okomentoval úspěšný vstup do sezóny třinecký obránce Jakub Galvas. Vrátil se také k nedělnímu duelu na libereckém ledě.
1: Myslím, že vstup jsme měli o trošku lepší, to nám pomohlo hned ten jeden gól a vlastně druhá třetina jako pocitově pro Liberec, hodně nás tam tlačili, ale nějak jsme to ubojovali a ve třetí a dobrý šťastný gól a dokázali jsme to ubouchat.
2: Při utkání se pak potkával s bratrem, obráncem Bílých Tygrů Tomášem Galvasem.
1: Tak samozřejmě jsem ho chtěl porazit, že jo, to je vždycky extra motivace a trošku mu to znepříjemnit. Nemůže mít všechno tak hezký. A i v té druhé třetině vlastně tam se dostal do úniku, takže tím, že oni prohrávali, tak vlastně ty jeho dovednosti šly vidět, protože to tlačilo všechno do útoku. A tak je dobře, že jsme mu nedovolili dát góla, takže super.
2: Možná i proto byl liberecký Tomáš Galvas po návratu na extraligovou scénu zklamaný. Objevil se po kempu v Pittsburghu.
3: Nesmírně těžké proti takovému soupeři, který vede tabulku extraligy. Je strašně náročný a když nedáme gol, nemůžeme vyhrát. Teďka jsme dole v tabulce, takže se musíme zvednout a zlepšit ty výkony.
2: Přiznává pak, že v zápasech proti staršímu bratrovi má o motivaci postaráno.
3: Je to samozřejmě rivalita, strašná s bráchou. Proti Třinci se mi většinou dařilo, dneska to nepadlo a prohráli jsme, takže dneska jsem samozřejmě strašně zklamaný. A brácha aspoň někdo z naší rodiny může být šťastný.
2: Rozhodující pro vývoj zápasu byl podle trenéra Jiřího Kudrny druhý inkasovaný gól v síti domácího celku.
4: Soupeř přidal druhou branku a ještě třetí a sebralo nám to vlastně už i tomu naději na tu koncovku. Myslím si, že soupeř hrál výborně, organizovaný a prostě byl efektivnější. A my jsme měli svoje příležitosti, které jsme bohužel neproměnili.
2: Už v úterý pokračuje Tipsport Extraliga 6. kolem. Bílí Tygři se představí v Litvínově. Z Liberce Pavel Petr, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je pondělí 28. září a čeká nás poměrně slunečný a teplý den, i když teď ráno se ještě od něj mohou objevit mlhy. Jinak bude povětšinou jasno nebo skoro jasno s nejvyššími teplotami do 23 a na horách do 18 stupňů Celsia. No a teď si pustíme Olgu Lounovou a pak už se přihlásí s pravidelnou rubrikou Co v učebnicích nebylo Martin Písařík. Tentokrát se zaměří na vzduch.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Je půl osmé.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Trestní odpovědnost za vraždy a další závažné trestné činy by se v budoucnu mohla snížit z 15 na 13 let. Změnu chce v první polovině příštího roku předložit ministr spravedlnosti za ANO Jeroným Tejc. Podle něj u dětí roste kriminalita. Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu. Zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Lidé ze stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří. Od 8 do 12 hodin a potom od 13 do 15 hodin uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale i byty. Dnes máte poslední možnost si prohlédnout na Pražském hradě české korunovační klenoty. Svatováclavská koruna, královské žezlo a jablko nebo také korunovační roucho z roku 1653 se večer opět vrátí do svatovícké katedrály. České tenistky vyhrály pohár Billie Jean Kingové a v samostatné historii vybojovali v týmové soutěži sedmý titul. Finálový triumf nad Ukrajinou 2-0 na zápasy završila v Číně Linda Nosková, která porazila Elinu Svitolinovou 6-3 a 7-6. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinile mlhy, nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Doxech na Českolipsku v Panské ulici se samovolně rozjelo osobní auto a vjelo na komunikaci. Projížděte tudy opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: I dnes vám v Českém rozhlase Liberec řekneme, co se stalo před 100 lety, ale nezapomeneme přidat také informace o tom, co vás čeká dnes nebo v nejbližších dnech v Libereckém kraji. Příjemné pondělní ráno přeje Jana Fričová.

0: zase vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Nestárnoucí píseň Sluneční hrob a Vladimír Mišík a Blue Effect. Posloucháte Český rozhlas Liberec. My teď pro vás máme dvě aktuality, respektive tři. Ta první nebo první dvojice se týká uzavírky, která začne 29. září, tedy zítra, v Jablonci nad Jizerou a potrvá do 2. října. Na stránkách Jablonce nad Jizerou jsme totiž našli tato dvě upozornění. To první nabízí odvoz školních dětí do Vysokého nad Jizerou a zpět. Jednotlivé zastávky a orientační časy najdete na webu Jablonce nad Jizerou. No a dále je to uzavírka spodní objízdné trasy na předním Blansku od 29. září do 2. října. Důvodem je pokládka optického kabelu a rekonstrukce cesty. Mapku s uzavírkou i objízdnou trasou najdete rovněž v článku na stránkách Jablonce nad Jizerou. Rychnov u Jablonce nad Nisou oslaví dnešní svátek sportovně. Připravil totiž rychnovský svatováclavský půlmaraton. Start i cíl je u fotbalového hřiště. V 10 hodin začíná dětský závod, v 11 hodin startuje samotný půlmaraton a 15 minut po 11. to bude start 11 a 5 a půlky. Všechny informace pak najdete na stránkách Rychnova. No a tak to byly krátké aktuality, které jsme vám v Českém rozhlase Liberec připravili a přejeme vám samozřejmě i nadále dobré sváteční ráno.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Máme tu další aktuální předpověď počasí a já už ve vysílání vítám meteoroložku Kláru Bubnovou. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: A hned se jí zeptám, jaké teď je počasí v Libereckém kraji?
2: Tak ráno máme slunečné a teploty jsou velmi rozdílné. Odvíjí se od toho, kde aspoň by těm trochu fouká vítr, nebo také si jde o údolí nebo střední a vyšší polohy. Vůbec nejnižší teplotu měříme v České Lípě a to je necelých 5 stupňů. Naopak nejtepleji je na stanici Friedland, kde měříme už přes 16 stupňů. Na horách je to potom většinou okolo 8.
1: No já slibuju už od rána, že dnes bude hezky, teplo poměrně, tak říkám pravdu nebo ne?
2: Je tomu skutečně tak, celý den bude převážně slunečný, pokud se nějaká ta oblačnost objeví, tak jen od západu přechodně bude o vysokou průsvitnou oblačnost, no a dnešní teploty mezi 20 a 23 stupni a bude foukat většinou mírný vítr od jihu nebo jihovýchodu.
1: A jak to bude večer a v noci?
2: Tak nadále s jasnou oblohou v údolích se mohou ojediněle tvořit mlhy. Teploty v noci potom klesnou mezi 10 až 7 stupňů, tam, kde přestane úplně foukat, tak až ke 4. Teplej bude zase ve Frýdlantském výběžku, tam okolo 12 v noci, no a zítřejší teploty mezi 20 a 24 stupni a slunečný den.
1: No já vám děkuji za krásnou předpověď počasí, čekají nás, koukám příjemné dny. Přeji vám klidný den do Ústí nad Labem a budu se těšit zase příště naslyšenou.
2: Vám také hezký den naslyšenou.
1: Tak už znáte předpověď počasí na dnešní den, víte, že se nemusíte vyhýbat žádnému výletu, naopak můžete se vypravit, no a my vám nějaký ten tip přineseme také za chvíli po 8 hodině. No ale už za chvíli se dostaneme k tomu, co se stalo před 100 lety právě v našem kraji. Posloucháte Český rozhlas Liberec.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Stalo se před 100 lety v našem kraji.
1: Pojďme si pondělí trochu odlehčit a udělat nad 100 lety starými novinami také něco pro sebe. Náš dnešní díl nás totiž zavede do krajčovských salonů ve Frýdlantu a Liberci. Podzim roku 1926 už totiž začínal nekompromisně klepat na dveře.
2: Noviny tehdy přinesly důrazné varování pro všechny výletníky a lidi, kteří se pohybují venku. Lékaři upozorňovali, že i po tom nejslunějším zářijovém dni následuje po západu slunce prudké ochlazení a často i husté mlhy. Každá dáma s moderním krátkým sestřihem, takzvaným bubikopfem, prý nutně potřebuje teplý šál, zimní kabát, jinak riskuje těžký zánět mandlí.
1: Bubikopf, to je onen pověstný krátký dámský účes, kterému dodnes říkáme mikádo nebo bob. Velkou popularitu poprvé získal už ve 20. letech 20. století, aby se později v různých vlnách, ku příkladu v 60. letech, vracel do módy i na našem území. Šlo o symbol emancipace a moderní ženy, které odložily dlouhé vlasy.
2: Takže sám uznáš, že to chtělo po západu slunce pořádně se přioblézt. V módních krejčovských salonech na nic nečekali a na zimu se pilně šilo podle nejnovějších trendů. Samozřejmě nejen vrchní oblečení, ale i to spodní.
1: Koukáme v novinách, že velkým hitem byly ku příkladu elegantní sportovní šaty, a to v kombinaci bílé a modré látky, nebo teplé jumperové šaty s odvážnými geometrickými vzory.
0: Stalo se před 100 lety.
2: A šilo se nejen v salonech, samozřejmě se šilo i doma. Třeba vyhlášené frýdlantské knihkupectví a papírnictví Rudolfa Schneidera začalo prodávat právě v těchto zářijových dnech před 100 lety nejnovější podzimní střihy slavné značky Semper. A naši předkové se prostě zkrátka chtěli a uměli na sichravé podzimní dny na horách i pod horami připravit s elegancí a vkusem.
1: Tímto pohledem do šatníků našich prababiček se pro dnešek loučíme. Přejeme hezké pondělí.
0: V archivu pátrají Petr a Martin Kolínovi.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubila Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Hledáš školu, stáž nebo práci snů? Přijď na Eduka Expo 2026. Největší veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí na severu Čech. Od 15. do 17. října v Liberci přímo v Home Credit Aréně. Eduka Expo. Buď tam, kde se rozhoduje o budoucnosti. Více na edukavik.cz.
3: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Velká část obchodů dnes zůstane zavřená. Tělovýchovná jednota v Turnově prodává městu část své sportovní haly. Ve Lvově na Liberecku našli archeologové pozůstatky po šibenici. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Dobré ráno. Ve větších obchodech v Česku dnes nenakoupíme. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstanou zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené budou také lékárny a čerpací stanice. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. Zastupitelé města na svém posledním jednání schválili záměr o koupi.
5: Tělovýchovná jednota peníze použije na modernizaci nebo rozšíření některých svých dalších sportovišť, například na rozšíření beach volejbalových kurtů, které by chtěla jednota také zastřešit nafukovací halou, aby mohli trénovat i přes zimu. Investice potřebuje také loděnice a samotná hala v centru města. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Archeologové našli ve Lvově u Jablonného v Poryještění na Liberecku pozůstatek zaniklé šibenice. Ve videu zveřejněném na portálu Historie v terénu popsal okolnosti nálezu archeolog Jan Košťál. Odborníci zbytky šibenice objevili během záchranného archeologického výzkumu při stavbě nového obchvatu Lvové.
6: Tým archeologů našel do skály vytesanou válcovou díru o hloubce 1 metru a průměru 70 až 80 cm. Že se jedná o pozůstatek šibenice, zjistili až po zkoumání archivních pramenů z období prvního vojenského mapování v 18. století. Jan Košťál také uvedl, že šibenice byla jednopodstavová a byla podepřena 4 kůly. Ze Lvové Adéla Jindrová, Český rozhlas.
3: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bacala Foundation.
4: Sport.
3: Tenisté týmu Evropy ovládli po 6. exhibiční Laver Cup. Výběr světa porazili 13-5. Pomohl k tomu i Jakub Menčík, který zvládl v Londýně i svůj druhý start ve čtyřhře. S Italem Kobolim porazili australsko-americký pár de minor Fritz 7-5 a 6-3.
4: Počasí.
3: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, nejnižší teploty 20 až 23 stupně, na horách 15 až 18 stupňů Celsia.
7: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na silnici číslo 292 u Výchové nad Jezerou na Semilsku havarovalo osobní auto. Policie na místě nehodu vyšetřuje, projížděte tudy opatrně. A v Jablonci nad Nisou jsou kvůli výstavbě terminálu uzavřené ulice Kamenná a Lipanská. Uzavírka platí až do roku 2028.
7: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Věřící po celém Česku si dnes připomínají svátek národního patrona svatého Václava. A tak se mu budeme věnovat v následující půlhodině také my. Už za chvíli se pojedeme podívat do Staré Boleslavy, kam každoročně přijíždí tisíce poutníků na národní svatováclavskou pouť. Za chvíli se tam tedy podíváme také.

0: Píseň Valentínovy Věry Špinarové patří rozhodně k těm, které také nestárnou. Vy posloucháte Český rozhlas Liberec. Lidé po celé republice si dnes připomínají Den české státnosti i památku národního patrona svatého Václava, který byl v roce 1935 zavražděn ve Staré Boleslavi. Právě tam od rána přijíždí tisíce lidí na tradiční národní svatováclavskou pouť. Víc k tomu řekne reportér Českého rozhlasu Mikuláš Vochoska, který je přímo v Boleslavi na Mariánském náměstí. Dobrý den.
1: Dobrý den. Na Mariánském náměstí je už připravené pódium, na kterém se bude celebrovat hlavní mše a technici tu zajišťují poslední detaily. Jinak je tady v centru města zatím ještě poměrně klid, přicházejí sem první poutníci. Část sem z nich přišla jako každý rok pěšky, podobně jako třeba pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, který vyrazil s procesím už v 5 hodin ráno z Prahy kýjí od tamního kostela svatého Bartoloměje. V širším centru Boleslavy už od brzkých hodin platí bezpečnostní opatření a dopravní uzavírky.
0: Poutní mše začíná v 10 hodin. Bude mít letošní bohoslužba nějaké zvláštní specifikum?
1: Tak tou největší novinkou letošní svatováclavské poutě je nová stříbrná herma s kouskem kosti svatého Václava. Vyrobili již perkař Jiří Urban a sochař Petr Fogl. Váží 14 kilogramů a zdobí české granáty i vzácný lapis lazuli. Připomíná bystu svatého Václava a dnes na venkovním pódiu bude vůbec poprvé nahradí samotnou lebku světce. Ta totiž při častých převozech trpěla a letos zůstane po celou dobu trvání poutě vystavená výhradně uvnitř baziliky svatého Václava zde ve Staré Boleslavi. Nová herma pak zůstane v Boleslavi natrvalo. Další novinkou je, že při mši bude poprvé celebrovat pražský arcibiskup Stanislav Přibyl a jedním z koncelebrantů bude také nově jmenovaný apoštolský nuncius Eugene Martin Nugent, kterého papež Lev XIV. Jmenoval do funkce koncem letošního května. Pro nuncia je to dnešní svatováclavská slavnost první setkání se veřejností v Česku.
0: Mikuláši, boleslavská pouť ale není jen o duchovním programu na náměstí. Na co všechno se tam lidé po zbytek dne ještě mohou těšit?
1: Tak program je koncipovaný pro nejširší veřejnost. V děkanské zahradě u baziliky vznikla klidová zóna s pohádkami pro děti. Na houšce fungují kolotoče i stánky a odpoledne se Mariánské náměstí promění v koncertní pódium. Vystoupí tu třeba Jiří Korn, Adam Myšík nebo místní FF Band. Celodenní lidovou zábavu pak krátce po 9. večer zakončí světelné překvapení.
0: Z národní svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi se přihlásil reportér Českého rozhlasu Mikuláš Vochoska. Já vám děkuji za podrobné informace a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A vy posloucháte Český rozhlas Liberec, my vám přejeme dobré ráno a za chvíli si řekneme, jaké počasí nás dneska čeká.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Podle meteorologů bude dnes slunečně a poměrně teplo. Po ranních ojedinělých mlhách se vyčasí a většinou bude všude jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty vyšplhají ke 23 na horách až k 18 stupňům Celsia.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Seznámíme vás s invazními druhy rostlin. Pozveme také na výstavu králíků, holubů a drůbeže a poradíme s výrobou ptačího krmítka.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: nás tří.
1: Před chvílí jsme byli ve Staré Boleslavi, kde jsme si připomínali svatého Václava, ale svatováclavské slavnosti probíhají také na území Libereckého kraje. Dnes od 10 začíná jubilejní 10. ročník slavností na zámku Sviany. Čeká vás příjezd svatého Václava na koni, jarmark, pivní soutěže, škola čepování a slavnostní naražení speciálního sudu Dux. V zámeckém areálu je tradiční jarmark s ukázkami řemesel. No a vy se můžete podívat také přímo do tradiční výroby svijanského piva. Prohlídku pivovarem určitě neodmítnete a pro opravdové nadšence je od 14.30 hodin připravená speciální prohlídka se sládkem Petrem Menšíkem. Ovšem na tu se musíte předem zarezervovat na e-mailu exkurze@pivovarsviany.cz. Tradiční čtyřdenní pouť vrcholí právě dnešním dnem také v Rychnově u Jablonce nad Nisou. Nabízí velký lunapark s atrakcemi pro děti i dospělé, stánkový prodej, bohaté občerstvení a také doprovodný kulturní program. No a svatováclavské hody probíhají i na Rychtě v Jestřebí. Tam se až do dnešního večera konají podzimní hody. Místo klasických hus se tam zaměřují na ochutnávky moštů a ovoce od regionálních pěstitelů a ukázky tradičních řemesel, které si můžete sami také vyzkoušet. Posloucháte Český rozhlas Liberec.

0: Kam vyrazit s dětmi za zážitky, zábavou a poznáním? Eduka Kids je jasná volba. Od 12. do 18. října čeká rodiny s dětmi týden plný speciálních programů, vstupů zdarma a dalších výhod. Eduka Kids, týden, který bude bavit děti i rodiče. Registrujte se na www.edukakids.cz.
1: Je 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Ministerstvo financí připravuje zvýšení některých daní. V nedělní debatě České televize to řekla šéfka rezortu Alena Schillerová z hnutí ANO. Ministerstvo podle ní také zvažuje zdanění investičních bytů, některých návykových látek a zavedení sektorových daní. Cestující v Libereckém kraji musí ode dneška počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Corit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola. Krajská vědecká knihovna v Liberci má nově dva akustické boxy. Umístěné jsou v prvním patře ve studijní knihovně. Boxy jsou určené pro tiché studium, jsou odhlučněné a zvuk nepropustí dovnitř ani ven. Senát dnes u příležitosti Dne české státnosti tradičně rozdá stříbrné pamětní medaile. Předseda horní komory Miloš Vystrčil z ODS jich letos má udělit 14. Ocenění každoročně získávají například vědci, umělci, sportovci nebo další veřejně činné osobnosti. Hokejový útočník David Pastrňák ve své 13. sezóně v NHL povede Boston jako kapitán. Bruins to oznámili na svém webu. Posledním českým kapitánem v týmu elitní zámořské soutěže byl v minulé sezóně Radko Gudas v Anaheimu. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, ráno ojedinělé mlhy, které se už rozpouští, a nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka platí až do 20. října.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Posloucháte Český rozhlas Liberec, je pondělí 28. září a mimořádně volné pondělí. No ale my stejně budeme za chvilku číst opět v krimi příbězích. Tentokrát budeme na stopě uprchlému vězni ze stráže pod Ralskem. No, on se vlastně dopadl sám, uslyšíte sami. Pěkné ráno.

0: Na pár tónů si sázel Valdemar Matuška. Vy si raději nesázejte. Mohlo by vás nějaké to špatné sázení dostat až do vězení a uprchnout z něj potom není jen tak. Když si totiž člověk už myslí, že má vyhráno, přijdou komplikace. Jaké? Tak to už nám v konkrétním případu prozradí Miroslav Holubec v dnešním krimi příběhu Českého rozhlasu Liberec.
1: Krimi příběhy.
2: O útěcích z vězení už toho bylo napsáno a natočeno hodně. Slavný román Motýlek, válečný Velký útěk nebo veleúspěšný film podle Stephena Kinga Vykoupení z věznice Shawshank. A nebo akční Plán útěku s filmovými siláky Sylvestrem Stallonem a Arnoštem Schwarzeneggerem. Promiňte, já mu tak říkám od té doby, co jsem ho viděl v brýlích. Jedno mají tahle díla společné. Až na čestné výjimky se věnují hlavně samotnému útěku, tedy opuštění vězeňských zdí. A další postup už je spíš podružný. 50-letý vězeň, který vykonával svůj trest ve stráži pod Ralskem, zřejmě v rámci samostudia sledoval právě filmy o samotném útěku a ohledně toho, co následuje po dosažení svobody, zůstal jaksi nevzdělaný. A to přesto, že samotný útěk nebyl v jeho případě nijak náročný. Prostě opustil nestřežené pracoviště a zamířil domů. Jenže právě to míření mu zrovna moc nešlo. Jelikož se snažil vyhnout místům, kde by ho mohl někdo přistihnout, volil spíše lesní a polní cesty. Jenže podle věku nikdy neprošel skautem, ale zřejmě ani kurzem mladých táborníků, co by pionýr, takže neuměl určit sever, natož pak západ, kam by měl zamířit, jelikož pochází z Ústeckého kraje. Takže cestou několikrát zabloudil a kolem 23. hodiny dorazil do Cvikova. Tam na první pohled upoutal hlídku policie, jelikož se snažil chovat nenápadně. Zajímavé, ale nikoli překvapivé je, že když mu policisté oznámili, že spadla klec, prohlásil něco v tom smyslu, že je strašně utahaný a že se rád sveze autem a je mu jedno kam. Poučení z toho zní: choďte do skautu. Tím jednak zmenšíte pravděpodobnost, že někdy skončíte ve vězení, a kdyby přece, aspoň budete vědět, kterým směrem utíkat.

0: počasí.
1: Z pohledu počasí bude dnešní sváteční den jak malovaný. Považte sami, bude slunečno a teplo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 20 až 23. No a na horách potom vystoupají až k 18 stupňům Celsia. Povane mírný jihovýchodní vítr. No a když se podíváme do minulosti, tak dnešní teploty se přiblíží tomu hornímu rekordu. V roce 1874 totiž bylo 26,3 stupně Celsia. Rozhodně bychom nechtěli, aby bylo jako v roce 1939, kdy byly pouhé 2 stupně. Posloucháte Český rozhlas Liberec a stále vám přejeme dobré ráno.
2: Jaro, léto, podzim, zima.
3: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, zima. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

10 minut zbývá do 9. hodiny ranní, je pondělí 28. září, vy výjimečně si můžete užívat volný den, no ale já mám pro vás jedno upozornění na zítra. Pozor, zítra začne na železniční trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem výluka a ta potrvá až do 9. listopadu. Budou se tam měnit pražce, kolejnice, výhybky a opravovat železniční přejezd v Jiřetíně pod Bukovou. Tak to bylo z dnešního rána všechno. Jana Fričová vám přeje příjemný a krásný volný den a bude se s vámi těšit naslyšenou opět příští víkend.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Je 9 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Nový most v Hodkovicích nad Mohelkou se otevře v polovině října. Začíná týden sociálních služeb. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu. A ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinerie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden. Zatím budou platit do konce října. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít řádu několika týdnů, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
5: Předpokládaný termín je do té půlky října. 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
4: V Česku začíná týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Vratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle magistrátu program věnovaný hlavně dobrovolnictví. Úterý ho zahájí výstava s názvem 50 odstínů dobrovolnictví. Pomáháme tam, kde je potřeba. Lidé ji najdou ve vestibulu radnice.
6: Program město připravilo pro zájemce i odborníky. Lidé budou moct například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Dobrovolnická organizace Červený trpaslík taky na sobotu 3. října připravila orientační pochod Jablonecké moře pomáhá u přehrady Mšeno. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Ruská letecká puma zasáhla v Charkově na Ukrajině bytový dům. Úřady hlásí nejméně 22 zraněných, z toho 8 dětí. Informoval o tom náčelník charkovské vojenské správy Oleh Syňoubov. Ruským útokům znovu čelilo také ukrajinské hlavní město Kyjev. Podle tamních úřadů zasáhl bezpilotní letoun jednu z čerpacích stanic. V noci Rusko na Ukrajinu vyslalo celkem 165 dronů. Ukrajinská armáda sestřelila 112 z nich.
3: Počasí.
4: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia, vane mírný jihovýchodní vítr o rychlosti do 6 metrů za sekundu, rozptylové podmínky budou postupně dobré a biopředpověď uvádí stupeň číslo 1, tedy mírnou zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Na silnici číslo 9 mezi Zakšínem a Bukovcem u Dubé na Českolipsku opravují vozovku. Jezdí se tam kyvadlově jedním jízdním pruhem. Počítejte s tím a jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: A přejeme také krásné sváteční dopoledne. Ano, dnes je den české státnosti, také si připomínáme svatého Václava. My jsme na to v Českém rozhlase Liberec vybaveni. My máme technika Václava a toho podle mě jednou kanonizují, protože tolik lidí přivedl k modlitbám. V podstatě všichni se modlí, když se něco pokazí, aby byl Václav na blízku. No a kromě toho, že je dnes svátek, má také spousta z vás volný den, k tomu je i docela pěkné počasí, někteří určitě plánují nějakou tu práci na zvelebení vlastní zahrady a my jsme se proto zeptali profesionálního zahradníka, kde v tomto období lidé v péči o rostliny často dělají chyby. O tom budeme mluvit krátce po čtvrt. Nejprve ale budeme slavit, a to 60. narozeniny divadla Járy Cimrmana. Na oslavě jubilejní sezóny se příznivci i samotní členové souboru v neděli sjeli do Příchovic u Tanvaldu. My jsme byli u toho a za malou chvíli se s vámi o ty pojmy a zážitky dodělíme. A podělíme. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Srdce nebo játra jako kámen? Těžko si vybrat. Karel Gott si vybral srdce a dospíval 12 minut po 9. hodině. Divadlo Járy Cimrmana v neděli společně s Českým rozhlasem oslavilo jubilejní 60. sezónu. Příznivci divadla i samotní členové souboru se sjeli do areálu u Čápa v Příchovicích u Tanvaldu. Fotografie si určitě můžete prohlédnout na webu irozhlas.cz a právě Příchovice u Tanvaldu byly před obrazem Liptákova, ve kterém fiktivní Cimrman žil.
1: Já jsem zažil tu úžasnou dobu mystifikace národa, kdy jsme nevěděli vůbec, jestli teda Jára Cimrman žil nebo nežil.
2: Vzpomíná návštěvník Roman Žluva.
1: Řešilo se to různě po hospodách, po školách a tak dále. To byla úžasná doba.
2: Jste cimrmanologem?
1: Jsem. To je styl života. Pro někoho je biblí Švejk, pro mě Cimrmani.
2: Nedělní oslavy zahájila spanělá jízda na historických kolech, která začínala v Tanvaldu. Cestou cyklisté v čele s hercem Petrem Brucknerem odhalili ceduli, která označuje třídu Járy Cimrmana. Pak pokračovali do areálu u Čápa, hlavního místa oslav. Součástí programu byl taky křest knihy Divadlo Járy Cimrmana 60 let vyprodáno. Zdeněk Svěráký křtil speciálním pivem Pavouk.
3: Knižka to vydrží a já to dopiju. Neboj se, knížko, budeš mokrá, ale kdyby pršelo, podnesal bys to taky.
2: Kmotrem knihy se stal Miloň Čepelka.
4: Tak já ti přeju, knížko, aby zmizela z pultů a aby následovali pořád a pořád další dočisky.
2: Čepelka zároveň v Příchovicích oslavil své nedávné 90. narozeniny. Oslav taky moderátoři Radiožurnálu Tomáš Maleček a Vladimír Kroc vyhlásili výsledky ankety o nejúspěšnější postavu z her divadla Járy Cimrmana.
5: Tak na prvním místě Karel Infeld Prácheňský v roli Vavrocha.
2: Někteří návštěvníci si vzpomněli nejen na postavy z divadelních her, ale i na ty filmové.
6: Hus, Komenský, Smetana, Cimrman, což jsou velikáni, jak známo, českých dějin. A píše to na tabuli Zdeněk Svirák ve filmu Jára Cimrman ležící spící.
2: Ukazuje Tereza Uhrová svoje tričko. Na oslavách nechyběla autogramiáda členů souboru ani hudební doprovod. Zazněly například písně Zdeňka Svěráka a Jaroslava Uhlíře. Z Příchovic Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
7: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve hvězdných návratech.

0: země.
1: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec Aneta Langerová, když zpívá o křídlech, tak ví, o čem mluví, protože doma ve vitrínce má českého anděla, tedy českého slavíka a také anděla. Jinou už je to taková trvalka na tom našem hudebním záhonku. Některé trvalky už mají svůj nehezčí čas za sebou, ty pozdní teprve nakvétají, to už hovoříme o květinách, no a zahrádkáři se vrhají do střihu a zazimování rostlin. Vy si poslechněte, jak to dělá profesionální zahradník Pavel Chlouba. Redaktorce Hance Šoberové také prozradil chyby, kterým je dobré se na podzim vyvarovat.
2: Docela častý dotaz ohledem tvarování a stříhání dřevin nebo i trvalek, které už odkvetly, ale ještě jsou pořád zelené. Mám pocit, že lidé se chtějí rychle zbavit té povinnosti na zahradě pracovat a chtějí to ulehčit trošku a mít to hotové ještě v období, kdy jim stačí jenom jeden svetr a nepotřebují tři bundy. Nechte ty rostliny žít ještě předtím, protože je celá řada druhů, které jsou zelené do pozdního podzimu a takové to ustřihnutí těch jejich listů je vlastně krádež. Protože ta rostlina celý rok maká na tom, aby se sbírala ze sluníčka energii. Co se tam v těch listech děje, tak to se dá připodobnit nějaké biochemické laboratoři, protože tam jsou obrovské procesy. Je to vlastně fantastická věc, že ze slunce ta rostlina umí za pomoci oxidu uhličitého udělat cukry, tu energii, kterou nesmírně potřebuje. A týká se to jak dřevin, tak třeba trvalek, protože tyto rostliny vlastně pracují na tom, aby si tu energii mohly uložit do kořenů, do těch oddenků, které v jarním období, když raší, tak musí mít z čeho. Na to živiny nestačí. To, že jim dáme hnojivo, tak nestačí té rostliny na to, aby mohla vyrašit. Ona potřebuje energii, ona potřebuje ty cukry. A pokud je předčasně zbavíme velkého množství ještě zelených listů, tak to mít nebude, protože teprve s pozimem, až se ochladí a ty listy začínají žloutnout a být v úvozovkách nehezké, tak v tu dobu vlastně probíhá ten transport živin z listu směrem do kořenů. Takže pokud bychom je oloupili o toto bohatství, tak sice budeme mít před Vánocema uklizeno, ale rostliny na tom budou špatně.
0: My se vracíme s Pavlem k prohřeškům, který se občas dopouštíme na našich zahradách. Které jsou ty další?
2: Tak pro mě jednoznačně jeden, ten vede, a to je předčasné zazimování rostlin. Jak jsem před chvilinkou mluvil o těch dotazech, tak to bylo na konci srpna. Já už jsem dostal první dotazek zazimování. To je pro mě naprosto děsivé, protože mám pocit, že někteří lidé zapomněli, že mezi létem a zimou je ještě podzim. To předčasné zazimování, to je obrovský problém pro ty rostliny, protože vlastně zazimování, tak jak my ho vnímáme, tak to je sada úkonů, které jsou vlastně pro ty rostliny velmi nepřirozené. A optimálně je zazimovávat tak, aby v tom nepřirozeném stavu ty rostliny byly co možná nejkratší dobu. Takže třeba takové vázání trav, někdy začátkem října je podle mě absolutní prohřešek, protože proto vlastně ty trávy pěstujeme, aby v tomto období byly krásné. Velké na tě listy, ševelíci, soukvěti, to patří k podzimu, takže prosím, nechme tyhle ty věci všechny být a všechny kroky vedoucí k zazimování necháme až na poslední chvíli. I za tu cenu, že si narušíme trochu advent, ale z hlediska těch rostlin je vlastně nejlepší začít se zazimováním až na poslední chvíli, jak je to možné.
1: Vidíte, nic se nemá uspěchat a přitom, když to řeknu doma, tak se zlou potážu. Tak si tedy užívejte podzimních radovánek, kochejte se krásou vaší zahrady, no a střih trvalek a zazimování rostlin letos neuspěchejte.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Marie Rotrová a Střepata, Nohatá, její nestárnoucí písnička na vlnách Českého rozhlasu Liberec, 8 minut po půl desáté. Máme tu sváteční dopoledne 28. září, to je den, který se docela významně zapsal do historie našeho regionu a náš region se zapsal do historie tohoto dne, protože přesně před 14 lety, tedy 28. září 2012, byl v Chrastavě spáchán atentát plastovou airsoftovou pistolí na tehdejšího prezidenta Václava Klause. Na to se jistě pamatujete. To je tedy taková stinná stránka toho dnešního dne. Další zajímavosti k 28. září vám za malou chvíli nabídne Petr Jungmann v kalendáriu. Vy si samozřejmě ten dnešek užívejte se vším všudy, včetně toho, že nemusíte běhat po obchodech, protože většina obchodů má zavřeno. Ovšem od zítřka, a to je ta méně pozitivní zpráva, má zavřený také městský sběrný dvůr v Novém Boře ve Volkerově ulici. To zařízení bude z technických a organizačních důvodů otevřeno tedy od zítřka až do soboty 17. října a provoz pro veřejnost se opět plně obnoví až v pondělí 19. října. Po znovu otevření bude sběrný dvůr fungovat v původním režimu, jak jsou lidé zvyklí. Otevírací doba zůstává stejná. Další podrobnosti určitě najdete na webu města Nový Bor, tak na to buďte připraveni. Drive

0: Žijeme tu s vámi a tak nás zajímá, co se v našem kraji právě děje. Připomínáme historické události, informujeme o tom, co se chystá ve městě či obci, kde žijete a kde nás posloucháte.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: Všechno mapujeme, natáčíme, v živých vstupech se hlásíme i z míst, kam se člověk jen tak nedostane. Zveme do vysílání hosty, kteří poradí i pobaví.
1: Dopoledne pod Ještědem.
0: To je čas pro vás i pro písničky, které nestárnou. Každý všední den od 9. do 12. hodiny.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can. Pondělí 28. září, státní svátek. Připomínáme si Den české státnosti. Nejspíš v roce 935 byl bratrem Boleslavem zavražděn přemyslovský kníže Václav, český světec. A v roce 995 Boleslavův syn Boleslav II. Pobožný dobyl Libici nad Cidlinou a nechal vyvraždit konkurenční rod Slavníkovců. Tím se zasadil o zachování celistvosti a o politické sjednocení českého státu. Svátek mají dneska Václav a Venuše. Tady je Petr Jungmann. První sjezd českých socialistických dělníků, takzvaný Svatováslavský sjezd, se konal v Praze před 150 lety v roce 1876. Rozehnala ho policie. Dostihové závodiště ve Velké Chuchli své brány otevřelo poprvé před 120 lety v roce 1906. Zoologická zahrada v Troji se poprvé Pražanům otevřela před 95 lety v roce 1931. Po Liberecké a Plzeňské je třetí nejstarší v České republice, dnes ale největší. Zakladatelem a prvním ředitelem byl český ornitolog Jiří Janda. Stanné právo vyhlásil před 85 lety v roce 1941 zastupující říšský protektor Reinhard Heydrich. Den po svém nástupu do Prahy.
2: Vyhlašuji na ochranu zájmu říše s účinností od 28. září 1941 na území protektorátu Čechy a Morava civilní stav výjimečný.
1: Odvoláno bylo až 20. ledna 1942. Před 35 lety, to je v roce 1991, nabyl účinnosti zákon o zřízení Univerzity Jihočeské v Českých Budějovicích, Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Slezské univerzity v Opavě, Ostravské univerzity v Ostravě a Západočeské univerzity v Plzni. Před 10 lety výzkum česko-polské expedice potvrdil, že hranická propast na Přerovsku je s hloubkou 404 metry nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. Později bylo potvrzeno, že hloubka propasti je dokonce 519,5 metru. Z toho 450 metrů obsahuje mokrá část.
3: Ani z Outlova serou drobienou.
1: Před 95 lety se ve Zlíně narodil populární český herec 60. a 70. let.
4: Nevím, veličenstvo, celou cestu jsem držel výklad o vybraném chování a jak jsme jeli kolem lesa, urození pánové najednou nikde.
1: Jan Libíček dožil se jen 42 a já přeju hezký sváteční den.

0: 10 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Česko má před sebou 2 týdny babího léta. Výstavba depozitáře v Českém Dubu pokračuje i o víkendech. Do Harachovského kostela se vrátil ampírový skleněný lustr. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu. Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Aby stavbaři termín stihli, musí dělníci pracovat na více než půlmiliardové zakázce i o víkendech, říká za sdružení stavebních firem Jan Siruček.
1: Ty týmy se tady střídají, takže určitě víkendy, svátky, prostě normálně se pracuje. Je tady to podloží takový jílovitý, takže se musí hodně hluboko, pilotama dolů, takže je takový trošku oříšek. Samozřejmě pracujeme s tím harmonogram, který je součástí smlouvy a ten mluví o 600 dnech. To vychází na 7.12.2027.
0: Do kostela svatého Václava v krkonošském Harachově se vrátil historický skleněný lustr. Slavnostně se rozsvítí dnes o 1:30 odpoledne v rámci svatováclavských slavností. Ampírová památka z konce 19. století byla dosud uložena v muzeu, říká historik Jan Luštinec.
2: Takže vrací se zpátky, krásně vyčištěno, on nebyl nějak zvlášť poškozený a doplní ten nádherný interiér. Je to krásná ampírová práce, myslím, že takový lustr jsem dlouho neviděl tady široko daleko.
0: Rusko podle Kai Kalasové plánuje v Evropě další sabotáže. Šéfka unijní diplomacie to řekla s odvoláním na zpravodajské informace. Podle Kalasové je cílem sabotáží ze strany Ruska hlavně rozdělovat evropskou společnost ohledně pomoci pro Kyjev. Situace na Ukrajině je také tématem dnešního jednání ministrů obrany v Bruselu. Budou se zabývat také zprávou o obraně připravenosti, kterou vypracovala Evropská obranná agentura. Uvádí, že 27 nezbrojí dost efektivně. Sport. Hokejisté Liberce v 5. kole Tip Sport Extraligy podlehli Třinci 1-3. Poprvé v sezóně se v sestavě Bílých tigrů objevil po zkoušce v Pittsburghu obránce Tomáš Galvas. Říká, jaký zápas to z jeho pohledu byl.
3: Nesmírně těžké proti takovému soupeři, který vede tabulku extraligy. Je strašně náročný a když nedáme gol, nemůžeme vyhrát. Teďka jsme dole v tabulce, takže se musíme zvednout a zlepšit ty výkony.
0: V úterním 6. kole hokejové extraligy zamíří Liberec na Let Litvínova. Počasí. Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty dosáhnou 20 až 23 stupňů, na horách to bude 15 až 18 stupňů Celsia.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Doxech na Českolipsku je kvůli nevyhovujícímu stavu vozovky uzavřená Nerudova ulice. Uzavírka platí do konce roku.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné pondělní dopoledne, kdybyste náhodou v této hodině zaslechli rolníčky a možná i nějakou tu vánoční píseň, tak se neděste, na vánoční bramborový salát je přeci jenom ještě pár dní čas, ale kníže Václav, jehož mučednickou smrt si dnes připomínáme, se dostal do anglické vánoční koledy a jak, to se dozvíte už za malou chvíli. No a pak nás čeká seriál týdne, ve kterém si připomeneme 70 let libereckých výstavních trhů. No a samozřejmě, jak bývá v této hodně zvykem, nezapomeneme na spotřebitelského rádce, který se dnes bude věnovat nakupování se slevou. Pojmy upřesní Josef Černý a Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: 10:10, Olympik, nebe nad hlavou. Nebe nad hlavou v našem krásném libereckém kraji je jak vymetené. Krásně nám svítí slunce do toho dnešního svátečního dne. Dnes je svátek svatého Václava, který připomíná českého knížete a světce, hlavního patrona českého národa, který je zároveň symbolem české státnosti. V Čechách a na Moravě je postava svatého Václava dostatečně známá a netřeba ho připomínat, stejně jako jeho mučednickou smrt. Knížete Václava znají velmi dobře i v anglosaském světě. Tam je ale jeho jméno spojeno s vánočními svátky. Je také příkladem toho, jak náměty i melodie putovaly Evropou.
1: Good King Wenceslas, tedy dobrý král Václav, je oblíbená anglická koleda. V Británii a anglosaském světě vůbec ji zná naprosto každý.
2: První sloka představuje krále, který pozoruje chudého poddaného, jak za chladné zimní noci sbírá dříví na otop. Pověří své páže, ať připraví jídlo, pití a dřevo, a potom muži vše přinesou. Koleda končí výzvou křesťanům, aby měli soucit s chudými, neboť tak sami dojdou požehnání.
1: Vysvětluje kněz John Seaman. Jak se ovšem postava českého knížete a světce dostala do Británie?
3: Může za to anglikánský kněz jménem John Mason Neal. Jeho koníčkem byla historie a překládal antická a středověká díla i duchovní písně. Ty také sám psal. Píseň Good King Wenceslas byla koleda určená dětem a měla nabádat k dobročinnosti.
1: Říká historička Sara Daudiová. Tuto koledu vydal Neal poprvé ve sborníku náboženských písní v roce 1853. Text je přitom překladem německy psané básně českého básníka Václava Alojze Svobody Sankt Wenceslav und Podivín. Popisuje legendu, ve které Václav se svým sluhou Podivínem pomáhá v kruté zimě chudému poddanému. Svoboda ji vydal v roce 1847. Nápěv písně je mnohem starší. Pochází ze 13. století. Skladba Tempus adest Floridum ovšem z Vánoci nemá nic společného. Oslavuje příchod jara, květiny a probouzející se přírodu. I přes řadu nepřesností John Mason Neal například udělal z knížete Václava krále, se český světec dostal do povědomí milionů lidí. Jaromír Marek, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
1: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
2: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Českým rozhlasem Liberec, stále příjemné sváteční dopoledne. Máme 10 minut před půl jedenáctou. Historie libereckých výstavních trhů začala už v 19. století, kdy se v Liberci konaly první umělecko-průmyslové výstavy. Z popudu továrníka Liebiga vznikla po první světové válce společnost Reichenberg-Messe, která pořádala velkolepé výstavní trhy, včetně kulturního a sportovního programu. Ty se konaly od roku 1920 až do obsazení Sudet. Hned po válce na ně navázaly už první české trhy, které měly nejprve národnostní a později politický podtext, a ty trvaly do roku 1950, ale skutečně první ročník libereckých výstavních trhů, neboli LVT, se datuje rokem 1956. Jak tehdy vypadaly a jak se postupně vyvíjely, popsala redaktorce Janě Švecové Zdeněk Hrabák ze Severočeského muzea v Liberci.
1: Nešlo o žádnou monstrózní přehlídku. Byly to výrobní družstva, já tady namátkou vybírám Granát, lidové družstvo zlatníků, Maják, lidové družstvo sklářské jablonec.

0: Znadny jsou Libena, Dřevotek, Dřevotvár. Byl tam takový pelmel, textil, bižutérie, sklo, nábytek.
1: Jaký zájem o ně byl?
0: Návštěvníci jezdili, jezdilo jich čím dál tím více. Udává se, že ten nárůst návštěvnický byl 100 000 každý rok. Ten rekord, který nebyl nikdy překonán, byl v roce 65, kdy LVT navštívilo 604 000 návštěvníků, neuvěřitelné množství.
1: Ta 60. léta už byla předznamenána jakýmsi uvolněním, začínaly ty slavné estrády, velké módní přehlídky. Byl to i ten důvod té vysoké návštěvnosti?
0: Určitě byl. Od roku 65 se liberecké trhy vyprofilovaly na veletrh módy. Dámy hleděli na to, co by mohli nosit, kdyby to bylo v obchodě, ono to v obchodě pak nebylo. V té polovice 60. let to dosáhlo jakoby i organizačně obrovských rozměrů, protože LVT měli svůj vlastní rozhlas interní a vysílala i televize s LVT. Samozřejmě prvotním takovým hnacím motorem pro ty návštěvníky bylo to, že koupí si něco, co jinde se neseženou, protože trhy se prezentovaly tím, že je tam zboží, které teprve se bude zavádět do výroby, jsou to zkušební kolekce. Prostě to byl takový jeden velký obchodní dům a dalším lákadlem byli ten, kdo to pamatuje a ví to, tam byla zelenina, ovoce, banány, mandarinky, ananas, na to se stály fronty, když začaly barevné televize, že jo, kolik jich máte, 10, ledničky, no to bylo prostě tak, že tam se jezdilo nakupovat a vždycky to fungovalo tak, že první den výstavních trhů, tak to byly VIP hosté, ty si tam vybrali, koupili a pak ty chudáci běžní občané stály neskutečné fronty, aby se na ně dostalo. Už to nikdy nedosáhlo té slávy těch 60. let, ale uměrně tomu klesal i počet těch návštěvníků. A to tak dramaticky, že v 80. letech už bylo prakticky neúnosné konat každý rok obrovský velet, takže vymysleli takové řešení obojaté, že jeden rok byly výstavní trhy a další rok byly prodejní. V podstatě šlo to na úbytě a těch návštěvníků ke konci už bylo třeba, nevím, řeknu, 40-60 tisíc. Asi za úplně takový poslední ročník můžeme považovat, který byl v roce 1990, a tím skončila opravdu jako ta slavná éra.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

nic. Ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co podniknout, co ne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil ramene.

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Pár něžných tónů a také vyznání přidal do toho dnešního dopoledne v Českém rozhlase Liberec Petr Kolář. My dnes máme svátek, to znamená, že většina obchodů je zavřená, ovšem i navzdory tomu budeme ve spotřebitelském servisu nakupovat. A pozor, se slevou. Některé pojmy nám upřesní Josef Černý.
1: Paní Petra si koupila v obchodě s outletovým zbožím svetřík, na kterém ale doma objevila vadu. Při reklamaci bylo řečeno, že se na použité zboží záruka nestahuje. Paní Petra se ale domnívá, že outletové zboží by snad nemělo být použité. Paní posluchačko, máte plnou pravdu. Prodejce je buď slušně řečeno neinformovaný, anebo spíše to jenom předstírá, aby se vadného zboží zbavil. Je pravdou, že mnoho lidí zaměřuje outlet se second handem. Outletové zboží je opravdu nové a nepoužité, pouze například výprodejové, ale stále je na něj normální dvouletá záruka se všemi spotřebitelskými právy.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Jaro, léto, podzim, podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dopolední společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, už máme 12 minut před 11. hodinou. Máme tu samozřejmě sváteční dopoledne a k tomu patří také sváteční recept. Ten recept našich babiček budou posvícenské koláče s tvarohem a mimo jiné se od Vladimíry Jakoubějové a Jaroslava Hořeního dozvíte, jaké koláče jsou ty správné pro chlapy. Takže by konečně došlo na koláče z pivního těsta s bůčkovými povidly a škvarkovou drobenkou.
1: Dnes máme svátek svatého Václava, patrona naší země, mimo jiné i důležitý den hospodářského roku. Obilí bylo pod střechou, seno a sláma ve stodole, v sadech téměř sklizeno. Na vsi se chystala posvícení, často spojená i s oslavou zakončení sklizně. Až do 19. století se za posvícení považovaly všechny možné hody v průběhu celého roku.
2: Teprve v polovině 19. století se tak začala nazývat pouze slavnost spojená s oslavou posvěcení místního kostela. Posvícení bylo vždy spojené s dobrým jídlem. V chalupách se vařily kaldouny, pekly se husy, kachny i vepřové pečínky. Za pecí v necíčkách kynulo těsto na koláče. Tolik, aby se na všechny dostalo.
1: O svatém Václavu se ale u nás se neslavilo. Za časů roboty se tento den také odváděly dávky vrchnosti a vyplácely se platy obecním služebníkům i obecnímu pastýři. Přecházelo se totiž na zimní pořádek. Chladnější počasí a krácení denního světla přinášelo změnu v pracovním procesu. Hospodáři platili čeledíny obvykle v naturálích, žitem nebo pšenicí. Hospodyně k tomu přidávali bochní chleba a kus slaniny, kopu vajec, sůl a na přilepšenou buchty nebo vdolky. Na husu je pak hospodář pozval ke stolu o posvícení a také na koláč, ale ne ledajaký. K posvícenské hostině patřily koláče z povidly z jablek, hrušek i švestek s mákem i ořechy. Ty se považovaly za pohoštění určené pro ženy nebo děti. Jedině tvarohový koláč, který měl dodávat sílu, byl po staletí ten správný hodovní koláč pro chlapy.
2: A recept, jak se pekl, dnes přidáme. Posvícenské koláče s tvarohem.
1: Budeme potřebovat 35 deka polohrubé mouky, 25 deka hladké mouky, 2 vejce, 1 cukr s vanilkou, 1/4 litr smetany, 5 deka droždí, 15 deka cukru, 3 skleničky sádla, špetku soli a trochu muškátového oříšku. A na nádivku 25 deka tvarohu, 3 deka másla, 1 vejce, 5 deka cukru, vanilku, 2 lžíce mléka, hrst rozinek, trochu muškátového oříšku. Máslo utřeme se žloutkem, přidáme ostatní přísady a nakonec sník z bílků. A na drobenku potom 13 deka tuku, 13 deka cukru s vanilkou a 20 deka hrubu mouky. Těsto připravíme tak, že z cukru, mléka a droždí zaděláme kvásek. Vejce smícháme s moukou a zaděláme vzešlým kváskem těsto. Necháme v teple vykynout. Z kousku těsta pak vytvarujeme bochánky, rozmáčkneme je tloukem a vytvarujeme koláče. Přeneseme je na sádlem vymazaný plech, okraje koláčů potřeme rošlehaným vajíčkem a střed poklademe tvarohovou nádívkou. Posypeme drobenkou a pečeme ve vyhřáté troubě.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin. Český rozhlas Liberec. Zprávy. Zítra začne výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Tělovýchovná jednota v Turnově prodává městu část sportovní haly. Na registraci do dražby jabloneckých medailí zbývají poslední dny. Dnes bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. Zprávy připravuje Miroslav Holubec. Hezké dopoledne. Cestující na Jablonecku musí od zítřka počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem, informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava trati a přejezdu v Jiřetině pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárků bude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách cd.cz. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. Zastupitelé města na svém posledním jednání schválili záměr o koupi.
1: Tělovýchovná jednota peníze použije na modernizaci nebo rozšíření některých svých dalších sportovišť, například na rozšíření beach volejbalových kurtů, které by chtěla jednota také zastřešit nafukovací halou, aby mohli trénovat i přes zimu. Investice potřebuje také loděnice a samotná hala v centru města. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
0: Lidem v Jablonci nad Nisou zbývají poslední dva dny do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději ve středu 30. září v poledne, informovala mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se budou dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Výtěžek poputuje na opravu budovy.
2: Dražit bude město celkem 110 medailí. Zájemci se můžou registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Dražební jistinu 1500 korun musí zaplatit do 1. října. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. Dražit bude město formou anglické dražby s minimálním příhozem 250 korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Lotyšsko se potýká s úmyslným poškozováním bezpečnostního zařízení hranice. Oznámila to lotyšská pohraniční stráž s tím, že se nejedná o vandalismus. Uvedla také, že metody pachatelů podporovaných režimy Běloruska a Ruska jsou stále agresivnější a sofistikovanější. Pohraničníci také potvrdili, že podél východní hranice s Běloruskem a Ruskem zaznamenali poničení kabelů, rozvorových skříní nebo sloupů pro kamerový systém. Situace je v současnosti napjatá hlavně na lotyšsko-běloruské hranici. Lotyšsko na ní čelí migračnímu tlaku. Od začátku roku lotyští pohraničníci zabránili více než 11 tisícům pokusů o nelegální překročení této hranice.
3: Počasí.
0: Dnes bude většinou jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 23 stupňů, na horách naměříme 15 až 18 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Libercem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Stále krásné, příjemné, ničím a nikým nerušené pondělní dopoledne. Máme 4 minuty po 11. Před námi se otevírá poslední dopolední hodina dnešního dne. A jako každý všední den, tato hodina patří hlavně hostům. No a ve sváteční den přivítáme také, dá se říci, svátečního hosta. Kolegyně Ivana Bernátová si k mikrofonu pozvala arcibiskupa Stanislava Přibyla. Možná to budete považovat za malý zázrak, protože arcibiskup momentálně slouží mši ve Staré Boleslavi, ale to je tím, že rozhovor je předtočený, ale i tak je plný zajímavých informací, tak se máte na co těšit. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Krásné sváteční dopoledne vám i nadále přeje Český rozhlas Liberec. 28. září, tedy dnes, si Česká republika připomíná svatého Václava, patrona českého národa a jednoho z nejvýznamnějších svědců naší historie. Den české státnosti, jak se svátek oficiálně nazývá, je státním svátkem a připomíná nejen život a mučednickou smrt slavného Přemyslovce, ale i jeho odkaz míru, křesťanské víry a spravedlivé vlády. Tuto významnou osobnost našich dějin nám připomene pražský arcibiskup Stanislav Přibyl, kterého si k mikrofonu pozvala redaktorka Českého rozhlasu Liberec Ivana Bernátová.
1: Vítám vás, pane arcibiskupe, a jsem moc ráda, že jste si ve svém nabitém programu našel čas pro posluchače Českého rozhlasu Liberec a povyprávěl nám o svatém Václavovi, českém knížeti a svědci. Jaká to byla vlastně osobnost?
2: Tak svatý Václav byl český kníže z rodu Přemyslovců. Je to světec, mučedník, protože byl zabit pro nějaké křesťanské hodnoty, bych řekl. Je to patron české země, na něm vlastně stojí státnost a je to taková osoba, ke které se stále vracíme i po 1100 letech téměř, protože zemřel podle starého počítání 929, což by bylo za pár let, a podle nových výzkumů 935, ale to už v té délce těch staletí nehraje takovou roli. Svatá Ludmila byla jeho babička, ta byla pokřtěna se svým manželem knížetem Bořivojem podle tradice svatým Metodějem, čili můžeme říci, že vlastně Přemyslovci v těch třech nebo dvou generacích tak stáli úplně u začátku křesťanské civilizace na našem území.
1: Svatého Václava potkal krutý osud, byl zabit svým bratrem, I když je známo, že vlastně ono sám asi nezabil, ale zřejmě najatí profesionálové, když to řeknu v uvozovkách moderně.
2: Tak je několik variant, my známe vlastně jenom ty legendy trošku jako popisují historickou skutečnost, já legendám věřím, musí mi někdo vždycky vyvrátit, že to není pravda, abych se toho vzdal. Nevím, proč by neměli psát o něčem, co bylo pravda, ale jsou to stylizované příběhy. To znamená, tak jak známe ty legendy svatováclavské, tak je vlastně on stylizován do role druhého Krista. Toho, který odpouští svým vrahům, toho, který má dost cíly se bránit, ale neudělá to, toho, který vlastně umírá za někoho, tady vlastně za svůj národ. Jestli to byl přímo jeho bratr nebo nějaká jeho družina, obě varianty můžeme nějak přijmout, ale důležité je, že už v tom okamžiku, kdy o něm poprvé se píše, tak se o něm píše jako právě o tom mučedníkovi. A to je nesmírně důležité, protože vlastně, aby nějaký národ mohl být svébytnost, někam patřil, tak bylo potřeba, aby měl svého svědce, svého zakladatele, bych řekl. A u nás v Čechách jsou to teda většinou mučedníci.
1: Svatý Václav zvolil cestu míru a diplomacie, což ho nakonec stálo život. A z čistě pragmatického pohledu 10. století, jakým byl vlastně panovníkem a v čem spočívala jeho největší síla podle vás?
2: Já myslím, že my jsme v zajetí nějakých interpretací mnohem mladších, takže můžeme slyšet o tom, že to byl zbabělec, nebo že nás zaprodal cizákům. Prostě jako by se ten jeho životní příběh hodil každému a mohl si ho přizpůsobit, ale podle mě to byl moudrý vládce, který věděl, že musíme někam patřit a chtěl vlastně se spojit s tím, kdo je silný a kdo ho nějak ochrání. Že často se mluví o tom tributu, to znamená o tom poplatku za mír, ale to nebylo nějaké výpalné, to prostě ten feudální systém vlastně byl, že ten lenní pán má pod sebou ty vazaly, abych tak řekl, ale on zase se je zavazuje chránit. A vlastně Václav změnil jenom placení toho tributu, platil se jinam, jinak to byla běžná záležitost, to znamená, že vlastně udělal prozíravý krok, protože šel tam, kde viděl nějakou budoucnost pro tu svoji zemi. Takže já to nechápu, jako že chtěl tvořit mír za každou cenu, to je taky dneska jedna interpretace, ale jako to, že opravdu hledal to nejlepší dobro pro ten lid, který mu byl svěřen. A to viděl v tu chvíli prostě, že se spojí s tím a ne s oním.
1: Zatím moc děkuji za vaše slova, pane arcibiskupe. Za chvíli si povíme víc o tom, proč se k svatému Václavovi Češi vraceli vždy v těch nejtěžších chvílích.

0: Posloucháte Český rozhlas Liberec, jehož hostem je pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Povídáme si o svatém Václavovi. Proč zrovna Václav a ne jeho bratr Boleslav, který stát reálně vybudoval, zůstává hlavním patronem a symbolem naší státnosti?
1: To jsou jako paradoxy. No tak podívejte se, my známe do velikého podrobna příběh jakéhosi tesaře z Nazareta 2000 let, z doby, kdy neznáme ani jména císařů, kteří se považovali za pány světa. V té řadě těch císařů jsou díry, opravdu nevíme všechna jména, neznáme všechny papeže, ale známe prostě takhle obyčejného člověka, protože příběh víry a příběh, řekněme, politiky nebo mocného člověka podle měřítek běžného uvažování, to jsou dvě věci. Já myslím, že taková ta civilní politická paměť je prostě krátká. A křesťanství, které je založeno na předávání té dobré zprávy, evangelia, tak prostě je schopno opravdu ty podstatné věci přenést v téměř nezměněné podobě 2000 let. Není to žádná hra na tichou poštu, ale skutečně my se můžeme odkazovat dneska na texty z prvního století, no tak prostě Václav je známější, protože to byl ten svědek víry a Boleslav vlastně se můžeme víceméně dohadovat, jaký byl a budeme mít vždycky méně té jistoty a méně se o něm bude mluvit, anebo možná jako o takovém jako kontrapostu vůči tomu Václavovi a možná byl politicky zdatnější. To já nedokážu posoudit, ale zkrátka se to odehrává na té linii víry, křesťanství a ne zrovna na té politické.
0: Koncept svatého Václava jako věčného panovníka naší země funguje přes 1000 let. Proč se k němu Češi vraceli vždy v těch nejtěžších chvílích, ať už to bylo za Karla IV. V době národního obrození nebo během nacistické a komunistické totality?
1: No tak já myslím, že je vždycky důležité vědět, že jsme tady, že jsme někdo, že někam patříme, že máme nějaký význam a samozřejmě tyto otázky a tato potvrzení získávají na váze v situacích, kdy je nám ouvej. A zase, když je nám dobře, což myslím, že byla doba Karla IV. Právě, tak je to někdo, kdo je jako garantem nebo pojistkou, že ten koncept prostě bude fungovat a že přežije. Takže celý ten korunovační řád Karla IV. Vlastně stojí na osobě svatého Václava. Je to takový jako ojedinělý koncept věčného vlastníka české země, protože to vede k tomu, že ten konkrétní panovník je jenom nájemce, jenom správce. A to si myslím, že je ten správný postoj, protože my nejsme tady páni toho, co je nám svěřeno, ale jsme správci. Jistě něco vlastníme, můžeme to pokládat za své, ale i dobří vlastníci se vlastně k tomu svému majetku, ať je to majetek hmotný nebo duševní nebo kulturní, tak se k němu chovají jako ke svěřenému a hlavním úkolem je ho uchovat, případně rozmnožit a předat. O tom mluví stejně církev jako šlechta, jako by o tom měl mluvit vlastně každý rozumný člověk, který nevidí jenom okamžitý prospěch nebo nějaké čtyřleté volební období.
0: Díky za odpověď, pane arcibiskupe. My si za chvíli povíme, co může postava středověkého knížete a svědce říct současným lidem.
2: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
3: Kolikrát nemůžu ani vstát.
4: Ale vstáš.
3: No nakonec jo, pač musím.
2: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
5: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
6: Haló.
7: No co je?
6: Je doma Kája.
2: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.

0: S námi je stále pražský arcibiskup Stanislav Přebyl. Tématem našeho povídání je svatý Václav a dnešní doba. Pane arcibiskupe, svatováclavská tradice byla v dějinách zneužita například za protektorátu, kde ji nacistická propaganda účelově vykreslila jako v uvozovkách věrného leníka Německé říše a historický vzor pro podřízení českého národa německému prostoru. Jak svatováclavskou tradici podle vás vnímají lidé dnes?
1: To by mě taky zajímalo. Já mám mít poprvé kázání na svatováclavské pouti ve Staré Boleslavi a jsem zvědavý, jakým způsobem to lidé třeba odeberou. Je to pro mě poměrně těžké téma právě z důvodu toho, že už jako hodně vyčerpané a jako tenduje k nějakým klišé. Ale myslím si, že svatý Václav by mohl být takový jako vzor člověka, který nemyslí na sebe, ale myslí na obecné dobro. I to obecné dobro vlastně může být nějaké kliše, ale je to něco, o co bychom měli usilovat. A ta jeho smířlivost vlastně měla spojovat lidi. Vážil si každého člověka, měl ke každému člověku úctu, když si tak vezmeme, že jsou ty legendy, jak vykupoval otroky. A skutečně Praha v jeho době byla jako velkoobchod s otroky. To byla křižovatka tady otrokářství. To, že vykupoval otroky, dával jim svobodu, tak vlastně přiznával každému člověku jeho důstojnost, což je vysoce jako křesťanské, ale zároveň vysoce lidské a myslím si, že v každé době vysoce aktuální. A v době, kdy se nějak k sobě my jako lidé stavíme hodně nepřátelsky a pořád se vymezujeme jeden proti druhému, tak možná všimnout si druhého člověka jako předmětu mé úcty, tak to by mohlo být něco, co je aktuální v této době, protože to nás jako spojí, posílí a utvrdí, abychom byli odolní.
0: Pane arcibiskupe, česká společnost je dnes vnímána jako velmi sekulární. Co může postava středověkého knížete a svědce říct modernímu, často nevěřícímu Čechovi, který 28. září bere prostě jen jako den volna?
1: Vidíte, já jsem byl na takovém setkání, a tam mě mnozí, a bylo to několik desítek lidí a žádný nebyl, nebo málo kdo z nich byl věřící, tvrdili, že vlastně máme nějak v DNA to křesťanství jako nějaký jako kulturní fenomén, jako nějaké zařazení a že bychom toto měli rozvíjet. A je to pravda, prostě i když to desatero jako utrpělo v našem jako praktickém životním směřování, tak přece jenom ho máme nějak v krvi, máme v krvi nějaké jako kulturní kořeny, nějaké kulturní zařazení, které svou povahou křesťanské. Náš pojem svobody, to je vlastně pojem křesťanský, který třeba vychází i z toho, že ten svatý Václav chtěl dopřát každému tu svobodu a teď my to vidíme jako jednu z největších hodnot. Čili jde o to jenom jako to propojit, ten náš současný život, který je plný nejrůznějších civilizačních výdobytků, ale oni mají vlastně křesťanský původ a to není jenom nějaká jako muzeální zpráva, ale měli bychom se vracet k těm kořenům a uvědomit si, odkud ty věci přišly, odkud pocházejí a že se to tady jako nespadlo z nebe. Samozřejmě pro někoho to bude jenom den volna, to je taky pěkné, protože i den volna je výdobytek, ale myslím si, že bychom měli opravdu jako neházet to křesťanství do starého železa, protože i když se možná za něj stydíme nebo děláme jako, že nás nezajímá, tak jako když se podíváme dobře okolo sebe, tak z něj prostě žijeme. A tohle je potřeba rozvíjet, nějakým způsobem kultivovat a být na to pyšný.
0: A my se za moment k odkazu svatého Václava k dnešku na Českém rozhlase Liberec vrátíme.
2: Když se snáší den,

0: Stále s námi sedí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl. Tématem rozhovoru je svatý Václav a dnešní doba. Hrob svatého Václava je v chrámu svatého Víta ve svatováclavské kapli, kde jsou rovněž uložené korunovační klenoty, které si mohou lidé prohlédnout ve Vladislavském sále Pražského hradu. A já si musím přiznat, že když se v té kapli dívám na ty leštěné desky kolem, ozdobené polodrahokamy, tak mám v duši pocit krásna, smíšený s pokorou. A vy jste poprvé ve své funkci pražského arcibiskupa komoru s korunovačními klenoty otvíral, protože máte spolu s panem prezidentem a dalšími osobnostmi jeden ze 7 klíčů. S jakými pocity jste otáčel klíč v zámku?
1: No, skoro s žádnými. Že vždycky máte praktické problémy. Řekli nám, hlavně to odemkněte na 2 západy, protože představte si, že se 7 lidí odemkne a pak to neodevřete, že jo? Tak naštěstí tam kontrolovala hradní stráž a radili nám, ale tak vlastně jsem jako praktické starosti, ale jinak samozřejmě si člověk tak nějak jako polo uvědomuje, že je přítomen něčemu velkému, co ho přesahuje a já vlastně nechápu do dneška, jako já, obyčejný člověk, za kterého se považuji a budu považovat, jsem se ocitl v této společnosti, tak je to pocit nějaké takové jako vznešené zodpovědnosti, nebo jak to říci. Jinak já se ale ve svatováclavské kapli cítím docela dobře. Mně přijde právě tím, jak je barevná a ozdobená těmi drahokamy, že jako zabydlená. A taky jsem tam byl jako stovkykrát, takže prostě se tam cítím jako doma, tak ta tréma byla jedině technického rázu.
0: Mimochodem, jak vypadá ten klíč?
1: Je dlouhý asi jako můj prostředníček z bílého kovu a nahoře v tom oušku tak má takový jako zdobení pseudogotické nebo gotické, tam číslo římskou číslicí toho klíče. Je v takové krabičce, která většinu času leží v trezoru. No a odemyká se s ním jak ty dveře korunní komory, tak potom nahoře v korunní komoře ten trezor, který je taky na 7 klíčů.
0: A viděl jste ty klenoty, jak je vyndávají?
1: Ano, viděl jsem je a co mě překvapilo a potěšilo, tak jsme tam nepronesli ani slovo. Všech 7 prostě jsme tak jako, bych řekl, pobožně se na to dívali, jak se to otevírá, jak vlastně v bílých rukavicích pracovníci správy Pražského hradu a ty jednotlivé předměty vyjímají. Už vlastně ty obaly jsou vzácné, vždy ten obal na královskou korunu je opravdu z doby Karla IV. A potom to otevření samotné, tak to probíhá až dole ve svatováclavské kapli. Prostě jste svědky něčeho a uvědomujete si velikost té chvíle.
0: V Den české státnosti se každý rok vystavuje při Národní svatováclavské pouti Paládium země české, tedy gotický reliéf Madony s dítětem ze 14. století spolu s relikví svatého Václava. Vy už víte, co přesně máte ve své čerstvé funkci pražského arcibiskupa dělat?
1: V těchto velkých bohoslužbách máte k sobě člověka, který to hlídá, jmenuje se ceremonář, má na starosti ten obřad, dohodne to s dalšími partnery. Správa Pražského hradu, Středočeský kraj, i třeba prezidentská kancelář. Tu vlastní bohoslužbu má na starosti jeden člověk a ten má knížku, kde to je všechno napsané. Kdybyste viděla ty bohoslužebné knihy, oni jsou vždycky černočervené. Červený se řekne ruber latinsky, tak se tomu říká rubriky. A to jsou vlastně návody, co se má dělat. Tam máte napsáno, co máte mít na sobě, jak se máte postavit, jaký máte mít gesto a jestli máte to říkat tak či onak. Takže čili z toho trému nemá.
0: Děkuji za rozhovor, pane arcibiskupe. Užijte si svátek svatého Václava.
1: Děkuju a všem posluchačům také přeju, aby si to užili buď jako volný den, nebo jako sváteční den, nebo třeba i jako příležitost k zamyšlení. A když už jsme vynesli tu korunu ven, tak neváhejte jít na Pražský hrad do Vladislavského sálu se podívat na korunovační klenoty.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

zem zmizela jako laň lesa ve nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem mi zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Magazín Forbes zařadil oční lékařku Andreu Janekovou mezi 50 nejlepších lékařů Česka. Letos provedla první implantaci torické čočky na světě. A Tomášovi s diabetickou retinopatí v pokročilém stádiu vrátila zrak na oční klinice Praha.
2: Teď samozřejmě si to užívám a život může fungovat, jako by se nic nestalo.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Každou neděli po 19. hodině v našem vysílání.

0: Hygienické rady.
1: Krásné hladké rty mohou při chladnějším nebo větrném počasí trpět. Jak jim vrátit vláčnost i půvab? Naneste na rty včelí med a nechte ho působit ideálně 15 minut a poté jemně setřete. Vyzkoušet můžete i cukrový peeling, smíchejte lžičku medu a lžičku krystalového cukru. Směs krouživými pohyby jemně vmasírujte do rtů a poté opláchněte teplou vodou. Tím odstraníte šupinky od umřelé kůže. Místo umělých vazelín, které rty jenom mastí, ale nehydratují, zkuste použít čisté bambucké máslo, kvalitní kokosový nebo olivový olej. Pro rty je velmi prospěšná také tvarohová maska. Směs ze lžičky tučného vychlazeného tvarohu a pár kapek medu naneste na rty. Je to příjemně ochlazující a dokáže to sklidnit popraskanou a pnoucí kůži na rtech. Dá se říct, že suché a popraskané rty mohou signalizovat nedostatečný pitný režim i méně vitamínů B, zinku nebo železa.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Téměř v samotném závěru poslední dopolední hodiny dnešního svátečního dne skupina Elán, to abyste i do druhé poloviny dneška vstoupili s Elánem. Ovšem dnes si kromě státního svátku připomínáme také nedožitých 95 let herce Jana Libíčka, který byl svou objemnou postavou a baculatou dobráckou tváří přímo předurčen pro komické role. Za svůj nedlouhý život, zemřel ve 43 letech, jich stvárnil značné množství, a to jak na divadelních prknech, tak ve filmu a také v rozhlase. Poslední Libíčkovou rolí byl vodník Alois ve filmu Jak utopit doktora Mráčka, ale v Konec vodníků v Čechách, kterou už ale nestihl dokončit, neboť zemřel v době natáčení. A jeho nejvýznamnější filmovou rolí byl fasádník Petr Týl v komedii Světáci z roku 1969, ze které je i následující ukázka.
1: Tak o co jde, pánové?
2: No. My bychom chtěli...
3: Nějaký šaty, no. Šaty.
1: Oblek?
2: Jo. Oblek.
1: Ušít?
3: Jo.
1: Ušít?
3: No ušít, počkej.
1: Ale ušít. My šijeme jenom na objednávku, pánové.
2: Já vím.
1: A jsme podnik první třídy.
3: A to je vůbec blbost, pojďte vedle.
2: Já vím, dražší podnik neexistuje.
1: V Praze? Těžko.
2: No tak to je v pořádku, tak já bych prosil třikrát oblek do společnosti.
3: Ale na co třikrát? Na to jednou na zkoušku, ať vidíš, co se bude dít.
4: To je něco volnější.
2: Třikrát oblek do společnosti tady pro chlapce a pro mě ale něco kvalitního.
1: Prosím, 420, 530, 680.
3: To je jasný, tohle a třikrát.
4: Každému něco jinýho, ať nevypadáme jako sestry Alanovi.
2: Nic lepšího nemáte?
1: Momentálně vám nemůžu posloužit, prosím.
2: No tak tohle si vezmeš ty.
4: No jistě.
3: Blázíš, víš, co to bude stát? Na něj? To jako když oblíkáš cirku.
1: 4 metry.
2: No tak si to vezmeš ty a já si vezmu tohle.
3: Ale hele, tu útěrku se budou potřebovat na tebe, to stačí.
1: 2,80 m.
2: Tak prosím. Si vezmu tohle, no.
1: A já vás upozorňuji, pánové, že látky se zálohově platí předem.
4: Jo, oni nám nevěří, tak to jdeme od co?
2: No nepřirozeně, to je tady zpíkem, že? Bude stačit 2,500? A stříhněte toho víc, aby bylo taky na vesky.
1: Vestičky se letos nenosí, prosím.
3: Kruci, fix! Dobře se už vyhrku každý blbec, že se letos vestičky nenosí. Jo, bez vesty.
2: Margot, neříkej mi blbec v takovýmhle podniku.

Ano, tak to byla vzpomínka na Světáky. Před malou chvíli byla řeč o herci Janu Libíčkovi, který si ve Světácích samozřejmě zahrál, a mě teprve v tu chvíli došlo, jak moc je mu podobný náš kolega Pavel Kudrna. Hlavně samozřejmě svým vytříbeným humorem. Pavel Kudrna dokonce nedávno před týdnem vyhlásil, že se chystá hubnout, no pustil se do cvičení se vší vervou a za týden schodil, pozorně poslouchejte, lampu a květinový stolek, tak se mu daří. Já osobně si myslím, že to je zbytečné, protože právě díky Pavlovi Kudrnovi má Český Liberec, tedy Český rozhlas Liberec, svou váhu. No a Pavel Kudrna se vás hostí, jako každé pondělí, svátky nevýjímaje, už za pár minut a vy se na něj můžete těšit společně s písničkami na přání. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek svátečního dne a zítra popolední se budu těšit na slyšenou.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Nový most přes rychlostní silnici v Hodkovicích nad Mohelkou se řidičům otevře v polovině října. V pečovatelském domě ve Stráži pod Ralskem bude zítra den otevřených dveří. Odpoledne nás čeká většinou jasno nebo skoro jasno a teploty v Libereckém kraji vystoupí na 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké poledne. Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daně na naftu a ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie. Ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden, zatím budou platit do konce října. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Předpokládaný termín je do té půlky října. 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
0: Lidé ze Stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří. Informovalo o tom město na svých webových stránkách. Od 8 do 12 hodin, potom od 13 do 15 uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale také byty.
3: Dům nabízí celkem 24 bytů. Z toho 4 jsou bezbariérové a 3 určené dvojicím. V zařízení je také dostupné bezbariérové středisko osobní hygieny. Zájemci, kterým nevyhovuje termín neotevřených dveří, ale chtějí se tam i přesto podívat, můžou kontaktovat instituci na telefonním čísle uvedeném na stránkách města. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: 8 milionů korun na první 3 roky můžou získat vědci, kteří zamíří na Univerzitu Karlovu. Nabízí to nový program, který má do Česka přivést zkušené vědecké osobnosti ze zahraničí. Vědci se můžou přihlašovat do 9. listopadu. Nabídka má konkurovat podmínkám, jaké špičkoví vědci najdou na prestižních univerzitách v zahraničí. Program spolufinancuje nadace The Kellner Family Foundation. Podobně láká experty i České vysoké učení technické.
1: Počasí.
0: Odpoledne nás čeká většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr bude vát většinou mírný od jeho východu, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio je na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici první třídy číslo 13 v Rynulticích na Liberecku se střetla 3 osobní auta. Na místě zasahují záchranáři a projíždějte tudy opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám krásný sváteční den. Od mikrofonu se hlásí v pondělí odpoledne Pavel Kudrna. Tak kolega Filip Majsl mě společensky znemožnil. Není pravda, co říkal? Já se k tomu teď nebudu vyjadřovat, ale v průběhu písniček na přání k tomu řeknu jaksi své. Teď nehodlám tu sváteční atmosféru narušovat. Doufám, že trávíte dnešní pondělí v příjemné pohodě. A my se pokusíme ji udržet, vytvořit anebo zesílit písničkami na přání. Ty právě začínají. Dobrý den.

0: Máme tady hodinu písniček, doufám, že si budete užívat v příjemné pohodě. No, svátek tady máme, Den české státnosti, svatý Václav, připomínali jsme si ho, myslím, ve velmi pěkném povídání dopoledne. No, ten závěr, co Filip udělal, tak ten byl takový trošku narušující tu sváteční atmosféru. Pravdou je, já jsem nějak před týdnem nebo kdy tak jako neprozřetelně ve vysílání, už ani nevím, při jaké příležitosti prohlásil, že hodlám konečně s tou svou, ne nadváhou, ale obezitou taky něco udělat, kvůli zdraví samozřejmě. Nevím, jestli jsem vyzýval, přidejte se, ale klidně se přidejte, můžete jít do toho s námi, takže vůbec se tomu nebráním. Není pravda, že bych schodil tedy pouze nějaký květináč, já jsem teď byl na dovolené chvíli, tak jsem přibral dokonce, ostatně od toho také dovolená je, tak nás čeká hodně práce. Tak kdybyste se chtěli přidat, tak vůbec nebudu proti, dejte vědět klidně na pavel.kudrna@rozhlas.cz a mimochodem s Filipem si to ještě vyřídím, ten se bude divit, ale bude muset poslouchat naše vysílání vždycky, všude a pokaždé.
1: Mám prostě

0: Ano, Eva Farná ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Ta je na tom s tím hubnutím taky, jak na to Bogánu, kila nahoru, kila dolů. Ale my labužníci, co rádi jíme kdykoliv, před spaním v 11 večer, žádný problém, tak my s tím máme problém. Kilo nahoru jde snadno, kilo dolů, pak to je utrpení. Tak volá náš rozhlasový inventář Jarča z Frýdlantu. Dobrý den, Jaroslavo.
1: Dobrý den, Pavle. Děkuji za krásné přivítání.
0: Pavle, tak
1: ano, ano, dneska je krásně, je dobře, že je krásně podzim. A babi léto se dá říct ještě taky. No a písničku nechám jako překvapení, protože dneska mají Václavové svátek a Vašek Záda s jeho celou rodinkou to posílám do Liberce, tak by to bylo pro mýho tačku nahoru a pro Vaška ještě jednoho z rodiny taky nahoru a
0: jsou
1: kolegu bývalýho.
0: Jsou na půdě někdy, jo, pracují, nebo?
1: Ne.
0: Jaroslavu, nehrajme mrtvým, hrajme sobě písničky, které měli rádi,
1: no,
0: ti, co už nás opustili,
1: ale chtěla, aby to.
0: Ale
1: a bude to i vám, Pavle, jako poděkování vašim kolegům a kolegyním a všem, co si necháme hrát do všech koutů.
0: Pro všechny sourozenci, co?
1: Ano,
0: pro sourozenci.
1: Ano, a všem příbuzným s rodinami, ano.
0: Ano.
1: Děkuju.
0: Jinak pojďme udělat takové pravidlo, mrtvým nehrajme. Hrajme my sobě
1: dobře
0: písničky, které
1: dobře,
0: měli ti, co nás
1: dobře
0: opustili,
1: dobře,
0: které měli rádi. Ono je to takové morbidní tohle.
1: Tak jo, tak
0: no,
1: co
0: vy jste to nechali
1: tak
0: jako překvapení, mluvila jste o Václavovi,
1: no,
0: je úplně jasné,
1: ano,
0: kdo bude zpívat.
2: Láska.

Václava Neckáře, i když jinou písničku si přál také Lukáš z Mariánských Lázní, Lukáše z by tam mělo být Mídlový princ, tak snad nevadí, že to byla Lékořice, Jarča vybrala, tak určitě. A teď pro vás, pro všechny, jen tak pro dobrou náladu.

to byl jeden z největších hitů zpěvačky Shany Twain. Někdo říká Shania, já se budu držet toho počeštělého Shania. Mimochodem teď Česká televize tuším sobotu nabídla její koncert z Las Vegas z roku 2014. Naprosto úžasný, dokonce dvakrát se objevil kůň na pódiu, krásný Bělouš Grošák. Moc pěkné stvárnění na tom pódiu, na té scéně, bylo to úžasné. No a taky něco jako teď Celine Dion, která se vrátila po 6 letech nemoci na pódia s obrovským úspěchem, tak taky ona měla problém, nikoliv jako Celine, ale klíště, prostě klíšťová encefalitída, nebo co to bylo. Prostě od klíště, teď nevím, která z těch dvou nemocí to byla. Hlasivky jí ochrnuly dokonce. Borelioza asi, nevím. Tak taky se z toho, jak se říká, vykřesala a obdivuhodným způsobem pak stvárnila celé to divadelní představení. To koncertní nádherné představení. Záměrně říkám divadelní, protože to byla nejenom pastva pro uši, ale také pastva pro oči. Pan Václav volal, vzpomínal, jak prý jsme dělali spolu, nebo vůbec řekněme na pódiu tady v Domě kultury vystoupení Chop Suey, se to jmenovalo tuším, tak zajišťoval stromky, byly tam vánoční stromky a bylo to nádherné představení s řadou umělců Petra Janu a Helena Růžičková, tuším tam byla, bylo to úžasné. No a přeje taky všem Václavům a vzpomíná na Ladislava Štajdla, chtěl písničku Mžíti do vlasů.

0: Ladislav Štajdl pro Václava z Liberce. No, paní Alenu z České Lípy jsem neslyšel v telefonu rok, víc než rok. Dobrý den, paní Alenu.
1: Dobrý den, pane Pavličku, no, já vás taky neslyšela, protože jste neměl písničky.
0: Já jsem nemoderoval, já jsem zlobil, já jsem nemoderoval.
1: No, to je škoda. Ale vzpomínali jsme na vás.
0: No, povídejte, jak se máte, co děláte, kolik vám to vynáší.
1: No, zhruba jsem 10 kilo za 3,5 měsíce. To mi doporučila nutriční kamarádka. A ještě 10 kilo potřebuju schodit.
0: Jako dietou, jo? Ne nemocí, dietou jste schodila, jo? Nějakým,
1: dietou, no, to ne nemocí.
0: To je hezký úspěch. No tady musím říct, že kolega Filip vypustil džina z lahve, protože se mi tady ozývá řada posluchaček, zatím žádný posluchač, že potřebují také zhubnout. No a už jsem se fakt naštval, protože už zdravotní problémy, znáte to, a záda vás bolí a nohy vás bolí a přece už člověk není puberťák, tak se do toho musí nějak obout. No tak Filip to tady takhle zveřejnil, já jsem jen tak se lehce o to otřel, Filip to tak zveřejnil, že mě teď nezbyde nic jiného, než fakt tu dietu nějakým způsobem začít.
1: Já mám jednoduchou.
0: Já vím, nejíst víc pohybu a omezit jídlo, no, tak nic jiného nefunguje, vidíte.
1: No, chodit hlavně, že víc nemůžu, než chodit a cvičit a hlavně brambory, rejži, no těstoviny.
0: Paní Aleno, mohl přednášet o té dietě, kolik seriálů v tom rádiu za těch svých 44 let jsem vymyslel, udělal, jsem celoživotní dietář a Jojo Efekt je můj kamarád. No, víte co, Karel Gott, to je jasné, ten výběr je úplně jasný, chtěla jste písničku Staň se.
1: Hrdličkovou Václavu, která má dneska narozeniny, je svátek zároveň.
0: Zároveň, to
1: a
0: se
1: pojmenalo. A pro Václava, který je v lázních a má svátek a zítra narozeniny, tak jim přeju vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, míru a boží požehnání a radost dětí, vnoučátek a pravnoučátek.
0: Paní Aleno, děkuju, tady je Karel Gott, Staň se růží, hezký den.

To byl náš společný výborný interpret Karel Gott, tedy můj a Aleny z České Lípy. Já myslím, že i mnohých z vás, kteří ho máte rádi, zatím nepřekonaný a nepřekonatelný zpěvák na naší hudební scéně a mohl prorazit i mnohem dál ve světě, než se podařilo, ale podařilo se mu. Tak chtěl bych zahrát písničku Karla Gotta pro všechny posluchače, pro všechny Václavy k dnešnímu svátku s pozdravem Jan Sklatov. Jen z Klatov. Z koho čeho? To by muselo být z Klatov, kdyby Klatovy byly nahoře a ty jsou dole. Takže Zetko, prosím pěkně. A Karla Gotta jsme hráli, takže taky jsme splnili. No a paní Eva z Liberce si přeje dát vám hádanku. Písničku, kterou prý mám začít takto.

Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

No to jsme zase otevřeli Pandořinu skřínku s tím hubnutím. 37 e-mailů od vás přišlo, že prý se do toho taky dáte. No my nebudeme nabízet nějaký seriál nebo nějaké radio, na ta rada je vždycky jednoduchá, však to víte, omezit jídlo, přidat pohyb a zdravě se stravovat. Lehce se řekne, hůř provede, ale za nějakou dobu si můžeme říct, jak se nám to třeba daří. Krásná SMSka přišla, zahrajte a to je všechno. Tak hrajeme. Daisy.

Český rozhlas Liberec, posloucháte sváteční vysílání naší stanice. Ano, je pondělí 28. září. Václava, svatého Václava jsme si, myslím, velmi dobře připomenuli v dopoledním rozhovoru. No, my si vzpomeneme ještě samozřejmě v průběhu odpoledne. Čeká nás řada věcí. Máme pro vás věci, řekněme, všednodenní i ty sváteční, to, abychom to správně vyvážili. No a pro vás, pro všechny, kteří jste se nedovolali nebo jste neslyšeli tu svoji písničku, tak dobrá zpráva, dnes vás nečeká den v kraji, když je svátek po 17. hodině, ale právě písničky na přání. Tak doufám, že tam tu svoji najdete. Ale ještě zdaleka nekončíme, je 12.50. Karel Gott se nám ještě jednou dostává do vysílání, a to na přání paní Marie z Jablonce nad Nisou, která si přeje přidat i Helenu Vondráčkovou, a písnička se jmenuje, vybrala ji, S láskou.

A s láskou se v tuhle chvíli s vámi rozloučí i Pavel Kudrna. Zase se sejdeme po té 14. hodině, protože za chvíli už Oskar Hess a jeho host, dnes chirurg Tomáš Šebek. Tak si to užijte.

0: Hrané sklady, dobrý den.
1: Dobrý. Helejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Jste dobrý, firma Havelka do konce září letní ceny uhlí. Ovšem, musíte zavolat okamžitě.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Začíná týden sociálních služeb. Turnov si vezme úvěr dalších 100 milionů korun kvůli dostavbě sportovní haly. Kvůli dodržení termínu výstavby depozitáře v Českém Dubu stavba pokračuje i o víkendech. Odpoledne bude většinou jasno, teploty vystoupají až k 23 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. V Česku začíná týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Ratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. V úterý ho zahájí výstava s názvem 50 odstínů dobrovolnictví. Pomáháme tam, kde je potřeba. Lidé ji najdou ve vestibulu radnice.
4: Program město připravilo pro zájemce i odborníky. Lidé budou moct například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Dobrovolnická organizace Červený trpaslík taky na sobotu 3. října připravila orientační pochod Jablonecké moře pomáhá u přehrady Mšeno. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
2: Na investiční akce v příštím roce si Turnov vezme 100 milionový úvěr. Splácet ho bude 10 let, navíc město zaplatí 27 milionů korun, informoval starosta Tomáš Hoke ze starostů pro Liberecký kraj. Většina peněz úvěru půjde na dostavbu sportovní haly v lokalitě Turnov 2. Ta bude stát 218 milionů bez daně.
5: Při výběrovém řízení na banku, která úvěr poskytne, jich radnice oslovila 7. Nejvýhodnější podmínky měla Česká spořitelna. Takto vysoký úvěr si město mohlo vzít i díky tomu, že už v minulosti úvěry splatilo. Zbytek peněz ze 100 milionové půjčky půjde na přestavbu největší školní jídelny ve městě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Jak uvedl za sdružení stavebních firem Jan Sirůček, aby stavbaři termín stihli, musí dělníci pracovat na více než půl miliardové zakázce i o víkendech. V Česku bude tento týden babí léto. Meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště. Místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se mohlo ochladit o víkendu. Mlhy budou spíš výjimečně. Babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
3: Počasí.
2: U nás v Libereckém kraji nás odpoledne čeká většinou jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách se teploty budou pohybovat mezi 16 až 19 stupni, vítr bude vát většinou mírný, jihovýchodní, rozptylové podmínky by měly být dobré, biometeorologická předpověď pro dnešní den je na stupni číslo 1, to znamená mírnou zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Pro dopravu je zcela uzavřená silnice 3. třídy v obci Čtveřín na Turnovsku. Důvodem je oprava mostu přes Čtveřínský potok. Objízdná trasa vede přes Příšovice. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesení zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuji za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku, v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebál jste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebál? Mně to přijde...
2: To je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy. Principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte. My to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, zasíníme pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, aha, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, nebo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas, to jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako...
2: No a můžeme, tím, že to jo, jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7.58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8.02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali své síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů, ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně, to už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
1: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, Afghánistán?
0: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už teď dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
1: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
0: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
1: Hrdinu.
0: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně i v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu, živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu na pódiu, já chci sedět mezi těma ostatníma, kteří se možná můžou cítit jako ne tak skvěle, jako já na tom pódiu domnělé, a pomoct jim, aby se sami dostali na to pódium, aby tam mohli na rovinu říct, tyjo, já jsem udělal prostě v životě fakt jako složitý chyby, nejsem na to pyšná, ale začal jsem tím, že se s nima začínám třeba zaobírat já, brát, nebo o tom s někým jako mluvím, přecházím i do té roviny, že třeba, když jsme zmínili terapii, že to je jedna z věcí, kterou v Čechách potřebujeme mít, jako zejména u mužů, jako mít tu odvahu si říct o pomoc, včetně prostě odborné pomoci, a to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů, přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.

0: že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitě ta ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: těch mladších.
0: Ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl?
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací zejména severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, a tak dále. Můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům. I těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co je prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám tady, můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč, mě to nezajímá, já prostě jako, mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoli v cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaloženy správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek High Five, že jo, máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř, jo?
1: Nedojde talíř.
2: Nechat tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat 5 spánkových cyklů?
2: Potřebujete
1: ten měřič. Máte 3, že jo?
2: Já jich mám někdy 17. Standardně jich nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5, přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo desítka denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. Hmm. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám, jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici
1: a nasypu
2: tam dětem. A samozřejmě, jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D, to má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví. Ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou. Řidič zranil 5 lidí. Jízdní řády sezónních linek v Libereckém kraji se ode dneška mění. Na registraci do dražby jabloneckých pamětních medailí zbývají poslední dny. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno. Teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké sváteční odpoledne. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Cestující v Libereckém kraji musí ode dneška počítat se změnou v jízdních řádech, oznámila to společnost Korit LK. Některé sezónní linky budou pokračovat jen v omezeném režimu nebo už nebudou převážet kola.
2: Například linka číslo 79 z Liberce na Ještěd pokračuje o víkendech až do začátku listopadu. Autobusy linky číslo 650, které jezdí z Frýdlantu přes Hejnice až na Smědavu, budou pokračovat ve stejném víkendovém režimu, jen bez možnosti připravit si kola. Konkrétní změny lidé najdou na stránkách iidol.cz. Adéla Jindrová, Český rozhlas.
0: Lidem v Jablonci nad Nisou zbývají poslední 2 dny do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději do 30. září v poledne, informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se budou dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Výtěžek poputuje na opravu budovy.
3: Dražit bude město celkem 110 medailí. Zájemci se můžou registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Dražební jistinu 1500 korun musí zaplatit do 1. října. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. Dražit bude město formou anglické dražby s minimálním příhozem 250 korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmí cestovat na území 27. Kvůli únosu ukrajinských dětí z okupovaného území vydal Mezinárodní trestní soud v Hágu za kač na ruského prezidenta Vladimira Putina.
1: Počasí.
0: V noci nás čeká jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle počítejte s mlhami a teploty v noci poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra, tedy v úterý, nás čeká po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr bude vát mírný od jeho východu, rozptylové podmínky přes den by měly být dobré a bio zítra na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici v obci Žernov na Semilsku havarovala 2 osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění. Úsekem projíždějte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Přeji vám krásný den, hezké odpoledne a u nás v Českém rozhlase pohodové odpoledne. Ano, tak se jmenuje blok od 14. do 16. hodiny. Jak vy trávíte sváteční den 28. září, slavíte? No ono se říká slavme prací, ale to se říkalo kdysi za socialismu, teď ale slavíme zcela dobrovolně prací a to je třeba na našich zahrádkách. Možná je právě teď ten správný čas na sklizeň jablek. Máte kam je uskladnit? My vám tak trochu poradíme v té první reportáži, kterou uslyšíte hned za malou chvíli. No a pak se vydáme na jednu nejsevernější rozhlednu, má premiéru. Uslyšíte, jakou u nás v Českém rozhlasu Liberec. Odpoledne vás provází Pavel Kudrna.

0: Kdybych se vás zeptal, jak se tahle písnička jmenuje, tak 99% z vás odpoví promovaní inženýři. Ne, je to inženýrská. Tak co děláte v ten svátek? Já myslím, že řada z vás pracuje na zahradě, je tam docela dost práce, počasí je nádherné, teplota není tak brutálně vysoká, je příjemná. No já se musím pochlubit, já na těch malých stromečcích, co jsem měl třešeň, čvestka, jabloň, tak jsem sklízel první úrodu, na třešni nic, to zmrzlo komplet. Na švestce, slyšte dobře, mi zůstalo 5 švestek. 4 sklidili vosy, jednu já, byla výborná. Na jabloni bylo jablek hodně, malý stromek, až se ohýbaly větve, tak to sklidili straky. Už jste viděli 5-6 strak na malém stromečku? Jako nestačili se mi hnát, ale stačili obrat, co se dalo. No a na ořešáku 3 oříšky, symbolické, 5 švestek, 3 oříšky pro popelku, tam se mi neochutnal, ty zmizely dřív, než jsem je vůbec stačil sklidit, takže ptáci se postarali. Jinak my se teď budeme věnovat jablku. Já jsem slíbil, že poradíme, jak je uskladnit, tak těch věcí, jak se dají uskladnit, je hodně, ale ty podmínky, pokud nemáme sklep, jsou značně omezené. Na balkoně nebo na lodžii se doporučuje nádoba vystlaná polystyrénem, takže taková před mrazem chráněná bedna, mělo by to dýchat, umístit do stínu, kam tedy nepraží sluníčko. Skladovat v lednici menší množství do zásuvky na zeleninu, nebo pak chladná místa, doporučuje se 1 až 4 stupně, to nevím, kde tady v domě seženeme 1 až 4 stupně a dlouhodobě v mrazáku. Tam je důležité, aby se ta jablka oloupala, hodí se pak třeba do závinů, do koláčů, oloupat, nakrájet na osminky, ponořit na 2 minuty do vroucí vody, takzvaně blanšírovat, no a pak rychle schladit v ledové vodě, osušit, uložit do mikrotenových sáčků a do mrazáku. Máte vůbec co uskladňovat? Jaká vůbec byla ta letošní úroda? Počasí nebylo příliš vlídné. Na začátku nám to pomrzlo, pak přišlo sucho. Jak se to podepsalo? No Patrik Fischer, náš reportér, zjišťoval.
1: Podzim je tradičně sezona nejrůznějšího ovoce. V našem kraji, zvlášť třeba kolem Turnova, jsou to hodně jablka. Jaká je úroda, tak o tom už se bavím s místním sadařem Zdeňkem Ješkem.
2: Abych nezačal úplně pesimisticky, tak je to určitě lepší samozřejmě než před 2 rokama, kdy nebylo prakticky vůbec nic. Letos já mám teda 2 sady a v jednom teda tady okolí Doubí, tam nám to zmrzlo tak nějak všem, tam zbylo asi tak 25% bych řekl, tam se to asi tím pádem vyřeší samozběrem, na který to bude tak akorát stačit. No a pak mám druhý sad a tam se to teda nějakým zázrakem ty jarní mrazy vyhly, takže tam mám nějakých 75%, což si myslím, že teda oproti republice je letos nadprůměr, bohužel. No a takže si myslím, že jako do toho března přece jen budu prodávat i na prodejně. No.
1: A čím to je, že je ta úroda menší? Jsou to ty mrazy, ale přispělo k tomu třeba i sucho?
2: No jsou to především ty mrazy. To sucho se tak nějak úplně na tom, řekl bych, nepodepsalo. Ani na té velikosti, protože jak těch jablek je míň, tak zase logicky jsou trošku větší. Takže a navíc jsem zjistil, že v jednom tom mým sadu, kde se docela urodilo, byl kdysi dávno nějaký rybník nebo jezero a to sice vyschlo, ale pořád je tam nějaká podzemní řeka či co, takže je to možná nějaká přírodní závlaha, takže i tam ty jabka jsou docela i kvalitní. Sucho navíc pomohlo v uvozovkách i tomu, že se nemuselo skoro vůbec stříkat na strupovitost, což je vlastně houba a jak víte, v lese v létě moc houby nebyly, tak to samý platí o ty strupovitosti, takže vlastně i tohle je trošku výhodnější, že ty jabka nejsou ani tolik stříkaný a jsou přeci jen čistý, ta strupovitost tam prostě není stejný.
1: Vy zároveň z těch jablek děláte i mošt. Předpokládám, když je míň jablek, bude asi i míň moštu.
2: Moštu asi bude méně, nicméně zatím nějaký mošty tady mám a myslím, že ještě nějaký budem dělat. Ono se uvidí pak ke konci sklizně, jak tam budou zbývat ty jabka, takový ten nestandard nebo menší a takový, takže ty ještě namoštujem, takže spíš ještě uvidím někde koncem října ke konci sklizni, kolik toho moštu bude, ale nějaký tam ještě určitě bude.
1: Co to bude znamenat pro běžné zákazníky? Vy jste říkal, těch jablek je trochu míň, takže třeba tady na jaře budete kratší dobu, ale podepíše se to nějak i na ceně?
2: No, na ceně se to nepodepíše, tu cenu mívám vždycky od podzima až do jara stejnou, takže akorát asi tady úplně nebudu do května, ale třeba skončíme v březnu, dejme tomu, no, takže ta cena bude pořád stejná.
1: Shrnuje tedy letošní úrodu sadař Zdeněk Ježek.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne.
6: Pondělí. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Marek Ztracený v Českém rozhlase Liberec, tak jak se mu asi povede v Českém Slavíkovi? Už se vyhlásilo, že můžeme hlasovat. V loni ho předběhl, no, tak teď mi vypadlo, onem zpívá i na, no, nic, asi za chvilinku vzpomenu, ale to je úplně běžné, člověk má 5 myšlenek najednou a Mnojt Bartou jsem si vzpomněl, tak ten ho předběhl, tak jsem zvědav, jestli mu k tomu pomohl i ten velký koncert na Letné. Já se musím smát, protože jak má člověk víc myšlenek, tak okamžitě samozřejmě zapomene, co chtěl říct. Tak prosím vás, berte to nějak s rezervou. Je svátek, venku je krásně, vy si užíváte, my pracujeme rádi, to je pravda, no, ale někdy hold, jak si nám ten myšlenkový proces trochu vázne. Abych nezapomněl, nově otevřená rozhledna Jitrovník u Šluknova na Děčínsku o víkendu přilákala stovky lidí z Čech, ale také ze sousedního Saska. Jde o nejsevernější českou rozhlednu. Vysoká je více než 30 metrů, Šluknov za ní zaplatil 13 milionů. Při jasném počasí bez rozhledny měla být vidět Sněžka i Klínovec.
1: Asi stovky lidí, no.
2: Stovky lidí za půl hodiny.
1: No, asi jen docela dost, no.
3: Tomáš Číš z klubu českých turistů v Rumburku, který dohlížel na hladký průběh stoupání na rozhlednu, odhadl, že za půl hodiny vystoupali na Jitrovník stovky lidí. A nebyl důvod mu nevěřit. Mezi těmi, která stála frontu na schodišti, byla i Miléda Štěpánová z Děčína. Z výkyvů rozhledny radost neměla.
4: Respekt.
2: Odkud jste přijeli?
4: Děčína. S partou jako kamarádu.
2: Chodíte často po rozhledně?
4: Ano, často, velmi. Každý víkend pomalu.
3: Někteří čekání na vrchol vzdali.
5: Ty jdeš už dolů, já?
6: No.
5: Ty srabe.
6: Já budu tady stát hodinu.
3: Nahoře na plošině se tísní velké množství lidí a já už se teď pouštím dolů a musím říct, že pro turisty, kteří nemají rádi roštové schody a podlahy, je sestup i výstup na rozhlednu na Jitrovníku zkouškou odvahy.
7: Nahoru to bylo horší, to se neskutečně houpe. Dolů už tady dobře a nahoře je narváno a člověk, kdo má mořskou nemoc, nedoporučuju, protože to by bylo špatné.
3: Řekla mi cestou po schodech dolů paní Danuše z Děčína. Rozhledna stála na Jitrovníku už před více než 120 lety. Její návrat je tak velkým dnem hlavně pro místní klub českých turistů.
8: Je to událost zásadní, protože na Jitrovníku rozhledna minulých letech byla. Bohužel zub času a jiné podmínky rozhlednu odnesly. Takže konečně jsme dospěli k rozhodnutí, že rozhlednu obnovíme, tedy postavíme znova a dneska se konají slavnostní otevření.
3: Má ta rozhledna nějaký význam v rámci těch přeshraničních vztahů?
8: Myslím, že rozhodně ano, protože jsme blízko státní hranice a rozhledna je velmi dobře přístupná z české i německé strany. Rozhledna bude celoročně otevřena.
3: Řekl mi za klub českých turistů v Rumburku Přemysl Homolka. Rozhledna Jitrovník je nově nejsevernější českou rozhlednou. Doteď jí byla 20 kilometrů vzdálená Tanečnice. Z Děčínska Jan Beneš, Český rozhlas.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec.
1: A jdeš jako na zavalenou, pane Pešku?
2: Raz večera mor.
1: Ty nevypadáš dobře.
3: Ano, důstojný otče.
1: Pane Bože, dobrotivé nebe. Ty jsi nemocný. Dnes večer budeš stonat. Nebudeš nalévat jeho milosti? Nebudeš mít stráž před síní jeho ložnice. Je to státní zájem.
3: Děkuji. Důstojný otče, z celého srdce děkuji.
1: Potřebuješ si odechnout, víš?
3: Ano.
4: Odpočinout si můžete i vy při našem vysílání.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou země kouly? V atmosféře země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jaro, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přesně před 10 lety, právě 28. září, potvrdili badatelé česko-polské expedice, že hranická propast na Přerovsku s hloubkou 404 metry pod hladinou vody je nejhlubší zatopenou jeskyní na světě. A nutno dodat, že pozdější výzkum za pomoci robota naměřenou hloubku ještě překonal s výsledkem 450 metrů. Tak vzhůru do jeskyně, tedy té pomyslné s dětmi a Terezou Brázdovou.
1: Co je jeskyně?
2: Jeskyně je z kamenuk.
3: Jeskyně je taková věc, kde je tma.
2: A tam můžou být i medvědi. Zvířata tam jsou.
1: Jenom medvědi?
2: I netopíři. Netopíři i. Tam můžou být. I blouci.
1: A žili v jeskyních třeba někdy lidé?
2: Pasověky.
1: A nebyla mi tam zima?
2: Kdy tam objevili oheň.
1: Báli byste se sami v jeskyni?
2: Jo.
4: Jo.
2: Já bych tam si vezmu lampičku.
1: A jsou lidé, kteří ty jeskyně prozkoumávají třeba?
2: Můžou být.
1: A jak to dělají?
2: Vemou si batelku a svítějí se na to.
1: A jak ta jeskyně může být hluboká?
2: Hodně.
5: A můžou tam být pasti a díly.
1: Ale bydlet byste tam nechtěli, co?
2: Ne, tak ne. To teda ne.

0: dnes večer v České televizi. ČT 1. Stopy případu vraždy vedou k vysoce postaveným policistům. Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Může poctivost vyhrát nad bezohlednou mocí? Čestný soudce se utká s mocným průmyslníkem v premiérovém filmu Jménem italského lidu. A ČT Art uvede u příležitosti mimořádného životního jubilá Jiřího Suchého jednu z nejúspěšnějších her divadla Semafor – Kytice. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Zítra začne výluka mezi Svržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku. Liberecká komunitní energetika má za sebou první čtvrt rok fungování. Tělovýchovná jednota v Turnově prodává městu část své sportovní haly. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké sváteční odpoledne. Cestující na Jablonecku musí od zítřka počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava trati a přejezdu v Jeřetíně pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárků bude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách ČDCZ. Do energetického společenství v Liberci se za prvního čtvrt roku zaregistrovalo 65 členů. Registrace magistrát spustil v červnu, zapojit se můžou domácnosti i malé a střední podniky. Energii zatím dodává pouze město ze svých 15 solárních elektráren. Zhruba šestinu vyrobené energie spotřebují městské budovy. Zbytek se v rámci společenství nasdílí do dalších míst. Nově odběratelé město hledá, říká náměstek primátora Vojtěch Prachař, zvolený za hnutí ANO.
3: V tuhle chvíli hledáme spíše odběratele než výrobce. Samozřejmě i těm výrobcům vlastně jakoby nabízíme, že od nich tu elektřinu budeme vykupovat, ale pro nás je vlastně primár to, aby jsme měli spíš ty odběratele.
1: Příštím roce chce magistrát instalovat na své budovy dalších 9 solárních elektráren. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. Zastupitelé města na svém posledním jednání schválili záměr o koupi.
4: Tělovýchovná jednota peníze použije na modernizaci nebo rozšíření některých svých dalších sportovišť. Například na rozšíření beach volejbalových kurtů, které by chtěla jednota také zastřešit nafukovací halou, aby mohli trénovat i přes zimu. Investice potřebuje také loděnice a samotná hala v centru města. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
1: Ve větších obchodech v Česku dnes není možné nakoupit. Prodejny nad 200 metrů čtverečních na Den české státnosti zůstaly zavřené. Nařizuje to zákon o prodejní době v maloobchodě. Výjimku mají například obchody na nádražích nebo letištích. Otevřené jsou také lékárny a čerpací stanice.
2: Sport.
1: Hokejisté Sparty nastoupí v pátém kole Tip Sport Extraligy proti Karlovým Varům. Duel šestého se sedmým celkem tabulky nejvyšší soutěže začne v 16 hodin.
2: Počasí.
1: V Libereckém kraji nás v noci čeká jasno až skoro jasno, k ránu ojedinělé mlhy a teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra, tedy v úterý, po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19, vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by zítra měly být dobré a bio na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici druhé třídy číslo 282 v obci Koberově na Jablonecku havarovala dvě osobní auta. Nehoda se obešla bez zranění. Jeďte opatrně. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Také po 15. hodině vám Pavel Kudrna přeje pěkné, příjemné odpoledne. Já začnu takovou, řekněme, otázkou, na kterou nebudu vyžadovat odpověď, spíš taková akademická. Proč se teď hodně mluví o České televizi, ale vůbec to nejsou koncesionářské poplatky? Je to Stardance, Tereza Kostková, Marek Eben prý moderují už naposled. Kdo ví, co bude s touto velmi oblíbenou sérií. My se jí budeme věnovat i v této hodině a budeme vám také trošku říkat, kdo tam bude tancovat. No ale za chvíli se vydáme do Rudníku, do Krkonoš a dovíte se, proč hned po té reportáži budeme hrát modlitbu za vodu. Tajemno? Ano, schválně. Dobrý poslech.

Tak nám to krásně vyšlo, ne, že bychom to takto chystali, prostě náhoda, jak se říká, přeje připravený Václav Neckář. A téma Václav i v těchto chvílích, ano, je Václava, je svatého Václava, státní svátek, den české státnosti. No a ty oslavy probíhají na mnoha místech České republiky. V Krkonošském Rudníku třeba o tomto víkendu pořádali svatováclavské slavnosti. Včera slavnostně otevřeli s komentovanými prohlídkami místní kostel svatého Václava a sobotní program ozdobil folklorní soubor Hradišťan se spojenými soubory základních uměleckých škol v Hostiné a ve Vrchlabí.

0: Vedoucí sboru Motýlek základní umělecké školy z Vrchlabí, Lenka Šimunková.
1: Od září pečlivě nacvičujeme a dneska to vyvrcholí, tak se moc těšíme. Pan Pavlica je úžasný a Hradišťan taky, takže jsem moc ráda, že se můžeme zúčastnit.
2: Svatý Václav je patronem České země. Vévodo České země se zpívá v tom krásném chorálu, který má těch nekonečných moc slok a každá ta sloka je pak jiná. To je hodně zajímavý hudební útvar. Já si myslím, že dokud se budeme vracet k našim kořenům, naší kultury, naší vzdělanosti, tak bude dobře. Nakonec vy tady máte kostel svatého Václava. Mě to vždycky strašně zajímá, v jaké době to místo bylo osídleno. A jestli se nepletu, první zmínka je z roku 1241.
0: Kam až jdete v té historii, je to tak?
2: No, s ohledem na program, pakliže to lidé unesou, tak tam zařadím jeden velkomoravský chorál na text svatého Cyrila Metoděje, a to jsme v 9. století.
0: A tady ten krkonošský sbor. Vy jste chválil děti a to byly tak rozářený tvářičky.
2: Chválil jsem je, ano. Jsou to sbory základních uměleckých škol a je to vždycky takové potěšení, když vidíte, že ty další generace, ty děti zpívají, zušlechťují se, vnímají to, o čem zpívají. Já se fakt na ten dnešní koncert těším. Děti budou až na závěr a doufám, že to osloví lidi a to jsou ty malé každodenní kapky, ty krůčky, kterými můžeme přispívat v duchu té svatováclavské tradice. Zušlechťování národa.
0: Z Rudníku Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Já už jsem tedy v úvodu této hodiny naznačil, o čem bude řeč, ale pro vás, kteří jste neposlouchali, taková mimo soutěžní, ne, řekněme soutěžní, klidně se vsaďte mezi sebou. Poznáte, z čeho je tohle, nebo o čem vypráví tohleto?

0: já myslím, že milovníci tohoto seriálu hned poznali znělku, úvodní znělku Stardance. No a do začátku scházejí už asi ani ne dva týdny. Jeden ze soutěžních párů tvoří herec a hudebník Vojta Dyk a rakouská profesionální tanečnice Katarína Málek, která české jméno získala svatbou s českým tanečníkem Václavem Málkem. Slavka Brádlová nadnesla, že Vojtovi taneční kreace při koncertech a striktně daná choreografie, to jsou přeci jen odlišné šálky čaje.
1: To je otázka nebo odpověď?
2: To je otázka a vy ji můžete zodpovědět jakkoliv chcete.
1: Je to tak. No je to jiný šálek kávy, samozřejmě. Je pravda, že já většinu choreografií, o nich ani nemůžu říct, že jsou to choreografie, to, co si vytvářím na koncertě, protože po každý tančím nějak jinak. Takže já nejsem úplně ten typ, který by se rád nějak škatulkoval do nějaký choreografie a právě proto mě to celkem zajímalo, jaký to vlastně bude. A vlastně mě překvapilo, že mě to baví.
2: Máte přísnou tanečnici?
3: No, když jsem u

0: Unavená jsem přísná.
1: Ona nikdy není unavená.
0: Ne, nikdy.
1: Ne, ale ona hlavně pracuje i s dětmi, což je pro mě výhoda, protože má trpělivost s kopytama, jako jsem já.
0: To je velký dítě.
2: Ano, velký je opravdu vzrůstem. Ale vy jste tady řekla moc hezké rozdíly mezi tou rakouskou a českou Stardance.
0: Největší rozdíl je, že tady můžeme vybrat hudbu a taky, že máme víc času před prvním přímým přenosem. Taky, že mluvíte česky tady.
2: A vy mluvíte česky velmi dobře, jakkoliv s češtinou jste se potkala, předpokládám, v dospělém věku?
0: Já myslím, že nemluvím tak dobře česky. Začínala jsem se učit od ledna, jenom slyšela moc česky, ale nemluvila jsem. Teď se učím moc.
2: Mluvila jsem nedávno s vaší ženou. Ptala jsem se jí, jak se jí líbí Inspekce, krimiseriál. Ona říká, no my jsme vlastně nikdo ještě to tak nějak dohromady neviděli, tak plánujeme v říjnu, že si dáme takové hezké večery právě s Inspekcí. Já to vidím dost černě. Jaké večery, když bude trénink, bude přímý přenos?
1: No právě to je fantastický, ale ty přímý přenosy jsou v sobotu. A já vlastně od teďka už mám do Vánoc asi jenom 3 večery zaplněný, protože jsem si to právě na to udělal čas, abych mohl nějakým způsobem se tomu věnovat. Takže tréninky sice budou, ale večery budou mít volný, nejen na filmy. A vlastně já mám potom akorát 2 takový velký koncerty v O2 Univerzum a jeden v Ostravě s Janáčkovou filharmonií a se svojí kapelou, jmenuje se to Dixo Vánoce. To je až po finále Stardance, takže do té doby mám asi 3 koncerty. Ne?
2: Takže vlastně úplně na pohodu.
1: No, úplně na pohodu, si tady už půl hodinu masíruju tady pod kolení jamku.
3: Tak já doufám, že to všechno dobře bez zranění dopadne. Ano, Vojta Dyk tedy bude na televizní obrazovce. No, jak to vůbec bude se Stardance? Diskuse, mnoha diskusí jsme slyšeli, že to nepatří na veřejnoprávní televizi. Okamžitě by potom, jak se říká, chramsly privátní televize, moderátoři, že už teď moderují tento ročník naposled, že je to drahá záležitost a tak dále. Ale je to velmi slavná záležitost, oblíbená, no a řada posluchačů tráví večer právě při sledování úžasných tanečních kreací. Teď to bude tedy s Vojtou Dykem. Na prvním programu České televize se startuje už 10. října, samozřejmě večer. No a Vojta Dyk, já jsem záměrně vybral písničku, kterou nehrajeme, protože ona je taková velmi zvláštní a Vojta Dyk je v ní taky poněkud velmi zvláštní, ale celkově úžasná. Šumavský otčenáš Vojta Dyk.

0: Volá vám Český rozhlas Liberec.
1: No a všichni, co nebudou v Mexiku, tak zítra mohou jít do Krajské knihovny v Liberci na týden knihoven. Je tu samozřejmě už jubilejní ročník, 30. ročník. No a zítra právě do knihovny přijede roadshow. No a co se tam bude odehrávat, mým jediné, bude tam projekt Čti za nároďák. Tak to je hodně málo a aby se člověk dověděl víc, musí zjistit samozřejmě podrobnosti. Zavolali jsme manažera projektu, kterým je pan Ondřej Beniš. Zdravím vás. Dobrý den, pane Beniši.
2: Dobrý den, děkuji za zavolání.
1: Takové trošku zvláštní. Čti za nároďák. Jak si to vysvětlit? O co se jedná?
2: Čti za nároďák je právě celorepublikový projekt na podporu čtenářství, který vlastně iniciuje Svaz českých knihkupců a nakladatelů, ale do kterého se od začátku zapojili v podstatě všechny subjekty z celého knižního sektoru, takže od autorů po influencery, ale samozřejmě nakladatelé, tiskárny, autoři další.
1: Já vím, že naplánován je dopolední seminář pro učitele, odpolední čtenářský trénink. Co se tam bude vysvětlovat nebo vyučovat?
2: Ano, my jsme teďka vyjeli tady s tou pomyslnou čtenářskou reprezentací na turné. Zítra začínáme právě v Liberci a jedeme tedy s trenérem reprezentace Jakubem Kohákem alias Kněhákem a jeho asistentem Ondrou Bauerem. A nachystali jsme si opravdu celodenní program. Od 10 hodin máme besedu Čtení pro radost, která je určená pedagogům, knihovníkům, studentům, zkrátka profesionálům, a je tedy na téma Čtení pro radost, jeho význam pro jednotlivce i celou společnost. A budeme se bavit i o nějakých praktických typech, jak ty principy podpory Čtení pro radost vlastně implementovat do každodenního fungování. Od 1 hodiny máme trénink s Kněhákem, což je akce pro školní kolektivy, to je taková zábava a aktivace. No a večer, to je vrchol celého programu, kdy od 7 hodin máme Kněhákoviny, což je formát klasické talk show, kde si Jakub Kohák, který zve hosty, a jeho hosty zítra bude spisovatel Martin Vopěnka, bývalá atletka Zuzana Hejnová a Jiří Zemánek, baskytarista skupiny Vohnout.
1: Mně vám právě trošku není jasný, nebo nebyl jasný ten název Čti za nároďák. Před chvilkou jsme slyšeli, všichni už jsou v Mexiku, vzpomněli jsme na kopanou možná. Takže souvisí to s nějakým sportem? Vy jste teď jmenoval sportovkyni.
2: Souvisí to se sportem v tom smyslu, že my se snažíme ukázat, že to čtení pro radost patří do každodenního života stejně jako sport. A u toho sportu si to možná někdy mnohem víc uvědomujeme, proč ho děláme. Že z něho máme radost, z toho pohybu, že nám to dělá vlastně něco příjemného, a zároveň, že děláme opravdu něco dobrého pro svoje tělo. A u toho čtení je to podobně, protože čteme pro radost a zároveň tím děláme něco dobrého pro svou mysl.
1: Je tam jenom ta představa, sport, děláme něco pro své tělo, tak sebou fláknu na gauč a budu si pěkně číst a souviset, co bude se sportem. Náhodou to je pěkně vymyšlené, mně se to líbí. Já jsem se rozhodl, že začnu trošku redukovat tělo větší dávkou pohybu, ale možná tam přidám nějaké to čtení k tomu. No jinak, když půjdeme zítra do té krajské knihovny, tak v kolik? A můžeme takto bez ohlášení?
2: Tak, zítra, jak jsem říkal, vlastně ten program je v 10 hodin, je tedy ta beseda pro tu víceméně odbornou veřejnost a pro tu širokou večer v 7 hodin Kněhákoviny, tedy talk show opravdu pro všechny. Ideálně, když si dopředu zarezervujete lístky na portálu Go Out, stačí si vyhledat čtenářák přímo na Go Outu, nebo jděte na náš web, jednoduše jde získat na to odkaz. Takže vstupné je zdarma, ideálně rezervovat si místo, protože je samozřejmě velký zájem, a případně zkusit i na blind, ale to už je bez záruky, takže lepší si rezervovat vstupenku na Go Outu.
1: Zve Ondřej Beniš, manažer projektu Čti za nároďák. No tak, ať vám to dobře dopadne, naslyšenou, hezký den.
2: Díky moc, naslyšenou.
1: No tak teď by se možná hodila nějaká Věra Martinová, Knihy vázané v ovčí kůži, ale nebudeme kolorovat, já jsem vybral něco sladšího, skupinu ABBA, Hany, no tak Hany.

0: Skupina ABBA také ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Osvěžte si s námi teď pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Celý tento týden vám také nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, a to každý den, tam, kde se hlavně často chybuje. Dnes si povíme o tom, jak velký odstup bychom si měli držet za autem. Před námi slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Možná to znáte, jedete za někým, kdo si drží svoje tempo a vy přemýšlíte, jak daleko za ním vlastně máte být, aby byla jízda bezpečná a zároveň plynulá. Odstup je jedna z nejdůležitějších věcí na silnici, ale často se řídí spíš pocitem než pravidly. Takže jednoduchá otázka zní, jak velký odstup mám držet za autem přede mnou? Odpověď nám vysvětlí plukovník Jan Straka.
3: Já jako řidič bych si měl nechávat od toho vozidla bezpečnou vzdálenost, abych byl schopen zastavit vozidlo v případě náhlého snížení rychlosti nebo náhlého zastavení toho vozidla, které jede přede mnou.
2: Co to ale znamená v praxi?
3: Na silnicích pro motorová vozidla nebo na dálnicích si můžu pomoct takzvaným pravidlem 2 vteřin. Vezmu si nějakou překážku, slow, značku. Měl bych být tak daleko při té své rychlosti, abych tím stejným místem projel za 2 vteřiny od toho vozidla přede mnou.
2: U nás v redakci Zelené vlny se často setkáváme s pohledem na vozidla, kde se tyto rozestupy tak úplně neplní. Jaké jsou vaše zkušenosti ze silnic?
3: Praxe je taková, že se to spíše nedodržuje. Řidiči spoléhají na to, že budou schopni zastavit. Nicméně v poměrně velkém procentu případů se jim to nepodaří.
2: Je to číslo 2 sekund jiné, pokud jsou zhoršené podmínky pro jízdu?
3: Ty 2 vteřiny by měly pokrýt úplně všechno. Já jako řidič bych měl přizpůsobit svoji rychlost povětrnostním podmínkám, stavu komunikace, svým schopnostem a záleží na mě, jestli já jsem schopen to vozidlo ovládat tak, abych byl schopen zastavit.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Už za chvíli zprávy, no a hned po nich humoriáda dnes s Pavlem Kučerou, tak si to užijte.

Kartom dal burek, a taki porcelán. Sem modrý maci bulkama, tapety parmazán. 5 kilo heráku, nebo džinsy, Calvin Klein. Tak zdá, že to není štěstí.

0: Okay. Sí.
1: Radioservis představuje
2: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
3: Bylo 16 hodin.
4: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Vláda se v tomto týdnu vrátí k regulaci cen benzínu a nafty. Nový most přes rychlostní silnici v Hodkovicích nad Mohelkou se řidičům otevře v polovině října. Začíná týden sociálních služeb. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Od čtvrtka začnou v Česku platit vládní regulace cen pohonných hmot. Kabinet k nim přistoupil kvůli stále rostoucím cenám. Marže obchodníků od začátku října zastropuje na 2,50 korun na litr. Každý pracovní den pak bude určovat maximální přípustnou cenu paliv. Stejně jako na jaře také sníží spotřební daň na naftu. Česká asociace petrolejářského průmyslu upozorňuje, že situace se zásobou paliv už je teď napjatá. Opatření by ji podle mluvčího asociace Václava Louly mohlo ještě zhoršit.
5: Akceptujeme toto rozhodnutí a k vyhodnocování máme určitý čas. Naší prioritou je, abychom, pokud to nebude srovnané s ostatními zeměmi, aby nevznikl problém se zásobováním trhu.
3: Opatření budou zatím platit do konce října. Vláda také rozhodla o uvalení mimořádné sektorové daně na rafinérie. Uplatňovat se bude v letošním a příštím roce. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Jak uvedl ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut, nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů. V Česku začíná týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Ratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. V úterý ho zahájí výstava s názvem 50 odstínů dobrovolnictví. Pomáháme tam, kde je potřeba. Lidé ji najdou ve vestibulu radnice.
6: Program město připravilo pro zájemce i odborníky. Lidé budou moct například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Dobrovolnická organizace Červený trpaslík taky na sobotu 3. října připravila orientační pochod Jablonecké moře pomáhá u přehrady Mšeno. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Archeologové našli ve Lvové u Jablonného v Podještědí na Liberecku pozůstatek zaniklé šibenice. Ve videu zveřejněném na portálu Historie v terénu popsal okolnosti nálezu archeolog Jan Košťál. Odborníci zbytky šibenice objevili během záchranného archeologického výzkumu při stavbě nového obchvatu Lvové.
4: Počasí.
3: V noci nás čeká v Libereckém kraji jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle počítejte s mlhami a teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra tedy v úterý po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19, vítr bude vát mírný jihovýchodní. Rozptylové podmínky zítra by měly být dobré, biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Na Liberecku je uzavřený sjezd číslo 12 ze silnice 35 na Chrastavu. Objízdná trasa vede přes Bílý kostel. Uzavírka potrvá do 23. října. Jděte opatrně.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Ty dokončíš. Končí.
8: Já mám
7: nalíkají. Co je z toho zdrudaná?
9: Ty mi
7: jsme to chtěli vysílat, víte?
4: Humoriáda.
8: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
9: Dobrý den, jsem tu ráda, opět.
8: Kdo se s námi na hodinku zaplete, bude chtít každý den repete.
4: Humoriáda.

0: Posloucháte čerstvě odstartovanou humoriádu. Náš dnešní sváteční host Pavlína Filipovská je zde. Také se na to krásně oděla svátečně.
1: Ale já jsem vždycky čistoučka.
0: No to já.
1: Límeček vždycky vyžahlenej, to zase neříkejte.
0: Ale bílá košile, sáčko a partní, krása. Mám se na co koukat, posluchače. A vy budete mít co poslouchat, protože Pavlína nám teď prozradí, jak se má, co dělá.
1: Já se mám dobře, vlastně, protože například v těchto prostorách mi zásadně vždycky je a bylo a bude, dá Bůh, dobře, protože já to tady mám takový druhý domov vlastně, protože rozhlas pro mě byl vždycky takovou velice milým vybočením z povinností a tak. Já se tu cítím svobodně a dobře a bohužel musím spoléhat na trpělivost posluchačů i vás, spolupracovníků, samozřejmě.
0: To zvládneme všechno spolu.
1: Tak dobře. Tak můžu se cítit dobře, jo? Jako vždycky. Tak,
0: jsme děkuji. Rádi, že jste ráda.
1: Ano.
0: A teď budeme rádi, když nám vyberete první výstup. Kdo to bude?
1: No, já bych měla jednoho fešáka hned. No je svátek, že jo, tak si na přilepšenou.
0: A nebude váš muž žárlit?
1: Ne, z toho už vyrost.
0: Dobře, tak můžem.
1: To odrost.
0: Tak můžem.
1: Já bych měla jednoho fešáka. Velice u žen úspěšnýho, obdivovanýho, aby řekla bych oblíbenýho, elegána Jana Rosáka. Co tomu říkáte?
0: No, já žárlím taky.
1: Jo, jo. No, ale já za to nemůžu.
0: Ale souhlasím.
1: To je všeobecný takovej pocit, že to patří prostě k dobrému vkusu.
0: Tak tady ho máte.
2: Takový doajen českých moderátorů. Honza Rosák.
3: Ahoj. Doajen.
2: No tak doajen, tak jako nemusí každý vědět, co je doajen. Doajen to je nejstarší člověk stáda, by se dalo říct.
3: V tom momentě, jak jsi to řekl, a já jsem tady byl nad tou židlí, tak jsem si začal sedat jak stařet. To tě tak determinuje
2: no,
3: úplně.
2: Tak ale, jako, já neznám mnoho jaksi starších a déle sloužících moderátorů, než si ty to zase, jako, buď upřímnej.
3: No, tak, ne, ten je mrtvý.
2: No vidíš, no. A jsme u toho.
3: Ne, moc jich.
2: Dobře, Honzo, já musím říct, samozřejmě, víte, my se známe s Honzou strašně dlouho. Dalo by se říct, že o sobě i mnoho víme a i naše rodiny se tak jako potkávají, ale co já jsem doteďka o tobě nevěděl, to jsem někde nalistoval, že ty jsi původně chtěl nebo měl být právník, že jsi studoval právnickou jako školu, jako, a proč jsi to jako nedodělal, to, tě to přestalo bavit nebo tě vyhodili?
3: Tak všechno dohromady. Mě to přestalo bavit, tak mě vyhodili. Ale já jsem tu školu nebo právnickou fakultu začal studovat vlastně až po vojně. Když jsem se přihlásil, jsem se na, jaksi v rámci ještě vojenské služby, já jsem dělal zkoušky taky v uniformě ještě.
2: A jako voják z povolání?
3: Ne, jako voják základní služby. Ale každopádně udělal jsem zkoušky přijímací teda a začal jsem studovat práva. A jak jsem je začal studovat, tak jsem zjistil, že jsem šlápnul vedle. Že mě to prostě nebavilo.
2: Nebavilo tě to?
3: Nebavilo to. Ty mě znáš, že jsem takovej trošičku jaksi člověk veselé letory spíš a tohle to je suchá záležitost.
2: No, dneska už je u těch soudů sranda docela, to si možná trošku no, se ale, ukvapil.
3: Mě ale nebavilo čekat, víš? No, já se dostanu k tomu soudu, no. To no
2: ano.
3: A tak se pamatuju, že tehdy k tomu přispělo ještě to, že jsem s kamarády vyrazil učit se na zkoušky vlastně někam do jižních Čech. A skončili jsme na hradě Rožmberku, tam nám Kastelán, mimochodem kdysi filmový režisér Česmír Milíkovský, nám nabídnul, jestli tam nechceme dělat průvodce. To se mi tak zalíbilo, že jsem úplně zapomněl na to, že mám jedna ty zkoušky a když jsem si na to vzpomněl, tak už bylo pozdě.
2: Ano.
3: Tak na skripta napadal prach, index jsem poslal zpátky a tím mě vyhodili.
2: A dělal jsi průvodce potom?
3: Dělal jsem průvodce na hradě
2: Rožmberku. A jak jsi mluvil, na tom hradě mluvil a
3: to mě bavilo mnohem
2: i. Slyšel jsi ten svůj hlas takovej, sametovej, že ho řekl.
3: Jak to víš?
2: No tak si to, představuju.
3: No je to
2: jak
3: tak.
2: Jak tam chodíš, jak se opájíš tím hlasem a řekl jsi si, ne, a tady vzniklo někde to rozhodnutí, půjdu někam něco hlásit, ne?
3: No, tak trošičku možná, ale ještě jsem dělal zkoušky na damu taky.
2: O tom jsem nechtěl mluvit, že vím, že to je tvoje slabý místo, tak to řekni, jak tě nevzali na damu. Klidně to tady řekni, no.
3: No nevzali, no. Nevzali, no. Však oni to potom...
2: Na čem to zmrzlo teda?
3: Řekni. Oni to litovali potom.
2: No, napsali ti omluvnej dopis.
3: Ne, ja? Bohužel ne, ale já jsem si to aspoň tak představoval, že toho litujou.
2: Na čem to zmrzlo?
3: Zmrzlo to na, v podstatě na mě, no. No, zjistili asi, že nemám asi tolik talentu.
2: Prostě. A co jsi tam říkal, nějaký monolog?
3: No samozřejmě, jako každý, že jo? No. Ale já dostal jsem se do toho dalšího kola, do toho druhého kola. Potom
2: to je více kolový, jako na Damu, to, jako no. Zkoušky, jo?
3: Ty se nedělal nikdy?
2: Ne, nikdy.
3: Ne? A nechtěl jsi?
2: Já jsem nechtěl být herec, jako ty. A vidíš, a dělám to.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak tolik Jan Rosák u Karla Šípa. Jan Rosák příští rok 80 oslaví, toto letí.
1: No, letí to, ale já o tom vím víc než Rosák.
0: Dobře, zůstáváme s Janem Rosákem, anebo budeme mít Vladimíra Dvořáka, samozřejmě i s Jiřinou Bohdalovou. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.
5: Zítra mám

0: vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády ve svátek vás zdraví Pavlína Filipovská a Pavel Kučera a pojďte si zahlasovat, přidat své hlasy pro Jana Rosáka nebo Vladimíra Dvořáka. Dobré odpoledne.
4: Je dobré odpoledne. Standardník vás staví, já běžím odpotný, peču si bramborák. Nestačil jsem o to otočit, tak budu mít bramborákovej trhanec.
3: Doufám, že se to nespálí.
4: Jsem rád, že jsem to stihnul, paní Pavlínu. Chválím, vybrala dobře, abych pokračoval Rosákem.
3: Děkujeme a přejeme dobrou chuť.
5: Dobré chutnání, trošku závidím.
3: Cítím to až sem.
5: Jo, jo, jo. Já ráda bramboráček.
3: Já taky.
5: A právě i když se trošku připálí, to je prej nezdravý, ale vidíte, že mě to vlastně svědčí.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, zdravím, tady Petr ze Zdolny, toho času z Lohačovic volám a poslouchám se z internetu, takže se zpožděním, takže nevím,

0: Rosák nebo Dvořák? Rosák. Tak to so zkrátím.
1: No to je právě. Mm-hmm. Pavle, vy to děláte tak těžký. To je ještě...
0: Já ne...
2: On to šikovně takhle narafičí, vidíte, a ty si s tím musíte poradit sám.
0: No, tak co?
1: Tak toho Rosáka necháme.
0: Máme zapsáno. Děkujeme, tak, užijte si Luhačovice. Naschledanou, dobré odpoledne.
3: Ano, dobrý den, jsem ve vysílání, prosím.
0: Ano, prosím.
3: Ano, dobrý den, přeji. Zdravím paní Pavlínku.
2: Děkuji vám, dobrý den.
0: Zdravíme.
3: A prosím pěkně, já bych chtěla tu, no ne, pana Rosáka si vezmu, pana Rosáka. A pane Pavlíku, prosím vás pěkně, já bych chtěla, já vím, že nesmím, ale já bych se chtěla zeptat na to temné letopisí, jako na ten, na tu knihu, a já to denně poslouchám, já to nikdy nestačím zapsat to číslo, přestože mám ekonomiku, to je strašný v těch 75 letech.
0: Tak to já vám asi neporadím v tuto chvíli.
3: Nepomůžete, neznáte to číslo, tak já tam budu muset zítra do studia zavolat.
0: No.
3: Jo, a ještě paní Pavlínko,
2: ano.
3: Obdivuju vaši dcerku Pavlínku, že ona to všechno, tu hrůzu, já nechci říct to smetiště, že ona to všechno vydrží.
2: Mluvíte mi ze srdce.
3: To
2: já na ní,
3: hrozný,
2: já se na ní
3: hrozný.
2: Dívám a vždycky zatínám palce, valika, samozřejmě, protože co ona nacpe do hlavy, já nevím. Teď ona pokulhávala celou dobu, co chodila do školy, tak s matematikou to nebylo to, prostě...
0: Ale já vím, po kom to má?
2: Jo.
0: Tu hlavu dobrou.
2: Jo?
0: No.
2: Vy nějakou vidíte tady?
0: Přesně tu.
2: Děkuju,
3: ano,
2: ale
3: ano.
2: Není to tak.
0: Tak jo.
2: Prostě já to taky obdivuju vůbec, co nacpou ty moderátoři do hlavy a jak tomu aspoň zručně a šikovně dělají, že tomu rozumějí. Protože já osobně mnoha rétorům našim prvním, který máme jako vrcholným, nerozumím, co mi chtějí sdělit. Aha. Já pořád čekám, kdy se přiznají, kdo za to může. Ale ono za to nikdo nemůže, jak se tak ukazuje.
0: Ještě, že vysíláme zábavný pořad a děláme jiné věci.
2: Ano, ale...
0: Děkujeme. Tak jo, takže děkujeme za hlasování. Sečítáme to všechno dohromady a Jan Rosák bude pokračovat. Tentokrát tady máme ukázku z pořadu Videostop o nápovědách herců.
4: Kdo je vládcem Panny?
5: Tak prosím, Pepu nose.
4: Tak Pepa nos, prosím.
6: Vládcem Panny, kdyby jim nebyl Saturn, mohl by jim být Mars. Ale Mars jim zcela určitě nebude, ledaže by jim byl Merkur, ale o tom pochybuji. Já si myslím, že vládcem Panny je Venuše. Venuše Pana.
5: Jasně, Venuše.
4: Jasně, Merkur.
7: Ten muž, ten baron Prášil s tím koněm, zase jaksi z té ryby vyšel. Na konci, víte, zase byl... Jak to,
4: v jaké podobě, prosím?
7: Byl prostě na konci zase z ní, jak si výjel. Je to krátké vysvětlení, ale věřte.
8: Mně nezbývá, než souhlasit.
4: Co měl Josef Abraham v pouzdře na housle? A proč?
9: Počkejte, to je taková otázka. Já vím, že jsou to filmy víceméně komediálního rázu, že jo, takže ono... To bývalo vždycky, že se, jak se říká, ve futrálu na housle se nosili housle.
4: Jo. Už několikrát se stalo, že tam nebyli, ale...
9: Nebyli, ale copak to se nepatří. Ale, kváž, to zase tolik strandy tady není, ale... Víte, vám jde o ty, co je v tom...
4: Co tam měl Josef Abraham?
9: No, Abraham, jo, já si tak už to mě to nejde tak rychle, že jo? S tím myšlením už se na člověka mačkají ty choroby, to věku a to.
10: Já už po futrál, nebo futrál.
4: Futrál Josef Abraham a proč?
9: Co měl v tom pouze? Já o to přemýšlím.
11: A pak něco žertovní.
9: No ne.
4: To není lekrace.
9: Žertovný už je dneska všecko.
12: 15 děleno 9, počítejte se mnou, to je 1,6 perioda, že jo? Počet zdravých donošenců v jedné rodině, to je 2 celé zdravého donošence.

0: Průměrně.
1: Průměr. Takže 1,6 perioda dělíme dvěma, dostaneme, počítejte se mnou, 0,83 perioda. Zaokrouhlíme směrem dolů, to je 1,7 a 0,8 je 2,5, tedy 2,5 kilogramu.
2: Čím se liší pavouk od mouchy? Tak pavouk má moc nohou. Asi 8-10. Moucha nikoli. Pavouk mouchu miluje. Moucha nikoli. Pavouk nemá krk, zatímco moucha.
3: A taky ne.
4: Pravý dveře jsou, když... Pepiku?
5: Panty jsou.
4: Ačkej, panty. Panty do toho nemotej. Když dveře já jdu dopředu...
5: Zapomeneš zavřít.
6: Humoriáda.
7: Tak tolik vzpomínka na legendární televizní pořad Videostop. A teď budeme vzpomínat na jinou legendu. A to je pan Jiří Suchý, 95. To bude na tom dortu 1. října, už ve čtvrtek. A vy jste spolu zažili hodně věcí, Pavlíno.
8: Ano, hodně. Hodně a já se s tím nemůžu pořád smířit. Je to možný, že to je dobře spočítaný? Asi
7: já si myslím,
8: jo.
7: Že ano.
8: Protože teď jsou na to i přístroje, mm-hmm. že všechno spočítají. Protože Jiří Suchý je pro mě člověk, který byl vždycky dobře naladěný, velice slušný, šarmantní. Takhle on prostě nestárnul. On se tím životem prodíral, někdy i stěžka, ale obdivu hodně chytře, inteligentně a já bych řekla, že i geniálně. Mm-hmm. Můžu přehánět, protože ta čísla, která teď slyším ve spojitosti s ním, s jeho osobou, mě přijdou tak neskutečná, že klidně ho můžu prohlásit za geniálního baviče, slušného mužského a šarmantního kolegu.
7: Tak to říká Pavlína Filipovská o Jiřím Suchém a teď je tu budeme mít společně v písničce Betty.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak tolik taková předgratulace k těm velikým půlkulatinám pana Suchého. No a my popojedeme dál v naší humoriádě. Pavlína Filipovská je na řadě s dalším výběrem. Co to bude?
2: No pro mě teď ta nabídka je velice lákavá a je lehký výběr. Je tam jméno Jaroslav Šterco.
1: No jo.
2: Víte, tak noblesního kolegu hned tak už nepotkám. Určitě už nepotkám, s tím jsem se smířila. On byl nesmírně vzdělaný člověk, s ním byla radost si povídat a ještě větší radost byla s ním se smát. A na jevišti před lidma, kterým se to líbilo, no to byla báseň.
1: Tak my si Jaroslava Štercla připomeneme v gratulaci zelenáčům společně s Antonínem Pokorným.
3: Cizinče, váš úsměv se mi nelíbí.
4: To je blbý. To je blbý z toho jednoduchého důvodu, já ti řeknu proč. Poněvadž pokud jde o úsměv, tak to, když by se mě lidi nesmáli, tak jsem ztracený. Já jsem z toho celý leta živ. Teď už tak ne, že jo, poněvadž teď už se začínám živit poctivě, ale ne. Já jenom chci, když už tady jdeme gratulovat.
5: Ano, zelenáčům.
4: Jubelio. Jubelium. Já znám Honzo Vyčítala, já znám dřív než zelenáče, že jo.
5: Ano.
4: Pač on byl vlastně u zrodu, on byl taková, to je, dalo by se říct, otec, že jo. Vlastně
5: jako ani... Trumpové jste se...
4: Jako Trumpové, no tak ne, jako Trumpové, to on už byl výtvarník, že jo, takový zajetej výtvarník, jo. Jak se říká.
5: On jeho zajel?
4: A mě, ne, to. On se pak naboural sám, ale...
5: Já jsem koukal, že je nějaký nabouraný tuhle.
4: Ale on mi dělal moc hezký plakát, první plakát vlastně, který dělal, vlastně dva plakáty, že jo, dva plakáty.
5: Máš ho tady, ten plakát?
4: Ten tady právě mám, já bych chtěl rád dokázal, půjdem se podívat, ne, zůstanem tady, já bude. Oni ho dokážou sami, ale jo. On to dělal perfektně teda tohleto, že jo. No a pak byl vlastně u zrodu zelenáčů, ano, by se dalo říct spíš takovej otec, který vlastně nevlastní otec. Že?
5: Nevlastní otec, spiritus.
4: Spíš pěstoun.
5: Agens.
4: Cože?
5: Ne, to nechme to. Já viděl,
4: jak mě uvidíš jako trempíři, no to začneš tát spiritus.
5: Jardo, ale Honza, to ty nevíš, jo. Ten hrál právě, dělal klasiku, hrál v opeře, jako teda v muzikálu v Rusalce dělal. Vynikající roli služnou.
4: To bych nevěřil, že no, jsi tohle to odvážil.
5: Ježibabu tam dělal nádherně.
4: Tak ne Rusalku.
5: Ne, Rusalku tu dělal Šimek.
4: To máme, jak je.
5: Hele, a on to již ty vlasy, teď on jo. Je, jako on je slepej, on má 19 diotry a on říká R. A to tam bylo, on tam zpívá tohleto, čo je moje fok? Jardo, to byla nádhera, jako ovšem, aby to nebylo zase tak ošklivý, tak hezkýho tam dali Hoffmana, víš, a ten hrál
4: princ.
5: Prince.
4: Princ Hujeja.
5: Ne, hop, jo. Hele, a ten Hoffman, ten tam zpívá tohleto. Tam se stala tato věc, on tam zpívá tohleto. Nezhasni. A u světel byl Štýbr. Aj, a Štýbr, to ještě, on nemá IQ, on má IA. A on byl u světel, pak on svítí hlavou, víš, jako, teď má čepici, teď má.
4: Jo, proto já koukám, jestli tady není.
5: A on svítí hlavou a on jak zpívá, nezhasně, tam měl vejšero, aby ten měsíček měl možnost, nezhasně, a oni říkali, zhasně, tomu Štýbr. A ona zase, nezhasně, a on zase, a lidi už říkali, zhasně, a on zblbnul a vlez na to jeviště a povídá, to se vaši musíte dohodnout, no ten režisér vomdel. Ten Mondel, hoši, tohle mi neudete, to je klasika, to, a nemůžete to hrát v těch monterkách, oni to hrali džína, víš? To musíte hrát v toaletách, a vyšitel povídá, Rusalku na sociálním zařízení nehraju.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak zelenáče, o kterých byla řeč alias Greenhorns, uslyšíme už za okamžik s Janem Vyčítalem v písni. A vy můžete hlasovat dál, jestli chcete Jaroslava Štercla, anebo nastoupí dvojice neméně známá Jiří Krampol, Miloslav Šimek a mistr světa v plivání žvíkaček na dálku. Tak si vyberte SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: A kdo z toho milionu se ozve právě teď na našem telefonu 731 800 900, aby přidal své hlasy pro Jaroslava Štercla anebo dvojici Krampol Šimek, to se dozvíme. Pavlína Filipovská už je napnutá, kdože nám to teď vyhraje. Dobrý den. Haló.
2: No, zdravím vás, pane Pavle, paní Pavlínko, také zdravím.
3: Volá děkujeme.
2: Ano.
1: Ano.
2: A já bych si přála pana Krampola.
1: Máme zapsáno.
2: Pane
1: Jano.
2: Děkuji vám.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Hezké odpoledne.
1: Dobré odpoledne, kdo je tady?
4: Dobrý den, tady Petra z Líšně a já bych chtěla pana Štercla a chtěla bych moc pozdravit paní Pavlinku a chtěla bych se jí zeptat, jestli nemá nějakou humornou vzpomínku na její tety, sestry tatínka. Protože můj strýc u jedné z nich bydlel, když studoval akademii výtvarnou, tak u ní bydlel na bytě. A moje maminka, protože oni ho přijeli navštívit, tak má na ně vzpomínku a říkala, že to bylo neskutečný a že oni měli vyřídilku ještě stokrát větší než ten tatínek, jak ho znám teda v televizi.
1: Tak zkusíme si rozpomenout.
3: No, já nemusím moc rozpomínávat. Ne. Protože já si tu dobu, kdy měla teta tohodle toho pěknýho podnájemníka, moc milýho kluka, jo, hocha jako květ, tak na to já si pamatuju, já jsem byla dívka tak pomaloučku dorůstávající, takže jsem si všímala, jestli ten kluk je pěkný a má čistý nechty. A bylo to hezký, příjemný společenství a teta dobře vařila a on rád je. Já to byla radost se koukat na toho mladého kluka, no takhle. To, já jsem to vnímala jen tak povrchově, no bylo mi nějakých 7, 8, ale už jsem tomu pomalu začala rozumět, proč.
1: Malá princezna pozorovala, no jo.
3: Ano, no jistě, do čeho dorůstám vlastně, ano.
1: Tak
3: ano. Takže na ty doby vzpomínám a děkuju vám za vzpomínku.
1: Mm-hmm. Petro, jste
4: no,
1: tam ještě?
4: Ráda, ano. Že teda, ano, tak to mě úplně překvapilo, protože já jsem si myslela, že jste možná nebyla vůbec na světě, když on tam bydlel. A to by mě zajímalo, jestli máte nějaký obraz, nebo jestli oni mají. Že on má teda v Hodoníně, jsou ty obrazy, on potom tam bydlel dlouhý leta, takže...
3: No jo, tak já nevím, jestli bych to podle toho obrazu dneska poznala v Hodoníně, ale musím říct, že vzpomínky mám moc krásný a děkuji vám za tu vaši.
1: Petro, A nebo B, zkusme ještě.
4: Já jsem říkala pan Štercl.
1: Jo, je to tam. Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Děkujeme.
1: Tak a jdeme dál, musíme, čas běží, dobré odpoledne, kdo je tady?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás tam taky zdravím a taky bych chtěl Štercla.
1: Jardo, chcete Jardu, to je jasné, mějte se hezky.
5: Ano.
1: Uvidíme, jak nám to dopadne.
5: No, tam, jako často tam nebejvá, proto ho chci.
1: A občas se nám objeví, tak jo,
5: občas,
1: poslouchejte
5: jo,
1: dál.
5: Není to moc.
1: Dobře, mějte se hezky, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobré odpoledne, Pavlíku Božené, ze Žasku, zdravím vás a srdečně zdravím, Pavlíku.
3: Děkuji.
6: Děkuji za vaše krásné vzpomínky a vyprávění, ráda to poslouchám od každého, kdo tam je. A chtěla bych pana Štercla a přeju vám krásný zbytek dne a hezký podzem.
1: Dobře.
6: Bude slunečný.
3: Děkujeme.
6: Děkuji.
1: Tak, máme zapsáno, máme i sečteno a výsledek zní, Jarda může pokračovat.
7: Samozřejmě tedy, že motorismus nejsou samý radovánky, že ano, tedy na motoristu čekají všelijaká nebezpečenství. Všelijaký úklady, řekněme taková řidičská zkouška, to je nebezpečná záležitost. Řidičská zkouška, to je nebezpečná věc. Já jsem dostal zrovna u řidičský zkoušek jakou záludnou otázku, prej, jak prej nejrychleji a nejbezpečněji zastavíte své motorové vozidlo. Když jsem jim řekl, že v první pražský zastavárně, tak tomu nechtěli věřit. Ale v zapalování jsem obstál, teda. Mě chytla mašina na šup. 3 hodiny to nemohli uhasit. 4 sbory na to. Já dokonce, když jsem se na zkušební jízdě zastavil před troskama, tak nikdo nechtěl věřit, že jsem ten hrad nerozboural. Já? Dneska jezdím, říkám. No nervy, nervy. Nervy. Motorista musí mít nervy. Motorista nesmí ztratit nervy, ani když přijde pro svíčku do mototechny a oni ho pošlou do chemotrology. Hlavně nervy. No co je ta všecko platné? Žijeme ve století motorismu. Všude se to jeví, všude je to znát, všude se to jeví. To už například i v literatuře. Kdyby byl dneska motorista bez takový beletrie, jako řekněme, první pomoc při havárii, nebo jak si, nebo pro samouky, jak si zřídím motorové vozidlo. To znám jednoho, ten si ho tak zřídil, že ho půl roku nedal dohromady. Říkám, všude se to jeví, všude je to znát. Jenom zajímavá věc, jak taková lidová píseň vzdoruje útlaku motorismu. To je zajímavá věc. Jak sice tedy motor vytlačil koníčka ze silnice, ale zajímavá věc, že z lidový písně ho nedovede dostat. To je zajímavé. Ovšem tedy už není daleká ta doba, kdy mlánec, který před léty zpíval, řekněme, koupím já si koně vraný, no co dneska koně vraný. Na co dneska koně? On si dneska klidně zpívá. Na ČZ-ku si vyskočím, z vejfuku zakouří se. A ta moje za nejmilejší na tandem posadí se. A nebo ty chvilky, když řekněme před léty, takový mládec zpívával, dejme tomu. Já mám koně, vraný koně, no. Na co dneska koně? Na co koně? On když je má, tak je má jenom v haubně. On si dneska klidně zpívá. Já mám jávu v novým hávu, je to jáva má. Když já jí dám voleje, předhoní i harleje, je to nová 500, jáva vrchová. A nebo ty chvilky, ty časy, ta idyla, ta selánka, tak před léty, když mládenci tesknívával, když tenkrát ještě mládenci tesknívávali. Když takový mládenec zpívával, řekněme, už mě koně vyvádí, už mě koně sedlají. Dneska by mu tak někdo vyváděl koně. Dneska by se mu tak někdo vyváděl z Valachava. Dneska má možnost zaspívat si jenom už mě Z-ku vyvádějí. Co pak mě s ní vyvedou? Už má 6. generálku, nikde se ní nic nesvedou. Samozřejmě, když teskníval mládec, který panenka měla plný právo tesknit taky. Ale jsou ty chvilky, když taková panenka tesknívávala, že u panskýho dvora vorájí vytoušek a že má strakatý volky. Kde pak dneska volky? Dneska taková panenka volky, nevolky teskní úplně jinak. Ta si zpívá jenom u státního dvora náš vytoušek vorá. Novýho setora má, na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Na mě už nevolá, má rád jen traktora od rána do večora. Ale abychom pořád neteskili, tedy nakonec přeci jenom něco veselějšího. Moje motorku, jenom ty mě pěkně nes, ale jenom ty mě, moje motorku, jenom ty mě pěkně nes, nebo tě dám do opravy, nebo tě dám do opravy, a pak se tě nedočkám.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik Jaroslav Štercl, tentokrát v rozhlasové nahrávce. Přátelé, blížíme se do finále. Závěrečný souboj bude mezi těmi, kteří se k vám do uší a k srdéčkům a...
3: Vepsali.
1: Ano, ještě neprobojovali, takhle. Ale vepsali, v historii vepsali. Samozřejmě no, určitě. No. Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou nebo Jiří Krempol s Miloslavem Šimkem, teď proti sobě.
3: A teď jsme zvědaví.
1: Teď jsme zvědaví. SMSkujte humor mezera A nebo B na 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Tak přátelé, pojďte blíž k nám na telefon 731 800 900, ještě zahlasujte, přidejte hlasy pro Vladimíra Dvořáka s Jiřinou Podhalovou samozřejmě, anebo Jiřího Krampola s Miloslavem Šipkem. Na koho máte chuť a náladu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady je posluchačka od Moravské Třebové. Zdravím vašeho drahého hosta.
3: Já nejsem drahý host, ale jsem jo, šťastný jste. Host, že tu jsem.
2: A šťastný, ano. A dneska by se hodila písnička, včera neděle byla.
1: No.
2: A chtěla bych, je to slovo do pranice, co jste tam dali, Bčko.
1: Tak jste se nakonec rozhodla. Děkujeme. Mějte se taky. Hezký den.
3: Nasledanou.
1: Dobré odpoledne, zdravíme. Haló, haló. No tak, povídejte.
4: Dobrý den, tady Martin a poprosím třikrát.
1: Ale co?
4: Dobrý den, tady Martin a poprosíme třikrát Ačko.
1: Takže Ačko, děkujeme. A mějte se hezky. Dobré odpoledne. Haló, haló.
5: Dobrý den.
1: Dobrý den.
5: Slyšíme se,
1: hlasujeme se.
5: Ano, tady Pepa Zežace a já bych se chtěl pana Krampola a zdravím paní Pavlínu.
3: Děkuji.
1: Díky moc, naslyšenou.
3: Nashledanou.
1: Dobrý den, celý den.
6: Dobrý odpoledne, Kučera Kladno. Zdravím vás oba dva ve studiu a dal bych si Simka.
1: Dobře, a křestní jméno vaše, pane?
6: Mílo.
1: Tak jo, děkujeme za váš hlas. Naslyšenou.
6: Já taky, mějte se hezky, naschle.
1: Naschledanou. Tak přátelé, bylo to velmi napínavé.
3: No.
1: Příznivci těch i těch byli doslova takřka vyrovnaní, ale jeden musí vyhrát. Takže tady máme téma Důchod a guláš z Televarieté s Vladimírem Dvořákem a Jiřinou Bohdalovou.
7: Jestli vy to nevidíte moc černě. Důchody se u nás zvyšujou pořád. A ve srovnání s jinými zeměmi jsou přímo bohatýrský. Víte, kolik má důchodce Gorbačov?
8: Já bych to nevěděl.
7: Přepočteno přes dolary 1600 korun.
8: Dejte pokoj. Takový velký člověk a malej důchod.
7: No.
8: No tak on si vypíše, on píše hodně.
7: Jo, on píše.
8: A on taky, helejte se, když on jde ulicí okolo těch výkladních skříní, on není vystavený tolika svodům jako my tady.
7: No to ne, to ne. Oni teď prej tam přikázali, že v každém uzenářství po zavření musí viset jeden buřt.
8: A proč?
7: No to, aby si to lidi nepletli, že tam prodávají kachlíky, víte?
8: A jo, já už jsem to pochopil. Hlejte, ale jak jste řekla buřt? No. Já dostal chuťky, já už si něco dám.
7: Víte, já mám všechny dva banány.
8: Banány, prosím vás, banány. To už dneska nechci ani dítě do školy na svačinu. Banány. Na každém rohu za pár korun. Jo, bývaly doby, není to tak dlouho, tak 3 roky.
7: No.
8: Když jsme byli na nejlepší cestě do Guinnessovy knihy rekordů přes banány.
7: Jak
8: až tady v tomhle prostoru byl celosvětově největší počet dětí na jeden banán. Ale to už dávno neplatí, prosím vás, banány. Já bych si dal nejradši, kdyby to šlo, takovej dobrý maďarský guláš.
7: Jo.
8: Takovej maďarský guláš, naďmároš guláš.
7: A jaký to je?
8: No to je hodně ostrý guláš a ještě se do něj přidávají houby s octem. Mimochodem, když jsme u guláše,
7: no.
8: Už jsem vám povídal tu anekdotu o gulášový polivce, já ji mám strašně rád.
7: Nepovídal, povídejte.
8: Tak to takhle jedna gulášová polivka pozřená leží v žaludku.
7: Jo.
8: Jo, a je jí tam fajn, je tam teploučko, jo, tak si tam hoví. A najednou ale něco vyruší, sprška, taková čirá tekutina a gulášová polívka si říká, hele, to je vodka. A za chvíli druhá vodka, za chvíli třetí vodka, pak chvíli nic.
7: Ne.
8: A zase sprcha, ale něco černýho.
7: Magy.
8: Fernetstock. Za chvíli zase Fernetstock, pak ještě jeden. A gulášová polívka říká, nahoře bude asi nějaký mejdan. To se tam honem musí mít podívat.
1: Tak a my se podíváme na hodiny a vidíme, že nám to zase uteklo v dobré společnosti s Pavlínou Filipovskou.
3: Mně to uteklo krásně, ale bohužel moc rychle.
1: Tak příště to dohoníme zase. Děkujeme za návštěvu, krásný podzim.
3: Já děkuji za pozvání, krásný podzim a vůbec mějme se rádi a bude nám krásně. Zkusíme to, jo?
1: Souhlasí je i Pavel Kučera. Dobrý poslech Českého rozhlasu.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou. Řidič zranil 5 lidí. Na registraci do dražby jablonských pamětních medailí zbývají poslední dny. Kvůli dodržení termínu výstavby depozitáře v Českém Dubu stavba pokračuje i o víkendech. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké odpoledne. Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. Dva z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili ho z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. Lidem v Jablonci nad Nisou zbývají poslední 2 dny do ukončení registrace na dražbu pamětních medailí. Zájemci se můžou přihlásit nejpozději ve středu 30. září v poledne. Informovala o tom mluvčí magistrátu Jana Fričová. Pamětní medaile ke 160. výročí povýšení Jablonce nad Nisou na město se budou dražit 8. října v budově bývalých městských lázní. Výtěžek poputuje na opravu budovy.
5: Dražit bude město celkem 110 medailí. Zájemci se můžou registrovat na webu města nebo v kanceláři primátora. Dražební jistinu 1500 korun musí zaplatit do 1. října. Vyvolávací ceny medailí začínají na 5000 korunách. Dražit bude město formou anglické dražby s minimálním příhozem 250 korun. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
4: Zatím bez komplikací běží stavba krajského centrálního depozitáře v místě bývalé obalovny v Českém Dubu na Liberecku. Kvůli dotačním podmínkám musí být moderní úložiště pro sbírkové fondy muzeí a galerií spravovaných Libereckým krajem hotové do konce příštího roku. Aby stavbaři termín stihli, musí dělníci pracovat na více než 500 milionové zakázce i o víkendech, říká za sdružení stavebních firem Jan Sirůček.
6: Ty týmy se tady střídají, takže určitě víkendy, svátky, prostě normálně se pracuje. Je tady to podloží takový jílovitý, takže se musí hodně hluboko pilotama dolů, takže takový trošku oříšek. Samozřejmě pracujeme s tím harmonogram, který je součástí smlouvy a ten mluví o 60 dnech. To vychází na 7.12.2027.
4: V Česku bude tento týden babí léto, meteorologové očekávají teploty okolo 25 stupňů Celsia. Bude zároveň jasno a bez deště, místy může slunečné počasí narušit vítr. Nejteplejší den má být podle Českého hydrometeorologického ústavu v úterý. Lehce by se pak mělo ochladit o víkendu, mlhy budou spíš výjimečně, babí léto ale podle meteorologů potrvá minimálně do příštího víkendu.
0: Počasí.
4: U nás v Libereckém kraji bude v noci jasno až skoro jasno, k ránu ojedinělé mlhy a teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra tedy v úterý po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr bude vát mírný od jeho východu, rozptylové podmínky by měly být dobré a bio zítra bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: Až do konce října čeká řidiče dopravní omezení na průtahu Liberecem kvůli opravě mostu nad ulicí Sousedská. Sjezd a nájezd do průmyslové zóny a k nákupnímu centru Globus je zachovaný, stejně jako sjezd do Pavlovic. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Pěkný podvečer. Po Pavlu Kučerovi teď také Pavel Kudrna. Zdravím vás z Českého rozhlasu Liberec. Písničky na přání máme, jak se říká, na stole. Co jsme nestihli v poledne, tak to krásně doženeme právě teď. Tedy za vaši účasti. Dobrý den a hezký poslech.

Klambora, Eva Burešová, píseň kovbojská. Já doufám, že to nebude žádné rodeo, ty naše písničky na přání, je svátek, tak nebudete-li vy vybírat, budu vybírat já a budou to takové ty, budu se snažit, romantické, melodické a mezi tím samozřejmě nějakou tu řachárnu. Volat můžete na telefon 22 155 37 22, teď tam problikl telefon, ale nechte mě taky nadechnout, abychom mohli říct telefon, kontakt, další e-mail, zahrajte.liberec@rozhlas.cz, no a SMSky, ale ty už skoro nechodí, zahrajte Liberec, Mezera, vaše přání a poslat na telefon 90 011 04. Pink, tady to není časové znamení Pink, to je zpěvačka Pink.

Taky úžasná zpěvačka Pink, teď v 17 hodin a 11 minut dospívala hned za chvíli prostor pro Oceán, tedy pro skupinu Oceán, no a pro písničku. Tady, jestli jste poslouchali po té 12. hodině, tak já jsem tam četl SMSku, říkal jsem, tak ta je krásná, zahrajte, a tím to zvadlo, tak teď je tady dodatek, zahrajte, prosím, to jsem byl já v poledne, Michal, zahrajte Oceán a něco pěkného. Já myslím, že skupina Oceán měla všechno pěkné, tak tady je taky taková, no, zvláštní věc.

0: Skupina Oceán, Petr Muk v čele, taky chodili všichni v černém podle zahraniční vzoru, vidíte, však jsme všichni, myslím, zkoušeli tohleto. No, Šárka z Liberce zavolala teď. Šárko, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pavle. Takže písničku, kterou jsem od vás vyžádala, bude pro kamarádku Monču a její kamarádky. A jinak bych jako Gabo Zelena hlásila, že bohužel se nedaří ani Bílým tygrům, ani národnímu týmu, ale chlapi, držte se, určitě se to zlepší a bude to lepší. No a jinak se přidávám do dietové skupiny.
0: Jo, taky poslouchala kolegu Filipa Majsla, který prásknul, že jsem se rozhodl trošku
1: udělat. Ne, já jsem to naopak práskla bohužel panu Filipovi, protože já jsem to slyšela minulý týden v písničkách na přání.
0: A to byla jenom taková zmínka, taková malinkatá zmínka, že začnu, no, že už je na čase.
1: Já se přidávám do toho strudlu.
0: Dobře. Kolik kil chcete schodit?
1: No, bylo by potřeba hodně, no, ale když zhubnu těch 15-20, bylo by to dobrý.
0: Já bych potřeboval schodit manželku jednu svoji, abych byl v lidských rozměrech.
1: Jasný, to jsem...
0: Tím nemyslím ze schodů, no. Samozřejmě, jo. No, já vám písničku nezahraju, Šárko, ale já vám nesplním vaše přání zahrát písničku.
1: Tak vyberte nějakou pěknou.
0: Ne, vy jste si přála Vanessu May a to je houslistka, takže ta nám zpívat nebude. Takže to samozřejmě vám splním. Ona, jsem si tady musel, zaprvé jsem nevěděl rychle, jak se píše to May, všelijak jsem tady patlal Maje a já nevím, co všechno. Narodila se v Singapuru od 4 let žije v Londýně, má britské občanství, matka Číňanka, otec Tajec, biologický adoptivní otec Brit. Asi taky neměla jednoduché dětství, ale hraje úžasně. Tak, spokojená?
1: Určitě.
0: Tak, Šárko, do toho hubnutí, od kdy?
1: No, snažím se už od dneška, ale...
0: Prosím vás, dneska ještě ne, snězte zásoby. Já udělám to tež. Manželka řekla, že mi na uvítanou do diety dneska na večer uvaří takovou tu sladkou čínu, to si dáte lžici. Dám si lžici do pusy a cítím, jak mi roste zadek, jo, takže...
1: Já projdu kolem vodovodního kohoutku a mám 3 kila, takže...
0: Ježišmarja, čuchnu ke kopretině a přiběde mi na lítkách centimetr. Tak jo, tak se do toho dám a budeme poctivě hlásit, jasný?
1: Ano, jednou za 14 dní se vám ohlásím.
0: Za 14 dní. Dobře, tak jo, tak to beru. Mějte se krásně. A tady je slíbená houslistka Vanessa May. Yes.

Slíbil jsem lyrické, romantické, to byla Marcela Březinová. Teď půjdeme do světa muzikálů a to na přání paní Evy, která je z Jablonce nad Nisou. Prý, píše, cituji, teď máte rád muzikály, něco podle vás, určitě vím, že se trefíte i do mého vkusu. Já doufám, že i do jiných vkusů, do našich posluchačských Českého rozhlasu Liberec. Michael Ball a Il Divo, to je přeci úžasné seskupení, tedy dohromady, když se tento britský muzikálový zpěvák dal s touhletou úžasnou partou dohromady.

prosím jen dál, těší mě moc, vidím, že host tu stráví i noc. Bagáž jak cent.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco, klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdných návratech.

Rakušan Falco, zpěvák, skladatel, hudebník, jinak Falco samozřejmě umělecké jméno, jmenoval se Johann Hans Hölzel, no a narodil se ve Vídni, zemřel v Dominikánské republice. Já myslím, že to byl veliký umělec, který proslavil svoji zemi. A jinak mimochodem Rock Me Amadeus se skladbou jsme hráli teď jinou, tak se probojoval na absolutní první místo americké hitparády Billboard Hot 100 a prodal během své kariéry 100 milionů hudebních nosičů. Takže gratulujeme. No a je tady další přání dědovi k svátku Václavovi Olympik, jasná zpráva, Tomáš Macháček.

Tak to bylo dědovi k svátku od Tomáše Macháčka. Samozřejmě gratulujeme ke svátku. No, my nesmíme zapomenout ani na naše vlastní Václav Lenart, náš věrný technik, zejména můj souputník při tvorbě výletu. Tak já myslím, že teď udělám dobře, když mu zahraju za nás všechny v Českém rozhlase Liberec písničku od skupiny Sazeno. A to jednotné číslo si dejte do množného.

Tak to bylo naše hromadné přání našemu kolegovi Václavu Lenartovi. Doufám, že to slyšel. No a teď tady je přání nějakou pohodovku. Já myslím, že hraju jak v poledne, tak teď pohodovky. Tedy tohle byla taková trochu výjimka, ale Petr Habka, jakmile se ozve jeho jméno, tak je jasné, že tam jsou nádherné pohodové melodie.

Krásná pohoda. Já doufám, že jsem vám ji dnes odpoledne v pohodovém pondělním odpoledni s Pavlem Kudrnou přinesl vrchovatě. My se sejdeme zase za týden po 12. hodině, ale teď zprávy a hned potom Lada Klokočníkova a pondělní šarm. Hezký večer vám přeji, sváteční večer.

0: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
1: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
0: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
2: Co dneska děláte? Koulíte?
3: Přikuluji.
2: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
3: Ano.
0: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
1: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Zítra začne výluka mezi Smržovkou a Josefovým dolem na Jablonecku. Tělovýchovná jednota v Turnově prodává městu část své sportovní haly. V pečovatelském domě ve Stráži pod Ralskem bude zítra den otevřených dveří. Zítra nás čeká v Libereckém kraji jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký podvečer. Cestující na Jablonecku musí od zítřka počítat s výlukou na trati mezi Smržovkou a Josefovým dolem. Informovali o tom České dráhy. Důvodem výluky je oprava trati a přejezdu v Jiřetíně pod Bukovou. Vlaky nahradí autobusy. Dopravce upozorňuje, že přeprava kočárků bude možná jen do vyčerpání kapacity vozů. Omezení bude trvat do 9. listopadu. Více informací a výlukový jízdní řád najdou cestující na stránkách cd.cz. Turnov chce koupit od tamní tělovýchovné jednoty část sportovní haly za zhruba 10 milionů korun. Jde o část budovy ve Skálově ulici, kde jsou šatny a zázemí atletického klubu. Peníze bude město splácet. Zastupitelé města na svém posledním jednání schválili záměr o koupi.
5: Tělovýchovná jednota peníze použije na modernizaci nebo rozšíření některých svých dalších sportovišť. Například na rozšíření beachvolejbalových kurtů, které by chtěla jednota také zastřešit nafukovací halou, aby mohli trénovat i přes zimu. Investice potřebuje také loděnice a samotná hala v centru města. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Lidé ze Stráže pod Ralskem na Českolipsku můžou zítra navštívit dům s pečovatelskou službou. Pořádají tam den otevřených dveří, informovalo o tom město na svých webových stránkách. Od 8 do 12 hodin a potom od 13 do 15 hodin uvidí seniori a jejich rodiny nejen společné prostory, ale také byty.
6: Dům nabízí celkem 24 bytů. Z toho 4 jsou bezbariérové a 3 určené dvojicím. V zařízení je také dostupné bezbariérové středisko osobní hygieny. Zájemci, kterým nevyhovuje termín neotevřených dveří, ale chtějí se tam i přesto podívat, můžou kontaktovat instituci na telefonním čísle uvedeném na stránkách města. Ze Stráže pod Ralskem Adéla Jindrová, Český rozhlas.
4: Evropská unie uvalila sankce vůči 10 lidem a 17 subjektům kvůli nezákonným deportacím dětí z Ukrajiny do Ruska. Na seznamu jsou mimo jiné organizace zodpovědné za dětské a sportovní tábory v Rusku a na okupovaných územích na Ukrajině. Lidem, které Rada Evropské unie přidala na unijní sankční seznam, zmrazila 27 finanční aktiva a nesmějí cestovat na území 27. Kvůli únosu ukrajinských dětí z okupovaného území vydal Mezinárodní trestní soud v Hágu zatykač na ruského prezidenta Vladimira Putina.
0: Počasí.
4: V noci bude jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle počítejte s mlhami a teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra tedy v úterý po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty zítra 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 10, vítr bude vát mírný od jeho východu. Rozptylové podmínky by měly být ráno místy mírně nepříznivé, jinak dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: V Liberci je v ulici Jungmanova kvůli práci na inženýrských sítích zúžená vozovka na jeden jízdní pruh. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
7: Po týdnu je další šarm na startu a tak pěkný den přeje i dnes Lada Klokočníková. Už jen do 30. září můžete hlasovat v naší anketě Šarmantní osobnost roku. Jednoho z vás taky dnes v konci pořadu odměníme, tak se těšte. Taky jsme slíbili, že v našem magazínu kromě nominovaných představíme i vaše další typy, které jste nám po celý rok navrhovali. Jedním z nich je i spisovatel Jan Štifter a tak se ho zeptáme na psaní knih a také jeho životní styl. S Šarmem se taky vypravíme do Líného království a představíme vám stejnojmenný film režiséra Ivo Macharáčka, který se právě natáčí ve východních Čechách. S koučkou Gabrielou Slabou povíme, co je to takzvané podovolenkové blues, chybět nebudou další podzimní módní trendy a s expertem na etiketu Danielem Šmídem zkusíme definovat gentlemana. Je toho dost, můžeme začít.

0: A dnešní osobností šarmu bude spisovatel Jan Štifter, kterému jste také v naší anketě Šarmantní osobnost roku posílali hlasy. Všichni už také víme, že jeho knížka Paví hody se dočkala úspěšného rozhlasového zpracování i v našem studiu. Jan Štifter se rád vrací do svých milovaných východních Čech, Horního Jelení, kde čerpal jako mladík pro své knihy první inspiraci. A už se pomalu také pouští do psaní nového románu. A tak jaký je jeho životní styl a jak nejraději tento oblíbený spisovatel odpočívá, to zajímalo Karla Sladkého.
1: Je to psaní právě tím, co vám dává tu energii, tu sílu, u čeho relaxujete ve svém životě?
2: Určitě je to relax. A když v poslední době pro mě největší relax je být venku. Jsem byl vždycky městský člověk, který vlastně toužil potom bydlet v tom jako velkém městě. Byl jsem v Praze, v Pardubicích, v Budějcích. A teď ale po té 40 se mi ozývá to, že tohle mi vlastně nějak jako stačilo. Proto jsme teď víc v Novohradských horách, ve vesnickém domě, než v tom městě, protože jsem zjistil, že to potřebuji být s tím psem, vyjít ven nebo s dětma, dostat se na jeden kopec, který ho vidím ty další kopce a poslouchat jiné věci, než je šumění aut na ulici, tak to šumění stromů mi tady v tu chvíli o něco víc vyhovuje.
1: Cestujete, hodně cestujete. Já si myslím, že ta inspirace musí přicházet sama.
2: Mě vlastně baví poslouchat třeba jenom v kavárně lidi u vedlejšího stolku, který se o něčem dohadujou a jsou to takové ty drobnosti, které potom jako člověku někam zapadnou, ale úplně nezapadnou. Ozvou se v tu chvíli, kdy člověk potřebuje a chce něco napsat, tak ta inspirace je vlastně úplně všude. Pro mě taky velká inspirace jsou pamětníci. Zpracovávám příběhy babiček a dědečků, zase cizích vnoučat. Chodím za těma lidma proto, aby se pak taky v jejich případě nestalo to, že až se jednou zavře voda, aby se už nevědělo, co se vlastně v těch rodinách stalo. Poslouchám, přepisuju, zpracovávám. A takhle jsem vydal několik knížek. Jedna se třeba Svinenské století, to má dva díly, to se odehrává v Trhových Svinech, to 20 pamětníků, Budějovické století, to je 10 lidí z Budějic. A to všechno jsou takové věci, které dělám hrozně rád a ze kterých potom odkapávají drobnosti, které nejsou v těch knížkách napsané, ale já si je vlastně šetřím do těch povídek a románů.
1: Přemýšlím, jestli v 21. století ještě chodíte s tím nahrávacím zařízením, s nějakým diktafonem. Anebo
2: dneska máme jednoduše telefony, který to zpracují, ale ono samozřejmě potom ten text, který já naberu nebo který potom zpracovávám, tak je poměrně vzdálený tomu samotnému rozhovoru, protože ty lidi tak různě jako odbíhají, skáčou, k něčemu se vracejí po delší době nebo při dalším setkání, takže já potom vlastně v podstatě konstruuju jakoby novej rozhovor s těch materiálů, který jsem od něj dostal. Což jsme se o tom bavili třeba i s Alešem Palánem, že on to má taky podobně u těch svých velkých knižních rozhovorů, že vlastně ono není možný položit diktafon a nechat to přepsat. Takhle jednoduchý to není. Když to má být rozhovor třeba na 20 stránek, tak tam skutečně jako ty věci čistíte, doplňujete, zvažujete každý slovo, jestli je potřeba to tam dát a doplňujete to při dalších schůzkách.
1: Čím to psaní pro vás je? Chcete, aby ty zůstal nějaký odkaz, nebo je to svým způsobem i duševní hygiena?
2: Pro mě je to už dneska asi do určitý míry jako řemeslo, ale to řemeslo je spíš to právě ta práce s těma pamětníkama, kdy mám pocit, že vlastně to, co dělám, že už jsem jako pochopil jak na to a zároveň mám pocit, že je to strašně důležitý, protože když tyhle věci neuděláte, tak už je prostě nikdy jako po druhý už je nenaberete. Zároveň to psaní románů, jako jsou třeba Paví hody, je to pro mě radost. Vždycky se na to románový psaní hrozně těším, protože si na to musím udělat prostor v životě a v hlavě, protože jinak dělám spoustu věcí, sedím na 10 různých židlích, ale potřebuji najednou sedět jako nějaký čas jenom na té jedné židli a to si užívám.
1: V jakém momentě, v jaké chvíli sedíte na té jedné židli, jak často?
2: To se právě děje jenom v tu chvíli, kdy jsem připravený začít psát román a musím se na to najít těch několik měsíců, kdy chci psát jenom to. Teď třeba na té židli budu sedět na té jedné židli někdy od poloviny září do poloviny října, protože jsem získal stipendium v Horní Planý u nás na Lipně, kde jsou dva apartmány, kde jeden vždycky po sezóně se nabízí českýmu autorovi a jeden autorovi asi z Bavorska. A já jsem tam vlastně vyhrál to, že tam můžu ten měsíc bejt a psát si. Což znamená pro mě skutečně ten prostor jenom na to autorské psaní. Ten prostor, klid a čas a to, že můžu psát v noci, můžu psát ráno, nemusím se soustředit na ty další židle.
0: A já už jen doplním, že dnešní osobností šarmu byl spisovatel Jan Štifter.

0: charmem do společnosti.
1: Podorlický skanzen Krňovice, zámek Nové Město nad Metují a teď i zámecký park v Kostelci nad Orlicí. 3 ze 14 míst, kde v současné době vzniká nová česká pohádka Líné království. Natáčí ji režisér a scénárista Ivo Macharáček, který má s pohádkovým žánrem zkušenosti z filmu Tajemství staré Bambitky a Tajemství staré Bambitky 2. A tak na co se můžete těšit tentokrát, to zajímalo Zuzanu Boučkovou, která se na jeden takový natáčecí den vypravila.
2: Tak a teď asi je nějaká pauza, že jo?
3: Teď se vám podařila dokončit pěkně jedna scéna, takže už spokojen?
4: Ano, teď už jsem šťastný a všichni můžou jít na oběd.
3: Když jsem si vás studovala, tak jsem četla, že jste scénář a ty režisérské kroky připravoval pro tuto pohádku 13 let.
4: Pravda je, že tenhle scénář teda zrál teda strašně dlouho. Já jsem ho začal psát po první Bambitce. Mezitím jsme natočili pokračování Bambitky, natočili jsme Záhadu strašidelného zámku a další pohádky. Když jsem finišoval ten scénář, tak moje dcera má 7-8 let. To je přímo cílová skupina té pohádky, takže opravdu jsem jí to přečítal, ty scény, pak jsem jí přečetl celý scénář, fakt jsme to konzultovali a hlavně jsem sledoval, jak na to reaguje. Jestli se baví u toho, jestli ty momenty přijdou vtipný, jestli je napnutá, jestli čeká, jak to dopadne. Tak já doufám, že tohle pomohlo v té realizaci toho scénáře.
3: Mně se jako rodiči velmi líbí tady to, že jste to konzultoval s tím dítětem, s dcerou. A vlastně jsem se chtěla zeptat, když točíme pohádku, kdy vy se osobně v reálném životě cítíte jako v pohádce, ale to možná budou přesně ty chvíle, o kterých jste mluvil.
4: Já se cítím v pohádce. Když jsem jako v prostředí dětí, tak mě to vždycky strašně těší.
3: Proč jste se vybral právě některá místa ve východních Čechách?
4: Vždycky na pohádku hledáme pohádková místa. Tady v Hradeckém kraji ty pohádkové místa jsme našli. Tady teďka, jak točíme scénu s Bričkou a s koněm, tak to je nádherná alej několika set letých stromů. To působí už jenom tím obrazem a takovýhle lokace jsme hledali a proto jsme tady.
3: Vy v pohádkách jste velmi úspěšný režisér, takže jak to kloubíte dohromady? Takovou tu dospěláckou, režisérskou, jasnou direktivnost a zároveň takové to pochopení fantazie dětí?
4: Asi jsem pořád trošku dítě a myslím, že to je to, co mi pomáhá, že se rád směju a mám rád takový ty dětské blbosti, no. Tak to se snažím do filmu dostat, no.
3: Sofia Anna Švehlíková zde je v roli princezny Amálie a teď právě přecházíme z jednoho místa natáčení na druhé místo. Jak se vám hraje?
5: Hraje se mi moc hezky, moc mě to baví ta role, všechno mě baví příběh, jsem spokojená.
3: Vaše princezna je ale taková vědkyně, řeklo by se racionální a jak to souvisí s tím, že jste v takových krásných princeznovských šatech.
5: Řekla bych, že princezna Amálie je velmi racionální, ale zároveň velmi šlechetná.
3: Připadáte si, že jste spíš blížete své princezně v krásných šatech, anebo té racionální vědkyni, která sbírá ta moudra a informace?
5: Řekla bych, že spíš asi jsem nakloněná té racionální vědkyni.
3: Tohle je pohádka Líné království. Vy sama dovolíte si být někdy líná?
5: Ano. Já to beru jako takovou formu odpočinku, ale asi bych chtěla umět jako odpočívat trošku efektivněji.
3: My jsme teď v pořadu Šarm. Jaký typ šarmu uznáváte u lidí?
5: Líbí se mi inteligence, když jsou lidi chytří, i emočně, když jsou lidi laskaví a citliví.
3: A teď jsem v zámeckém parku Kostelce nad Orlicí potkala Adama Bárdyho, tedy kováře Jeníka. Jak vám to dnes jde?
6: A dnes to jde úžasně. Točíme v exteriéri, většinou točíme teda vonku a na různých krásných místech po celých Čechách, dá se povedať, a já rád tyto města spoznávám.
3: Jak se vám daří poradit si s češtinou, protože vy vlastně jste původem Slovák?
6: Verím, že jsem a doufám, že jsem nezanedbal přípravu. To už potom musí porovnat a povedať diváci, jako se mi to darí, ale myslím si, že jsme se do určité míry zžili. Samozřejmě ještě ta úplně hovorená reč nie je tak dokonalá, nie som rozený mluvčí, ale myslím si, že v rámci tých replík snažil som sa, takisto sú to na placi profesionáli, takže si myslím, že to bude znieť dobre.
3: Vy tu hrajete velmi hodnou, optimistickou a pozitivní postavu. Hral by se vám lépe nějaký hrdlořez nebo zlý člověk?
6: Hovorí sa, že zlé postavy sa hrajú ľahšie, ale nemôžem to teraz povedať. Je tam takisto vytvorený pekný kontrast tej mojej postavy s princeznou. Musím na rovinu povedať, že som rád, že nie som princ. Som kováč a to mi práve dáva do tej postavy tú hrubú silu a to sa mi tam páči. Je to podľa mňa farebnejšie a takisto ten stret rôznych svetov.

0: Ten, kdo není omezený školními prázdninami, tak ještě v září a říjnu si může naplánovat dovolenou. A pokud touží po moři, v tomto období si ho může užít třeba na Kanárských ostrovech, v Egyptě, Turecku. Mezi další oblíbené destinace patří Sicílie a nebo Madeira. Dovolená se tedy neomezuje jen na červenec a srpen, ale ať už vyrážíme na dovolenou kdykoliv, je potřeba počítat s tím, že může přijít takzvané podovolenkové blues. Jana Kudyvejsová si o tom povídala s koučkou Gabrielou Slabou, podle které je tato nálada přirozená. A tak, jak se na takové podovolenkové blues připravit, o tom bude následující rozhovor.
1: Pojďme říct nejdřív, proč je pro nás vlastně důležitá dovolená a jak by měla být ideálně dlouhá.
2: Záleží, co od té dovolené očekáváme. Pokud chceme změnit na chvilku prostředí, může dovolená trvat týden. Ideální délka se říká, že jsou alespoň 2 týdny, protože nějaký 3., 5. den ještě stále nám pořád ta hlava jede, pořád řeší, co jsme tady zanechali, rozdělané úkoly, jestli ty kolegové tu práci dělají stejně dobře, jako bychom ji udělali my, a jestli to všechno funguje, a někdy mezi 8., 10. dnem se nám hlava už vypíná, už si dovolíme tu hlubší regeneraci a v tenhle moment opravdu to tělo odpočívá. Takže v momentě, kdy my se z té dovolené vracíme, tak si připadáme odpočatější, než když se vrátíme z dovolené po 5 dnech nebo po týdnu. Pokud už třeba před odjezdem na tu dovolenou cítíme, že se blížíme k vyhoření, že v životě opravdu nejsme spokojení, chceme nějakou změnu, tak se doporučuje alespoň ty 3 týdny, kdy po těch 3 týdnech dochází k takzvané dekonstrukci návyků, kdy začneme zapomínat hesla k e-mailům, přestaneme vlastně i tu e-mailovou schránku otvírat. Začne nám být jedno, co se děje v té práci, a v tento moment začínají se nám objevovat nějaká důležitá životní nebo kariérní rozhodnutí, že bych chtěla v životě něco změnit.
1: Ne každému, ne vždycky výjdou 3 týdny, ale znám spoustu lidí, kteří si třeba vyšetří 7 dní a ještě do toho posledního dne před odjezdem něco dělají. Pak sotva nahází pár věcí do kufru, odjíždějí, jenže přesně, než se stihnou nadechnout, tak už se zase vrací. To znamená, aspoň třeba pár dní před odjezdem a pár dní potom je dobré si vyhradit volno.
2: Nevím, jak moc je reálné vyhradit si volno před dovolenou, protože opravdu těch věcí, které se musí dohonit, lidé můžou mít spoustu. Ale dopřát si a třeba i tu dovolenou takhle plánovat, že si dovolím mít ještě 1-2 dny po dovolené doma. Nesnažit se všechno vlastně stihnout během toho prvního dne po návratu, kdy vidím, že potřebuji uklidit dům, potřebuji vyprat dětem oblečení.
1: Vybalit, vysypat písek, jak to bylo v účastnící zájezdu.
2: Ale vlastně říct si 2 nejdůležitější věci, které dneska chci stihnout, ale stejně tak si přenést něco třeba z té dovolené, nějaký návyk, tak se to tam vlastně ještě přenést do těch pár dnů po té dovolené a ulehčit si to, být k sobě laskavý, protože z 0 na 100 je hodně těžký.
1: Samozřejmě každý víme, že dovolená nemůže trvat věčně, prostě nemůže, ale proč se to děje, že i paradoxně, čím ta dovolená byla lepší, čím jsme si ji víc užili, tím jsou ty návraty horší.
2: Ono je vlastně dovolená je doba, kdy slyšíme po strašně dlouhé době, slyšíme sami sebe. Cítíme, co nám dělá dobře. Ten den máme pod kontrolou, vlastně si určujeme, co chci zažít, jak rychle to chci zažít, v kolik chci vstávat, v kolik chci jít spát. Máme to pod kontrolou. A během té dovolené my a náš mozek zažívá pocity štěstí, svobody. A v ten moment náš mozek vylučuje hormon štěstí, takzvaný je to dopamin. A je nám v tom dobře. A v momentě, kdy se vrátíme domů, vrátíme se vlastně do toho běžného života, tak už začínáme přemýšlet nad tím, co všechno je potřeba, a tady v tento moment nastává to, že nám se začne vylučovat stresový hormon, kortizol, a to bolí. Ono se tomu říká podovolenkové blues, podovolenková i deprese, syndrom, a ta délka této deprese, tohoto syndromu je přímo uměrná délce té dovolené. Takže ono to může trvat klidně i 14 dní, než se tak nějak zase dostaneme do nějaké rovnováhy, než do toho zajedem. Je to náročný a je skvělý o tomhle vědět, že to je normální, že se to děje, nějak se za to nesoudit a být k sobě laskavý a dopřávat si tam nějaké ty chvilky, které mě bavily, které mě těšily na té dovolené.

0: jsou to naše pravidelné módní trendy a návrhářka Jitka Šedová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Já bych začala aktualitou, protože ty jsi šila kolekci oblečení pro dámy ve Filharmonii tady v Hradci Králové, takže jak to dopadlo?
1: Já předpokládám, že to dopadlo dobře. Dámy už v tom hrály zahajovací koncerty a uvidíme, jestli se jim v tom hrálo dobře nebo ne, ale ohlasy jsou pozitivní.
0: Takže blahopřejeme. No a teď půjdeme k tématu, které jsme zvolili právě na tento den nebo na tento měsíc, protože podzimní kabelky bychom měli probrat. Já si říkám, teď asi hodně budeme vyměňovat z těch letních kabelek a opět sahat po semiši, po kůži, možná po takových nových tvarech, které jsou souvisejí právě s podzimem. Takže pojďme na ty podzimní kabelky.
1: Tak podzimní kabelky se nesou ve stylu opravdu takových těch minimalistických barevných kombinací i tvarů, ale zkrátka jsou tam i do extrému zase hodně zdobné, jsou různě odsvočkované, mají třásně, jsou tam barevné kombinace, jsou samozřejmě i zdobené třeba výšivkami nebo že jsou to gobelínové kabelky. Takže je tam nepřeberné množství různých tvarů, vzorů, barev a typů, takže já si myslím, že každá si vybere tu svoji zamilovanou kabelku.
0: Ano, já jsem se někde dočetla, že bordo barva nahrazuje vlastně v poslední době tu černou.
1: Přesně tak, ono se jí říká nová černá, stejně se tak říká i třeba tmavě hnědé barvě a myslím si, že to jsou právě barvy, které se výborně kombinují a vypadají výborně i právě třeba s tou černou, s tmavě hnědou, takovou tou čokoládovou, to vypadá zase tady úplně, takže nebát se vlastně i těchto neobvyklých kombinací.
0: Když jsme mluvili na jaře o kožených kabelkách, byly hodně barevné, teď tedy z těch jasných barev přecházíme do té podzimní tóniny.
1: Přecházíme přesně tak, do té podzimní tóniny trendu jsou takové ty minimalistické barevné kombinace. Jednolitý barevný look teďka na ten podzim jde a k tomu se nesou i ty kabelky, i boty.
0: Ty už jsi se zmínila, že jsou tady kabelky, které jsou i odsvočkované, nebo že mají kapsy, co ten krokodýlí vzor a co například ten leopardí vzor, nosí se ještě také?
1: Ten krokodýlí vzor určitě, protože vlastně na podzim jde i do módy, do oděvu, k botám, doplňkům, struktura. Ty materiály jsou různě strukturované, jsou hrubší, jemnější, něčím pošívané, něčím zdobené, ale furt je to v tom odstínu toho základního materiálu, aby to vytvořilo strukturu, takže vlastně hrubý povrch nebo nic takového. Samozřejmě k podzimu se leopardí nebo prostě zvířecí vzory hodí, i když tuto sezónu víc převládá nebo začíná převládat takový ten vzor černobílej té zebry a nemusí to být jenom černobílá, může to být právě jakoby černobordová, může to být černohnědá, ale je to ten vzor té zebry zajímavý pruhovitosti.
0: Ještě jsme se nezmínili o kabelkách do společnosti. Změnilo se tady něco nebo jsou tady stále stejná pravidla?
1: Kabelka do společnosti, tam můžeme zvolit, jestli je víc zdobená, méně zdobená. Vždycky to je malá kabelka a je zkrátka na ní znát, že je to společenská kabelka. Může být samozřejmě jenom kožená, hladká do ruky, nebo takový to štěňátko, který si chytneme jako je pod ruku, ale měla by tam být zásada, že je to malá společenská kabelka.
0: Je lepší vzít kabelku do kontrastu k oblečení, použít, a nebo tedy vybírat tón v tónu?
1: Myslím si, že v současné době je to podle toho, jak to máme rádi, protože některé dámy rády nosí třeba opravdu jednobarevný outfit, budeme se bavit víc o té černé, protože to určitě uvidíme v ulici a někdy to chceme prostě nějakým barevným akcentem to pozvednout, takže tam můžeme vzít ten kontrast a ten kontrast nemusí být tak, že vezmeme černý outfit a bílou kabelku, ale může to být třeba, jak jsme se bavili o tom, ta bordová, vínová nebo tmavě zelená.
0: Jitka Šedová nás dnes ladila na barvy podzimu a kabelky. Děkujeme za to a těšíme se zase v módních trendech. Nashledanou.
1: Děkuji za pozvání a nashledanou.

0: dát.
1: Jak už jsem říkala dnes v úvodu, 30 let hledáme v Českém rozhlase šarmantní osobnosti, no a hledáme tím pádem i definici šarmu. A pokud mluvíme u mužů o šarmu, většinou se tam objevuje také slovo gentleman. No a tak o gentlemanství a gentlemanech bude i další dnešní díl naší etikety. Milí posluchači, já si myslím, že za tu dobu, co s expertem na etiketu Danielem Šmídem nabízíme pravidla etikety. Dobrý den, Danieli.
2: Dobrý den, dobrý
1: Už jste
2: den.
1: Poznali, že je to pravý gentleman. A o tom si budeme teď povídat, protože kdo by nechtěl z mužů být pravý gentleman a chovat se tak, jak by se chovat měl. A tak o tom si budeme povídat právě dnes. Pojďte mi říci, Danieli, tu definici gentlemana z vašeho pohledu.
2: Z té historie je to příslušník nejnižší zemské šlechty ve Velké Británii. Objevuje se podobný titul i ve Francii, ve staré Francii, ale z dnešního pohledu jde o muže, který je si vědom toho, že jeho život se nemusí odvíjet nutně jenom nějakým bojem o pozici, zisk, výkon a výsledek, ale může směřovat k životu, který je nastavený jemněji. A tady bych to slovo nejraději použil a nechal zaznít v uších našich posluchačů, protože to gentleman znamená jemný muž, to gentle je jemnost. A ta jemnost neznamená to, že budeme nějací křehcí, nebo že se budeme bát práce, nebo že se budeme bát ušpinit, že budeme nějací načančaní panáci. Ta jemnost je v té mé definici gentlemana nebo gentlemanství spíše jemnost ve vnímání. Schopnost jemněji vnímat své okolí, sebe samého a prostředí, ve kterém se nacházím. Jemněji vnímat, jestli se chovám správně. Tohle by mohlo pomoci každému muži, který chce směřovat k tomu gentlemanství jako definice toho, co gentleman z mého pohledu v dnešní době je.
1: Kdybychom se tedy zastavili u toho, co současným mužům nejvíc asi chybí z toho gentlemanství z vašeho pohledu?
2: My trpíme takovými těmi sociálními, společenskými zvyky, že kluci přece nepláčou, musíš něco vydržet, prosím tě vstaň a nedělej ze sebe dámu a tak dále a tak dále. Taková vybudovaná tvrdost, která se ale mnohdy projevuje negativně, ať už ve vztahu k nám samotným, protože my jsme schopni se zničit, muž je schopen se zničit a také patří mezi opravdu ohrožené druhy, že se ničíme prací nebo fyzicky, nebo různými dalšími prostředky, ale tady ta tvrdost se může nepřiměřeně projevovat ve vztazích k našim dětem, k našim blízkým, k našim partnerům, partnerkám i rodičům.
1: Nemáte pocit, že gentlemanství tady bylo možná za doby první republiky pak trošku ustoupilo a teď se k němu nějakým způsobem snažíme zase vrátit?
2: Tento časový rámec, který jste tomu dala, by mohl odpovídat. Zároveň si myslím, že gentleman nikdy nevymřel, že my jsme ho jenom potlačili, že my tu jemnost v tom muži jsme nikdy nemohli zničit. Všichni muži jsou citliví, všichni muži pláčou, všichni muži se cítí na dně, všichni muži jsou láskyplní, když můžou, když si to můžou dovolit. A to je ta největší otázka, zdali si to můžeme dovolit vůči tomu světu, zdali smíme být jemní.
1: A myslíte si, že tedy ano?
2: Myslím si, že můžeme a můžeme dát opravdu tomu gentlemanu v nové podobě, tomu novému gentlemanství klidně zelenou, protože není důvod nebýt gentleman.
1: Říká Daniel Šmíd. Mějte se hezky a děkuji za návštěvu.
2: Já také děkuji.

0: Zveme vás na jubilejní 30. gala večer spojený s vyhlášením ankety Šarmantní osobnost roku. V pátek 23. října v 19 hodin v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. Těšit se můžete na vítěze minulých ročníků Simonu Stašovou, Petra Kostku, Jana Přeučela, Jana Pirka, Pavla Pavko, Pavla Šporcla a další. Jako každý rok nebude chybět rozhlasový big band Gustava Broma s dirigentem Vlado Valovičem, zpěváky Ivanou Regešovou, Michalem Malátným a Davidem Dejlem a také hradečtí Gentleman Singers. Vstupenky si můžete zakoupit v královéhradeckých infocentrech nebo na webu hkpoint.cz. Více informací na webu šarmantníosobnost.cz.
1: Už za měsíc budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti za rok 2025. Velké množství typů jste během roku poslali. Pro 10 osobností hlasujete od června letošního roku do konce září, jak už jsem říkala. No a já věřím, že řada z osobností, pro které hlasujete, přijede na náš gala večer 23. října a společně s nimi i další vítězové předešlých ročníků. A bude u toho i jeden z vás, tedy pokud jste poslali hlas do naší ankety, kdo tedy dnes získá vstupenky na náš gala večer a také knížku. Petr Kodeš z Kralup nad Vltavou, který volí Lucii Výbornou. Tak pane Petře, děkujeme za tip, posíláme vstupenky a posíláme vám také knížku. Ta další na vás čeká opět za týden společně se vstupenkami, tak pokud jste ještě nehlasovali, pošlete tip na šarmantní osobnost roku 2025. No a tímto konstatováním se Lada Klokočníková loučí, také s přáním, abyste se měli hezky, no a mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Mějte se krásně.

0: Bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Nový most přes rychlostní silnici v Otkovicích nad Mohelkou se řidičům otevře v polovině října. Kriminalisté vyšetřují nehodu na srazu aut v Hrádku nad Nisou. Vláda bude znovu regulovat ceny benzínu a nafty. Zítra nás čeká jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezký večer. Práce na stavbě nového mostu přes silnici 1/35 v Hodkovicích nad Mohelkou na Liberecku se blíží ke konci. Původní most nechalo ředitelství silnic a dálnic kvůli špatnému stavu zbourat. Opravit ho nebylo podle silničářů ekonomicky výhodné. Nový most za zhruba 75 milionů korun by se měl pro řidiče otevřít v řádu několika týdnů, říká ředitel libereckého závodu ředitelství silnic a dálnic Jan Volmut.
2: Předpokládaný termín je do té půlky října. 8. října tam máme prohlídku s úřadem a pokud nebudou shledány, jakože by neměly být žádné závady, tak počítáme, že v řádech krátkých dnů vydají povolení k předčasnému užívání a bez odkladu provoz pustíme.
0: Policie hledá svědky sobotní nehody na srazu tuningových aut v Hrádku nad Nisou na Liberecku. V rekreačním areálu Kristýna vjel řidič Mustangu do davu a zranil 5 lidí. 2 z nich měli středně těžké zranění, další 3 lehké. Všechny zraněné záchranáři převezli do nemocnice. Kriminalisté řidiče zadrželi a obvinili z ublížení na zdraví z nedbalosti. Hrozí mu až 3leté vězení. Pokud máte jakékoliv fotky nebo videa nehody, kontaktujte policii na lince 158. V Česku začíná týden sociálních služeb. V Liberci se k němu připojí například Česká unie neslyšících nebo Domov seniorů v Ratislavice. V Jablonci nad Nisou bude podle mluvčí magistrátu Jany Fričové program věnovaný hlavně dobrovolnictví. V úterý ho zahájí výstava s názvem 50 odstínů dobrovolnictví. Pomáháme tam, kde je potřeba.
3: Program město připravilo pro zájemce i odborníky. Lidé budou moct například při dnech otevřených dveří nahlédnout do jednotlivých organizací poskytujících sociální služby. Dobrovolnická organizace Červený trpaslík taky na sobotu 3. října připravila orientační pochod Jablonecké moře pomáhá u přehrady Mšeno. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Vláda se od čtvrtka vrací k regulaci cen pohonných hmot. Kvůli stále rostoucím cenám budou marže obchodníků zastropované na 2 korunách a 50 haléřích za litr. Sníží se také spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý pracovní den určovat nejvyšší přípustnou cenu benzínu a nafty. Vláda také rozhodla o zavedení sektorové daně na rafinérie, ta bude platit v letošním a příštím roce. O opatřeních rozhodla vláda minulý týden, zatím budou platit do konce října.
1: Počasí.
0: V noci nás v Libereckém kraji čeká jasno až skoro jasno, k ránu ojediněle počítejte s mlhami, teploty poklesnou na 10 až 7 stupňů. Zítra tedy v úterý po celý den jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Vítr bude vát mírný od jeho východu, rozptylové podmínky ráno místy mírně nepříznivé, jinak během úterý by měly být dobré, biometeorologická předpověď bude na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřená ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do 20. října. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu a jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Některá slova bývala nespisovná a teď už jsou spisovná. Čeština se proměňuje. Co takové slovo parta? Je spisovné? Ptá se nás posluchač.
2: Ano, to je přesně ten správný příklad, protože až v posledních desetiletích jde o slovo spisovné, tedy přesněji o slovo v té hovorové podvrstvě, spisovné vrstvy, a předtím se považovalo za slovo z obecné češtiny, dokonce mírně expresivní. Šlo o to, že buď jsme ho pojímali v tom úzkém významu, tedy parta, co si jako pracovní četa, pracovní oddíl, anebo v obecnějším, širším významu, tedy parta lidí, parta kamarádů, a tam už se to považovalo skutečně i za expresivní slovo.
1: Napadá mě, to bude z němčiny, možná ze slova partaj?
2: Přesně. Přesně. Vlastně to částečně kopíruje i ten původní význam, protože jeden z významů v té němčině je nějaká skupina, která má stejný názor, například při diskusích. A samozřejmě základní význam je strana, ale my jsme to slovo převzali i ve fonetické shodné podobě partaj, a to opět nespisovně, v tom významu nájemník. A to je opět jeden z původních německých významů.
1: Ale třeba takový Partaführer, vedoucí pracovní skupiny z německého Parteiführer, to už bude asi nespisovné.
2: To zůstalo nespisovné patrně proto, že je to dneska už slovo v pasivní slovní zásobě.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že vzduch obsahuje tolik vodních par, že by stačily zatopit celou zeměkouli? V atmosféře Země je neustále přítomné takové množství vodní páry, že kdyby všechna v jednom okamžiku skondenzovala a rovnoměrně se rozprostřela po povrchu planety, vytvořila by tenkou vrstvu vody o výšce zhruba několika centimetrů. Okamžitá zásoba atmosférické vody se neustále mění podle teploty, proudění vzduchu a intenzity výparu z oceánů, jezer i pevniny. Teplejší vzduch dokáže pojmout více vodní páry a proto se většina této zásoby nachází v nižších vrstvách atmosféry a v oblastech s vyšší teplotou, zejména v tropech. V chladnějších podmínkách je množství vodní páry výrazně menší. Vodní pára soustavně koluje v rámci hydrologického cyklu, odpařuje se z povrchu, kondenzuje v oblacích a vrací se zpět ve formě srážek. Právě tento nepřetržitý oběh je klíčový pro vznik počasí i rozložení srážek na Zemi. I když je množství vodní páry v atmosféře relativně malé ve srovnání s oceány, jeho dynamika má zásadní vliv na klima a každodenní počasí.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Vážení a milí, Jiří Suchý slaví 95. narozeniny.
1: Mám pro vás takovou zvláštní zprávu.
0: Chystáme oslavu plnou legrace.
1: To se mi líbí.
0: V sobotních hvězdných návratech vytáhneme spoustu veselých ukázek.
1: Prosím vás, tak dělejte něco klobouk.
0: Já nemyslel z klobouku, ale z archívu, protože tento komik nás baví už 70 let.
1: Ten jeho život, jak se to říká, měl bohatou minulost, jo?
0: Oslavte proto s námi 95. narozeniny Jiřího Suchého. Tuto sobotu po 16. hodině ve Hvězdě.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Voda v oblasti Odolena voda zůstává nepitná. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje se musí do konce roku vyměnit řidičský průkaz. Univerzita Karlova chce přilákat do České republiky špičkové vědce ze zahraničí. A zítřejší počasí, podobně jako dnes, tady převážně slunečno. Maxima opět kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil. Pěkný večer. Voda v okolí města Odolena voda dále není pitná. Na svém webu o tom informují středočeské vodárny. Obsah olova z tamního vodojemu je sice v limitu. Normu ale nesplnil ranní vzorek z vodojemu v Máslovicích. Vodárny proto dál nemají jistotu, že je voda v distribuční síti nezávadná. Klíčové nádrže jsou teď plněné pouze čistou vodou. V dalších dnech budou vodárny proplachovat potrubí, aby se olova zbavili. Lidé mohou vodu dál používat jako užitkovou, tedy například ke sprchování nebo na praní. Více než 25 tisíc lidí z Moravskoslezského kraje si musí do konce letošního roku vyměnit řidičský průkaz. Jen na Ostravsku se to týká více než 6 tisíc řidičů. Úřady doporučují podat si elektronickou žádost přes portál dopravy.
3: O výměnu řidičského průkazu s končící platností mohou řidiči požádat zdarma, a to už 90 dní před skončením platnosti dokladu. Elektronická žádost podaná přes portál dopravy má už předvyplněné údaje. Doklady si mohou lidé vyzvednout buď na úřadech, nebo v zásilkových boxech. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
2: Univerzita Karlova chce přilákat špičkové vědce ze zahraničí. Nabízí jim také peníze na výzkum i vlastní vědecký tým. Do programu se mohou zapojit i Češi, kteří působí za hranicemi.
4: V prvním kole Univerzita Karlova vybere dva vědce. Každému nabídne zatím pětileté působení na univerzitě, popisuje její mluvčí Michaela Lagronová.
5: Chceme pro zkušené vědecké osobnosti díky programu vytvořit také zázemí, aby mohli zahájit výzkum, pomoci jim s relokací jejich rodin.
4: K tomu pomůže i 8 milionů korun na první 3 roky od nadace The Kellner Family Foundation, říká její výkonná ředitelka Tereza Bůšková.
6: Cílem je, aby se sem přinesl tedy nová témata do výzkumu a aby to sem přinesli lidi, kteří mají dlouhodobou zahraniční zkušenost.
4: Peníze mají vědcům pomoct vybudovat vlastní výzkumný tým a zázemí. Program není jen pro cizince. Hlásit se můžou i Češi teď působící v zahraničí. Podobně láká experty i České vysoké učení technické z Bakala Foundation. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Dnes večer i v noci na úterý čekáme v České republice jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy, nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle i přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima mezi 20 a 24 stupni. Vítr mírný od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Míříme na Moravu, na dálnici D1 z Ostravy směrem do Polska. Na sjezdu na Hrušov havaroval motorkář. Nehoda je na exitu 365 pod dálnicí. Počítejte tam s omezením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Už za několik málo minut vám nabídneme reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem a jeho hostem. Dobrý večer a příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Dobrý den, Tomáši.
2: Dobrý den, Oskare.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Tomáš Šebek je český chirurg, autor knih a účastník 6 zahraničních misí s organizací Lékaři bez hranic. Vystudoval všeobecné lékařství na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a od roku 2002 se věnuje chirurgii. Jeho mise ho zavedly na zemětřesením zdevastované Haiti do afgánského Kunduzu, na pomezí Sudánu a Jižního Sudánu a naposledy do válečného Jemenu. Založil Think Tank Ministr zdraví, který usiluje o prodloužení doby prožité ve zdraví o 5 let. Kromě 4 reportážních knih o misích napsal i autobiografickou zpověď Objektivní nález, ve které otevřeně popsal své nelehké dětství a ve které píše o svých malých i větších životních chybách. Ještě jednou, Tomáši, dobrý den.
2: Taky ještě jednou dobrý den a moc děkuju za pozvání.
1: Já moc díky, že jste sem dorazil do studia. Jak vypadala vaše první zkušenost s válečnou medicínou a proč jste se vlastně rozhodl odcestovat do takových dálek? Proč jste se nerozhodl zůstat tady jako ve vaší ordinaci v klídku v teple? Proč vás to jako táhlo takhle do dálky?
2: Mě baví život, baví mě zkoumat věci, baví mě se věci nový učit a velmi často se stane, že prostě kolem prochází nějaká náhoda a mě zajímá jí prozkoumat. Neznamená to, že bych nebyl schopný se na cokoliv koncentrovat a prostě naskakoval na první dobrou na cokoliv, co se kolem mihne, ale tady mi to přišlo jako strašně zajímavá příležitost. Už jako medikovi se mi líbilo, jak funguje humanitární medicína, že to je vlastně trošku jiná medicína než ta už dneska hodně technicistní, malinko i odosobněná od toho člověka, že jsem vlastně chtěl poznat, jak to dělal ten doktor Schweitzer. To je taková jako jedna knížka nebo modla. Myslím si, že většiny doktorů prostě přečíst si, jak vypadá africká medicína o století zpátky, takový jako, že to musíte prostě přečíst. Tak to mě zajímalo a to, jak vypadala pak válečná medicína vlastně na první pohled, když jsem dorazil Haiti, bylo zemětřesení a dvakrát jsem tam byl, ale a pak Afghánistán rok 13-15, to byla frontová linie, tak to bylo vlastně hrozný překvapení a pocit, že jsem vlastně tam jako marnej, že vlastně já o válce nic nevím a jak já tam budu vlastně v tom týmu platnej. Takže to byla taková směsice překvapení, obav, jestli to zvládnu a teď nemyslím ve smyslu, jestli to dám já, ale jestli vlastně budu opravdu jako schopnej pomoct těm lidem, být součástí kvalifikovaného týmu lidí, kteří v rámci lékařů bez hranic fungují.
1: No ale tam přece člověk musí jako počítat s nějakým nebezpečím určitě na té frontě a přece jenom člověk musí mít nějakou touhu po nějakým větším dobrodružstvím, než která ho čeká v běžné ordinaci. Vy jste, nebáste se? Že přijdete o život, že se zraníte, vaše rodina se o vás nebála, mně to přijde
2: to je dobrý, co říkáte.
1: Extrémní jako prostředí.
2: Vlastně. Možná hlavně ta otázka, jestli se vlastně o mě nebála rodina. Tehdy mi to vůbec nedocházelo, že se možná jako, že ti hrdinové jsou ti, kteří zůstávají a kteří s vám to umožní odjet a kteří se o vás jako nesmírně bojí. Já nemůžu říct, že bych se nebál, to bych patřil do kategorie magor a myslím, že by mě ta organizace neakceptovala, protože prostě všichni musíme mít nějaký základní put sebezáchovy a prostě věc Lékaři bez hranic není jako primárně otázka hrdinství nebo dobrodružství. Naopak je jedna z věcí, která platí v chirurgii jako svaté pravidlo. V momentě, kdy se chirurg pasuje jako do role dobrodruha, tak by měl ten skalpel odložit, vydechnout, předat někomu, kdo prostě dělá svoji práci rutině a bez toho nadměrného adrenalínu. Vždycky tam trošku adrenalín je. Vždycky se člověk obává a nějaké nebezpečí vám hrozí, ale ta organizace má prostě tak skvěle postavené principy, principiálně postavená na neutralitě, principiálně je nezávislá a to samo o sobě už je jako obrovská záruka toho, že nejste cílem, že tam fungujete vlastně neviditelně pro civilní populaci a všichni chápou, co děláte, my to vysvětlujeme opakovaně a to je, dá se říct, pak srovnatelné riziko, jakože vás klepne pepka v domácích podmínkách, nebo že vás prostě přejede auto. Statisticky to fakt vychází jako velmi obdobně.
1: A vy tam popisujete v těch knížkách, že pracujete normálně v tričkách Lékaře bez hranic, že tam nemáte neprůstřelné vesty. to je jako bezpečnější štít než neprůstřelná vesta?
2: No, za svými pacienty nebo do nemocnice se pohybujeme prostě standardní sériově vyráběnou Toyotou, někdy jako v horším technickém stavu, než v jakém si dovedete vůbec představit vozidlo. Rozhodně ne neopancéřovaný a rozhodně nevyužíváme ochrany třeba ozbrojené stráže a podobně. Právě ta identifikace, to vysvětlování všem zúčastněným stranám toho konfliktu a konkrétně na tom místě, kde fungujeme, pro mě v tomhle případě v tom severoafgánském Kunduzu, znamená ta jistota bezpečí. Tenhle člověk oblečený do tohohle trička, tohle logo znám, oni tady fungují jako Lékaři bez hranic. Pro nás nemocnice, která měla spát 400 tisíc obyvatel, naprosto klíčová pro každého občana, pro každého vojáka, pro kohokoliv, vlastně z kterékoliv zúčastněné strany, známka nebo taková jakoby jistota. Že se o ně někdo postará v případě, že budou potřebovat naše služby a my si nevybíráme podle politiky, my si nevybíráme podle barvy pleti, podle náboženství, my prostě děláme svoji práci, poskytujeme vysoce kvalifikovanou lékařskou péči.
1: Já si to nedokážu úplně jako přesně představit, ale kdybyste měl popsat ten den Lékaře bez hranic, jak to třeba na té frontě přímo jako vypadalo, když vám tam, by tam asi není žádný přesný harmonogram, kdy jak co začíná, kdy jak co končí.
2: Naopak, tam je právě přesný harmonogram, zejména třeba těch přesunů, protože všichni ví, že Lékaři bez hranic jezdí v 8 hodin ráno do práce, 3 třeba Toyoty, které vezou ten lékařský tým napříč městem, kde je roztažená frontová linie, a stejně tak se v 17.00 budou přesně na minutu vracet. Takže spoustu věcí je tam naopak jako daných velmi přesně z toho důvodu, aby to prostě měli ty všichni aktéři zafixovaní.
1: Ale ten konflikt je přece jakoby proměnej, ne? Bo ty nálety, útoky, to jako tam se nečeká nějaký přesný čas. To jakoby nemůžete ovlivnit úplně. Jako.
2: No a můžeme. Tím, že to jako vysvětlujeme, tak se může stát, že projíždíte prostě barikádou, která je uprostřed silnice, kde na každé straně barikády je jedna z těch stran, z těch účastníků, a oni vám třeba 7:58 zastaví střelbu, rozeberou vám tu barikádu, nechají vás projet, v 8:02 tu barikádu zavřou a v 8.03 prostě začnou ve vzdálenosti, kde už jste třeba 400-500 metrů jako od toho místa, tak začnou po sobě znovu střílet. Tak takhle vlastně funguje to, co my vysvětlujeme, čím jsme, a že nejsme pro nikoho nebezpečím, že naopak se prostě snažíme pomoci, jak můžeme. Takže naopak ta přesnost dává určitou jako míru jistoty. No a jak jsem říkal, hlavně komunikace, identifikace, vysvětlovat do nekonečna všem stranám. V tom válečném Kunduzu to byla komunikace s Talibanem na jedné straně, na druhé straně s koaličními jednotkami, na třetí straně s místní komunitou, protože Afghánistán je v podstatě kmenové uspořádání, a pak ještě spousty dalších desítek aktérů. Všem to vlastně vysvětlujete. Děláte dny otevřených dveří v té nemocnici pro všechny strany, aby viděli, jakou péči poskytujete, a že nestraníte nikomu, když tam přijde jako pacient a zachovává pravidla, je neozbrojený, je civilně oblečený, tak prostě poskytneme péči komukoliv.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek.
2: Chystáte se ještě někam? Co Ukrajina? Byl jste tam nebo chtěl jste tam jet?
3: Když vypuknul ten konflikt, tak vlastně Lékaři bez hranic zase zmobilizovali svoje síly, včetně toho půlu vlastně potenciálních kolegů. Ten obrovský tlak, který vlastně na vás jako vyvíjíte vy sám, mě přinutil, abych se asi 14 dní potom jako nabídnul. To bylo ještě v situaci, kdy prostě jsme tady fakt hodně řešili, jestli tam nedojde třeba k použití jaderných zbraní a podobně. To už je trošku jiná liga, když se rozhodujete, a naštěstí mě tam nepotřebovali, naštěstí tam vlastně dneska nemáme týmy, které by primárně zajišťovaly chod těch nemocnic, protože Ukrajinci jsou schopni si to zajistit sami, podporujeme je materiálně. A jestli ještě někdy někam vyjedu, tak já pevně věřím a doufám, že ano, jenom už nebudu v životě opakovat tu stejnou chybu, že bych se třeba doma tak úplně neptal, nebo že bych si neuvědomoval, jak je to vlastně pro ty, kteří zůstanou jako těžký, takže když dostanu povolení, tak bych ještě výhledově určitě vyjel, a pokud mě ta organizace bude ještě chtít.
2: Vy ty vaše mise v těch knížkách popisujete velmi zajímavě s humorem, ale v rozhovorech vyprávíte o tom, že psaní té poslední knihy Objektivní nález, která má podtitul Moje nejtěžší mise, byla jako zdaleka nejtěžší. To psaní o té minulosti, bylo to opravdu tak, že to bylo pro vás těžší než operace v Kunduzu, Afghánistán?
3: I technicky to bylo složitější než třeba ty předchozí knížky, protože tam je to vlastně reportážní forma, jak tady zaznělo, a to je pro moji zejména krátkodobou paměť docela fajn, protože prostě přes den si uděláte poznámky a večer napíšete kapitolu, a takhle vznikaly ty 4 knížky, zatímco tady se musíte prostě vrátit do hluboké minulosti a vzpomenout si i na věci, které už jste dávno chtěl třeba zapomenout, aby to prostě bylo objektivní, když už se člověk jako pokouší o subjektivní popis situace. Není to úplně autobiografie, i když má asi tyhle prvky, je to primárně autohanopis. Já jsem prostě chtěl jako na rovinu říct, že zdaleka nejsem nejlepší, že spíš naopak. A malinko dát čtenářce šanci třeba si říct, fajn, můžu vydechnout, nadechnout se a přiznat, že třeba v životě dělám nějakou chybu a tu chybu už dál jako neopakovat. Pro mě motivem napsání té knížky je sám si dobře uvědomit, že už nechci v životě opakovat furt dokola stejné chyby a dát třeba tuhle šanci někomu kolem sebe. A psal jsem ji hlavně pro svoje děti a zejména ty 2 starší, u kterých jsem prostě nefungoval jako dobrý otec, mimo jiné.
2: Vy na mě působíte jako trošku jako Jekyll a Hyde. Vy v těch rozhovorech vlastně působíte hodně jako Jekyll, ale máte v sobě hodně toho Hyda, ale vlastně v těch rozhovorech mi přijdete, že vlastně říkáte, ale já jsem ten Hyde, já jsem jako ten špatňák, jako já jsem udělal spoustu špatných věcí a já kdyby, jako mám pocit, že mám to vlastně jako nevěřím. Zvláštně, že má to takovou zvláštně jako správňáckou auru. Tak doufám, že v té knížce se dostanu k tomu, že to tak jako by není úplně, protože mně přijde, že děláte vlastně všechno správně. A zeptám se, ta knížka, byla to pro vás terapie? Bylo to na vás jako terapeuticky?
3: Myslím, že terapie bylo to, co tomu předcházelo, že ta knížka vznikla zhruba 2-3 roky a bylo tam spoustu jako hodně složitých rozhovorů v nejužší rodině, který jsem vlastně jako konečně inicioval a chtěl jsem si nechat na rovinu říct, co všechno jsem v životě neudělal dobře, když to řeknu slušně. Když se vrátím o krok zpátky, uvidíte, jestli mě ještě někam nepozvete, tak si myslím, že jste v té knížce našel přesně to, co jste tam hledal. Já vlastně jako nechci kolem sebe žádnou gloriolu. Jste-li lékař v České republice, odjedete na misi z Lékaři bez hranic, lidé vás automaticky vnímají jako vlastně někoho jako pozitivního, ale ano, všichni jsme lidé.
2: Hrdinu.
3: Děláme chyby. No a mě tohle to vlastně jako nevyhovuje a myslím si, že jsem to vlastně i v té své předchozí tvorbě, byť jsem se primárně snažil popisovat práci svých kolegů v tomhle ohledu živil nebo přehnal, a mně to není sympatický. Já nechci stát na piedestálu.

0: včetně prostě odborné pomoci. A to je taky jako motivem té knížky. Takže tam je spoustu špatných příkladů. Mm-hmm. Přeji vám dobré čtení.
1: Já se na to moc těším. Moc se na to těším.
0: A myslím, že jako definitivně zmizí ta glorie, já se budu cítit lépe a třeba si prostě budeme na základě toho moc jako upřímněji povídat.
1: Vy tam píšete v té knížce, že jste se narodil do rodiny násilníka a alkoholičky. Jak vy osobně jste se s takovým zázemím popral tenkrát?
0: Našel jsem si alternativní svět. Já jsem dodnes Indián, je to v té knížce, ale samozřejmě víc jsem toho Indiána prožíval v dětství nebo před prahem dospělosti, ale hodnoty jako svoboda, určitě ta ochota kdykoliv se postavit proti proudu, tisíckrát hlavou narazit do zdi, což je možná až třeba nějaká známka punku nebo něco, to mi tam vlastně zůstalo a tenhle ten snový svět do určité míry mi hodně pomáhal, ve kterém jsem byl hlavně se svým bráchou o 2 roky mladším, tak mi pomáhal projít tím dětstvím prostě trošku jinak, než třeba kdybych ho neměl.
1: A v současné době vracíte se třeba k tomu dětství v terapiích? Je to pro vás důležitý téma ještě, nebo už máte pocit, že to je zpracovaný, teď můžu řešit hlavně jakoby svoje děti a jejich problémy a moje dětství už tak trošku šlo stranou?
0: Řeším primárně svoje děti a svoje problémy, nikoliv jejich, to bych si netroufal, ale...
1: Nebo těch mladších.
0: Ale to dětství za mě až tak nebylo jako zásadní, za mě to byl prostě 2 rodiče v něm a to byl rozhodně důvod, proč jsem kdysi vlastně tu terapii poprvé navštívil, protože jsem si chtěl vlastně srovnat svůj pohled, skalibrovat si mířidla na svoje rodiče.
2: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je známý český chirurg Tomáš Šebek. Vy jste založil think tank Ministr zdraví. Jako Jára Cimrman, neexistující osoba, která má za cíl prodloužit dobu, kterou Češi prožijí ve zdraví. Z 60 na 67 let. Mě zajímá, jak tohle docílíme? Obrovský cíl.
2: Budeme kopírovat. Jára Cimrman nekopíroval. Jára Cimrman byl mistr slepých uliček. To je jedna z věcí, která vlastně, já mám moc rád Cimrmana a je to jedna z věcí, která mě vždycky pomáhala překonat velmi složitý úskalí v biznise, protože částečně podnikám v tom, jak vlastně nastavit dobře občanskou angažovanost ve smyslu neziskové organizace, think tanku a tak dále, ale já vlastně jako nechci být společně s kolegy mistrem těch slepých uliček, stačí dobře kopírovat okolní premianty. Když se podíváte po Evropě, tak zjistíte, že jsou tady země, kde se lidé dožívají v průměru výrazně více let strávených ve zdraví než my, což je těch 62. My se snažíme o 5 let, třeba těch 67, jsou tací země na severaně, kteří třeba dosahují 70 a více let strávených ve zdraví. A není to nějak jako složitý. Je to primárně o tom, že měníte mindset. Nemáme tady kapitolu zdravotnictví, který spravuje baráky, platy, léky a tak dále. Někde na konci je pacient, ale máme tady kapitolu zdraví, že si myslím, že zdravotnictví, my jsme jedna z mála zemí, která má institut ministr zdravotnictví. Jo, že všude je to health, ne jako...
1: Jasně, health center, healthcare.
2: Healthcare, jasně. Ministry of healthcare. Jasně. Tak my máme ministry of healthcare, všude mají ministry of health. Mm. Takže vlastně kategorie zdraví mít na prvním místě. Aha. K tomu se pojí prevence, k tomu se pojí digitalizace, mimo jiné, to jsou dva ze tří pilířů, které my řešíme a třetí je neméně pragmatický a to jsou prachy. Dobře nainvestované, právě třeba směrem do té prevence. Takže od útlého věku třeba bojovat s alkoholem u dětí, reklama, která na ně míří, ještě jsou nedospělé, energetické nápoje, stravovací návyky a tak dále, můžeme se podívat na druhou stranu populace, to znamená k seniorům, i těm můžete pomocí jakoby minimálně evropských benchmarků přinést do toho systému něco, co prodloužím,
1: pardon,
2: nějakých metrik nebo postupů nebo systémových změn, které jim třeba prodlouží život ve zdraví, i kdyby o týden nebo o měsíc, to je pořád jako obrovská hodnota. Takže se snažíme napříč celou populací přinášet, jsme think tank, data, analytiku, data, které postupně jako překlápíme až do roviny zákonných norem. Pro nás je prostě zajímavý změnit české zákony, které ve zdravotnictví působí tak, aby lidé, aby populace z toho profitovala a opravdu jsme byli zdravější. Protože my sice umřeme v 80 letech jako průměr populace v Evropě, ale hrozně nás to bolí. V Čechách 18 let, těch 62, kde skončí zdraví v průměru, do těch 80 umíráme. Bolí nás to na těle, na duši. A stojí to strašlivý jako úsilí toho systému a musí se na to vydělávat. Za chvilku už na to jako nebude mít kdo vydělávat. Kromě toho si myslím, že zdraví výrazně ovlivňuje to, jak třeba volíte, jakou chcete prostě, jaký chcete ekosystém obsadit. Takže to je taková velká jakoby vize, kterou jsme materializovali 4 roky, fungujeme asi 80 expertů a myslím, že už máme docela fajn hmatatelný výsledky.
1: To mě přijde jako skvělý projekt. To bych rád podpořil, rád bych se o tom dozvěděl víc. A vaše vize je teda opravdu prevence, ale já mám trošku zkušenosti, že lidi v určitém věku už přestávají být malinko pružní. Jak názorově, tak jsou takový trošku jakoby kamenný a mně přijde, že motivovat je k nějaký větší změně je čím dál tím těžší v tady tom věku. Jak vy motivujete člověka, který to vůbec nezajímá, který ho prostě nezajímá vlastní zdraví, což mě teda taky přijde jako absurdní vlastně, protože nic víc nemáme. Takže pro mě to, co vy děláte, je smysluplný. Ale znám, tady můžu vyjmenovat 5 lidí teď hned, který řeknou, proč mě to nezajímá, já prostě jako... Mě to nezajímá prostě. Tak jak je motivujete k tomuhle?
2: Mě to nezajímá, je obrovská příležitost české populace. Já si myslím, že to v zásadě nezajímá 11 milionů občanů. A teď se stačí zamyslet nad tím, co by ty lidi mohlo skutečně motivovat. To je výborná otázka. A já tady nehledám vzdušné zámky společně s kolegama. My jsme naprosto pragmatičtí a proto ten třetí pilíř je financování. Představte si, že budete mít jako zaměstnanec nebo jako podnikatel třeba úlevu na zdravotním pojištění, když se k sobě budete jako pěkně chovat a bude to měřitelný. Představte si, že budete mít prostě třeba komerční připojištění, který vám bude umožňovat v tom systému jako který je do určitý míry fakt jako socialistický. Jo? Oni všichni si myslí, že mají všechno, ve výsledku nikdo nemáme nic v dnešním jako soudobém zdravotnictví. Tak když budete mít možnost si třeba vybrat, aby to bylo jako legální, aby tady nefungovala šedá ekonomika. Takže já si třeba osobně myslím naprosto pragmaticky, že přes prachy můžete motivovat lidi k tomu, aby se o svoje zdraví starali úplně stejně jako o hypotéku, o auto, o zaměstnání, o svoje děti. Jo? To dokážete dostat do té hlavní motivace a tou cestou, nikoliv cílem, můžou být peníze. Proto financování je jedna z věcí, kterou prostě řešíme, aby ty prostředky byly vynaložené správně. Proto ten směr k té prevenci podpořené těma financema, když se to chytře postaví a je to transparentní a legální, tak může být ta změna a je to zase něco, co jsme si vlastně přinesli ze zahraničí. To jsou zahraniční funkční modely, které by tady šly implementovat.
1: Jak vy se staráte o své zdraví? Já vím, že máte to šebek high five, že máte.
2: To je takové moje jako oblíbené, já ho nechtěl tady použít.
1: Ne, ale použijte chcete, to, tak... já to tady chci.
2: Dobře, tak v tom případě prostě nedojde talíř. Jo?
1: Nedojde
2: nechat
1: talíř.
2: Tam 20%, za chvilku si nakládáte o 20% méně, protože se stane prostě vaším zvykem. Stejně tak dobře spát 8,5 hodiny a aby tam bylo 5 spánkových cyklů.
1: Mírně se vystavovat... Jak zkontrolovat 5
2: na spánkových potřebujete cyklů?
1: Nějaký měřič.
2: Ten měřič.
1: Máte 3, že jo?
2: Já mám, no já jich mám někdy 17, standardních nosím 5. Třeba prsten, který mě hrozně vadí přes den a jako chirurg ho ani nemůžu mít, tak nechávám jenom na noc a to je třeba za mě ten hlavně měřič, který využívám na spánek. Tak na to už potřebujete měřič, ale alespoň jako Češi se nedopřeju ani těch 8,5 hodiny. Tak bavme se jenom o tom absolutním čísle a ne třeba o kvalitě, ale jenom o té délce, tak kdybychom prostě všichni spali 8, 8,5 hodiny, jak bychom se měli, jak bychom si prodloužili život ve zdraví. Tak to jsou 3 z těch 5. Přidám pohyb, což nemusí být vůbec žádný vrcholový sport nebo 10 denně jako zaběhat. To jsou za mě 2 kapky potu na čele, když jsem ušel kus po městě 30 minut ostrou chůzí. Vystoupil jsem 3 zastávky prostě MHD a došel jsem to pěšky. To úplně stačí. No a ta poslední, možná nejpodstatnější, to je za mě palec nahoru a to je pěstování vztahů. Vlastně máte-li kolem sebe jako síť, která vám co zasejete, to na stáří, jako když najdete, být součástí nějakého systému v klubu zahrádkářů, svých kamarádů, vrstevníků, kolegů a pak hlavně rodiny. To je tak zásadní jako diferenciace mezi tím, jestli se dožijete dlouhého života ve zdraví nebo ne, že to bych vlastně dal na první místo. A je to ta kategorie, tam to byly 4 fyzické, tak tohle je duševní zdraví.
1: Teď jsou strašně trendy doplňky stravy. Mám pocit, že to je obrovský boom několik let. Vy sám jakým na to máte názor a užíváte nějaký doplňky zdraví?
2: Jak přijde 1. září, tak vytáhnu prostě takovou dřevěnou krabici a nasypu tam dětem. A samozřejmě, jako, ale pozor, je potřeba prostě k tomu přistupovat racionálně. My nemáme v České republice tolik slunných dnů, aby jsme si mohli dovolit prostě strávit, chceme-li se prostě někde doplnit, tak bez vitamínu D. To má smysl. Ale většina dneska užívaných potravinových doplňků, když to hodně odlehčím a jsou na to odborné studie, tak vám zařídí jednu věc, budete mít hodně drahou moč. Většinu těch věcí to tělo prostě vyloučí, aniž by to vstřebalo, a většinu těch věcí, které si kupujeme v domnění, že děláme něco pro zdraví, vlastně to tělo neumí použít a jenom jsme vyhodili peníze. Takže bych doporučil jako výrazně vybírat a být poučený v tom. Uvedl jsem třeba ten vitamin D v zimních měsících. To fakt má smysl. Ale brát prostě denně 20 jako tablet, dobře to rozmyslete.
1: 4 děti, chirurgie, podnikání, mise, psaní. To je strašně moc věcí, strašně pestrej a zajímavý život. Kde na ten život berete energii?
2: Použiju Cimrmana, mě to baví.
1: Vás to baví, ale...
2: jak to říká Uhlobaron, mě to baví a to, že mám to privilegium si takhle pestrý život užívat, je díky tomu, že mám kolem sebe skvělý lidi. Počínaje rodinou a zdaleka nekonče prostě dalšími mými kolegy v práci, kamarády a tak dále. Já vlastně nic moc v životě neumím, ale baví mě se obklopovat výbornýma lidma a občas jim třeba vnuknout nějakou myšlenku, vizi, která zase je baví třeba materializovat. Tak v takovémhle nějakém jako ekosystému já se pohybuju a myslím si, že základem toho, že mě život baví, je, že ho žiju s ostatníma.
1: Myslím si, že to je krásný závěr. Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas. Dorazil jsem do studia a přeju nám všem, ať se nám podaří ten život prodloužit ve zdraví o 5 let.
2: Já moc za to děkuju a ministr zdraví také.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

smích dívčích očí koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Korunovační klenoty letos vidělo v Praze na Hradě méně lidí než loni. Tisíce lidí dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Hokejisté Zlína ve druhé nejvyšší soutěži prohráli na ledě Pardubic. A počasí zítra opět slunečno, maxima příjemná kolem 23 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Na české korunovační klenoty se během posledních dvou týdnů přišlo podívat zhruba 36,5 tisíce lidí. Do Vladislavského sálu Pražského hradu tak dorazilo asi o 15 tisíc návštěvníků méně než loni. Informovala o tom v podvečer mluvčí zprávy Pražského hradu Natálie Máchová. Kromě koruny, žezla a jablka si zájemci mohli prohlédnout také korunovační roucho. První čtyři dny byly vyhrazené školám, upřesní Máchová.
2: I letos byl velký zájem ze strany škol. Podařilo se nám během 4 dnů výstavu ukázat téměř 9 000 studentů a pedagogů z celého Česka. Rovněž jsme rozšířili program pro nevidomé a slabozraké.
0: Korunovační klenoty se vrátí do katedrály svatého Víta zítra ráno. V 9 hodin se tam kvůli jejich uložení sejde všech 7 klíčníků, kromě prezidenta republiky Petra Pavla, také zástupci vlády, parlamentu, církve i hlavního města Prahy. Tisíce lidí dnes dopoledne dorazili do Staré Boleslavy na tradiční národní svatováclavskou pouť. Odkaz patrona české země si připomněli při poutní mši na Mariánském náměstí, kterou sloužil pražský arcibiskup Stanislav Přibyl.
3: Putování je skvělá věc. Z Prahy do Staré Boleslavy přijel na kole třeba Levi Mašek.
4: Člověk přitom může na chvilku přestat myslet na takové ty věci, co by měl zrovna dělat. Může obrátit svoje soustředění dovnitř, na svoje nitro.
3: Arcibiskup Stanislav Přibyl při poutní mši zmínil, že křesťanská kultura může být společným jazykem i pro ateistickou společnost.
5: Člověk nemusí každou neděli stát v kostele, aby chápal, že milosrdenství je víc než pomsta, že moc má být službou a že odpuštění může přerušit řetěz nenávisti.
3: Svatý Václav podle něj při svých politických rozhodnutích dokázal vidět dál než jen k vlastní prestiži. Ondřej Mikušek, Český rozhlas.
0: Zarostlé břehy a zanesené koryto řeky Lučiny v Ostravě bude do 2 let minulostí. Povodí Odry a město Ostrava totiž společně získali 130 milionů korun od státu na nápravu důlních škod. Lučinu v minulých desetiletích poškodily poklesy terénu. Škody v říčním korytu napraví povodí. Město se podle mluvčí Gabriely Pokorné postará o zpřístupnění břehů.
6: Břehy řeky Lučiny jsou zarostlé a těžko přístupné. V polovině příštího roku je město chce začít proměňovat tak, aby se kolem vody dalo pohodlně procházet. Plánu jsou taky pobytové galerie, sedací schody k vodě či herní prvky pro děti.
1: Sport.
0: Hokejisté pardubického B týmu po kompletním 8. kole Maxa ligy drží vedení v tabulce. Východočeši porazili Zlín 6-4. Pro loňské finalisty druhé nejvyšší soutěže je to 5. porážka za sebou. Druhý v tabulce je o bod za Pardubicemi Vsetín, a to po vítězství 4-1 nad Táborem.
1: Počasí.
0: Dnes večera v noci na úterý čekáme v celé České republice převážně jasno nebo skoro jasno, pouze ojediněle se budou vytvářet mlhy. Nejnižší teploty nad ránem většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5 ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude převážně jasno, v Čechách přechodně i polojasno, zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Maxima zítra odpoledne budou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Hlavní silnice číslo 55 u Hodonína na trase Břeclav-Strážnice zůstává neprůjezdná. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel a objížďka vede v obou směrech přes Hodonín. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už za chvíli pro vás budeme mít příběhy slavných značek. Pěkný večer a příjemný poslech.

0: Amatic Kraslice, český výrobce hudebních nástrojů, proslavený po celém světě.
1: Říká vám něco značka Amaty?
2: Hudební nástroje.
3: Já bych se teda skoro vsadil, jestli to nejsou nějaký hudební nástroje nebo něco takového, protože já když jsem chodil na hudebku, tak jsem měl jako malou flétnu a myslím si, že to bylo teda Amaty, ale nejsem si tím jistý.
4: Značka Amaty je boží, vyrábí bicí, flétny.
1: Myslíte si, že to jsou kvalitní nástroje?
4: Je to kvalitní značka, která se vyrovná jakýmkoliv zahraničním značkám.
5: Určitě to kvalitní značka, protože to je česká značka.
1: Máte doma něco od značky Amaty?
4: Mám doma bicí od značky Amaty.
6: No nevíš ta kytaru.
7: S touto značkou zkušenosti nemám, ale viděl jsem dokument, kde vlastně bylo řečený, že pan Havel, prezident Václav Havel, předal Clintonovi, když tady byl, saxofon právě od této firmy.
0: Výroba dechových hudebních nástrojů v závodě Amaty Denak je soustředěna do Kraslic a Hradce Králové. V obou těchto městech má výroba dlouhou tradici, každá z nich však prošla úplně jiným historickým vývojem. Město Kraslice můžeme pokládat za skutečnou kolébku výroby hudebních nástrojů u nás. Smyčcové nástroje se tu začaly vyrábět již na počátku 17. století. Prvním historicky potvrzeným hudebním nástrojařem byl Melchior Lorenz. Při jeho svatbě v roce 1631 ho zapsali do matriky jako Ein Geigenmacher, výrobce houslí. Počet mistrů houslařů vzrůstal, takže už v roce 1669 měli v Kraslicích vlastní houslařský cech. V 18. století začali krasličtí hudební nástrojaři vyrábět také hudební nástroje dechové, napřed dřevěné, pak i plechové. Rozvoj výroby byl tak velký, že se krasličtí pustili i do obchodování s hudebními nástroji. S nastávající oblibou dechových kapel roste poptávka po nástrojích samotných i jejich technické inovaci. Dosavadní způsob práce, kdy mnozí mistři doma vyráběli jednotlivé součástky a polotovary, z nichž teprve zkušení nástrojaři sestavovali hotové výrobky, už přestává stačit. Je čas přejít na tovární výrobu. Koncem 19. století pracovalo v Kraslicích už 11 továren, které zaměstnávaly 300 dělníků. Asi 500 jich byla zapojena do domácí výroby. Ve městě působilo také 16 obchodníků s hudebními nástroji.
8: Kde třeba začíná výroba takového lesního rohu?
9: Do současného podniku v Kraslicích se za Robertem Krobem vydala kolegyně Světlana Lavičková.
10: Tak výroba lesního rohu začíná už přípravy materiálu, kde se musí nastříhat střihy a ty se přivezou sem na korpusárnu.
8: Říkáte nastříhat střihy, jako kdybyste tady střihli na frak.
10: Zní to tak, na plech se narýsuje podle šablony ryska a ta se obstřihne nůžkama elektrickýma. Proto jako stříhárna. Tady se potom dál ten střih zpracovává, aby z toho už tady vlastně odtaď vyšel hotový korpus na lesní roh.
8: Z čeho na ten frak lesních rohů stříháte?
10: Tak na ten, jak říkáte hezky, frak lesních rohů se používá mosazní plech.
8: Ten je už v té přípravně tak krásně naleštěný?
10: Ano, to už je od dodavatele takhle hezky zlatý.
8: Tak kde tady vzniká třeba ten lesní roh?
10: Nejdřív se přiveze střih sem, ten se musí ohnout a zaletovat, ale sem už to přijde vyklepaný, vykulacený a tady se to musí nahladit na formu, která tomu dá ten hezký tvar ozvučníku. Nejdřív se soustruží po tom vyhlazení a potom se smirkuje a pak to jde předleštit. Tady na té korpusárně se dělá korpus neboli ten ozvučník. Korpus se tomu říkal dříve.
8: Procházíme kolem držáků, na kterých jsou základy hudebních nástrojů. Já si vůbec netroufnu odhadnout, jaký.
10: Každý ten hudební nástroj má nějaký takový ozvučník, ale také na první pohled si netroufám říct, který to zrovna je.
8: Já bych řekla, že to jsou prostě mosazné trichtýře.
10: No, mosazné trichtýře, ano.
8: Když teď projdeme sem, tak tady se z těch, dobrý den, z těch trichtýřů dělají ty nástroje?
10: Tady se ten trichtýř, co se osoustruží, obrousí na soustruhu, tak tady se potom ještě brousí na brusných pásech, aby se potom mohlo leštit. Pracovní teď vlastně brousí jednotlivý díly lesního rohu, tak. Je to elektromotor, na kterým je uchycen brusný segment a brousí povrch dílku, který se vyrábí na jiném středisku.
8: Ale to vypadá, že brousí takové věšáčky zahnuté.
10: Věšáčky, to jsou tlakadla, ten hráč mačká tlakadla a tím se převádí ten pohyb na cylindrový strojiva potom.
8: Takže to už je důležitá součást.
10: No všechny součásti jsou důležitý, protože bez jednotlivých dílků by ten hudební nástroj nefungoval.
0: Výroba v Hradci Králové je přímým pokračováním firmy Červený, kterou založil geniální český vynálezce Václav František Červený, jeden z nejvýznamnějších výrobců žesťových hudebních nástrojů v Evropě. Jeho instrumenty byly ceněny, cituji, pro nedostižnou výtečnost v sestrojení, pro výbornou práci, velkolepý zvuk i rezonanci, jakož i pro neobyčejně lehké a čisté ozvání. Konec citátu. Václav František Červený se narodil 27. září 1819 na statku v Dubči u Běchovic. Rodina se brzy přestěhovala do Břežan u Českého Brodu na Kolínsku. Tam Václav František začal chodit do školy. Už tam si oblíbil hru na hudební nástroje. Začal klarinetem, pak přibral hornu, křídlovku a protože byl mimořádně zručný a dovedl opravit všecko, co se porouchalo, dal ho otec na radu pana učitele vyučit netradičnímu řemeslu – nástrojařině. Do dílny nástrojařského mistra Jana Adama Bauera, která sídlila v Praze na Můstku a těšila se v oboru výroby plechových dechových nástrojů velkému uznání, nastoupil Červený ve 13 letech. Ubytování mu poskytl pan mistr, ale stravu si musel vozit z domova, nebo mu ji rodiče posílali po formanech. První rok mu svěřili jenom pomocné práce v dílně a taky býval k ruce paní mistrové. Pan mistr si ale nemohl nevšimnout, že je toho bystrý, šikovný, zvídavý a pilný, proto mu brzy začal zadávat i odbornější úkoly. K oboustranné spokojenosti. V 18 letech mladík vyrazil do světa na zkušenou. Putoval po Čechách, Moravě, Uhrách i Rakousku, sbíral zkušenosti v nástrojařských dílnách ve velkých městech a pak se vrátil do Prahy za mistrem Bauerem. Dlouho tam ale nepobyl. Mistr Bauer nechtěl mít v bývalém žákovi přímou konkurenci a tak mu poradil, aby si otevřel vlastní dílnu v Hradci Králové. A to se taky stalo. Psal se rok 1842. Typ na Hradec Králové nepadl náhodou. V té době to bylo pevnostní město s velkou vojenskou posádkou a další posádky ležely nedaleko, v Josefově a v Pardubicích. K vojenské posádce patří vojenská kapela, to je jasná věc. A ta potřebuje kvalitní hudební nástroje. Červený snad ještě ani nestihl svou první samostatnou dílnu pořádně otevřít a už se mu hrnuly zakázky. A tak musel rovnou najmout zaměstnance, dva vyučené nástrojaře, dva pomocníky a jednoho učně. Opravuje hudební nástroje a začíná s výrobou zcela nových. Z mnoha experimentálních dechových nástrojů pana Červeného jsou dnes už ceněné sběratelské kousky. Tuby, baskřídlovky a další instrumenty, jimž se tenkrát říkalo archaicky zpěvorohy. Václav František Červený získal 44 patentů, dalších 15 patentování nepřihlásil. Všechny se týkaly převratných novinek v oboru výroby hudebních nástrojů. Někdy šlo jen o drobné vylepšení, jindy o zcela nové nástroje. Kornon, labutí roh, baroxyton, tritonikon, armádní pozoun, harcovka, sokolovka, primovka, válcová mašina, zvonový trojec, poštovka, ruské rožky pro pěchotu se zvukovodkami nebo kontrabasová tuba. Tu se strojil jako vůbec první na světě. Co název, to češtinářské pohlazení.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Jak se liší nástroje, které vycházejí teď v 21. století od Cuť z Amáty a nástroje, které vycházely tady z té fabriky, když začínala? A nebo je lesní roh jako lesní roh, fagot jako fagot, trubka jako trubka a vlastně nic se nezměnilo?
2: Já bych řekl, že se asi moc nezměnilo, akorát trošku třeba kvalitnější provedení, jiný materiály, že se zvolili nebo jiná technologie při výrobě těch dílů, takže se zefektivnila výroba. Dříve se dělalo všechno ručně, pilovalo, řezalo, teď on to dělají stroje, takže to jde všechno rychleji.
1: No ale stejně je tady vysoký podíl ruční práce.
2: Všechno se musí dodělat, dobrousit, ne že se dá plech a z toho vypadne nástroj. To jako takhle rychle to nejde.
1: Tady se to ohýbá.
2: Tady se to ohýbá a tvaruje v hydraulických formách. Všechno, co přijde vysoustružený, předbroušený, předleštěný, tak se vlastně lesní roh, protože je zahnutý, tak se musí do toho tvaru dostat. Ten rovný díl se ohne na ohýbačce, ten se zdeformuje.
1: Ten rovný díl toho trichtýře?
2: Rovný díl toho trichtýře. Ten se potom založí do hydraulické formy. Na jednom konci se ucpe, z druhé strany z toho většího roztrubu se dá píst. V hydraulickém lisu se tam natlačí vysoký tlak toho hydraulického oleje a tím se ten tvar hezky nafoukne na formu a tím je pěkně kulatý. A tady vlastně výroba končí a pak to jde zase na předleštění a potom už na montáž dalších dílů toho lesního rohu, aby se na to nakonec dalo hrát.

0: tak je to tombak, tam je větší procento mědi, proto je to červenější odstín. Dále se používá ještě niklová mosas, kde je příměs niklu, takže ta barva není zlatá, ale je stříbrná.
1: A na každý nástroj je jiný materiál?
0: Každý nástroj se může dělat provedení, co si zákazník přeje. Buď to se udělá z mosazy, z pakongu nebo z tombaku.
1: A zvuk těch jednotlivých materiálů je stejný?
0: Ta měď je měkčí než mosaz, takže ten jako asi měkčí zvuk, odhaduju, protože já nejsem hudebník. Tombak je tvrdší, takže má takový ostřejší zvuk, spíš takový heavy metal, jak se říká, no? Že to je takový víc ostrý, no, bych řekl.
2: Když bylo Václavu Františkovi Červenému 24, přišel čas na ženění. Vyhlédl si dceru bohatého mlynáře, Josefu Angelínu Šípkovou. Nevěsta kromě výbavy obdržela věno 1200 zlatých. Novomanželé se mohli přestěhovat do prostornějšího bytu a rozšířit nástrojařskou dílnu. Červený se dokonce pustil i do stavby vlastní slévárny. Se stejnou vervou, jako Václav František vynalézal, mu Josefa Angelína rodila děti. Rok co rok přibyl do rodiny nový přírůstek. Celkem 12 dětí, z nichž 2 zemřely v útlém věku. Chod domácnosti ležel na Josefě, zatímco otec, jak to tenkrát chodilo, se dětem v útlém věku věnoval sporadicky. Většinu času trávil ve své dílně nebo na cestách. A pak se naplnili dny otce Václava Františka, starého pána Jana Červeného. Na smrtelné posteli žádal syna, aby dohlédl na bratra, o 6 let mladšího bouřliváka Františka. Václav se snažil tátovi vyhovět, svého bratra zaměstnal v dílně, ale uhlídat se mu ho nepodařilo. V 48. roce se František aktivně zapojil do chodu revolučních událostí a spolu se svým kamarádem Vojtou Náprstkem byl donucen uprchnout do Ameriky. Starší bratr ho vybavil penězi na cestu. Věřil, že mu bratr bude v zámoří pomáhat s obchodem, hodně si sliboval od exportu svých hudebních nástrojů do Spojených států, ale ze spolupráce sešlo. Obchodní partnerství přes oceán se nezdařilo, údajně kvůli rozdílnosti povah obou bratrů.
1: Vystoupili jsme o patro výš a tady se to všechno dává dohromady.
0: Jsme na dílně vlastně, kde je velká lištírna, ruční lištírna a první montáž. Vyleští se co nejlíp, pak se to smontuje, sletuje, celý nástroj se doleští na ten vysoký lesk.
1: Ale tady už procházíme kolem spousty nástrojových polotovarů.
0: Sem se soustředí všechny ty díly, které patří na ten nástroj a tady to mistři nástrojaři dají dohromady už do podoby hotového nástroje. Ale ten nástroj se potom musí ještě dodělat tak, aby byl hratelný.
1: Z jednotlivých dílů se vyrobí nástroj, který už vypadá jako hotový, ale vlastně hotový není.
0: Ale ještě není hotový, protože ty strojiva se musí zaběhat a doštelovat, aby to prostě hrálo. Tak máme zrovna to štěstí, že se montujou lesní rohy, přijde strojivo a tady pan Balada.
1: Strojivo, co je to strojivo?
0: Tady ten díl, kde se potom otáčí, kde pak budou klapky. Hráč, když zmáčkne klapku, tak tady ve strojivu se změní průchod toho vzduchu, takže se vlastně prodlouží vzduchový sloupec a tím se sníží tón.
1: No a kdy se konečně už přesvědčíme, jestli to hraje?
0: No, to bude až ve 3. patře, kam to přijde už nalakovaný, nebo nastříbřený, nebo podle povrchní úpravy, která se dělá. A tam teprve se to všechno rozběhá a odladí.
2: Koncem první poloviny 19. století ochromila chod prosperující firmy epidemie cholery. Několik dělníků nemoci podlehlo, zaučení nových potřebovalo čas. Přesto se Václav František Červený rozhodl nabídnout kolekci nástrojů na světovou výstavu v Londýně. Možné vystavovatele z českých zemí vybírala přísná komise. Ta vyjádřila s kvalitou červeného nástroju naprostou spokojenost a přidala své doporučení. Tehdy sice kolekce nezískala žádnou z cen, účast však červenému přinesla nedocenitelné zkušenosti. Od té doby svou práci na různých výstavách

0: vách předvádí pravidelně. Nové zakázky se jen hrnou. Červený vyzbrojil svými nástroji královský bavorský 14. pěší pluk v Norimberku, hraje na ně španělská královská vojenská hudba, znějí na Kubě, na Ukrajině i v zakavkazském Rusku. Firma chrlí 400 nástrojů ročně, tedy víc než jeden denně. A to vše zvládá pouze s 11 zaměstnanci a 3 učni. Je třeba dílnu opět rozšířit. Červený proto s finanční podporou své manželky kupuje dům na Hradeckém Malém náměstí. Tam, na rozlehlém dvoře, vznikají nové výrobní prostory. Neustále zdokonaluje a vynalézá. Každý rok přichází s něčím novým.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Ve francouzských novinách z roku 1867 se píše.
2: Mezinárodní soutěž odhalila relativní méněcenost našich domácích francouzských vojenských hudeb. Je důležité pátrati, jaké jsou toho příčiny. Před nějakým časem prohlásil skromný pan Sax, že bez jeho proslavených nástrojů není pro vojenské hudby žádné záchrany. Ve výstavním paláci za bouřlivých výkřiků opakovat a bravo aplaudovalo 25 000 posluchačů obdivuhodným cizím vojenským sborům, které byly naprosto bez vynálezů pana Saxe. Obecenstvo, umělci i sám císař Ludvík Napoleon III. Byli při produkci v Tillerie frapováni mohutností rakouských a pruských hudebních sborů, zvláštní krásou jejich tónů, krátce jejich zřejmou nadřazeností.
1: Dozajista na tom měl zásluhu Václav František Červený. Na jiné nástroje než na ty od něj totiž rakouští ani pruští vojenští muzikanti nehráli. A pan Sax jistě nebyl rád. Belgičan Adolf Sax, po němž se jmenuje jeho vynález saxofon, a Václav František Červený vedli po celý život odborné spory. Kapely francouzské armády jsou nejlepší v Evropě od té doby, co používají mých výborných nástrojů, prohlásil opravdu velice skromný pan Sax.

0: Tady už se vdechne nástroj život.
1: Tady jsme na středisku, kde se všechno rozchodí, aby to všechno běhalo tak, jak má. A potom dojde k tomu hlavnímu, ten nástroj přehrát, jestli ladí. Když tak by se musel potom doladit nějakým způsobem. To už ale umí ty mistři tady, co tady pracují, doladit nástroj.
0: Teď právě je tady nová trumpeta?
1: Je to křídlovka, má to vlastně cylindrové strojivo, jako má lesní roh. Takže za chvilku, až se pracovník připraví, tak uslyšíme.
0: Má dokonce na rukou bílé vlastně, rukavice.
1: Ten nástroj poprvé vyloudí zvuk.
0: A proč má ty bílé rukavice?
1: No, aby to neosahal kvůli
0: otiskům prstů.
1: Otiskům prstů, tak. Protože vlastně třeba někdo má agresivní po.

0: Spokojenost s křídlovkou.
1: Pěkný zvuk.
0: Dobře hraje.
1: Jako všechny naše nástroje.
0: Tak a teď budeme svědky zase jedné premiéry. Poprvé se ozve z brusu nový saxofon.

0: Na takovýhle saxofon od vás samozřejmě hrál Bill Clinton v Redutě?
1: Tady vlastně dostal jako dárkem od nás, takže proč by za to nezahrál, že jo, když umí?
0: Ono by se řeklo, že Amati vyrábí jenom žestové nástroje, ale to vůbec není pravda.
1: Tady v Amati se vyrábí i klarinety, fagoty, kontrafagoty. To jsou vlastně dřevní nástroje, takže od plechu to má dost daleko.
0: To znamená, že když to přeženu, tak sem do továrny vyjede kmen a vyjede klarinet?
1: Takhle kmen přímo ne, ale kupují se přímo přířezy od firem, které se tím zabývají zpracováním toho dřeva a už to je předsušený trošku. Takže kmen by bylo moc mokrý, no. Tady se nedá vyrábět z mokrýho dřeva.
0: Jaký druh dřeva používá se třeba právě na ty klarinety?
1: To jsou ty černý nástroje, to je ten grenadil a potom fagoty se vyrábí z javorového dřeva vysokohorského, aby měl prostě dřevo stejnoměrné hustoty, aby měl ten zvuk dobrý.
0: Hovořili jsme o tom, že se v Amati vyrábějí i ty dřevěné nástroje, klarinety. No tak určitě nemůžeme vynechat i zvuk tohoto nástroje. Z brusu nového samozřejmě. A z čeho je vyrobený konkrétně třeba tenhle klarinet?
1: Tak klarinet vlastně, to se vyrábí, jak už jsem říkal, z grenadilu. To je vlastně jihovýchodní Afrika, to dřevo. Tvrdý dřevo, černý dřevo, takže se to akorát leští. Někdo říká, že klarinet je z ebenovýho dřeva, což je vlastně to samý jako grenadil.
2: Václav František Červený byl vlastencem v tom nejryzejším slova smyslu. Přátelil se s Janem Nerudou, Václavem Klimentem Klicperou či Františkem Škroupem. Právě Neruda v jednom ze svých fejetonů napsal: Červený vynalézá pořád něco. On vynalézá už přes 30 let, pokoje si nedá. Je to v tom jakási tvrdošíjnost, která se ostatně jeví také v tom, že netrpí a nestrpí, aby byl vedle něho někdo lepší. Ve Vídni překonal Vídeň, v Paříži překonal Paříž, kde byla v Evropě nějaká výstava, Červený vynikl na ní co první. Červený to je ten, co tvrdí muziku. Když Richard Wagner hledal nástroj, který by zahrál úvod jeho série Prsten Nibelungův, připsal do partitury jednoduše Tuba Červený.

Od roku 1876 se název firmy mění na Václav František Červený a synové. Otec si v ní ponechává rozhodující postavení. Hradeckou továrnu poctí osobní návštěvou císař František Josef I. a propůjčí jí titul CK dvorní dodavatel. A tak firma vyrábí Kaiser Bariton, Kaiser Euphonium a Kaiser Tubu. Prakticky beze změn a stejným způsobem se vyrábějí dodnes. A státní zakázky se jen hrnou. Červeného továrna už dávno není žádná dílnička. Je to průmyslová továrna s 10-hodinovou pracovní dobou od pondělí do soboty. Funguje v ní nemocenská pokladna, dělníci mají úrazové pojištění, do továrny pravidelně docházel závodní lékař. Dělníci se dokonce rozhodli, že nevyužijí nabídky na prvomájové pracovní volno. Prohlásili, že se nezúčastní žádných demonstrací, protože se na všem s panem majitelem vždycky domluví. Václav Červený a synové se rozhodli založit na oplátku pro zaměstnance penzijní fond. V továrně se nikdy nestávkovalo, pracovní úrazy byly zcela ojedinělé a prakticky žádná fluktuace. Václav František Červený zemřel v roce 1896. Rodovou tradici nesli nejen jeho děti, ale i příslušníci dalších generací. Jeho vnuk, doktor Jiří Červený, byl zakladatelem slavného kabaretu Červená sedma. Pravnučkou Václava Františka Červeného je světoznámá pěvkyně Soňa Červená. Během druhé světové války mnohé výrobny hudebních nástrojů zanikly. V září roku 1945 bylo v Kraslicích ustaveno družstvo výrobců a dalo si název Amaty. Po komunistickém puči byl podnik znárodněn a byly k němu připojeny některé další firmy s tradicí v oboru, včetně firmy Václav František Červený a synové. Kraslice se staly hlavním místem výroby dechových a bicích nástrojů v Česku. Po privatizaci v roce 1993 přibyl k názvu Amaty dodatek DENAK, zkratka pro dechové nástroje Kraslice.

S Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

Vlaštovko, leď přes čínskou zeď, přes písek pouště Gobi. Oblétni zem, přileď až sem.

jim líp. Zeptej se plameňáku, kdo závidí, nic nevidí z té krásy spod oblaků.

Vlaštovko, leď rychle a teď, nesu tři zlaté groše. První

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Opatření vlády na regulaci cen pohonných hmot začnou platit tento týden. Hlavní silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra uzavřou opravy. Hokejisté Sparty v dohrávce nejvyšší soutěže podlehli doma Karlovým Varům. A zítřejší počasí podobné tomu dnešnímu, tedy převážně slunečno, maxima kolem 23 stupňů. Zprávy a Ota Nehasil, pěkný sváteční večer. Tento týden opět začne platit regulace cen pohonných hmot. Minulý týden o tom rozhodla vláda. Od začátku října budou zastropované marže obchodníků na 2 korunách a 50 haléřích na litr. Sníží se spotřební daň na naftu a ministerstvo financí bude každý všední den určovat maximální přípustné ceny. Jedná se o stejná opatření, která platila na jaře.
2: Kabinet také schválil mimořádnou sektorovou daň pro rafinerie. Platit má letos a příští rok. Ministerně financí Alena Schillerová z hnutí ANO to obhajuje vysokými výnosy rafinérií.
3: Sektor, který profituje z globálního nárůstu rafinérských marží, které jsou podle nezávislých mezinárodních organizací na rekordních úrovních.
2: Podle šéfa opoziční ODS Martina Kupky může mít daň opačný efekt.
4: Může přinést další problémy, nejen právního charakteru, ta rafinérie si to bude kompenzovat na zvýšených cenách.
2: Výnos daně by podle kabinetu mohl vykompenzovat ostatní opatření. Josefína Báčová, Český rozhlas.
0: Frekventovanou silnici první třídy mezi Přerovem a Hulínem zítra obsadí dělníci. Měsíc ji budou opravovat v úseku od Lověšic po nájezd na dálnici D1. V době prací bude silnice uzavřená, potvrdil to mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
5: Oficiální objízdná trasa je stanovena přes Přestavlky a Horní Moštěnici. Zákaz vjezdu na stavbu urychlí práce a sníží celkové náklady, vyčíslené na podle smlouvy 44 milionů korun. S opravou jsme čekali až na otevření dálnice D1, která pojme většinu provozu.
0: V Plzni je velký zájem o komentované prohlídky fotbalového stadionu v Štruncových Sadech. První termíny letošní novinky byly rychle obsazené. Městská společnost Turismus Plzeň proto podle Heleny Mařanové připravuje další, a to na termíny, kdy fotbalisté domácí Viktorie hrají zápasy venku.
6: Na říjen připravujeme hned 2 termíny, a to 18. a 28. října, a potom další série prohlídek se uskuteční 1. listopadu. V ten den se vždy těch prohlídek koná několik.
1: Sport.
0: Hokejisté pražské Sparty prohráli také druhý zápas na domácím ledě v této sezóně. V dohrávce 5. kola extraligy podlehli Karlovým Varům 0-1. Pražané přitom měli v utkání několik vyložených šancí, ale neproměnili je. To ale nebyl podle útočníka Jiřího Sekáče největší problém ve hře domácí Sparty.
7: Máme jako tutovky, ale myslím si, že nejsme dost zdraví a nejdeme dost do brány. Nechceme platit tu daň za cenu těch špinavých gólů. Čekáme, že nám to tam napadá z těch vyložených šancí, což jakmile se to nestane, tak to takhle, no.
0: Karlovy Vary se po výhře posunuli na 4. pozici, Sparta se naopak propadla na 7. místo. Už zítra Pražany čeká další extraligový zápas, tentokrát na ledě v Hradci Králové.
1: Počasí.
0: Dnes večer a v noci na úterý čekáme v České republice převážně jasno nebo skoro jasno, ojediněle mlhy. Nejnižší teploty nad ránem budou většinou mezi 12 a 7 stupni, při sklidnění větru kolem 5, ojediněle také přízemní mrazíky. Zítra přes den bude velmi podobně jako dnes, tedy jasno, v Čechách přechodně až polojasno, zpočátku ještě ojediněle mlhy. Zítřejší maxima většinou mezi 20 a 24 stupni. Mírný vítr od jihovýchodu bude večer postupně slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D10 z Prahy do Mladé Boleslavy za sjezdem na Brandýs nad Labem se srazila 2 osobní vozidla. Nehoda je na 13. kilometru, jeďte opatrně, vytváří se tam kratší kolona. Stále také pozor na jihu Moravy, kde zůstává uzavřená silnice 55 u Hodonína na trase Břeclav Strážnice. Uzavírka je po nehodě 2 osobních vozidel, objížďka vede přes Hodonín. Tolik informace z dopravy, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Pěkný večer a příjemný poslech.
1: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak jsem tu zas v tom archivním rozhlasovém zákulisí abych vám představil další hvězdu na pomyslném jevišti divadla pro vaše uši. A nebo víte co? Proč by to za mě pro jednou nemohl udělat někdo jiný, třeba Valdemar Matuška?
9: Paní Jarka Adamová, členka ABC, neboli městských divadel pražských. A moje přítelkyně.
10: Za to ti děkuji.
9: A ještě mám pro tebe růže.
10: Krásný. Budou se mi asi hodit.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidím ji před sebou s neodmyslitelnou cigaretou a přísným pohledem, jako by říkala, na co se mě tenhle mladíček s mikrofonem může ptát. No, tak si pamatuju herečku Jaroslavu Adamovou, když jsem ji poznal poprvé, ponejprv kdysi při natáčení v pražském divadle ABC, už je to dávno. Nemohl jsem tenkrát dostat z hlavy nějakou její čarodějnici, z které šel strach, tak skvěle zahranou v televizní pohádce. No a teď tu byla přede mnou a já, strémovaný, jsem jí měl zpovídat. No to se ví, moc mi to nešlo. To Miroslav Horníček jako celoživotní přítel a kamarád Jaroslavy Adamové jí byl svého času mnohem lepším společníkem.
2: No, já se ti musím přiznat, že dost nerada vzpomínám, jak dlouho koho znám, nebo co kdy bylo.
3: Tak to zapři.
2: Ne, tohle to nemůžu zapřít. Já to vím přesně, že tebe znám od roku, Mirku, 640.
3: To jsem tě vozil v kožárku ještě.
2: Ale děti, ty jsi strašně roztomilej, vůbec to není pravda. Bylo to, když si vzpomínáš, začal Pepek Šmída dělat divadlo v Mozarteu. A tam my jsme se poprvé potkali ve hře Bontempelliho
3: Cenerentola,
2: neboli Popelka, tenkrát se to tak užíval se tento název. A tam jsme se poprvé setkali, ty jsi hrál prince a já jsem hrála tu Popelku. No tak to ale radši už to nepočítej, kolik.
3: Ne, já to nevím, já bych to ani nespočítal, i kdybych chtěl.
2: To jsem ráda, já taky ne.
3: Kterým roce si poprvé pocítila něco jako, jak bych to řekl, něco jako touhu hrát divadlo? Jako dítě?
2: Jako dítě nevím, ačkoliv zrovna tuhle nedávno jsem přišla na nějakou fotografii, protože Sokol třeba, já jsem byla Sokolka taky, víš. Sokol pořádal takový dětský představení a hrávali se tam pohádky. A já jsem zrovna nedávno přišla na takovou fotografii, nevím už o čem to bylo, ale tam jsem se poznala, že jsem tam hrála vodníka. Hrála jsem vodníka, měla jsem nějaký zelený hábity a takovýhle nějaký zelený a červený botičky a takovýhle věci. Ale myslím si, že tohle nebyl vůbec prvopočet toho, že bych snad uvažovala o divadle, protože tenkrát jsem to spíš brala opravdu jenom takovou hru a zábavu a tak. Ale přišlo to trošku později. Myslím, že až v té době, kdy mě začaly zajímat básničky. Mm-hmm. Takže takhle já jsem přišla nějak na to přes tu poezii.
3: Že jsi doma začala nahlas?
2: Já jsem si doma nahlas začala číst básničky a teď jsem si říkala, tohle to se mně líbí a jak bych to třeba, já nevím, mohla říct, nebo co to ve mně vzbuzuje emotivního. A myslím si, že tohle to byl skutečně spíš takovej prapůvod, ta četba těch básní. No a pak už jsem jednoho krásného dne, to už si taky nepamatuju, kolik mě mohlo být, možná tak kolem 14, 15, jsem řekla svojí mamince, že jestli by to šlo, že bych hrozně ráda chtěla jít k divadlu. A já, pokud jsem u toho divadla a pokud jsem se vůbec k němu dostala, tak musím říct, že za to děkuju jenom mojí matce. Protože moje matka asi mě moc milovala, nebo jestli to bylo dobře nebo špatně, já si myslím, že to bylo dobře. A ta byla ochotna udělat jako cokoliv pro to.
3: Prosím tě, kdo třeba v té době tě z hereček přilákal, přitáhl, okouzloval, inspiroval?
2: Já jsem možná ještě zapomněla říct, Mirku, to, že nevím, já už si, jak říkám, s číslama, já jsem na štíru, takže nemůžu říct přesně rok, ale vím, a možná, že to bylo ještě v té době, než jsem na tu konzervatoř šla, ale že jsem viděla v Národním divadle představení Macbetha. Mm-hmm.
3: Scheinflugová.
2: A paní Scheinflugová hrála Lady Macbeth. Já do dneška tam vidím, takhle byly, já už myslím, nevím, jestli to dělal Hoffman, nebo kdo dělal výpravu, tam byly takový schody nějaký a do dneška vidím, jak paní Scheinflugová šla a říká ten monolog
3: o těch krvavých rukou
2: a o těch, a já se na to takhle čuměla, říkala jsem, tohle bych chtěla jednou hrát. Tohle bych chtěla jednou hrát. Tak jak ti říkám, nevím přesně, jestli to bylo před tou konzervatoří, nebo už, když jsem chodila třeba do prvního ročníku, nebo něco takového, ale vím, že tohle to bylo jedno z prvních profesionálních představení, které na mě takhle nějak hrozně hluboce zapůsobilo, že si ho pamatuju do
3: toho. A když jsi tady mluvila o herecké škole Emila Františka Buriana, zažila ty si Déčko předválečně ještě v těch jeho slavných představení?
2: Já jsem viděla v Déčku Škola základ života. Mm-hmm. Pak jsem viděla Manon.
3: Takže ty jsi se vlastně díky mamince dostala na konzervatoř. Ne, že by si za tebe přimlouvala, jestli jsi se prosadila sama, ale pomohla ti.
2: No pomohla mě. Pomohla mě, no a tak já, říkalo se to, teď budu asi trošku namyšlená, ale vždycky se říkalo, že ta Adaminka, že prostě prej to byl na té konzervatoři talent.
3: Ano, no vidíš, ano. Já to slyšel dřív, než jsem tě poznal, od Vlastíka Brodskýho.
2: No.
3: Takže já jsem sice ten pojem konzervatoř taky znal, ale nikdy bych to nebyl vyslovil. Já jsem dělal, samozřejmě voléta dřív to bylo u mě, že jo, ale dělal jsem přijímačku na učitelský ústav. Nevzali mě. A já jsem v takové brožůrce přijímací zkoušky na odborné školy četl o přijímačkách na konzervatoř. A doma před rodičema jsem říkal, tady jsou taky hele, přijímačky na konzervatoř. No. Ale nikdy bych nebyl řekl, co kdybych to zkusil, nebo tak to by byl řev smíchu u nás, jo? To mám vyloučeno.
2: No vidíš, to je maminka nebo otec, na to měli asi jiný názor.
3: Úplně jiný názor, no. To byli obchodníci, no. Živnostníci, já to přiznával i v dotaznicích tenkrát. Takže to mě vůbec nenapadlo. A teď bych se zeptal takhle, když jsi se stala posluchačkou konzervatoře, což se stává posluchačkám konzervatoře, nezměnila si třeba svůj názor na určité hodnoty, dejme tomu, že by si by najednou řekla, tak jak to hraje paní Šajnflugová, to bych zahrála taky. Víš, to v prvním ročníku konzervatoře tyhle pocity se dostavují.
2: No, Mirku, to jsi mě vůbec neměl tuhle tu otázku pokládat.
3: Já se ptám, promiň.
2: Nikdy, jo? Nikdy v životě. Podívej se, my jsme potom jako konzervatoristi jsme statovávali v Národním divadle a my jsme věčně seděli v kulisách.
3: A dívali se
2: na pana Štěpánka, na pana Hegra, na paní Šajnflugovou, na všechny velký herce. Nikdy nezapomenu na ty osobnosti, pan Plachý, paní Íblová, pan Pešek a spousta ještě dalších a dalších těch lidí.
3: Jmenuješ tady pana Plachý a paní Íblovou. Já jsem v té době byl v Plzni u divadla první rok a najednou nám přišlo oznámení, že se hraje Jón Gabriel Borkman, a že přijede hostovat Jiří Plachý, paní Íblová a paní Helena Frýdlová.
2: Ano.
3: A ty menší role těch tehdy mladých obsadili námi z Plzně. Že jo? Hrála tam nějaká Vlasta Černohorská a já, no tak jsme prostě hráli. Já jsem hrál syna Jiřího Plachýho. Hmm. Na jednu zkoušku jsme to dělali, večer se to hrálo, že jenom tak honem tam. A tam jsem poznal, co to je pedagog. Ten Plachý přišel samozřejmě sirku v puse, že jo, zastrčenou takhle, zdvižený límec, ano. A jen tak usikával, ukazoval hlavou, kam tohleto. Paní Frýdlová byla velice nervózní, ta trpěla, jakmile jsme přešli špatně nebo něco, že pospíchá, že to nezvládneme do večera. Tak. Když to paní Íblová nás velice klidně a moudře vedla.
2: A takhle nás vedla na té škole taky.
3: Jo.
2: To víš, mládí je svým způsobem ke stáří, nechci říct krutý, ale prostě ho tak nějakým způsobem ho koriguje. Nebo tak, taky jsme si říkali, když nás dělali jsme nějakou básničku Štědrý večer a ona vždycky trvala na tom verši a tady ano. Má být důraz a ten verš končí tady a druhý verš začíná tady. A taky jsme si říkali, starý, ježiš, co ona to. Jenomže, když člověk potom sám se dostane k tomu divadlu a sám taky svým způsobem dospívá a stárne, tak si vzpomíná na to, co ta pro mě vynikající profesorka paní Íblová v tom mládí znamenala. Co mě všechno naučila.
3: No já vzpomínám na ten den, na tu jedinou zkoušku na toho Borkmana, Ale řeknu ti, když nastal večer, jo, a když ten plachý na mě na jevišti kouk, tak jsem byl jako kuře před hadem najednou, protože on, jak dopolne byl ležerň a takový jako hostejný, by se řeklo, tak najednou večer se podíval tak, že já myslel, že upadl.
2: Ano.
3: A víš, co bylo zajímavé? Tam jsem poznal už rozdíly v jaksim z odpuštění mezi mladýma hercema. Ta kolegyně, která byla nadšená tím, že s náma bude hrát mistr Plachý a paní Íblová a Frýdlová, jo, tak ani jednou se nedívala ze zákulisí na ně. Hmm. Ta odešla. Ano. Já tam stále jak blbec přičarovaný.
2: No proto ti říkám, to jsme dělali my všichni, no ano, když jsme stáli v těch najednou sufitách. Člověk hltal, jak to ten Štěpánek řekne. Jak to, já mám jednou moc pro mě milou vzpomínku, když jsem hrála, můžu-li to tak říct, s panem Štěpánkem. Myslím, že se to jmenovalo Člověk Odysseus a hrálo se to už za války. A tenkrát jsem tam dostala roli. Italský chlapec, to bylo napsané v programu. A měla jsem jenom v určitý situaci kleknout před panem Štěpánkem a říct mu, ty jsi Odysseus, náš král. Pan Štěpánek mě položil takhle ruku na hlavu, jsem se na něj podívala a on pravil, ty jsi mě poznal. A ve mně se rozlilo takový blaho, který cítím snad do dneška.
3: Ano, ano, ano.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Nejenom díky bohaté paměti rozhlasového archivu si dodnes můžeme vychutnávat herecké mistrovství paní

0: překvapení, Ivane Vasiljeviči. Jak se máte?
1: Děkuji. A jak vy?
0: No, žijeme po lehoučku, jen tak, tak. A sedněte si.
1: Děkuji.
0: Však jsme si tuhle říkali, že od vás není hezké na sousedy tak zapomínat. Ale co pak, drahoušku? Co pak tak oficiálně ve fraku, v rukavičkách? Jedete někam?
1: Ale ne, ne, jen k vám, Stěpane Stěpanoviči.
0: A proč ve fraku?
1: Totiž, abyste rozuměl, vážený Stěpane Stěpanoviči, přijel jsem k vám, abych vás obtěžoval. Totiž mám k vám velkou prosbu, odpusťte, jsem rozčílen, nevím skutečně, jak bych...
0: Oč běží, drahoušku?
1: Vážený Stěpanoviči, promiňte, Stěpane, skutečně se omlouvám, Stěpane Stěpanoviči, ale zkrátka a dobře, vy jediný mi můžete pomoci, i když samozřejmě jsem si nijak, já vím, že vlastně nemám právo žádat vás o takovou
0: ale
1: věc.
0: Načtí okolky, drahoušku, mluvte k věci, o co jde?
1: Ano, hned, tedy jde o to, přišel jsem... požádat o ruku vaší dcery Natalie Stěpanovi.
0: Ivane Vasiljeviči, opakujte to ještě jednou.
1: Ano.
0: Slyšel jsem dobře?
1: Ano. Mám čest žádat vás o ruku.
0: Drahoušku. Jsem tak rád. No, požehnej vám pambu, oběma. Ale co tu stojím jako pařec, zavolám Natašu.
1: Stěpane... Stěpanoviči, mohu doufat.
0: A doufa. Buďte bez starosti, drahoušku. Natašo, hned jí zavolám. Natašo!
1: To je zima. Já se třesu jako před zkouškou. Ne. Hlavní je odhodlat se. Kdo dlouho uvažuje... a čeká na ideál nebo na skutečnou lásku, nikdy se neožení. To je zima. Natalia Stěpanovna je výborná hospodyně. Není nehezká, má vzdělání, co bych chtěl víc. Mně už je 35 a hlavně potřebuji pravidelnou životosprávu. To moje srdce. Jak se jen trochu rozčílím, už mi bije až v krku. V hlavě mi hučí dech. Nemůžu popadnout a nejhorší to mám se spaním. Lehnu si, začnu usínat a najednou v levém boku něco mě sevře. Chňap. Tady. Tadyhle. Jakoby mě tam žhavým železem. Vyskočím z postele, běhám jako šílený po pokoji, nemůžu popadnout dech a jen si lehnu, začnu usínat, zase mě to v boku chňap. A tak třeba 20krát...
2: Ivane Vasiljeviči,
1: ne.
2: To jste vy. A papá povídá, jdi, přišel kupec se zbožím. Buďte zdrav, Ivane Vasiljeviči.
1: Ruku líbám, Natalio Stěpanovno.
2: Odpusťte, jsem v zástěře, ale čistíme hrášek na sušení. Proč pak jste u nás tak dlouho nebyl?
1: Já jsem...
2: Sedněte si.
1: Děkuji.
2: Nechcete čaj?
1: Ne, děkuji vám.
2: Tak cigaretu. Tady jsou sirky.
1: No, děkuji, Natalio Stěpanovno, nebudu kouřit.
2: Co říkáte tomu počasí? Včera takový liják a dneska zase tak krásně.
1: No vidíte co.
2: Začali jste už kosit sena? Já už jsem začala a teď se bojím, aby mi to neschnilo. Asi jsem měla počkat, co říkáte.
1: No...
2: Ale proboha, vy jste ve fraku? Co to znamená? Jdete snad na bál?
1: Ne.
2: Ale sluší vám to.
1: Ano.
2: A co pak, že jste se tak vystrojili?

0: Ojej.
1: Víte, Natalio Stěpanovno, jde o to. Rozhodl jsem se, prosím vás, vyslechněte mě. Možná, že se budete zlobit, ale já jsem...
2: Oč běží? No, no tak.
1: Budu stručný. Jistě víte, vážená Natalio Stěpanovno, že já již dávno, od samého dětství mám čest znát vaši rodinu. Moje nebožka tetička, po které, jak radšíte vědět, jsem zdědil statek, si vždycky hluboce vážila vašeho otce a nebožky maminky. Rod Lomovových a Čubukových vždy býval v nejpřátelštějších a možno dokonce říci v příbuzenských vztazích. K tomu ještě, jak radšíte vědět, se moje pozemky, promiňte, ale těsně dotýkají vašich. Radšíte-li se upamatovat, moje volí loučky hraničí s vaší Březinou.
2: Ale odpusťte, že vás přeruším. Jaké moje volí loučky?
1: Moje volí loučky, prosím.
2: Volí loučky jsou přece naše.
1: Ne, prosím, vážená Natalio Stěpanovno, moje.
2: A odkdy jsou vaše?
1: Jak to, odkdy? Mluvím o těch volých loučkách, které vnikají klínem mezi vaši Březinu a spálená blata.
2: No ano, ano, ano. A ty jsou naše.
1: Ale nikoliv, vy se mýlíte, vážená Natalio Stěpanovno, ty jsou moje.
2: Ale jak pak dlouho jsou vaše?
1: Jak dlouho? Pokud se pamatuji, byly vždycky naše.
2: Ale to nemyslíte vážně.
1: Ale v pozemkové knize je to černé na bílém. Volí loučky byly kdysi sporné, to je pravda, ale teď každý ví, že jsou moje. Je sice pravda, že babička mé tety propůjčila tyhle volí loučky na neurčitou dobu a bezplatně v užívání sedlákům dědečka vašeho otce za to, že pálili pro ní cihly. Sedláci dědečka vašeho otce užívali louček bezplatně asi 40 let, no a tak přivykli si počítat je jakoby za své. Potom však, když
2: ne,
1: se stav...
2: Ne, ne, ne, je to docela jinak, než říkáte. Můj dědeček i pradědeček byli přesvědčeni, že jejich pozemky sahají až ke spáleným blatům, což znamená, že volí loučky byly naše. Ale... a nemá smysl se o tom hádat.
1: Ukážu vám listinu, Natalio Stěpanovno, ve které je jasně...
2: Vy si ze mě děláte blázny? Nebo co? Držíme pozemky víc než 300 let a najednou se nám oznámí, že nejsou naše. Ivane Vasiljeviči, odpuste, ale já nevěřím vlastním uším. Víte, mně nejde o ty louky, jejich všeho všudy 5/10 stojí nějakých 300 rublů, ale mně jde o právo a spravedlnost, ne?
1: Vyslechněte mě, snažně vás prosím. Sedláci dědečka vašeho tatíčka, jak jsem už měl čest vám vyložit, pálili pro babičku mé tetičky cihly. Tetičina babička jim chtěla udělat radost.
2: Dědeček, babička, tetička, zkrátka a dobře, loučky jsou naše a hotovo.
1: Moje, prosím.
2: Ne, naše. A můžete si oblíct třeba 10 fraků a mluvit 2 dny, loučky jsou naše. Naše, naše, naše, naše, ať se vám to líbí nebo ne. Ivane Vasiljeviči, já cizí nechci, ale svoje nedám.
1: Já, Natalio Stěpanovno, loučky nepotřebuji. Mně jde jenom o princip. Jestli dovolíte, daruji vám je.
2: Co jste to řekl? Já vám je mohu darovat, protože jsou moje, Ivane Vasiljeviči. Zatím jsme vás pokládali za dobrého souseda, přítele. V loni jsme vám půjčili mlátičku a sami jsme pak museli mlátit až v listopadu a vy s námi jednáte jako cikán na jarmarku. Chcete mi darovat můj vlastní pozemek? No dovolte, to přece není po sousedsku. Podle mého mínění je to drzost.
1: Tak podle vás jsem tedy lhář a podvodník. Milostivá, nikdy jsem si žádné cizí pozemky nepřivlastnil a nikomu nedovolím, aby mne z toho obviňoval. Volí loučky jsou moje.
2: To není pravda, naše.
1: Moje.
2: To není pravda. Ještě dneska pošlou naše lidi kosit na ty moje volí loučky.
1: Co prosím?
2: Ještě dneska tam budou naši chlapi.
1: A já je vyhodím.
2: Jen se opovažte.
1: Volí Loučky jsou moje. Rozumíte? Nekřičte, moje.
2: Nekřičte, prosím, nekřičte.
1: Moje.
2: Můžete si křičet a chroptět zlostí u vás doma, ale tady prosím, abyste se choval slušně.
1: Kdybych, milostivá, neměl nemocné srdce, promluvil bych s vámi jinak. Volí loučky jsou moje.
2: Naše.
1: Moje.
2: Naše.
1: Moje.
0: Co je to? Papa. Co se to tu děje?
2: Papa, prosím tě, vysvětli tomuto pánovi, čí jsou volí loučky. Naše nebo jeho?
0: Drahoušku, loučky jsou naše.
1: Ale povolte, Stěpane Stěpanoviči, jak by mohly být vaše. Mějte aspoň vyrozum. Babička mé tetičky postoupila loučky v dočasné bezplatné užívání sedlákům vašeho dědečka. Sedláci užívali pozemku 40 let a zvykli si na ně jako na své. Když se ale objevil pravý stav...
0: Dovolte, drahoušku. Je pravda, že o loučky byl tehdy spor? Ano, ano. Ale teď každý ví, že jsou naše. Patrně jste neviděl mapy.
1: Ale já vám dokážu, že jsou moje.
0: Nedokážete.
1: Nikoliv, dokážu.
0: Drahoušku, nekřičte tak. Křičet to umí každý. Já nechci cizí, ale nevzdám se svého. A jestli nepřestanete, tak ty zatracené loučky dám radši mužíkům, než vám. Tak.
1: No, vy nemáte právo rozdávat cizí majetek. To nemůžete.
0: Já vím moc dobře, co můžu a co ne. Jsem dvakrát tak starý jako vy a prosím vás, abyste mě nepoučoval.
1: Vy si myslíte, že jsem idiot? Děláte si ze mě blázny, můj pozemek je najednou váš. Tohle dobří sousedé nedělají, Stěpane Stěpanoviči. Vy nejste soused, vy jste... uzurpátor.
0: Cože?
1: Co jste to řekl?
2: Papa, hned pošli na volí loučky sekáče.
1: Co jste to řekl, pane?
2: Volí uzurpátor. Loučky jsou naše a já neustoupím. Ne a ne a ne a
1: tak
2: ne a ne.
1: Tak to uvidíme u soudu.
0: U soudu?
1: Ano, dokážu vám, že jsou moje.
0: Jenom mě žalujte. Klidně mě žalujte.
2: Klidně.
0: To jste celý vy, soudice. Jste pletichářská povaha.
2: Pletichářská
0: celý váš rod byl takový.
1: Prosím, abyste neurážel můj rod.
0: Ano, ano, sudiči.
2: Tak.
0: Jeden vedle druhého, sudič.
1: U nás byli sami čestní lidé.
2: Papa,
1: u nás se
2: to?
1: Nikdo nedostal před soud.
0: Ano.
1: Pro marnotratnost, jako váš dědeček.
0: U vás byli všichni blázni.
2: Ano, všichni, všichni.
0: A váš dědeček pil jako duha. A vaše teta utekla se stavitelem.
1: A vaše matka byla...
0: A váš otec byl karbaník.
2: A vaše teta drbna byla, Vodu, vaše teta
1: vás,
2: drbna.
1: Prosím vás, Vodu, já nemůžu dýchat. A vy jste lhář.
0: Já?
1: Moje srdce a podvodník.
2: To je ale ubohost.
1: Kde je můj klobouk?
2: Já nemůžu.
1: Já nemůžu. Uzurpátor.
2: To je přece ubohé, to je hnusné.
0: A podvodník.
1: A vy jste klobouk.
0: Ben?
1: Moje srdce. Já musím jít, kde jsou dveře. Já z toho umřu.
0: Nechci vás už tady nikdy vidět. Ven.
2: Ven. Ven a nashledanou u soudu.
1: To tedy uvidíte.
0: To uvidíme.
2: Něčem.
1: Strachák do zelí.
2: Zabere si cizí pozemek. Takový, a ještě se opováží nadávat.
0: Taková nula. Matoha. Aha, ještě se opováží přijít s nabídkou k sňatku.
2: Cože?
0: Udělá nabídku k sňatku.
2: Jakou nabídku k sňatku?
0: Jakou? Přijel proto, aby mě požádal o tvou ruku.
2: O mou ruku? Proč si to neřekl dřív?
0: Frak na sebe navlíknul. Taková klobása. Taková nicka.
2: Požádal o mou ruku. A já umřu. Vraťte ho. Vraťte.
0: Koho vrátit?
2: Rychle. Papa, mě je špatně. Ať se vrátí, prosím tě.
0: Co je? Co je tím?
2: Umírám, ať se hned vrátí.
0: Nezví.
2: Papa.
0: Nezví, už běžím.
2: Co jste mi to provedli? Vraťte ho, vraťte.
0: Nezví, už jde.
2: A kde, kde je, kde?
0: Hned tu bude, čert, aby ho vzal.
2: Papa.
0: Promluv si s ním sama. Já nesouhlasím, já nechci.
2: Ať se hned vrátí.
0: Povídám ti, že už jde.
2: Vrátí.
0: Ach, já chudák. Zdálo se mi, že mě voláte.
3: Tady ho máš. Promluv si s ním sama. Já jdu. Nechci s tím mít nic společného. Nic.
0: Moje srdce. Já nemůžu dýchat. Já nemůžu. Tady v boku mě to škubí.
2: Ivane Vasiljeviči, odpusťte. Křičeli jsme na sebe. Ivane Vasiljeviči, právě si uvědomuju. Volí loučky jsou skutečně vaše.
0: Strašně mi tluče srdce. Moje loučky. Před očima se mi dělají mžitky.
2: Vaše loučky, vaše. Sedněte si.
0: Ano, děkuji.
2: Neměli jsme pravdu.
0: Já jenom z principu. Mně nejde o kus pozemku, ale o princip.
2: Právě, princip. Ale nechme toho, Ivane Vasiljeviči. A hovořme raději o něčem jiném.
0: A tím spíše, že mám v rukou důkazy. Babička mé tetičky odevzdala sedlákům dědečka.
2: Dost, vašeho, prosím. Nechme toho, prosím. Vašeho. Prosím. Mluvme o něčem jiném. No tak, proč jste vlastně přišel?

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Její herecký rejstřík sahal od vypjatě dramatických a tragických postav přes vytříbené umění konverzační dramatiky až ke komediálnímu herectví s darem groteskního nadhledu a ironie nebo sebeironie, psala o Jaroslavě Adamové divadelní kritika. No a herec Viktor Preiss připomněl, jak mu paní Adamová imponovala nejenom svým herectvím, ale i za každé situace jako dáma, náročná na své okolí, ale za všech okolností především sama na sebe. S Jaroslavou Adamovou se dnes v našem divadle rozloučíme povídkou Iktora Munro-Sakiho Šoková terapie. V příběhu, který je mimochodem výborným návodem na to, jak se vypořádat s indiskrétností vlastní matky, která svému synovi čte dopisy. Pěkný poslech a zase někdy naslyšenou.
2: Clovisi, nedovedeš si představit, jak poslední dobou trpím. Musím si teď dát velkou sklenku whisky. Vrchní.
3: Jakoliv já netrpím, přidám se k tobě.
4: Pánové si budou přát?
3: Dvě velké whisky. A mému příteli doneste laskavě jeden sachrův dort.
2: Clovisi.
3: Sladké uklidňuje.
4: Jistě, pánové. Hned, pánové.
2: Nevím, jestli mne dokáže uklidnit nějaký dort.
3: Určitě. Ovšem nepomůže ti. Možná, že ti ale pomohu já. Svěř se mi. Rád poslouchám příběhy mučedníků. Přesně tak totiž vypadáš.
2: Moje matka.
3: Tvoje maminka je zvláštní žena.
2: Strašná žena. Otevírá mi veškerou korespondenci.
3: No to je hrůza, ovšem vůbec mě to nepřekvapuje.
2: Takže nemohu přijímat dopisy od mladých žen.
3: Předpokládám, že ani od zralých žen.
2: Zralé ženy mě nezajímají.
3: No to je chyba.
4: Jeden sachr, dvakrát whisky.
2: Díky.
4: Prosím, pánové.
3: Říkám, že je to chyba, neboť zralé ženy už alespoň vědí, co chtějí. Nicméně v každém případě je škoda nedostávat dopisy od jakýchkoliv žen.
2: Přítelkyni Elí jsem věnoval přímo rozkošné kapesníčky a ona mi za ně chtěla písemně vyjádřit své díky. Ale pochopitelně nemohla. Má matka by zešílela.
3: Napadá mě hned několik řešení tvé zapeklité situace.
2: Povídej.
3: Chce to silnou náturu. Co kdyby si pokaždé, když ti matka otevře nějaký dopis, lehl při večeři na jídelní stůl a předvedl záchvat? Mohl bys sebou cukat, vyválet se ve všech salátech a dortech, postolujících, včetně tvé matky, té především, bys házel kuřecí stehýnka a jiné pochutiny. Všechny bys také políval, především červeným vínem. Totiž nápoje v klíně sice vyvolávají momentální šok, ale červené víno ještě zůstává na památku.
2: Víš,
3: tvá matka by pravděpodobně zešílela. Kdyby ne, aspoň by to výrazně omezilo počet návštěv u vás v domě. Také tvá matka by nebyla zvána na tolik návštěv, což by jí společensky znemožňovalo a mnoha lidem by udělalo radost, že ji tak často nevidí. Zkrátka, určitě by to na ní mělo pozitivní vliv.
2: Obávám se, že bych nebyl schopen takového hereckého výkonu.
3: Jsi suchar, Berty.
2: Nemohl bys vymyslet něco méně extravagantního?
3: Měl bych i poetické řešení.
2: Jsem s ním.
3: Máš rád poezii, Berty?
2: No.
3: Znáš básníka Blakea? No, toho jeho básně o nevinnosti. Jistě ano, se své škole některou učil.
2: Nemohu si vzpomenout.
3: Tak v nejhorším případě ti zapůjčím některou z jeho sbírek. A ty by se z básně mohl naučit naspamět?
2: Ale víš, že učení naspamět mi nikdy nešlo.
3: Tak se musíš překonat. Představ si, že bys pak uprostřed noci stál. Začal bys pobíhat podobně a některou z těch básní recitoval.
2: Myslíš, Clovisi, máš obrovskou fantazii, ale nemohl bys vymyslet něco rozumného. Nechci, aby má matka dospěla k závěru, že patřím do svěrací kazajky.
3: Rozumného. No. Tak dáme si ještě jednu whisky.
2: To je dobrý nápad.
3: Pane Vrchní. A já budu přemýšlet.
5: Madam, je tu pošta.
6: Ano? A kdo pak mi píše?
5: Promiňte, madam, ale je to pošta pro pana Bertyho. Mám to odnést do jeho pracovny?
6: Dejte to sem. Předám mu to sama.
5: Prosím, madam.
6: No, co tu stojíte jako tvrdé i? Běžte si po své práci.
5: Už běžím, madam.
6: Co To, co to asi je? Jak to voní? Fuj. Ty dnešní moderní vůně jsou tak erotické. To nebude úřední dopis. Ne, ne, to nemohu nechat na Bertím. Chudáček by ještě. Bertí, carissimo, nevím, zdali budeš mít nervy to udělat. Bude to chtít pořádný kus odvahy. A nezapomeň na šperky. Je to jen detail, ale detaily mě zajímají. Tvoje Klotilda. Postscriptum, tvá matka se o mé existenci nesmí dovědět. Kdyby se tě ptala, přísahej, že jsi o mě v životě neslyšel. No, no to je děsné. Klotilda. Příšerné jméno. A ještě mu píše tvoje Klotilda. A ty šperky? Klotilda. Jaké šperky? Katastrofa? To se musí vyřešit. Hned? Bertí? Aha, Bertí vlastně není doma. Já se tu o něj můžu zbláznit starostí a on si není doma. Ale až přijde, já mu to vytmavím. Tvoje Klotilda. Uvízl v osidlech dobrodružky. Politování hodná skutečnost.
5: Prosím, madam?
6: Jakmile přijde Bertí, pošlete ho hned za mnou.
5: Pan Bertí právě přišel a odkládá si v hale, madam.
6: Bertí?
7: Potřebuješ něco, mama?
6: Já? Nic.
7: Mama? Aha.
6: Ale ty potřebuješ můj výchovný vliv.
7: Stalo se něco?
6: Přišel ti dopis poněkud zvláštního charakteru.
7: Mama, zase mi čteš dopisy.
6: Dělám to jen pro tvé dobro. Že k tomuhle muselo dojít, Bertí. Kdo je to tvoje Klotilda?
7: Nevím, mama.
6: Nezapírej, vím vše. Klotildin dopis prozrazuje všechno.
7: V tom případě prozrazuje i kdo je ta Klotilda. Ostatně i já, když už o ní mluvíš, bych rád věděl, kdo to je. Zřejmě tě upoutala a to se u žen, které u mne projeví náznak zájmu, stává zřídka kdy.
6: Bertí?
7: Mama?
6: Kdo je tvoje Klotilda?
7: Jestli to takhle s tebou půjde dál, mama, doběhnu pro doktora. Pro nic za nic si mi kázala už mockrát, ale ještě nikdy si do hádky nezatahovala harem.
6: A co tento dopis?
7: Já jsem ho na rozdíl od tebe nečetl.
6: Dokud se nepřiznáš, nedostaneš u mého stolu večeři.
7: Vezmu si něco ve spíži.
6: Bertí!
7: Nemusím večeřet v jídelně. Najím se u sebe.
6: Bertí, kdo je tvoje Klotilda? Kdo je Klotilda?
7: Hezký večer, mama!
6: Bertí!

0: Madame, přišel další dopis pro pana Bertieho. Předpokládala jsem...
1: Jsem s ním.
0: ...že budete chtít...
1: Drahoušku Berty?
0: Budete si ještě něco přát, madam?
1: Ne! Běžte!
2: Tak si to skutečně udělal. Chudák Dagmar. Teď, když už je po ní, ji skoro lituji. Provedl jsi to výborně, ty rošťáku. Všechen personál si myslí, že to byla sebevražda a nebudou kolem toho řeči. Na šperky zatím nesahej až po vyšetřování. Klotilda. Ježíš Maria. Berty.
3: Voláš mě, mama?
1: Ty mi zaro, co jsi udělal Dagmar.
3: Dagmar? Nejdřív Klotildě a teď Dagmar?
1: Ježíš Maria.
3: Kdo to bude příště? Geraldína?
1: Je v tobě skryté zvíře, Berty.
3: Caroline. Caroline by se do toho také mohla nějak šikovně připlést.
1: Jaká Caroline? Kdo je to zas Caroline?
3: Mama.
1: A co ty šperky? A co Dagmar? A co ta teorie o sebevraždě?
3: Nemám ti k tomu co říct, mimo to, že se ti v nejbližší době pokusím sehnat dobrého psychiatra.
1: Ježišmarja. Já jsem nešťastná žena.

0: Co je zase?
1: Další dopis pro pana Bertýho. Myslím, že bude od stejné dámy jako ty předchozí, madam.
0: Dejte to sem. Máte zřejmě pravdu. Ale prosím vás, nechte mne o samotě. Chci být sama se svým neštěstím.
1: Prosím, madam.
0: Milý Bertý, doufám, že ti z těch fingovaných dopisů, které jsem ti posílal jménem vymyšlené Klotildy, nepřeskočilo v hlavě. Onehdy jsi mi říkal, že ti personál nebo někdo u vás doma strká nos do dopisu, a tak mě napadlo, že bych mohl poskytnout tomu, kdo je otevře, kousek vzrušující četby. Ten šok mu třeba prospěje. Tvůj Clovis Sangrail. Bertie! Bertie!
2: Ano, maminko?
0: Už ti zase přišel dopis.
2: A tentokrát mi ho dáš přečíst, maminečko?
0: Je to dopis od pana Sangraila.
2: Aha.
0: Byl to vtip.
2: Co byl vtip?
0: Ty dva dřívější dopisy. Psal je pan Sangrail a ne nějaká Klotilda. Kam jdeš, Bertie?
2: Musím dojít pro toho psychiatra. Mám o tebe vážné obavy, mama.
0: Bertie? Já žádného psychiatra nepotřebuji.
2: Nikdo se zdravým rozumem by nemohl uvěřit těm žvástům o vraždě, sebevraždě a špercích. A ty tu ječíš, div se nezboří dům.
0: A co jsem si o těch dopisech měla myslet?
2: Ty?
0: No ano.
2: Mama, měla bys si o nich myslet, že já bych věděl, co si o nich mám myslet. Jestli tě těší rozčilovat se nad dopisy jiných, je to jen tvoje chyba. Já jdu pro psychiatra.
0: Bertie?
2: Ano, mama?
0: Ne, nechoď, prosím, pro psychiatra.
2: No, a dál, mama?
0: Já už ti nikdy žádný dopis neotevřu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: I ve svátek je tu noční linka Českého rozhlasu. Pěkně vás zdraví Zdeněk Novák do celého Česka i za jeho hranice. Je to 95 roků, co otevřeli pražskou zoo v Troji. Mimochodem za jejím vznikem stál zoolog Jiří Janda. A tak jsem si řekl, že se vás zeptám, jaká zoologická zahrada vás láká? Která zoo u nás nebo v zahraničí je pro vás vůbec ta nejoblíbenější? Jestli tam vůbec chodíte a pokud ano, tak s kým? Jestli si pamatujete na svou první návštěvu zoologické zahrady? Zda tam máte zvířecí favority, za kterými se pravidelně vracíte? No a vůbec proberme vzpomínky, zážitky, které se vám vybaví, když řeknu zoologická zahrada. Nejen ta v Troji. Co s vašimi příspěvky? Přivítáme samozřejmě rád v živém vysílání na čísle 731 800 900 nebo na našem webu, kde je formulář, tam můžete napsat. A taky je tu e-mail linka@rozhlas.cz. Tak rozmýšlejte, za chvíli půjdeme na to a vidím, že příspěvků už je nepočítaně, tak třeba Jana Zírkova píše: dobrý večer, já to vezmu podle mého věku. Moje první zoo byl Lesopark v Chomutově, který se pyšní titulem největší zoo v republice. Potom safari Zoo Dvůr Králové nad Labem, ve škole Liberecká a Pražská zoo, pak také Ústecká zoo a poslední zoo v Brně. Doufám, že ne poslední.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: A prvním hudebním hostem v dnešní noční lince je Leona Machalková.

0: 5 minut po 23. hodině přijměte ještě jednou pozdravení Zdeňka Nováka a nesmím to splést. Z pondělně úterní noční linky. Jak byl ten svátek, tak mnozí máme neděli, vidíte. 731 800 900, to je číslo do živého vysílání. Dnes na téma moje oblíbená zoologická zahrada. Pokud nějakou máte a chcete nám povyprávět, kde jste naposledy byli, kde se vám to líbilo, můžete samozřejmě, ať už nějaká česká, a nebo třeba i za hranicemi České republiky. Udělal jsem si takovou malou rešerši, co se týká zoologických. Hodně jich tady vidím v České republice, ale třeba jsem si našel, že v nedalekém Lipsku zoologická zahrada, mimořádně zajímavý komplex, kde jsou společně gorily, šimpanzi, bonobové a orangutani. Tak to jsem třeba vyhledal. Nebo v Görlitzu ve Zhořelci panda červená a manul. Panda červená je jeden z hlavních chovatelských druhů. No a píšete nám na našem webu, třeba jako paní Dana, srdečně zdravím noční linku, miluju zoo a kočkovité šelmy a opičky, pražská Troja, Olomouc, Svatý Kopeček, Dvůr Králové, fascinuje mě život zvířat, obdivuji jejich mateřské pudy. Tak a teď dáme prostor někomu, kdo telefonuje. Srdečně vás zdravím, vítejte. Tak poprosím, stlumte si přijímač, protože jsme ve velké ozvěně a nic bychom nerozuměli, tak.
1: Já jsem se narodila na vesnici, takže přes dvůr byl kravín, no, takže zvířátka to se měla odjevíma, hlavně kočičky, to mě zůstalo do dnes. A děti, že? No, děti a zvířátka, to nějak patří k sobě, že? Mm-hmm.
0: Tak jste měla takovou zoologickou zahradu doma. A co nějaká ta oficiální? Udělala jste si někdy výlet?
1: Doma jsem nikdy zoologickou zahradu neměla.
0: Myslím ve vašem okolí, prostě taková domácí zvířata.
1: No, ano, tak to víte. V okolí, no tak jak na kravín v okolí, jak na vesnici, že kočičky, pejsky, zoologicky moje.
0: Ano, a, no a co nějaká zoologická?
1: Zoologická zahrada, to bych vám bála, to už tak moje paní nezám daleko, ale byla jsem v zoologické zahradě v Lešné, tady teda v Lešné, tady u Žlína. Tam se dokonce pracovala v kuchyni.
0: Fakt?
1: Jeden čas, takže jsem chodila okolo piče na Kybru. No, potom jsem byla ve Dvoře Králové, jenom jednou a v Bratislavě. To byly tak ty tři, co jako
0: jo.
1: Určitě, že jsem je navštívila, ale to už je dávno. No, líbilo se mě vždycky. Jenom jsem jako nemůžu pochopit, máme tady pana starostu, je to velice sympatický a hodný člověk. A zřejmě bude dobrý starosta, protože já tady bydlím už 5 let a on je celou tu dobu je starostou.
0: Dobře, a jaká je tady souvislost se zoologickou zahradou?
1: Ne. Ano, no, nesouvisí, ale souvisí to se zvířátkama. Mm-hmm.
0: Dobře, tak my vám moc děkujeme za tenhle příspěvek do noční linky. Zaslechl jsem tady Bratislava, zaslechl jsem, že jste pracovala v té zoologické zahradě v Lešné. No jinak v Bratislavě, tam vím, že mají hrošíky libérijské, vzácný malý příbuzný hrocha. Stál jsem před branami, ale nešel jsem dovnitř, je to tam v Mlýnské dolině, tak třeba někdy. A co vy a vaše oblíbená zoologická? Ozvěte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Spálený nás potěšil v noční lince. No a teď už otázka na pana Otu, jestli se nepletu v noční lince. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Vy zvoláte z Uherského Brodu, tak Zlínská, Brněnská nebo Olomoucká je ta nejoblíbenější ve vašem okolí, anebo úplně jiná?
1: Určitě Zlínská. Mm-hmm. Já tam jezdím několikrát za rok na kole, já to mám 40 kilometrů. Tam se dá kolo odložit a za poplatek vám pohlídají.
0: Mm-hmm. Takže Zlín číslo Zlínská. Jedna. Naposledy jste tam byl teď někdy?
1: Byl jsem tam v létě.
0: Mm-hmm. Rejnoky tam prý mají.
1: No, to nevím. To bych vám lhal.
0: Mořské rejnoky. Je to možná jediná expozice svého druhu v Evropě, jak jsem někde vyhledal, ale třeba máte jiného favorita ve Zlínské zoo?
1: Slony.
0: Mm-hmm.
1: Slony se mně strašně líbí. No a potom tam je to udělané tak, že lví mají velký výběh a vždycky jsou úplně vzadu.
0: Mm-hmm.
1: A není možné si je prohlédnout.
0: Jo, tak to byste vytkl možná, že to je nešikovné. A jinak plusy, plusy Zlínské zoo, nalákejte nás, kteří jste tam třeba nikdy nebyli. Přiznám se, že tam jsem nebyl. Safari ve dvoře mám projitou skrz na skrz, nebo i tu pražskou, ano. Ale Zlínská nechám se rád nalákat od vás, pane Oto.
1: Zlínská, no co chcete, máte tam vodní zpěv, ptactvo, slony, žirafy. Je to hodně jako.
0: Uh-huh.
1: A potom druhou neoblíbenější je v Bratislavě.
0: Uh-huh. To jsem o tom před chvílí mluvil, že jsem stál před branami.
1: Ano, slyšel jsem. Tam mají nejlepší zmrzlinu, jakou jsem jedl.
0: Fakt? Točenou nebo ano. Kopečkovou?
1: kopečkovou.
0: Vážně? V areálu,
1: ano.
0: Jo?
1: Byl tam, říká se mu Ital. Tak jestli tam ještě je.
0: No kdy pak jste tam byl v té Bratislavské, přiznejte.
1: To je asi 2 roky.
0: Jo, tak to není tak dávno. Tak by tam mohla tahle zmrzlina ještě být. Ještě by na ní bylo i teplo, kdybychom tam vyrazili v příštích dnech.
1: Jezdím teď do Bratislavy k bratrancovi, tak tam vždycky zajedeme podívat se.
0: No.
1: Pak jedeme do Vídně.
0: No a Vídeňská zoo?
1: Vídeňskou zoo jsem neviděl.
0: Neviděl. Ta je u Šenbrunu, tuším. Mě to taky moc fajn, no, taková malebná zoo.
1: Mm-hmm.
0: Když se tak podívám na to, kolik zoologických je v Česku, jako Praha, Zlín, Ostrava, Dvůr, Plzeň, Olomouc, Brno, Jihlava. My máme hodně zoologických zahrad. Kdo ví, jestli nejsme nějak unikátní?
1: Jenom nejhorší je, že člověk bez auta špatně cestuje.
0: Mm-hmm.
1: To je do Ostravy 3x přestupovat a
0: dobře.
1: Já na to nemám už ani zdraví.
0: No, ale jak jsem slyšel, tak jste cestovali, co se zoologických týče, v mnoha jste byl, tak vám přeju, ať to zvládnete na tom kole do té Zlínské zase někdy brzy, jo?
1: Ještě vám řeknu, že jezdím na kole do malé zoologické zahrady, ta je ve Zlíně a tam jsou pejsci, je tam útulek,
0: aha,
1: tak si vždycky vezmu nějakého pejska a provedu si ho v ohradě a dám mu takovou svobodu.
0: Mikrozoo, psí mikrozoo.
1: Jsou tam výborní lidi.
0: Tak je pozdravujte od nás.
1: Ano, vidím.
0: Mějte se krásně.
1: Vy také,
0: zatím nashledanou.
1: Zdravím všechny posluchače.
0: A my zdravíme vás, pane Oto. No tak to byl příspěvek z Uherského Brodu a za chvíli se taky začteme do vašich příspěvků, které jste nám poslali přes náš web rozhlas.cz/linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lucie Vondráčková nás potěšila. A vy mě těšíte, milí posluchači Noční linky, že jste hodně už před vysíláním psali, přispěli svými příspěvky, tak pojďme se začíst do některých z nich. Už jsem tu zmiňoval paní Janu z Jirkova, paní Danu, paní Anna ze Severní Moravy, zdraví všechny linkaře. V pražské zoo byla asi před 50 lety v době, kdy jezdili za tačkou do Prahy. Byl tam pracovní, potom, když jsme měli děti, jezdili jsme do Ostravy a menší zoo je v Lešné u Zlína. Je to tam menší, ale pěkné. Ano, slyšel jsem samou chválu právě na zlínskou zoologickou. No a je to tam prý i rodinné. Mějte se hezky, píše paní Anna. Děkujeme. Pak tu máme příspěvek od pana Petra z Kladna. Dobrý večer, moje oblíbená zoo je Liberecká a zoo v Děčíně. No, je to, myslím, nejstarší česká zoologická, ta v Liberci, jestli se nepletu. Alespoň v nějaké encyklopedii jsem si to přečetl. A co se týká té Liberecké zoo, tak tam je prý jeden z nejvýraznějších velkých savců v zoo, slon africký a taky lvi berberští by tam měli údajně být. Tak neznám všechny zoologické dopodrobné, jak jsem říkal, jsem doma hlavně v té, která je ve Dvoře Králové nad Labem, protože dnešní roční linka je z Pardubic a tahle zoo je asi nejblíž a má velkou tradici. No, pojďme si přečíst další příspěvek, který tu máme od paní Ivy, anebo možná ještě předtím od pana Aleše, to je další příspěvek, ale rád zmíním, tak poslechněme si. Zoologické zahrady navštěvují tuzirád a protože jsem půl století prožil v Ostravě Černé, nejdůvěrněji znám právě zoo tamní. Randíval jsem tam i s prvními láskami, jenže v minulosti byla podstatně druhově pestřejší, což ale platí všeobecně o všech tuzemských zoo. Na druhou stranu ty kopky a klece stavěné důchodci v akcích Z nebyly důstojné ani pro zvířata, ta chovaná v zajetí, takže v tomto ohledu za 35 let jednoznačně plus. Díky motorizovanému otci jsem s rodiči a potom s vlastní rodinou navštívil i zoologické zahrady na Kopečku u Olomouce, v Lešné, v Brně nebo ve Dvoře Králové a samozřejmě v Praze. Žebříček popularity sestavovat nehodlám, ta pražská by zvítězila tak jako tak. Já rád navštěvuji místní zoologické zahrady, Děčín, Liberec, Ústí nad Labem, mimo sezonu, protože i zvířata preferují klid a pohodu. Tak mi jednou v zimě ve Dvoře Králové se stalo tohle, že jsem byl očitým svědkem páření nosorožčího páru. Kdyby mi v mrazu nevypověděl službu fotoaparát, byl bych s tímto videem na internetu neskutečně úspěšný. Jen té nosorožčí slečny mi bylo neskutečně líto, tolik metráků na zádech a navíc se samci ustavičně rozjížděli přední nohy. A kterou zahradu bych vybral v zahraničí, ptá se řečnicky pan Aleš. Hned odpovídá. Navštívil jsem Drážďany a Lipsko. Drážďanská je malá, ale milá a navíc je jediná v širokém okolí, kde je ke spatření medvídek koala. Jenže kdykoliv navštívím medvídek koala ve větvový blahovičníku spinka. Tak díky vám, pane Aleši, za tenhle příspěvek. Další určitě přijdou ještě na řadu, ale ještě předtím si určitě s někým popovídáme po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: klesá.
1: To byla pohodička, kosmická pohodička v podání Michala Tučného a Zdeňka Rytíře v noční lince Českého rozhlasu dnes na téma oblíbené zoologické zahrady. Vysíláme z Pardubic, no Pardubický kraj nemá takovou tu klasickou velkou zoologickou. My pardubičtí musíme do dvora k sousedům do Královéhradeckého kraje. Máme tady menší zvěřinec, třeba tady v Pardubicích pohádková zahrada nebo na ranči Býtovany. Pak vím, že je něco u Vysokého Mýta, zahrada Harta. No jak to má paní Eva z Pardubic? Dobrý večer.
2: Dobrý večer. Tady Eva Pardubice. Já nemohu spát, tak jsem si pustila rádio, no a zjistila jsem, že zrovna máte pořad.
1: Ano. O zoologických.
2: Ano, ano. O zoologických, protože já jsem se sem přestěhovala, bydlela jsem ve dvoře a pracovala jsem 10 roků zoologicky, ale to už je dlouho, protože už jsem v důchodě.
1: Co jste tam dělala?
2: No já jsem tam tenkrát dělala na ústředně, ne u zvířat, ale jelikož tenkrát nebyly ještě mobily, tak se muselo volat a chodili ke mně telefonovat a byl tam teda šrumec.
1: No to asi se nejčastěji ptali, ještě za pana, ano, promiňte.
2: Za pana Wagnera.
1: Ano, ano.
2: Ředitel, no.
1: No vy jste určitě přepojil.

0: Dávala nejvíc dotazů nebo odpovídala. Je otevřeno? Do kolika?
1: Ano, ano. A hodně jsem posílala poštu do ciziny, do těch zoologických, všude i u nás po republice, že jo. No, tak bylo to takový jednodušší. Teď to je všechno sama elektronika.
0: A paní Evo, když jste tam pracovala a přepojovala ty hovory, Kovářová kobyla chodila bosa, anebo jste si i dělala procházky po zoologické, když jste třeba měla přestávku dívat se na zvířata?
1: To víte, že jo, že jsem chodila a pozorovala jsem hlavně opice, protože ty, když tam stáli lidi a dívali se na ně, tak totiž ty opičáci vždycky vytrhli kus hlíny s trávou a hodili to na to obecenstvo, na ty lidi, co tam stáli. Tak jsme zažívali takovýhle různý ty s nima, no.
0: No, Safari Park, teď se tomu říká Safari Park Dvůr Králové nad Labem, tak zažívá opravdu expanzi. Tam je novinek třeba ten pavilon pro tu nějaký v takovém koloniálním stylu. Prostě vždycky...
1: A nebo tam je ten Halloween a takový jo, leží, jo.
0: Každý rok tam něco přibude takového. Ano. A hlavně tam mají to safari, kde člověk může tím autobusem projíždět mezi zvířaty a být s nimi v kontaktu, no. Nebo dokonce svým autem, že si tam může jako zajet v omezené míře samozřejmě. No dobře.
1: A řeknu vám, že teďka, když jsem v důchodě, tak prostě zase mám oblibu a koukám na tu zoologickou. Na Primě.
0: Jo, takhle, v televizi. No a co si zajed do nějaké zoologické?
1: A tak jo, tak byla jsem v různých zoologických, ale byli jsme v Praze. Loni jsme byli v Praze teda, ale to byl největší vedro. Mm-hmm. A byli tam kupy ledu, protože to se nedalo vydržet v těch kopcích.
0: No
1: jo?
0: Tam jsou ty kopce, no, ty no, ve dvoře nejsou, že jo?
1: Ne. Tam teda to byl zážitek.
0: Mm-hmm. No, ale vy máte asi stejně nejraději tu Králové dvorskou, co?
1: A taky jsme tam zažili Karla Gotta.
0: Kde?
1: Tam
0: ve dvoře?
1: Ve dvoře, na hotelu. I s děvčatama to ještě byli malí tenkrát taky, no.
0: Jo, tam jsou takové stylové domečky, nebo takový stylový hotel.
1: Tam můžu vám říct, že tady jeden pan doktor se mě ptal, jak chodím a není možný se tam dostat, je tam strašný nával.
0: No, neustále, je to pravda. No a když byste teď měla říct zvíře číslo 1, které prostě v každé zoologické vyhledáte a chcete ho pozorovat. Pan Ota, myslím, říkal, že sloni.
1: No tak ty jsou taky záživný teda. Žirafy jsou dobrý, ale ty opice byly teda...
0: Jo. Jsou vám nejblíž. Jsou nám všem nejblíž ty opice, víte. No teď si vzpomínám ve dvoře Ptačí svět, tak je moc pěkný, no.
1: Ano. Je to tam všechno změněné, když tam jdu po kolika letech, tak vždycky už to je všechno zase jinak.
0: No hlavně je to tam rozlehlé teda, jako jo. My tady děláme úplně reklamu, jo, dvoru. Tak nechci, abych byl obviněn z toho, že ho preferuju tady, ale je nejblíž, no. Byl jsem tam nejvíc, ale tam než se člověk dostane dozadu, vidíte. Až k těm hrochům. To je docela kus, no. Chce to i klubičku.
1: To je tam, ježiš. To jo.
0: Ale zase tam nejsou ty kopce jako v Praze, tam zase nám strápí ty kopce.
1: Někde... A já jsem chodila taky za ty pavilony o přestávce, tam jsem si sedla na stráně a koukala jsem dolů na ty zvířata. No.
0: Mm-hmm. V nějaké zahraniční zoologické jste byla, nebo ne?
1: Ne.
0: To jste jenom vyřizovala tu poštu.
1: Poštu. Dcera tam taky pracovala, tak ta jezdila i do zahraničí. To jo.
0: Mm-hmm. S nějakým chovatelským programem, jo?
1: No, ona spíš dělala na ředitelství.
0: Jo, dokonce, v té vile.
1: No, protože jako jazyky, že jo, tohle jasně, všechno. Jasně.
0: No, paní Evo z Pardubic, mohli bychom si povídat skoro tady jako přes ulici možná. Mějte se pěkně.
1: No jo, to je pravda.
0: Díky, že jste zatelefonovala.
1: Já u vás. Byla jsem tam, když byl den otevřený dveří, tak jsem se tam byla. A fotila jsem se tam s paní redaktorkou, jak se jmenuje Jirko? Slezáková,
0: ano,
1: paní.
0: Je to tak. No, máte to zmáknuté jako tu zoologickou. Mějte se moc fajn, pozdravujte manžela. Nashledanou.
1: Děkuju moc, dobrou noc.
0: Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Už za chvíli bude v noční lince opět aktivní číslo 731 800 900, ale prosím o strpení, protože skutečně písemných příspěvků je hodně a nechci nikoho zanedbat, když už jste se s tím pěkně sepisovali a poslali jste to do noční linky, tak ať z toho všichni něco máme. Pan Mojmír nám napsal e-mail, poslouchá nás ve Svitavách. Když jsem bylo dítě a bylo jsem hodné, vzala mě maminka za odměnu do Brna, vyřídila svoje věci a pak jsme jeli šalinou do Bystrce do zoo. Měli tam tygry i jaguáry, ale mazlit se s nimi nedalo. Jiná zvířátka byla vstřícnější. Pak jsme navštívili Olomouc a tam také byla zoo. Pak jsem vyrostla a začal vydělávat a už jsem si cesty organizoval sám. Jestli pak víte, že zoo je i ve Stropkově? Byl jsem i v Lipsku, ve Vroclavi, v Budapešti, kde se dalo, ale bohužel jsem nebyl v Radosticích u Brna, kde mají sbírku různých rysů z Evropy i Kanady. Ani v útulku pod Kunětickou horou, o kterém jsem slyšel z vašeho rozhlasu. Škoda, ale teď mám vlastní kočku, leží mě na posteli a čeká, až za ní půjdu spát. Zdravíme, pane Mojmíre, a děkujeme za tenhle příspěvek. Podívejme se ještě na ty další. Pan Michal napsal, jednoznačně moje oblíbená zoo Lešná, Zlín, stále něco nového a Centrum pro lvy je parádní. Pan František napsal, dobrý večer. První návštěva zoo byla v Brně, další zoo jsem navštívil v Praze, taky v Lešné. Poslední zoo, které jsem navštívil, bylo v Liberci jako voják, tak to už je 64 roků. Z té zoo mám taky fotky, jak podávám opičce ruku. Od té doby jsem nebyl v žádné zoo. Děkuju. No a pan Láďa nám napsal tohle. Projel jsem asi dnes už více jak 100 zoo parků, zoo koutků, akvárií a podobně. A to je nejen v Evropě, ale i Asii a Africe. Když to srovnám, tak naše zoo mají dobrou kvalitu a to nejen výběhy, ale i co se týká chovaných druhů. Jasnou jedničkou u nás je Praha, která je dlouhodobě v top 10 zoo na světě. U nás se mi líbí hodně zoo Ostrava, Dvůr Králové nad Labem, Zlín, Plzeň, Jihlava. Zvířecími favority u mne jsou bažanti, kteří se v zoo chovají málo. V zahraničí je spousta výborných zoo, za mě jen ve zkratce, tak třeba Bazilej nebo Wroclaw, pak tady čtu i o akváriu v Monaku a zoo a tierpark v Berlíně a tak bych mohl pokračovat. Ještě tady těch zoologických pan Zláďa by psal mnohem víc, taky děkujeme i za tenhle obsáhlý příspěvek a za chvíli zase nějaký po telefonu.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Zoologické zahrady probíráme v noční lince Českého rozhlasu. Vzpomínám si, před pár týdny navštívil jsem Berlín, tam je moc pěkná zoologická, hned u stanice U-Bahn a S-Bahn Zoo, a tam je takový přilehlý dům, obchodní dům, myslím, že se jmenuje Bikini, a tam, když jdete do kavárny, tak to je prosklené a vidíte tam opičáky z té kavárny, ani nemusíte chodit do té zoologické. Co pan Zbyněk z Hradce Králové a zoologické zahrady? Dobrý večer.
1: No, dobrý večer. Z Pardubic to nemáte tak daleko k nám do Hradce Králové.
0: Ne, ale zoologickou tam nemáte.
1: Jo, máme.
0: V Hradci?
1: Ano, ve Stěžera.
0: Jo, Stěžerská, taková malá, park takový.
1: Malá, tam si děti za 5 korun koupíte dětem nějaké jablíčka nebo něco takového, můžou krmit zvířátka.
0: Mhm. Takže tam jste nejčastěji, tam jste byl naposledy?
1: No, já už teďko ne, ale dokud byli malí děti, tak jsme tam byli. Mě už je přes 70, tak teďko tam už nechodíme, jako. Ale dcera s vnoučkama, to ty tam chodí.
0: Už se tady na to koukám, protože přiznám se, no to je ostuda. Zoopark Stěžery, skutečně vidím tady na fotografii zebru, pak velblouda, nějaké želvy, pelikána, no, vypadá to dobře, papoušky tady jsem spatřil, chameleona, klokany, no, vypadá to zajímavě teda, to musím napravit. No a v které zoologické, když škrtneme zoopark Stěžery, jste ještě byl třeba, popište nám vaše zážitky.
1: Máme většinu těch zoologických, jako je to Liberec, Zlín, že jo, tohle to všechno, okolo takové to jsme projeli s dětma.
0: Jaká se vám zdála taková nejmalebnější, že jste si řekl, tak tahle je prostě nejlepší, tady se mě to fakt líbí?
1: To bylo Lišnov.
0: Kdeže?
1: No, Lišnov, jako Zlín, no.
0: Zlín, jo, Lešná myslíte?
1: No,
0: jo,
1: Lešná.
0: To hodně lidí říká teda, kdo zajel do Lešné ke Zlínu, že ho to naprosto šokovalo, jak to je báječná zoologická, že by to nečekal.
1: No.
0: Jo. V čem je to její kouzlo? Trošku mě taky nalákejte, protože se tam chystám. V čem vám přišla jako kouzelná?
1: No také, teďko se to tam už všechno jako rozšířuje, že jo. Nahoře na ty stráni tam už udělali taky jako výběh. Nejhezčí takový, u toho se hodně děti zastavili. Byla právě zase ten úsek těch opiček a to. A ten jeden opičák s nima soutěžil. Oni běželi na jednu stranu, on za nima, oni zase tam, on taky za nima. No.
0: Já jsem se dočetl, co se týká té zlínské zoologické, tak mě to potvrďte, že tam je prý ta zátoka rejnoků, je to pravda? To jsem jako našel.
1: Jo, je.
0: Že se je můžete prý i krmit a dotýkat se jich.
1: No.
0: Tak to je báječné. A pak taky největší expozice jaguárů v Evropě prý je ve Zlíně.
1: No, to tam ještě za nás nebylo. To tam dělali teprve.
0: No a na závěr, ano, pane Zbyňku, povězte, samozřejmě vy jako Hradečák to máte, co se týká těch velkých zoologických, nejblíž do dvora, do safari parku, tak dáte nějaké plusové body před ostatními posluchači?
1: Samozřejmě, tam to je nádherný.
0: Chválili jsme, že tam není žádný kopec, víte, že se tak člověk nezadýchá, ale o to je to rozlehlejší.
1: No je to, ale je to pěkný. A právě, jestli můžu, není to nic morbidního. Ale co se týká zoologické zahrady, já jsem jezdíval u ČSAR a jeden řidič, to byl takový vtipálek, a kamarád měl na sekretariátě svoji kamarádku, tak jsme to domluvili. A dali jsme mu dopis, že se má stavit u pana doktora Hrocha. No. A ať ho předá. No. A tak on potom tam jel taky a šel za ní a páčil. Já jsem nemohla mu to pomalu ani říct, když jsme si ho nechali zavolat, teď přijde, že jo. a že má odevzdat ten dopis panu doktorovi Hrochovi. A já jsem málem upadla smíchy a on na ní prý koukal a povídá, no a kde to má být? A volá mu povídá, no tam dole vedle těch výběhů, co jsou sloni a žirafy.
0: Jo, to je pravda, to je tam u žirav Hroši. Tam
1: no.
0: Pane Zbyňku, zdravím do Hradce Králové a děkuji, že jste se ozval do dnešní zoologické noční linky.
1: Jo, já jsem si právě to vzpomněl, jestli jste náhodou to nepominul, tohle to malý. Ale je to hezký, je to
0: jo, rád, jo, to jsem rád, že jste mě takhle doplnil, no, je to pravda. No. Tak nesmíme na stěžery zapomenout. Ať se daří.
1: Hezký den a
0: hezký týden.
1: Všem lidem pěkný počasí, aby mohli po těch zahradách jezdit.
0: Prý celý týden má být babí léto, tak uvidíme, třeba to klapne. Tak ať to, se daří. Dobrou.
1: Pěkně, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Paní Vlastina z Krnova se dovolala před půlnocí do noční linky, tak vás zdravím.
1: Jste tam? Já vás taky zdravím.
0: Výborně.
1: Já bych měla, strašně mám oblíbenou, to je, nevím, jestli to patří k zámku, ale v Kroměříži.
0: Aha, mhm. Byla jste tam, jo?
1: To není těch zvířátek tolik, ale je tam to krásné. Mm-hmm. Nádherné, můžete se věnovat. Tak to, tam se mi líbí hrozně. Tak ve Dvoře Králové, to je, to tak se musí nechat. Mm-hmm. A jsem tam jednu dobu bydlela, tak jsem tam chodila každý rok s dětma a s mnoušatkama. Takže tam to mám. Mm-hmm. Tak v Olomouci, Ježíš, já už se ani nepamatuju, kde toho bylo hodně.
0: Jo, Olomouc na Svatém Kopečku, tam je to malebné. Vy z Krnova to máte, no, kousek, ale blízko do Ostravy. Tak co ostravská,
1: no,
0: zoologická?
1: Ostrava je krásná taky, no.
0: Tam prý je...
1: Taky jsme tam byli dvakrát.
0: Tam prý je akvaterarijní expozice jedna z nejvýraznějších.
1: No, tam jako...
0: Obojí živelníci.
1: Byl ten rybníček a ty opičky, jak tam byly, jak tam poskakovali. Tak mě už by se ani nezajímalo, hlavně když tam byly opičky.
0: Jo, děti,
1: to jsou moje nejmilejší,
0: jo, vás.
1: Kamarádi.
0: Jo, to je pravda. S opicemi je veselo, vidíte. A co, co pražská zoologická?
1: Jo, tak dobře. My jsme byli v Kroměříži a s bratránkem, mě pomáhal s dětma, jsem měla 4 děti, tak s dětma. No a teď on šel popředu se podívat, kde co je, a má jednou přiletěl a říká, vlastně tam nechod. Já říkám, proč, Vymara, to se děje? No já ti to potom řeknu. Nepustám děti. Já říkám, ty nek toho, tak řekni, o co jde. No, protože jsem tam znala a bylo to pro ty děti, nebylo to tak hlušný a bylo to pěkný, tak jsem o to vstala, že?
0: Mm-hmm. No a co tam
1: a
0: bylo?
1: Říkám, no tam je, co se tam děje? A oni, opíši láska, no.
0: Opičí lávka.
1: Opice tam milovali a tak on, aby jako to děti neviděli, tak nepouště tam děti.
0: Dobře, tak paní Vlastino, děkujeme za váš příspěvek do noční linky.
1: Praze.
0: Jo, Praha.
1: Od rádia jsme jezdili všude, se dřív kázali.
0: To byly zájezdy.
1: Rádio, jo. Já jsem u toho už 62 roku.
0: Dobře, tak vám moc děkujeme za předpůlnoční příspěvek. Zdravíme do Krnova z Pardubic z dnešní noční linky. Dáme si další muziku a pak vstoupíme do druhé hodiny zoologické noční linky.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: právě byla půlnoc.
1: Noční linka.
0: Svatováclavský svátek je za námi, teď už je 29. září, do konce roku, spočítejme to, zbývá 93 dní. Svátek má Michal, tak přeju všechno dobré. Jméno hebrejského původu znamená, kdo je jako Bůh. A pranostika říká nocli chladná před Michalem, tuhá zima přijde cvalem a narozeniny slaví třeba herec Michal Dlouhý, takže má dnes dvojitou oslavu. Pěkně vás vítám u poslechu druhé hodiny noční linky na téma zoologické zahrady, protože právě včera bylo 95 let od otevření pražské zoo v Troji. A tak si povídáme o zvířátkách, o zoologických, o safari parcích a tak dále. Třeba nám teď napsala paní Dana z Blatné. Díky za úžasné téma, zdravím všechny zvířátkomily. Jsem kočkomilka a nejblíže mám Hlubokou. A krokodilí farmu v Protivíně, Praha Zoo a Ústí nad Labem i dvůr znám z minulých let. Milují dokumentální firmy z přírody. Zdravím a jsem s vámi. Tak děkujeme. No a někdo z vás bude s námi i v éteru už za malou chvíli, tak zavolejte.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: 731 800 900, to je číslo k nám, pro další hodinu opět aktivní. No a jestli chcete ještě třeba, nemáte zájem telefonovat, napsat příspěvek, tak buď na linka@rozhlas.cz anebo na formuláři rozhlas.cz/linka. To jsou cesty k nám, sem do noční linky. Teď Petra Janu. Žijí.

0: Noční linka na téma zoologické zahrady. Často jezdím po dálnici D11 a tam je vždycky cedule Zoo chleby. A tak jsem se našel, co tam mají, prý opice, tam se specializují na několik zajímavých druhů primátů a taky klokani by tam měly být, australské druhy, tamní kolekce. No tak dobře, teď už to víme. Co paní Eva Zbroumova, jak ona to má se zoologickými zahradami? Vítejte v noční lince.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý.
1: No, já chci říct takhle. Já jsem v zoologické zahradě. Praze, v Liberci i v tom Dvoře Královým. Ale teďka poslední dobou, to je asi 3 roky, jsme byli tady hned za hranicema v Polsku. Nevím, jak se to tam jmenovalo. Je tam taková menší, malá zoologická, taková, není to nějaký veliký, ale co mě tam zaujalo, mají tam lemury. A ty lemuři mají, no jak mají ten výběh a to, tak tam pouštějí tam po skupinkách lidí k těm lemurům. Prodávají k tomu, může si člověk koupit kelímek s krmením a mezi těma lemurama, když to tak, to jsou tak úžasné zvířata. Oni po vás skáčou, oni vám hupnou na záda, na rameno.
0: Nebála jste se, jo?
1: Ne,
0: že vám rozcuchají účes.
1: Ne. No ale tak milí, příjemný. A ty patřičky mají tak měkouky, jo. Žádný drápky, no. Já na to nemůžu zapomenout.
0: To já jsem si to tady našel, paní Evo. To bude asi ta zoolačná, nebo tak nějak se to čte.
1: No je to tady blízko.
0: Ano, u Andršpachu.
1: Meziměstský je přechod a ano, tam někde.
0: Svět lemurov, tady píšou. Mají pěkné internetové stránky, tak je tady vidím opičáky. Dobře, takže za hranice všedních dní člověk vyrazí a setká se s lemury. Vím, že pak no. V Polsku je ve Wroclawi, pěkná zoologická zahrada. No a kdybyste měla říct, která prostě je vaše nejoblíbenější, kde se vám to nejvíc líbilo, kde vás to nejvíc chytlo za srdce?
1: No, už je to hodně dlouho, tak já si myslím, ta pražská, že je nejpěknější. Mm-hmm. No, teďka v tom Dvoře Královým, co tam pan ten vozil ty zvířata a to,
0: Wagner,
1: tak to už jsme tam nějak nebyli. To už jsme tam nebyli. Uhum. Tak jako, mě už je hodně roku, tak teďka už se unikám to. Ale i v tom Liberci to bylo pěkný, ale myslím ta pražská, že to je taková opravdu nejnej, no.
0: Děkuju vám, paní Evo Zbroumová.
1: A ještě jsem chtěla říct, ještě my i tady v Broumově
0: ano.
1: Máme takovou malou zoologickou, jmenuje se to Venet. A taky tam mají hodně zvířat.
0: Fakt, teda co my neobjevíme. Nemůžeme všechno vědět, ale vy jste odtamtud, tak to víte nejlíp. Farma Venec skutečně, koukám tady na to, oslíky tady vidím. No, jdu si to rozkliknout, abych se podíval, protože mám to blízko, nebo Dobroumova je odevšud daleko, jo, to je konec světa, ale je to tam krásné v romovském výběžku. No, tak si to tady jdu prohlížet, je to dvojité V pro posluchače, kdyby nevěděli, Farma Venet, a už si tady prohlížím, že teď už tam mají vystavené dýně, no vypadá to fajn.
1: Tak no,
0: děkujeme za tip.
1: Taky, no.
0: Děkujeme za tip. Takové komorní, člověk nemusí jít do obrovské zoologické pokaždé. Hlavně ty menší děti to neocení, vidíte. Ty desítky expozic a stačí jim třeba právě ten oslík nebo něco takového. Zdravíme Broumov, ať se daří.
1: Jo, děkuju.
0: Dobrou.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ještě než si popovídáme, tak vám nabídneme nedvědy.
3: Ještě chvíli unavíme čas, máme jen sebe.

0: sebe.
1: Pokračujeme vysílání Noční linky. Je dnes mezi zvířaty, protože naším tématem jsou zoologické zahrady. Když tedy včera bylo těch 95 let od otevření pražské zoo v Troji. Teď jsme ve spojení s paní Ivetou z Teplic, tak mi je jasné, kde asi skončíme. V Děčíně, v Ústí, v Chomutově, co? Paní Iveto, vítejte.
2: Ano, ano, máte pravdu. Dobrý večer, zdravím vás i všechny posluchače Noční linky. Zoologické zahrady mám ráda a začala bych jako v dětství, když jsme ze školou jezdili do zoologické zahrady do Prahy a také jsme byli jednou i v Liberci, tam jsme to hned spojili s botanickou zahradou, takže jsme i takhle měli takovéhle výlety. Potom, když jsem bydala ve svém prvním bytě v Chomutově, tak tam je chomutovský zoopark a mají tam taky hodně zvířat, je to i rozsáhlé, takže tam zase třeba mají ty opičky makaky, pak tam mají tuleně, nebo prostě oslíky a poníky, jo, takže všelaký zvířátka hezké, no, i tam jako můžete jako se zúčastnit krmení třeba toho tuleně. No a je tam třeba takový ten buhol v takovém rybníčku, jo, nebo i ty soby jsou tam.
1: Tam jsou zubři při teda.
2: No a tam třeba i to, jsem obdivovala vždycky velbloudy tam taky mají. A protože já jsem to měla kousek, já jsem bydlela tam na sídlišti Kamena a jen jsem přešla silnici a za chvíli jsem tam byla. A vždycky jsem tam chodila i obdivovat rysy, tam měly krásný dva veliký, jo, takže ty se mi strašně líbily. No, a
1: to mluvíte o Chomutově?
2: Ano, pořád o Chomutově, ano, ano. A měli tam jako i vodní ptactvo v velkém počtu a ty měli takový svůj ostrůvek, takže tam prostě všelijaké druhy, že jo, kačen a myslím, že i plameňáci, že tam taky jsou. No, takže je to takový jako zpestření, když třeba si odpoledne, že jo, v sobotu nebo v neděli vyrazíte, takže doporučuji taky.
1: Dobře, takže Chomutovskou teda tak, máte nejvíc vyšlápnutou, jo?
2: No, tam jsem byla vícekrát a potom jako, že z Teplic to máme blízko do Ústí a tam jsem byla dvakrát. Zatím jednou jsem tady byla, když jsem se přistěhovala v roce 2010 jsem do Teplic, tak jsem pozvala kamarádku na návštěvu z Karlových Varů, no a jeli jsme se podívat právě i do té ústecké zoologické zahrady. Ta je trošku, že jo, i do vršku, takže tak je taková rozsáhlejší. No a tam jako se nám taky líbily. I pak zase střenicí jsem tam a s dětmi, jako jsme tam taky byli. No, takže tam měli krásné žirafy, tak ty se nám hodně líbily i různé takové druhy těch opic. Ale pak se nám líbily takový ty roztomilý surikaty, to jsou takový roztomilý zvířátka. A i ty tučňáky tam mají takový ty menší, tak to jako se nám líbilo. Nebo právě i ten orangután je tam taky zajímavý z těch opic.
1: Takže to je
2: no
1: Ústí.
2: Tak jsme navštívili i děčínskou zoologickou zahradu, ta je trošku menší.
1: Tam totiž mají grizzlyho, myslím, že tam mají.
2: Ano, to jsem chtěla říct, že právě mají zajímavost, že tam je velký grizzly medvěd. A zase mají tam i menší klokany, jako druh, jo, klokana, takový menší je. No, takže to je taky taková zajímavost, no, takže když máme rádi zvířata, tak máme kam chodit, no. Teď bych se jako chtěla podívat zase znovu třeba i jednou do té pražské, že jo, po těch letech toho dětí, že to už je všecko obnovené zase, že jo, ty výběhy a to.
1: Novinky a
2: no,
1: tak.
2: A no právě, je to už rozsáhlejší taky ještě víc, anebo do nějaké zoologické zahrady právě, jak tady jmenovali posluchači, jako na té Moravě, že tam mám v Ostravě kamarádku. A pro je i hezká v Plzni, no, takže i tam vlastně bych taky se chtěla ještě, no. Že
1: no žádná není šeredná, vidíte.
2: No, protože ty říkám, ty zvířata jsou roztomilí, i když musí být v těch klecích nebo v těch výbězích, ale prostě lidi je mají rádi. Akorát, hejte, teď jsem zaslechla letos, že někdo v té ústecké zoologické zahradě, to musím zmínit, nějaký vandalové házeli tam jabka nějak ve špendlíkama, jo, někam do výběhu, no a prostě tak takovýhle vylomeniny tam dělají, jo, že chtějí vyloženě těm zvířatům ublížit, tak to jako se mi nelíbí, no, že takhle se chovají, jo, ta mládež, jo, nebo...
1: No to je neomluvitelné, nějaký... no, zvíře se prostě nemůže bránit.
2: No, že... právě, no, že takhle ohrožují na životě. Tak jo, i vlastně krokodýla vyhodili nějaký kam cihlu nebo něco, asi přinesli asi jo, nebo jestli tam někde bylo rozostavěno. A normálně mu hodili na hlavu a oko mu jedno zničili, no. Takže tohle to jsem slyšela v rádiu, že hlásili, no, takhle, že co se letos stalo v tom Ústí.
1: Tak snad to bylo na dlouhou dobu naposledy takový incident.
2: No, no, takže jako přeju jako všem prostě, kdo mají rádi zvířata, aby navštěvovali ty zoologické zahrady. Já jsem jednou dokonce v knihkupectví viděla takovou menší knížečku, kde byly prostě všechny vypsané ty zoologické zahrady u nás v republice, jo, a i prostě otvírací doby a jo, různý takový informace o těch zoologických zahradách. No, jenom jsem si ji prohlídla, potom jsem asi já nevím, až za 14 dní zase šla do toho knihkupectví, chtěla jsem si ji koupit a už nebyla, no, takže to mě brzelo, ale tak člověk si to dneska najde na tom internetu, no, všechno jako tak, že informace máme potom, že jo, kde čerpat.
1: Děkujeme za pozvánky na sever Čech, do Děčína, Chomutova i Ústí.
2: To krásné, no, i ta Ústecká, jo, i ten Chomutov, jsou to krásné zoologické, takže až někdo bude mít chuť se sem podívat do našeho kraje, takže...
1: Děkujeme, děkujeme. Paní Iveto, ať se vám daří a zeptám se, máte ráda Karla Gotta?
2: Mám ráda, no. A ještě můžu pozdravit paní Noru.
1: No, pozdravte, paní Noro, zdraví vás paní Iveta.
2: Ráda, když ona, ano, mám ráda, když povídá a nevím, jestli už dneska byla.
1: Ne,
2: ale vždycky krásně mluví, jo, jak prostě, jak pohádku, jak ten příběh různý vypráví. A jenom jí chci sdělit, že já jsem v dětství taky měla špice bílýho pejska, jo, že ona taky jako měla, takže i já jsem tohleto zvířátko měla, no, tak jenom to jsem
1: dobře.
2: Sdělit.
1: Paní Iveto, ptal jsem se, protože Karel Gott nás teď čeká a vy se mějte moc pěkně. Naschledanou.
2: Ano, mě taky, naschledanou.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Úterý 29. září. Posloucháte Noční linku z Pardubic. Dnes na téma zoologické zahrady. Zase nahlížím do toho, co jste nám napsali. Vždycky chci, aby zaznělo každé vaše zastavení u daného tématu. Tak teď třeba paní Jana, moc zajímavá slova tady vidím. Zdravím linkaře a ráda bych kromě zoologických zahrad připomněla oceanografické muzeum v Monaku. Tam je to perfektní. Ve velkém akváriu v suterénu je asi 4000 druhů ryb a paryb, včetně žraloků, a přes 200 čeledí bezobratlých. Zajímavá je ta budova, stojí na skále nad mořem na útesu 85 metrů vysokém. Také jsem dvakrát navštívila Mořský svět na pražském výstavišti, to je o mnoho menší, ale za návštěvu stojí. A také připomenu papilonie, motýlí domy třeba v Praze, Brně nebo Ostravě. Tuším, že i ve Vídni něco takového je. Snad nevadí, že jsem toto téma rozšířila, píše paní Jana. Ba naopak, to chválíme, že jste to zase vzala z jiného konce a tiše všichni závidíme, že jste v Monaku tuhle nádheru viděla, protože většina z nás tam asi nebyla. Tak co tu máme dál? Ještě se nám ozval pan Pavel. Byl jsem v několika zoo, a to i v té pražské Trojské, která byla pěkná. Byl jsem v Lešné, Brněnské, Jihlavské, byl jsem v zoo v Chomutově a ve Dvoře Králové. Všechny zahrady byly fajn, akorát nemám rád, když je to hodně do kopce nebo hodně roztažené, takže od jednoho výběhu jdete celkem dlouhou cestou, kde nic není, než narazíte na další výběh. Taky děkujeme, pane Pavle, i za váš příspěvek do Noční linky. No a za okamžik už se zase s někým z vás telefonicky spojíme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Za chvíli bude půl jedné. Buďte pozdravena, paní Jano v Plzni, která jste se dovolala do noční linky. Jsem rád, že to máme tak pestré. Západní Čech jsme to ještě neměli. Dobrý den.
1: Dobrý večer, teda brzké ráno spíš.
0: No jasně.
1: Zdravím všechny posluchače noční linky i vás. Já jsem ráda, že jsem se konečně dovolala po nějakých jiných, které ono těžko se jako dovolat, protože je nás asi strašně moc.
0: Celá republika.
1: Jsem ráda. A co se týče témat, my tady máme nádhernou zoologickou zahradu, máme tady lvy berberské, tu máme tady tučňáky, řeku, motýly, máme prostě tady teďka tak krásná zoologická, udělaná krásná zoologická zahrada. Hmm. Pak tady máme kousek od Plzně u Toma v Lecích. A nebo v Plasích je taky malá zoologická.
0: Ano.
1: A potom tady ještě máme nedaleko Šlovic, tak tam jsou ty koně, ale právě, že lidi tam nosí to pečivo. Mm-hmm. A to by prostě, ty koně prostě, jako co jsou tam ty volný, tak oni si vlastně sami, nebo jim tam prostě jako dovezou jako jídlo, ale prostě krmit je prostě tím pečivem, to je prostě nebezpečné.
0: Jasně, jasně, jsem rád, že jste to připomněla. No. Jinak co se týká plzeňské zoo, ještě jsem se dočetl, že tam jsou komočtí varani.
1: Ano, taky, ano, máme komočtí varany a pak tady máme hrošíky, ještě žirafy, no prostě, no a měli jsme tady spoustu těch medvědů a vlastně pan, no, natočil vlastně
0: pan Chaloupek.
1: Pan Chaloupek, ano, ten natočil s těma medvídětama, který tady taky byli. No takže prostě máme tady jako krásnou a jako všechny zoologické zahrady, když jsou udržované a jako lidi se o ně a vlastně díky tomu, že opravdu ty lidi se o ty zvířátka jako starají a jako klobouk dolů, protože ono jako to taky není jako jednoduchý prostě se o ty zvířátka postarat, že je to vlastně celoročně, takže prostě je to jako náročný. Ale co se týče jako těch dalších zoologických zahrad,
0: ano.
1: Tak už byla tady zmíněna Liberecká, Ústí, byli jsme i vlastně na, potom tady na jihu, Ohrada, jestli znáte, v jižních Čechách.
0: Ano.
1: A Hluboká je taky taková menší zoologická zahrada. Ale jako srdcovka, tak je Jihlavská zoologická zahrada.
0: Jak to, čím si to zasloužila, že té patří vaše srdce v Jihlavě?
1: No, my jako už jsme tam jako s

0: kamoškama. Ještě teďka se teda chystáme s tou druhou, ale s tou první, jako jsme tam byli dvakrát. Prostě jsou tak, prostě ty menší zoologické zahrady jsou mnohem hezčí. Nemám proti pražské ani Dvoru Králové, ale prostě je to moc rozlehlý. Prostě je to jako náročnější. Ale tuhle ty menší zoologické zahrady, tak prostě, no, a nám se prostě strašně líbí právě hlavně v té Jihlavě.
1: Dobře, děkujeme za tip. Ještě mě napadá, když jste z té Plzně, tak kousek to máte do Německa, jestli jste i překročila někdy hranice do nějaké německé zoologické zahrady.
0: No, to spíš jako dcera, nebo tak ty jako spíš jako jezdí takhle mimo. Ty byly říká na nějakých těch delfínek nebo někde.
1: V Norimberku tady. Možná, že jo?
0: No, ano.
1: No, no, tam je nějaká delfíní laguna.
0: No, tak to vím, že jako ty spíš jezdí jako za hranice. Já už se takhle nevydávám, ale jako tohle to už jsme si jezdili. Akorát mě mrzí ještě Zlínská zoologická zahrada, tam bych se bývala chtěla podívat.
1: Tu každý chválí, ale že nečekal takovou krásu.
0: Tam jsme se ještě v Brně a v tom jsme taky, protože na kopečku jsme byli v Olomouci, ale jak jsme projeli, tak ještě tuhle ten kousek prostě nemáme projetej.
1: No tak ať na to dojde, nenechte si to ujít.
0: Ještě bych se tam ráda právě podívala, takže jako tuhle ty ještě dvě zahrady mi jako tak nějak schází.
1: Držíme pěstě, ať výlet vyjde.
0: A u vás v Pardubicích, kromě koníčků, tam zoologickou nemáte?
1: Tady je pohádková zahrada, to je spíš takový výběh pro zvířata, tam se o ně starají. A pak Býtovany u Pardubic, no prostě Pardubický kraj nemá takovou tu v uvozovkách kamennou zoologickou zahradu.
0: Jo.
1: Ale my to máme kousek do Dvora Králové, k sousedům do Královéhradeckého kraje. Ta to vynahradí tou velikostí.
0: Ano. Takže dáme slovo ještě dalším posluchačům,
1: ještě se někteří určitě ke slovu dostanou.
0: Opravdu, jako říkám, ty zoologické zahrady, když se opravdu o to ty lidi starají a udržujou, takže je to moc, jako jsou moc krásné.
1: Chválíme a zdravíme všechny provozovatele.
0: Zbytek noční služby.
1: Díky.
0: Mějte se hezky.
1: Vy taky.
0: A někdy zase naslyšenou.
1: Buďte pozdravena v Plzni, taky. Ať se daří. Dobrou.
0: Taky, dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Díky vám, posluchačům Noční linky, už jsme procestovali celé Česko, dokonce jsme se vydali i třeba do Polska nebo na Slovensko. Naším dnešním tématem jsou zoologické zahrady a svůj příspěvek do diskuze má i paní Soňa Odkrnova, tak vás pěkně zdravím.
1: Já taky zdravím všechny a chtěla bych říct, byly tady nějaké příspěvky, procestovali hodně těch zoologických zahrad. Já teda kromě ostravské, zlínské a v Olomouci jsem nenavštívila, ale chtěla bych říct, že můj manžel byl velký chovatel exotických ptáků.
0: Ano.
1: A měl několik voliér a kromě toho měl i ty velké ary, párek těch velkých ar. A ty měli voliéru strašně vysoko a i když ráno opravdu vyletěli a začali, oni říkají lidi, že začali řvát, jo, tak to se rozléhalo po celý, my jsme teda bydleli blízko u lesa, tak se to tak nějak rozlíhalo, ale pak si na to zvykli. Chodili tam na ty ptáky se dívat a i děti ze školky.
0: No to jsem se chtěla zeptat, neměl to jenom pro sebe, ale teda pořádal exkurze.
1: Pro ty děti, ano, chodili se tam i sousedí nebo tak nějak na to, ale pěkné na tom bylo to, že třeba ty ary, ty velký, oni se naučili sem tam nějaké slovo mluvit normálně. A měli jsme psa, který se jmenoval Nero. A my vždycky na něho Nero, pojď sem, a oni to furt opakovali. Nero, Nero, jo.
0: A pes poznal?
1: Jo, a jednou přišli jako k naší bráně. Řeknu to tak, jak to je, byli to cigáni a sbírali to staré železo, že? A teď ti ptáci, oni byli fakt hlídači jak psi. A teď viděli někoho cizího u té brány, jak tam na nás volá a oni, Nero, Nero. A ten jeden z těch černých říká, to není možné, jak oni ví, že já se jmenuju Fero.
0: Jo, takhle. Tak jste se všichni společně zasmáli.
1: Tak jo. No a nejvíce teda naučí ti žaci, ti se teda nejvíc naučí mluvit a nejenom, že třeba řeknou ahoj nebo tak, ale oni opravdu napodobijou ten tón tého hlasu. Jo, to, co slyšíjou, když se ráno vstalo, přešlo se, ty jsme měli teda vevnitř okolo nich, tak oni vždycky už, dobré ráno, jo.
0: No tak to byla zábava. No a povězte, paní Soňo, neprojevila třeba i někdy nějaká zoologická zahrada zájem o ty kousky od vašeho muže?
1: Jo, dneska už to vlastně už nemá nic, už to všechno prodal, zdravotní problémy a tak, takže už tady všechno, všechny ty...
0: A ostatním chovatelům prodal, nebo třeba zoologickým?
1: Chovatelům, protože se jezdilo na burzu třeba, dejme tomu do Přerova, jo, a vůbec ti známí, co tak chovali, takže se to všechno prodalo. A ještě jsem chtěla říct, jako největší takový zážitek, ne přímo ze zoologické, ale bylo to z Brazílie, kde vlastně on se chtěl jít podívat furt na ty ptáky, jak to tam žije, jak to tam je. Jo, takže prostě vidět ty zvířata, já nevím, třeba jsme tam půl hodiny čekali na lenochoda, který tam někde na stromě visel, až se pohne, jako jo, takže tady to a potom tady ti ptáci různí, tak já nevím, tukan a tady právě ty ary, který tam měli svoje zázemí, svoje budky a to už jsem jednou říkala, jak ten náš vedoucí toho zájezdu šel, ježišmarja, tam jsou ti velcí ptáci a prostě šel k těm jejím budkám a to jste měl vidět, jak ho prohnal, jo, tady ta ara, protože měli mláďata a jak jich porovnal. No,
0: dobře.
1: A my teda doma taky ty ary, pokud neměli, nezahnízdili, tak vám přiletěli na ruku, jo, nechali se krmit a tak. Hmm. Ale potom, jak měli vajíčka a vlastně sehnout ty mláďata, tam se nedalo pomalu vejít.
0: Jak tak bylo byli zlé, rozumíme.
1: Jak byli agresivní, jak se prostě, no hlídali si, že jo, ty svoje, ty svoje mláďata. Takže tak jsem chtěla jenom takový...
0: Děkujeme, paní Soňo, zdravíme ke Krnovu a ať se vám daří, pozdravujte.
1: Vám taky a všem, ať se daří a ať cestujou na ty zoologické zahrady a to, protože je to opravdu krásné se dívat na ty zvířata.
0: Tak jo, jo, takže dobrou.
1: Dobrou noc nebo dobré ráno.
0: Ano.
1: A naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
3: Tam někde v dálce oheň kvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane. Je v kraji klid, však bejval čas, kdy rýt tu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, kdy slyšel jméno Shane. Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Reed. I když je člověk jako my, líp se umí být. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A ten na to se objevil, střelec jménem Shane. Tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít. Šaty z módy vyšly snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten augiášův chlív. V salůnu tou dobou Reed se svojí bandou pil. Ten Reed by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako Lena. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane. Bouchačku si pustil níž, než do salůnu vlez. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Reedův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane. Večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ač jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.
0: Byl Ladislavem Vodičkou jsme strávili uplynulých 5 minut, abychom si v zápětí popovídali s paní Marií od Hradce Králové, která vydržela na telefonu a už se slyšíme. Dobrý večer.
4: Dobrý večer, už vás slyším. Velice mě to překvapilo z zoologické zahrady, protože když byly děti malí, to už je 60 let, tak jsme měli v Královém dvoře strýčka, máminýho brata, jezdili jsme tam. Častější byly návštěvy tam, jinak jsme byli v Pražský i v ty Liberecký. A jednou nás napadlo, protože děti měli doma morčata,
0: ano.
4: A my měli snad 20 malých morčátek. Tak jsem se tam dovolila optat, co s tím, protože my bychom to nezabili. Ježiši, toto přivezte. Představte si, že nám dali možnost odemykání brány bokem, a my tam kdykoliv mohli přijet a tou bránou si projít. Když byly morčátka, jsme je přivezli. A když jsme tam byli poprvé, tak já myslela, že jim to dáme zadarmo. A představte si, oni nám dali asi 300 korun tenkrát, což byly velké peníze, a úplně jsme z toho byli vedle. Takže jsme si tam jezdili sami, protože jsme zvířata milovali, teda naše děti milovali surikatky, to jako...
0: Jo, ty tam jsou, taky.
4: Ano, to
0: úplně
4: byla
0: přesně
4: nádhera.
0: Vím, kde.
4: No, to byla nádhera. A tak my jsme šli na kafe a děti si chodili po zoologické zahradě. Bylo to moc pěkný tenkrát.
0: A poslyšte, ta morčata skončila tam kde?
4: No, já nevím, oni mě to neřekli. Já jsem si myslela, jestli tím nekrmili něco.
0: No já taky právě, ale že byste dostali za to 300 korun za jedno.
4: No dostali jsme opravdu, my koukali, jak to my, prostě my to nezabili, nebo by jsme to nezabili. A nevím, prosím vás, proč mě to zaplatili tenkrát. A už si nepamatuju, jak to bylo dál.
0: Že byste tam... je třeba chtěli vidět později, jo? Nebo tak?
4: Ne. Když jsme je tam dál pak vozili, tak už vám nevím, jak to. Ale to jsme byli... Nemůžu si vzpomenout na toho pana ředitele, i s tím jsme nakonec mluvili, co tam byl tehda. A tenkrát přides nějaký zvířata velký, ale nevím odkud, jestli... Ne, koně ne, ale bylo to něco jiného. Ale pak to mělo nějak slintavku a vím, že strejček vždycky říkal, on to tam zakoupil, nebo kdo a ještě nám sem přivez slintavku. To je jediné, co si z toho pamatuju. Ale je to moc pěkný a jsem ráda, že jsem se dovolala. Jste moc hodnej a mějte se tam moc hezky.
0: No moc vás zdravíme do Hradce nebo k Hradci z Pardubic a děkujeme za příspěvek plný morčat. Dobrou noc.
4: Dobrou noc, děkuji moc. Naschledanou.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Teď máme v plánu popovídat si s paní Anou, která udělá tečku za dnešním tématem, tu telefonickou v noční lince. Vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Dobrý večer. Tak paní Ano, co máte na srdci, co se zoologických zahrad týče?
1: No tak mému srdci nejbližší jsou spíš ty zoologické zahrady, které jsou na Moravě. Konkrétně ta ostravská, jako je velmi pěkná. A potom několikrát jsem navštívila Lešnou, vlastně to je u Zlína.
0: Ano, ano.
1: Ta se v průběhu let jako velmi jako spravila, jako, protože jsem byla několikrát jako v průběhu jako asi tak z těch 50 let. Potom rádi jsme jezdívali na Svatý Kopeček u Olomouce. No a velmi mě překvapila, když jsme byli na jižním Slovensku a do Budapešti je celkem blízko, až tak hodina cesty.
0: Tak jsme jezdívali
1: do Budapešti a tam je vlastně pěkný podmořský svět udělaný v rámci jako zoologické zahrady.
0: Dobře, tak jste to tak pěkně jako pojmenovala, co kde mají. Ta ostravská je vám teda nejblíž, kdybyste měla teď udělat reklamu, když jste od Ostravy, jo? Tak co byste tam doporučila v té ostravské vidět?
1: No já teď jsem tam delší dobu nebyla, ale je tam jako nádherné, ale spíš jako než ta ostravská se mi líbí jako ta Lešná, ten, jako toho Zlína, jako, protože tam je ten zámeček, je tam jako, takže je to tam jako fakt jako je to tam jako nádherné, jako.
0: Dobře, no tak paní Ano, děkujeme za moravskou tečku v dnešní noční lince, nebo Slezskou tak trochu. Mějte se pěkně.
1: Vy taky nastanou.
0: Dobrou noc. A ještě tady přečtu vzkaz od posluchačky Ivety. Zdravím všechny. Byla tu řeč snad o všech našich zoo, ale pro nás je jednička zoo Plzeň, i když jsme navštívili několik zoo v zahraničí. Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Španělsko. Nesmím ale zapomenout na žehušickou oboru bílých jelenů. Zoo Koutek u zámku Žleby a Chleby. Ve Chlebích se pomalu zoo neustále rozrůstám. Má jednu výhodu i pro děti, že mohou s těmi zvířátky být v přímém kontaktu. Dobrou noc. No tak děkujeme, paní Iveto, i za tenhle příspěvek. Musím říct, že teda těch písemných příspěvků, ne, že byste nevolali, to jste volali celou dobu, ale těch písemných příspěvků dnes bylo hodně. Ani na jednu stránku monitoru v počítači se mi nevyšly, tak díky za to, že jste se takhle zúčastnili. Dali jste nám dobré tipy v dnešní noční lince, která míří do finále, je to tak, nedá se svítit, ale vlastně už dnes po 23. nás čeká další noční linka, takže se těšte, dívám se na koho, na Janu Chládkovou a téma vztah na dálku, tak to je před námi už dnes po 23. Ať se vám daří, hezky se do té vlastně už nesváteční atmosféry, do toho úterka vyspěte a zase někdy naslyšenou v noční lince se moc rád těší Zdeněk Novák.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Když si procházím starší scénáře divadel pro vaše uši, pokaždé najdu něco, co mě překvapí. Tak třeba ten fakt, že jsme tu ani jeden večer ještě nevěnovali osobnosti rozhlasového režiséra, kterému po letech jeho práce v rádiu snad nikdo neřekl jinak než pohádkový režisér Karel Weinlich.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se v rozhlase řekne režisér Karel Weinlich, tak se vám ozvěnou ozve přes desítky a stovky pořadů, ale především pohádka. No a když se řekne pohádka pro ty nejmenší, je to zase Hajaja. A taky pan Vlastimil Brodský, který s těmi pohádkami na Dobrou noc v 60. letech v rozhlase začínal. V jednom z toboganů Tomáše Slámy se Karel Weinlich a Vlastimil Brodský potkali. No a řeč byla o všem možném, jak to tak bývá, když se potkají kamarádi po letech, ale taky o divadle nebo o tom v rozhlase sice neviditelném, ale tak důležitém potlesku publika jako poděkování.
2: No, někdy ten potlesk je vlastně jediným opravdovým uspokojením. Nicméně, on není dán kvalitou mý práce jenom, on je dán i tou okolností, že v mém životním předkremačním stádiu pochopitelně mnoho lidí mi chce dát najevo, abych umíral aspoň s tím uspokojením, že mě mají rád.
3: No, je pravda, Vlastimile, že my jsme si řekli, že skoro slavnosti dneska uděláme to, že vy už jste tradicí našich Vánoc, jo? Po třetí, kdy vždycky vy říkáte, no musíme to stihnout, protože příští rok já už, jo, máte takový, že třeba budete někde jinde.
2: Já se velice omlouvám, že nikdy nedržím v tomhle smyslu slovo.
3: Ano, a já vám chci poděkovat za to, že ho nedržíte, prosím vás, klidně v tomhle pokračujte, ale ještě hodně dlouho bych potřeboval. Ale ono to je v zájmu české kultury, ten smích, jak jsme slyšeli, intenzivní jednoho jednotlivce, to je pan Karel Weinlich, toho si tady ještě podáme, nemyslete si, že sedíte v první řadě, nezaplatil jste, Karle, jo, za prvé, to je první věc. Jste zaměstnancem Českého rádia, vůbec mě zajímá, jestli, promiňte Vlastíku, já se ho rovnou zeptám, já jsem pak většinou překvapen, že se stává taková věc, platí, když, promiň, já tě budu týkat, platíš koncesionářské poplatky?
4: Já velice poctivě platím koncesionářské.
3: Režisér, který neumí hovořit, to je výborné.
4: To je naprosto, naprosto normální záležitost. Vážení přátelé a vážení posluchači, já jenom pokud sdílíte obavy o našeho milovaného Vlastíčka Belského, tak já bych vám je rád rozptýlil, protože když jsme zhruba tak před 45 až 50 lety spolu točili první inscenaci, tak již tehdy se mnou loučil, říká, Kajínku, bylo to hezké, škoda, že to bylo naposled.
3: Promiňte, já ještě vlastně to jenom na dotvrzení toho, že teda doufám, že dalších 15 let tobogánu máme vystaráno o Vánocích. Já mám před sebou kazetu, kterou sama natočila Zuzana Maléřová. Ona tady sedí dokonce tu kazetu, dneska můžete mít k dispozici s podpisem Vlastimila Brodského. Tam se taky píše o téhle nezdolné energii Vlastimila Brodského. Jak ty to vidíš? Jako? Není to koketerie jenom, protože on na to dostává i mladý dívky a oni pak o něj rádi pečujou.
5: No, já řeknu taky osobní příběh, protože je to teda pouze 15 let starý příběh, ale to jsme se v podstatě seznámili a pan Brodský mě tehdy pozval na výlet do Hradce Králové, kde promítali Šormův film Farářův konec, který v té době nebylo možné nikde vidět. A my jsme se tam vypravili, cestou jsme se zastavili v krásné restauraci na oběd a kolem lidi nás pozorovali a my jsme byli takový tajemní, jako jaké, že city k sobě chováme a moc nás to bavilo, teda mě. A pan Brodský, já jsem mu ale pořád říkala pane Brodský a on mi říká, to je nepřijatelné. Až dorazíme do Hradce, najdeme si Zuzalko Prima Flek a tam si potykáme. A ten Flek našel a na místním hřbitově mi oznámil, že mi provždycky bude říkat Zuzalko a že on je Broďa.
3: Vy jste v tom rozhovoru dokonce, to byl tak nádherný intimní rozhovor v době, kdy všichni veselé historky z natáčení, tak Zuzalka, nebo jak jste říkala? Zuzalka si sedne s Vlastimilem a povídají si jen tak o životě a o trápení a Vlastimil, jeden z největších českých herců, říká, že vlastně nemá talent a že je jenom pouze pracovitý. Tak jak jste to Vlastimil dělal, že vaším životem prošly tak krásné ženy a tolik úspěšných věcí?
2: To bylo velice jednoduché. Samozřejmě, že mé záměry bývaly často, i abych je nazval, dejme tomu, hříšnými. Nicméně i případ mojí milované Zuzalky takhle počal, ovšem zase jsem dopadl jako obvykle naprosto beznadějně, katastrofálně. Já jenom, aby panu manželovi, aby pochopil eventuálně, že jsme se opravdu si potykali na tom hřbitově. Ale zase to bylo natolik mně blízké prostředí, že to bylo hezké.
3: Vy jste v tom jednom rozhovoru říkal a vyprávěl o svém tatínkovi a mamince, jak tatínek dělal na oko, že ta vaše práce ho celkem, že mu to je jedno a že tomu možná ani moc nevěří, těm hereckým úspěchům, ale jakmile začaly první filmy, takže chodil v tom městečku a díval se na to a lidi se ptal po skončení třeba určitého představení filmového, no tak co říkáte na toho Brodskýho a že on je hrozný, že jo? A že oni říkali, ne, je dobrý. A že on řekl, no jo, to je můj syn. Jako, takže také se třeba někdy takhle díváte, nebo jakým způsobem se díváte na Teresku, na Marka, když vidíte, no, jak se jim umělecky daří?
2: Asi zcela jinak než se díval tatínek na mě, protože herectví bylo jeho nesplněným snem. On i hrál na Růživě ochotnické divadlo, občas dokonce v Ostravě se zúčastňoval i na tom zemském divadle, nebo já nevím, jak se tehdy jmenovalo, Ostravský velký divadlo, v nějakých menších rolích a tak byl posedlej herectvím, ale nikdy vlastně se neodvážil to dělat jinak než amatérskou zájmovou činnost. A takže on ve mně pak nacházel takové splnění svého snu a svých představ o svém životě. Takže mi strašně fanděl a já se omlouvám, že neodpovídám hned na danou otázku, ale my jsme třeba bydleli s Horničkem na jedné chodbě, když se přestěhoval z Plzně, tak jsme bydleli na stejným baráku a měli jsme se velice rádi, byl to takový hezký ten. A maminka Hornička bydlela v opatru níž v Malý Garconce. A když Mirek slavil jakýkoliv úspěch, tak paní Horničková vzala botu a kartáč na boty a stoupla si na chodbu a čekala, až půjde starý Brodský. A když táta šel do práce, do pojišťovny, tak on řekl dobrý den, milostivá paní, paní Horničková řekla dobrý den, pane Brodský, a pak jenom tak jako mimo, když už tatínek jako byl na odchodu, tak špitla, Mirek teď bude hrát s Verichem. To dělalo s tatínkem strašný věci. A tím mu ovšem zkazila celý den. A tatínek jak si potřeboval nějak zachránit. Já jsem vždycky, když jsem dostal nějakou roli, tak jsem volal tatínkovi a když to byla pěkná role, tak tatínka to uspokojila a zase šel domů a čekal, až paní Horničková s tou botou bude na chodbě. A zase tak jenom mimochodem řekl, no, dobrý den, milostivá paní, ruku líbám, syn bude hrát hlavní roli ve filmu. A zase měla celý zkažený den paní Horničková. No a takhle se tam soupeřilo, všem bylo to tím, že žádný z těchto dvou roztomilých lidí vlastně to nedělal jako profesi. A já jako profesionál na to koukám trošku s většími nároky na tu činnost hereckou mýho syna, ale to je sporadická, a i na činnost Teresky jako spíš tak nějak kritičtěji, takže já se vždycky bojím, že aby jim to vydrželo, pokud jim to jde. A nebo pokud jim to nejde, tak aby je to brzo přešlo, tato činnost.
3: Milí přátelé, pojďte v přímém přenosu pozdravit Vlastimila Brodského. Připomenu, že vysíláme z divadla U hasičů v přímém přenosu a naším hostem je pan Vlastimil Brodský.
6: Ano, takže já bych zaspívala takovou písničku, taky to má takové jako šmrnc, řekla bych, sváteční, jmenuje se Svatební. To já mám, kdyby náhodou jsem se, jo. Ještě nevím.

0: Petra Černocká, Jirka Pracný, přímý vánoční přenos Tobogánu a zvu pana Karla Weinlicha, aby přišel doplnit tu naši malou rozhlasovou minirodinku.
1: Děkuji.
0: Dobrý den. Karle, tam máš místečko vedle Petry. No, Karel Weinlich a Vlastimil Brodský oba získali cenu vlastně generálního ředitele Českého rozhlasu. A všimněte si, teď mě vzali židli, ale mě to nevadí. Já si sednu. Tak jsem si to představil. Mistři, seďte. A řekněte mi, já jsem hovořil o tom lidském hlase v úvodu našeho dnešního pořadu. Pan Vlastimil Brodský propůjčil svůj hlas. Jenomže to není jeho propůjčil hlas. Slavné postavě pohádkové Hajaja. Co takové propůjčení hlasu znamená, když navíc toho dětského diváka si můžete jenom představit?
2: Já nevím, jestli já to budu umět říct tak, abych se nikoho nedotkl. Já si myslím, že je to propůjčení hlasu figurce, která se spopularizuje, je velice vděčná věc a má příznivou odezvu, která je uspokojující svým způsobem. Nicméně, když ta popularita narůstá, tak v tom začne být tak strašně velký nebezpečí, že jako v mém případě mě to vyřazovalo z možnosti pracovat v jiných uměleckých médiích. Byla taky jiná doba, než je dnešní, a často se stávalo, že jsem potkal režiséra, který říkal, čověče, já jsem měl pro tebe tak krásnou roli ve filmu, ale to víš, ono, kdyby se to hrálo odpoledne a ty jsi tam byl v nějaký roli, tak děti, který tam budou, nebo i dospělí, začnou řvát hajaja a je ten film o něčem jiným. Mně se dokonce stalo, že jsme hráli Tylova Husa a já jsem hrál nějakého ošklivého mnicha, jezuitu na začátku a režisér mi říkal, prosím tě, zhanob se nějak, aby na odpoledním představení tě nikdo nepoznal. A já jsem opravdu byl jezuita, teda převlečený za někoho jiného ve svém exteriéru. A on říkal, ten režisér, podívej se, to dává celý smysl ty hře, čili ne, aby tam někdo začal řvát hajaja. A já jsem se zhanobil, vylez na jeviště, na balkoně byla nějaká škola a skutečně celá škola začala řvát hajaja, hajaja. Takže ta hra taky byla o něčem jiném, než jsme zamýšleli. Tak v tom případě propůjčit hlas není příliš příjemné.
3: No, já to mohu jenom potvrdit. Já bych jenom poopravil jednu věc. Vlastík nepropůjčil jenom hlas, on oživil toho hajaju. A byla to skutečně v té době prostě legenda. Legenda, která ho skutečně mohla stát tu hereckou kariéru. A vím, že z toho byly velké maléry. Vlastík s ním přišel odůvodněně, jako na to poukazoval. A byl dost velký problém teda toho hajaju předat někomu jinému. Takže ono není vždy pravdou, že býti populární na nějaké figurce a tak populární, jako byl pan Brodský, je k dobru. Nehledě k tomu, že člověk by myslel, že ho ta děcka milovala, ale on by nám mohl povědět i historku, kdy do něj kopala.
2: No, ne, samozřejmě, že si mě představovali jako svýho kamaráda, který je pravděpodobně tak velký jako oni, tedy taky trpaslík. A stávalo se, že šla babička s dětma na druhé straně ulice a viděl jsem, že mluví o mně, protože na mě ukazuje prstem a řekla, helejte se děti, tamhle jde hajaja. A ty děti se rozdářily, koukly se na mě a naprosto zhasly. Tím zklamáním, že tam jde starý dědek nějaký, který nesplňuje jejich představy. A jednou jsem šel na tramvaj a tam to už zase taková ta generace devítiletých. Tam mě skutečně někdo velice nakop vehementně do zadku a za ním běžela babička a z dálky už na mě volala, když on vás má tak rád.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty asi nejoblíbenější zvukové kousky tady v Divadle pro vaše uši patří povídky o Sherlocku Holmesovi. A to nejenom ty z toho základního Doyleova kánonu, ale i ty, které vznikaly na základě původních Sherlockiád. Třeba v rozhlasovém Meteoru, protože pokaždé s nějakou vědeckou záhadou nebo vědeckým problémem. A myslím si, že se ani nemusíte ptát, kdo byl tak často režisérem takových, jak by se řeklo, vědecko-populárních detektivek. Ano, správně, byl to zase Karel Weinlich.
5: Od té doby, co se odávám uklidňujícímu životu v lůně přírody, milí mocné.
6: Očividně vám to prospívá.
5: Uvědomuji si, že jsem po něm vlastně často toužil za těch dlouhých let strávených v pochmurném Londýně.
6: To je pro mě novina. Vždycky jste mě rady odbýval tím, že je obecně nežádoucí, abyste z Londýna odjel, protože by v podsvětí zavládlo nezdravé rozjaření.
5: Bývalo.
6: Jsem proto rád, že jste se nechal přemluvit k této cestě na jih.
5: Je to příjemná a poučná cesta.
6: Mimochodem, kam vlastně jdeme?
5: K doktoru Dilimbertovi.
6: O, kolega?
5: Ne zcela, zubní lékař.
6: Ale potíže?
5: Zapomněl jste, že můj chrup je už trvale bezbolestný. Je to entomolog amatér.
6: Včelas?
5: O, nikoli věk, motýlář, unikátní sbírka. Vzácná příležitost vidět mnohé klenoty matky přírody, některé i živé.
6: Ale cože živé?
5: O, ano, ano, doktor je sběratel a chovatel, proto jsem s povděkem přijal nabídku pana prefekta z Toulouse, že mi zprostředkuje návštěvu.
6: Odměna za úspěšné vyřešení případu s gótským rukopisem?
5: Zřejmě. A číslo 73. Milí Watsone, zdá se, že jsme na místě. Milý pane doktore, musím prohlásit, že jsem byl hrdý na své jakési opus magnum, mého životního podzimu, na svou včelařskou příručku s přihlédnutím k oddělení královny.
6: Můj přítel pozoroval, co se děje v úle, se stejným zaujetím, jako kdysi pozoroval, co se děje v podsvětí.
5: Teprve tady však vidím, jakých nepatrných výsledků jsem se dopracoval ve srovnání s vámi. Úžasné.
7: Díky přeháníte však, milý pane Holmesi. Věnuji tomu všechen volný čas. A tady si vás ještě dovoluji upozornit na svůj nejvzácnější exponát. Brazilské motýly rodu Hylésia.
6: Oh, vždyť oni za tím sklem létají.
7: No jistě, jsou živí.
5: Ale jak jste jim dokázal připravit stejné podmínky?
7: Po mnoha pokusech. Tahle populace čítá nejméně stovku dospělců. Přesně spočítat je, jak vidno, vyloučené.
6: A proč právě tyhle motýly?
7: Já vím, nezáří barvami, neohromují velikosti. Pan Holmes je však ocení. Jsou jedovatí.
6: Jedovatí motýly?
7: Ano, ano. Mají po těle jedové chloupky spojené s jedovou žlázou.
5: Vím o pověstných ohnivých housenkách Tatoranas z čeledi Megalopygidae, které jsou jedovaté, ale...
7: U motýlu je to v skutku vzácnost. Má to jen několik druhů na světě. Hylésia pak zvláště intenzivně. Chemie je přece vaším koníčkem, pane Holmes.
5: Zajisté.
7: Pokouším se odhalit tajemství jedu Hylésia.
5: Zabijí?
7: Nikoliv. Způsobuje nesnesitelné svědění, když se jedové chloupky zabodnou do kůže. V roce 1960 byl v Brazílii popsán případ, kdy velké hejno motýlů Hylésia vlétlo do jedné vesnice. Třeli se o stěny, záclony, oděvy i samotné lidi. A všichni obyvatelé onemocněli úpornou kožní vyrážkou.
6: Životu nebezpečnou?
7: Naštěstí ne. Ale mohu vás z vlastní zkušenosti ujistit, že velmi nepříjemnou.
6: Ještě štěstí, že v Evropě se může člověk setkat s tímto roztomilým motýlem zřejmě jen u vás.
7: Zřejmě, ale nemyslete. Takový bourovčík dokáže u nás také pěkně potrápit.
6: Tak toho motýla neznám.
5: Je to housenka, milí mocné. Taumatopea processiones, bourovčík toulavý, žije v dubových lesích.
7: Za času našich dědečků znemožnil úplně výlety Pařížanů do Buloňského lesa. Les byl zamořen jedovatými chloupky bourovčíku a ty způsobovaly záněty sliznic, očí a pokožky.
6: To je pozoruhodné. Řekl bych, že vaše zubní praxe je proti tomu koníčku dosti nudná.
7: Myslíte?
5: Pokud si vzpomínám, tak mé návštěvy u zubařů nebývaly nijak nudné, milí Watson.

0: Tahle? Sedmička vpravo dole. Ale těch kazů máte víc.
1: Musíte vrtat?
0: Trochu, ale nebude to bolet.
1: To určitě ne. Nepřišel jsem totiž kvůli ní.
0: Nerozumím, co si tedy přejete, pane?
1: Dohodnout s vámi menší obchod.
0: Zmýlil jste se, nejsem obchodník, jsem zubní lékař.
1: Podívejte, jdu si pro jednu zdravotní kartu. Kartu mého přítele, který k vám léta chodil, teď ji potřebuje.
0: Nechápu.
1: No, chce jít na operaci, vsazování celých zubů, to jak se to... No...
0: Transplantáty, myslíte?
1: Jo, třeba. A potřebuje kartu.
0: No a proč, nepřišel sám?
1: Nemůže.
0: Jeho jméno, prosím?
1: Přítel si nepřeje být jmenován, kartu si vyberu sám. Diskrétně.
0: Chápete, pane, mou situaci?
1: 10 000 franků tady v obálce, za kartu, která patří stejně mýmu příteli.
0: Mýlíte se, ta karta patří mně. A bez souhlasu pacienta o tom odmítám vůbec jednat.
1: Bral bych tu nabídku vážně, doktore. Můj přítel dokáže být nepříjemný.
0: Pozdravujte svého přítele a věřte, že má ordinace je stále na tom místě, kam léta chodil. Poroučím se, pane.
2: Pozoruhodné, velmi pozoruhodné. Nemyslíte, Watsone?
0: Máte tušení, oč tu vlastně běží?
2: Jak vypadal ten člověk?
0: Nízký, zavalitý, hranatý, nepříjemný typ. A nejhorší je, že to tím zřejmě neskončil.
2: Ale?
0: Odpoledne volal znovu. Stolička prý nesnesitelně bolí, chce přijít znovu.
2: Odmítl jste?
0: Naléhavé případy neodmítám.
2: Kdy přijde?
0: Zítra v 17:30 odpoledne.
2: Vyjednal si ten termín?
0: Ano. Navrhoval jsem ráno, ale on chtěl až pod večer.
2: Věděl tedy, že bude posledním pacientem a v čekárně už nikdo nebude. Škoda. Myslel jsem, že bychom si ho tam s Watsonem prohlédli. Takhle by to bylo nápadné.
3: Proč třeba tu kartu neukradl? Při takovém nočním vloupání by nemusel ani zanechat stopy a vy byste si, pane kolego, ničeho nemusel ani všimnout.
0: To sotva. Má ordinace je v centru města, v prvním patře přímo pode mnou je velké klenotnictví. Jejich bezpečnostní systém zahrnuje i patro nad klenotnictvím. Bylo to pro mne výhodné a souhlasil jsem s tím.
2: Marseille je po jisté stránce velmi rušné město, doktore, vidíte.
0: Myslíte-li na zločinnost, pak tu máme vysokou.
2: Myslím na všechno, milý doktore. Je to první pravidlo ve styku se zločinem.
0: Se zločinem?
2: Jsou tu jeho výrazně znepokojující příznaky.
0: Co byste mi tedy radil?
2: I k tomu se dostaneme. Mluvil jste o chemii jako mém koníčku, to zajisté. Jistě je vám znám pověstný jed rodiny Mediceů, Aquatofana. Byla prý to podivná složení na všelijakých odvarů, ale hlavní součástí tohoto hrozného, vždy smrtelného jedu prý byl zhuštěný výtažek z těl broučků rodu Zonabris. Víte o tom něco bližšího, doktore?
0: Nechápu, co má společného.
2: Vždycky mě znepokojovalo, že bych se s tím hrozným jedem sešel a nebyl na něj dobře připraven.
0: Ano, jeho součástí byl i alkaloid kantaridin, získaný z těl brouků rodu Zonabris. Kantaridin C10H12O4 je účinný i v nepatrných dávkách.
2: C10H12O4, vidíte, Watsone. Jsem vám hluboce zavázán, milý doktore. Konečně mám jasno.
3: Slíbil jste tu Red Holmesi?
2: To je přece tak prosté, milý Watsone. To snad nestojí ani za řeč. Dobře poslouchejte.
0: Hotovo? 2 hodiny nekousat. Za 2 dny přijdete znovu a dokončíme to.
1: Výborně. Přemýšlel jste o mém návrhu, doktore?
0: Nebylo třeba.
1: Tady v té obálce je 15 000, jsou vaše. Zcela diskrétně.
0: Obávám se, že jste mi dobře nerozuměl.
1: Doufal jsem, že to vyřídíme dohodou. Vaše chyba. Nehýbejte se. Ale pistole má zatraceně lehkou spoušť.
0: Jak si přejete, pane?
1: Jděte ke stěně. Otočte se a nehýbat. Trochu si prohlédnu vaši kartotéku. No, můj přítel bude mít radost. Už si dělal kvůli té kartě starosti. Tak nashledanou, doktore.
0: Okamžik. Tu roušku taky potřebujete.
1: Jakou roušku?
0: Co jí máte kolem krku?
1: Zatraceně. Jak jste to tady uvázal?
0: Máte ji zasunutou až pod líncem košile.
1: Nelíbí se mi, jak jste podezřele klidnej, doktore.
0: I když by si mnoho pacientů snad teoreticky i přálo zastřelit své zubaře, máme ověřeno, že v praxi k tomu nedochází.
1: Jen aby vás ty legrácky nepřešli. S bohem.
0: Přece naschledanou, pane.

0: Komisař Stangy tu bude každou chvíli a než se dostaví, můžeme se vrátit k našim zonabrisům.
1: Zase?
0: Řekl byste, milý Watsone, že o nich věděl už starý dobrý Herodot?
1: Opravdu?
0: Zajisté. Už staří Řekové nazývali tyto strakaté majky Buprestos, což volně přeloženo znamená hubitel dobytka.
1: Jsou to snad ty majky?
0: Ano, ano, ano. Jsou to příbuzní těch majek, o nich je říkánka Majko, Majko, dej mi masti na bolesti.
2: Zonabrisové však patří do skupiny puchýřníků, na rozdíl od obyčejných majek.
0: Správně. A pozoruhodné také je, že nejvíce jedu kantaridinu je prý u nich obsaženo v krovkách daleko víc než v těle.
2: A komisař?
3: Pojďte dále, pane komisaři.
4: Těší mě. Pánové, vždycky jsem si přál, abych alespoň jednou měl tu čest spolupracovat s tak slavným kolegou, jako je zde přítomný pan Holmes.
0: Potěšení je i na mé straně, pane komisaři.
4: A můžete mi říci, pane Holmes...
0: Lépe vám to řekne pan doktor D'Lambert.
2: Před dvěma dny mě navštívil muž, který chtěl ode mne získat kartu jednoho z mých pacientů. Nabízel mi za ní velkou částku.
4: Znáte dobře toho pacienta?
2: Nemám tušení, o koho jde. Muž nechtěl prozradit jeho jméno. Dnes mě ohrožoval revolverem a kartu si odnesl.
4: To je zvláštní, parbleu.
0: Vidíte, komisaři, stává se však, že policie nacházívá oběti, které lze jen těžko identifikovat, například ohořelé tělo. Nemáte podobný případ, pane komisaři?
4: Zvláštní, ale v skutku ano. Před třemi dny se v přístavu našla téměř úhelná těla mrtvola.
0: A pokud byste tělo nemohli identifikovat, nezavedli byste patrně ani vyšetřování, vidíte?
4: Pravděpodobně.
2: Řekl bych, že to je jeden z mých pacientů. Vrah u něho zřejmě našel mou navštívenku s datem návštěvy. A abyste nedokázali tělo identifikovat podle chrupu, chtěl zničit i jeho kartu.
4: Parble. Jenže prověřovat všechny vaše pacienty, abychom zjistili, kdo je nezvěstný, to bude namáhavá práce, pokud si na nezvěstného vůbec vzpomenete.
0: Není třeba, pane komisaři. Vrah se přihlásí sám.
4: Cože?
2: Jsem entomologem amatérem, sbírám a také pěstuji exotické motýly. Mezi nimi i brazilské motýly Hylézy a jejich tělo je pokryto jedovými chloupky. Ty vyvolávají nesnesitelné svědění. A pan Holmes mi poradil, abych takto označkoval vraha.
4: Parble, ale já stále nerozumím.
0: Roušku, na níž byly chloupky Hylézyů, uvázal pan doktor kolem krku onoho muže. Zcela jistě se přihlásí v nočních hodinách v některé marsejské nemocnici.
4: Montie, no to je případ. Pane Holmesi, vy si objednáte vraha na místo, kde my ho zatkneme. Není nutné ho honit.
0: Přizpůsobují metody svému věku, pane komisaři. Je to takto pro mne pohodlnější.
4: Pánové mě omluví, chápete, že mám naspěch. Těšilo mě.
1: Ještě okamžik, pane komisaři, kdybyste vzal laskavě sebou tuto mast.
4: Proč?
1: No trochu masti na bolesti od majek.
4: Oho.
1: Ten muž vám bude vděčný.
2: Proti Hylézyům se mi to velmi osvědčilo.
4: Já nevycházím z údivu, no to je případ. Je vidět, že jste byl v skutku nablízku, pane Holmesi, takže není třeba běhat za vrahem. No tohle jsou to božsky dokonalé metody. Kéž bychom se k ním dopracovali i my.
0: Okamžik, pane komisaři. Ano, trojka vpravo nahoře. Kas.
4: Oh, la, la.
0: Měl byste co nejdříve navštívit tady pana doktora.
4: Skutečně? Nedávno začal bolet.
2: Budu se těšit, pane komisaři.
4: Já taky, pane doktore. Pane Holmesi, skláním se před vašimi ďábelsky dokonalými metodami.
5: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby? Důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli. Služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard. Po mnoho nocí a dnů Sherlocku zapál silu.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Rozhlasový režisér Karel Weinlich, jak už řečeno, má těch pořadů v našem archivu opravdu nepočítaně. Však taky od mládí, než se stal tím proslaveným pohádkovým režisérem, tak se vyučil na rozhlasových hrách pro mládež, hodně pracoval s dětmi nebo členy Dismanova rozhlasového dětského souboru. A mezi tím vším si ale prim udržovali právě ty pohádky, ten zmíněný rozhlasový Hajaja. A nebyl to jen Vlastimil Brodský, kdo se k dětem vracel, co by vypravěč pohádek nejčastěji. Na své pozdější televizní úspěchy se už v rozhlase kdysi vyučila, a třeba i s Karlem Weinlichem, taky herečka Jiřina Bohdalová. A tak vám teď na závěr posílám jeden z pěkných důkazů jejich vzájemné spolupráce. Jedno z vyprávění o kocouru Damiánkovi z pera Václava Čtvrtka. Zůstavejte ve zdraví a brzy naslyšenou.
2: Vyčištěný kocourek Damián si řekl, že kocourek, na kterém není ani flíček, musí mít jen vážné myšlenky. Lehl si pod zelený strom a přemýšlel. Myslivcem být nemůžu, protože bych se vždycky strašně lekl, až by puška bouchla. Zahradníkem taky být nemůžu, protože kočky nejedí petržel. Králem taky ne, protože mám na hlavě uši a koruna by se mi tam už nevešla. A jo, budu hodinářem, povídá, protože se kočky rádi dívají, jak se kývá kyvadlo. A jde rovnou do dílny, kde se dělají hodiny. Dobrý den, Damiane, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko. Já jsem celý pryč z těchto hodinek. Ne a ne je dát dohromady. Damián si dal do oka sklíčko a mrkne do hodinek a trochu v nich něco postrčil drápkem a hodiny jdou. Zatímco se tohle dělo na jednom konci kočičího města, dostal na tom druhém konci kocour Pastinák vedoucí myšotechny chřipku. Myšotechna je podnik, kde se vyrábějí pasti na myši. Když vedoucí kocour Pastinák onemocněl, výroba přestala. Mezi myšmi se to rozkřiklo a myši hned začaly být drzé. Všecko ven z děr a rovnou hurá na sýr a na uzený. A ani k tomu nepřikusovali chleba. Jeden šikula myšáček si dokonce vynalezl maličký hasáček a začal se s ním dobývat do ementálu. Tohle se dělo na druhém konci kočičího města, zatímco na tom prvním kocourek Damián si klidně dělal hodináře. Nejdřív vyrobíš 6 kusů hodin s kukačkou. Bude to na export do Mníšku pod Brdy, povídá vedoucí chronotechnický kocour Pérko a mne si packy. A budou v Mníšku pod Brdy jukat, jak umějí naše kukačky kukat. Dal Damiánovi 200 šroubků, 7 hrstí koleček, 6 domečků pro hodiny, 6 budek pro kukačky a 6 kukaček. Pak si čte noviny, co sem vítr zavál z druhého konce města. Ale každou chvíli ty noviny odloží a spráskne tlapky nad ušima. Krucajda! Myši vyhlásili válku sýru a uzenýmu a už se to hrne taky sem na nás. Lovecký kocour Konrád vystřílel všecky kočbroky. A bitevní kočka Pitypačka škobrtla tlapkou a ustoupila před myšmi do druhé ulice. Když Damián zaslechl slovo myši, cukl trochu levým uchem, ale jinak pilně montoval hodiny. Nakonec usadil do budek i 6 kukaček.
3: Tak, a teď to můžete klidně pověsit na zeď a spustit, pane vedoucí.
2: Vedoucí kocour Pérko odloží noviny, promázne 6 kukaččích hodin pírkem namočeným v oleji, nařídí to všecko na 12, aby se užilo kukání, a spustí. Kukačky vylítly z budek a kukají jako v máji.
3: To je krása. Učiněný koncert, povídá Pérko
2: a vděčně se podíval na Damiána. A v tom se lekl. Opravdu se polekal. Kocourek Damián se dívá na hodiny, zatíná všech 20 drápků do podlahy a takovým divným hláskem říká.
3: Pane vedoucí, prosím vás, zarazte ty kukačky. Já jsem mírnej, ale na ty kukačky budu muset skočit, protože jsem přece jenom kocour.
2: Chronotechnický kocour Pérko honem pozavíral hodinové kukačky do budek a smutně povídá.
3: Mě už dávno kukačky nerozčilujou. No jo, ale co budeme dělat? Kdo nám bude kukat v hodinách na export?
2: Byli z toho dost smutní oba. Skoro si ani nevšimli, že přišla Jepinka. Nesla králičí kůži.
4: To jsem ráda, že jsem tě zastihla, Damiáne, povídá.
2: Tadyhle ti nesu králičí kůži pro teplo. Kdyby někdo náhodou nechal v krámě pootevřené dveře. Dala kůži Damiánovi a odešla. Za chvíli po ní odešel taky vedoucí Pérko. Ale na prahu klopítl o myš. Už se to sem hrne z druhého konce města. Vedoucí chronotechnický kocour Pérko si toho nevšímá. Jde rovnou do telefonní budky.
3: Haló, je tam ředitelství? Povídá do sluchátka. Zapište si prosím, že u nás už nemůžeme vyrábět hodiny s kukačkou. Ano, konec.
2: A jde od telefonu a na prahu zasklopítne o myš a je samý smutek, protože kukací hodiny vždycky byly chloubou jeho závodu. Když vejde kocour Pérko do dílny, už ho vítá Damián.
3: Konec smutku a zármutku. No tak se přece zasmějte, pane vedoucí.
4: Není proč, zabručel Pérko.
3: Je proč, protože jsem to vynalezl, povídá Damián
2: a ukázal tlapkou na zeď. Visí tam 6 hodiny. Vypadají úplně jako ty kukací.
3: Za 7 kočvteřin to začne, pane vedoucí,
2: povídá Damián a počítal na drápkách do 7. V tomto v hodinách hrklo, dvířka se otevřela a ze 6 budek vyskočilo 6 kocourků a spustili.
3: Mňunk, mňunk, mňunk, mňunk, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau, mňau.
2: A bylo 12.
3: To je co?
2: Povídá kocourek Damián a čeká, že ho Pérko pochválí.
4: Jenže chronotechnický vedoucí kocour Pérko se pořád smutněji dívá na 6 kocourků ušitých z králičí kůže, co vyskakují ze 6 budek.
3: No jo, ale kdo to koupí? Mňoukací hodiny, mňoukačky.
4: Uznal to i kocourek Damián a málem už ty 6 hodiny rozmontoval zpátky na šroubky a kolečka. Ale pak přece jenom poprosil.
3: Necháme jejít ještě koč 4 hodiny, ať se aspoň ještě jednou mňouknou. No, a tak jo,
4: mávl packou Pérko. Koč minuty utíkaly a zrovna koč vteřinu před koč 1:15 stojí najednou na prahu dílny myš. Stojí tam loupežník Šikula Myšáček, co vynalezl hasáček na ten ementál.
3: Tak jsem tu, povídá, a za mnou jich jde 100. Kam pak na nás, Damiane, na 100 myší.
4: Jenže v tom došla koč vteřinka, rozlítlo se 6 dvířek na 6 hodinách, vyskočilo z nich 6 kocourků a udělali mňunk. A všechny myši byly v tu chvíli pryč. Vedoucí Pérko a Damián se pak dali do díla. Vyrobili 517,603 hodin mňoukaček. Jedny si koupil lovecký kocour Konrád, jedny pyšná kočka Tereza, jedny mrňavá zlostná kočka Amálka, jedny účetní kocour Kobliha, jedny kočka domácí Zinaida, jedny umělecký kocour Kucbaba, jedny vedoucí chemické čistírny kocour Pozlátko, jedny učkoc Divizna, ale ten je hned rozvrtal. Jedny dostala zadarmo kočka Jepinka a kotě Žužlík jí pletlo, protože mňoukalo z kocourky. Bitevní kočka Pitypačka si pro mňoukačky nepřišla. Mňoukačky mňoukaly ve všech 3 ulicích kočičího města, dokud vedoucí myšotechny kocour Pastinák nevyšel z chřipky a nezačal znovu dělat pasti na myši. Pak taky Pérko zase začal vyrábět kukačky na export. Kocourek Damián se vrátil domů k Jepince. Přišli k ním na návštěvu všichni kocouři a kočky ze 3 kočičích ulic a ptali se,
3: co budeš dělat teď, Damiáne?
4: A kocourek Damián povídá,
3: co bych dělal, kočičiny? Budu zas dál dělat kočičiny.
5: Znám kocourků moc a moc, mourky, zrsky, ťapky, vousky, ale tebe, Damiánku, máme.

kocour Damianek, a já malý chlapec Danek, dávno už tě znám. Ty rád děláš kočičiny a já zase klukoviny, přijdeš někdy k nám. Mě na půdě, v kufříčku na hračky, budem se kočkovat na zahradě, schovám se ti do ponožky. A kdybys mě celý den nenašel, přijdu se ti zdát, až budeš kočkovat.